chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

Karton na dvorek, kad taki porcelan.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček a dnes začnu vodáckým pozdravem. Ahoj, protože jsem se právě vrátil z vody, ze Sázavy, kterou jsme sjížděli s naší kapelou Marien. A je pravda, že tu Sázavu jsme spíše na několika místech šli.

než jeli, protože vody bylo málo, to už je takový kolorit, zvyk, typický jev na českých řekách a prý bohužel do budoucna nebude se to moc zlepšovat. Škoda. Nicméně ty úseky, které se jeli, ty stály opravdu za to. Sázava je nádherná řeka, stejně jako všechny řeky u nás. A pokud se člověk chce dotknout přírody tímto jedinečným způsobem, zažít trošku adrenalinu, dobrodružství, fyzické námahy a pak v kempu prospívaný večer. Jo, vodácká duše je jedinečná, srdíčko zaplesalo, tělo a mysl si odpočinula. Byl to věru nevšední zážitek, který mě přímo vede k tomu, abych dnešní folková pohlazení sestavil z písní, které udělají radost především vodákům. Tak dobrý poslech, začnu jednou méně známější, zapomenutou od pražské skupiny Magison.

0: Krásná osadní píseň starých brontosaurů, opěvující také krásu řeky Sázavy. Ono těch trnavských osad, jak jsme pluli, tak jsme viděli několik. Jen se trochu zdá, že trnavský duch se vytrácí a jsou z toho taková letní sídla, spíše mi přišlo. Také v kempech už se nespívá jako dřív, ale spíše vidíme hloučky podivných individuí sedících u repráčků a z Bluetooth si pouštějí písně nejrůznějších žánrů. To jsme nevěděli, že je to taková vzácnost vytáhnout z auta kytary a basu a hrát. Jestli ale něco bylo legračního, tak samozřejmě, jak jsme se neustále vyhýbali těm rybářským vlastcům. Zatímco jeden na nás křičel, co děláme, že tam má nahozíno. Jiný říkal, to je dobře, že jedete, jak pádlujete, oni to ty ryby mají rády. A dokonce je to prý více láká do těchto míst. To bylo zajímavé, vždycky jsem si myslel, že ty ryby spíš plašíme jako vodáci. Trochu mě to přivedlo k tomu, že bychom si mohli pustit i jednu rybářskou píseň, která je sice z řeky Orlice, ale Vaby Daněk přesně věděl, o čem zpívá, když popisoval dění v houštinách kolem OVSky, tedy osady vycházejícího slunce nedaleko Hradce Králové a kolik známých osobností tam na břehu se dávalo blahé paměti.
1: Je veselo, na vodě dělají se kola. V tůni proti dubině, šupina na šupině, začíná velká rybí škola. Už vidím pana učitele, kapřisko jako malé tele.

Tahle škola ve vodě zdá se být i v pohodě, ryby v ní sedí, i když plují. Jen mělci jeseni vzdělání si necení, o co se mlýny pošťuchují. Učitel začíná se mračit, tak to už by snad mohlo stačit. Už žádné dohady a seřete se do řady.

pár zatáček a tam už sedí dvořáček, přinesl 4 kila hrachu. Mládeži pachatu, až bude zpátky na chatu, dáme si hrachu beze strachu. A kde má chutě na bramboru, popluje se mnou pod krem.

A takhle o řece velkých ryb zpívá Lukáš Moravec, jeho fenomenální skupina, která si říká Do větru ze Svitav. Nedávno jsme se potkali na festivalu na Lichnici a Lukáš slouží také u Tony Jocha. Třeba v kapele můžete ho vídat a je to opravdu mimořádný muzikant i se svou paní. A píšou krásný písničky, barevná muzika, vřele doporučuji. Držme se ale tématu, prosím vás, řeká ten širý proud. To je písnička, kterou mám teď připravenou, ale ne v tom původním spirituál kvintetovském podání. Našel jsem trošku mladší verzi, ve které uslyším hlas Františka Nedvěda a Heleny Maršálkové z Pacifiku. Je to krásná verze, hlavně je to krásná píseň. River is White, anglický tradicionál, který skutečně je světoznámý a existuje obrovské množství verzí, cover verzí, ale jedno mají společné. Ta melodie je naprosto jedinečná, geniální a patří do zlatého fondu světových evergreenů.

tam pod vodou tlejou šejich moc. Z mulařských plavců, co ke dnu zvou, tlejou, mou zelenou důlky jim zejou v oči.

tam pod vodou tlejou a nechte je spát. Smolařský plavce, co ke dnu zvou, ženou se nad nima dychtivý stíny, co každej měl.

0: tak dejte jim ahoj a nechte je spát.
1: Smolarský plavce, co ke dnu zvou, ahoj!
0: To poslední ahoj, co každý

0: Boat Song, také velice slavná lidová píseň z Jamajky, kterou tuším někdy v 50. letech proslavil zpěvák Harry Belafonte, jako Banana Boat nebo Dayo také. S českým textem Zdeňka Šmída, samozřejmě v podání Hoptropáku a Samsonovy party na úžasném albu, které se jmenuje Proč bychom se netopili a které už je více než čtvrtstoletí staré. Nechce se mi věřit, že to tak rychle uteklo, protože pamatuju si, jak mě tohle album nadchlo, protože Hoptropáci tady zpívají z hudeb, měli v podstatě texty pana spisovatele Zdeňka Šmída, který, jak jistě víte, vepsal se do naší historie několika úžasnými knížkami, především Vodáckým průvodcem pro Ofélii, nebo hlavní název té knihy je Proč bychom se netopili. Stejně jako tohle CDčko. Šmídův humor, Hoptropácký nadhled dali vzniknout opravdu mimořádnému albu, které ve vodáckých kruzích je velice ceněno. My si ho pustíme, mohu říct si skoro celé, protože už jsem ho strašně dlouho neslyšel, protože je to prostě skvělý. Banana Boat Song, jako píseň smolařských plavců, takhle se to jmenuje v češtině. Když se podíváme na tu druhou, tak ta je snad ještě lepší. Obluda, ta se i hraje hodně u táborových ohňů.
1: Jo, 10 nás tam bylo na bryze do Číny a furt se jenom pilo a štuhly ledviny. A když už bylo kránu a všichni pod obraz, křik plavčík na stožáru a hlásek se mu cás.
2: Já tady nebudu, já vidím obludu, já odsaď pryč budu, jí má mě strach. Vidíte tu obludu, sežere palubu, tohle je bohubu.
1: Ach, i chlup, ach. Má odsaď 200 sáhů a ploutev přes hektar a zubů plnou

kapitánem hází, chce pálit z kanónu. Zapomněl, že ho v září prochlastal v kantónu. Když uviděl tu bídu, hned spotil se jak myš.

náš kormidelník chrabrý, je drsná povaha. Zalehl u zábradlí a házel flaškama, když na obludě bouchl kanistr od džimu. Tu příznak stekle houkl a

přistěšně rozlámala na naší kocápce. Však tuhla jako skála, když čuchla k posádce, pak démon alkoholu ji srazil v oceán.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: konejší. Plujte sami kamarádi, chrápu pod vodou, chrápu pod vodou, hej, chrápu pod vodou.
1: Pouštíme si dneska písničky pro vodáky, především z úžasného alba Proč bychom se netopili z roku 2000 pana Zdeňka Šmída a spojení kapel Hop Trop a Samsona a jeho party. Velmi dlouho jsem tohle album neslyšel a žasnu, jak nestárne, jak jsou ty vodácké poučky stále platné. Ostatně i ta knížka Vodácký průvodce pro Ofélii, Proč bychom se netopili, to je prostě základ, který každý vodák musí znát.

A to byly asi dvě nejdojemnější písničky z celého alba Proč bychom se netopili, Hop Tropáku a Samsonovy party, tedy Vodácká holka samozřejmě, která hodně zlidověla, a předtím Píseň pro šedivou hlavu nebo Zahrajte mi plavci. Spolu s Obludou jsou tyhle tři písničky asi to nejčastější, co z tohle alba slýchávám, když už někdo do těch písniček hrábne. Nutno říci, že na vodě však kromě tohohle dojímacího procesu, kromě těch lásek a kromě toho dobrodružství zažíváme i humorné chvilky. V podstatě atmosféru přesně vystihuje, a teď si dovolím odskočit z tohoto alba, a samozřejmě slavná píseň s názvem Yes, kde Ivan Mládek naprosto geniálně propašoval anglická slovíčka do české vodácké turistiky. Tato píseň opravdu nesmí v dnešním výběru chybět.

No. Čím jsem starší, tím víc a víc smekám před genialitou Ivana Mládka. A skutečně jeho písničky mě provázejí celý život. A to je nevyčerpatelný zdroj prostě dobré nálady, krásné energie. Vždycky v nich objevím něco nového. I Ivan Mládek je opravdu velmi moudrý pán s velice vzácným smyslem pro humor a obrovský muzikant, kromě samozřejmě jeho vynálezu a malování. Ale to by bylo na jiné povídání. Já si dovolím z radosti nad tím, jak tady zazněl Banjo Band, sáhnout ještě po jedné písni, ve které se zpívá o řece Berounce. A je to nádherný lidský příběh, které se prostě na vodě odehrávají. Berounka teče, a ne ptáčku, ptáčku. Všimněte si, prosím, opět krásné češtiny.

mě zpátky zas, pojď ke mně zpátky zas, pojď ke mně zpátky zas. Já nechci už to pádlo, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas, já chci tvůj zlatý vlas.

0: Modlitba vodáka, také jedno z úžasných děl textů pana Zdeňka Šmída, zhudebněná Outropáky a Samsonovou partou na albu Proč bychom se netopili. Zazpomínali jsme především na tuto desku, ale jak jistě víte, folková a vodácká sezóna se tak trošku překrývají. Mnohý kemp v dávných dobách připomínal spíše setkání muzikantů a malý folkový festival, folkový tramský nebo country, jak chcete, prostě lidové muzicírování. Ty písničky v sobě prostě nesou vzpomínky na vodáckou slávu, kdy to ještě nebyla módní záležitost, ale kdy to byla opravdu romantika, způsob života, obrovské dobrodružství, které se dalo zažít v našich zeměpisných šířkách v dobách, kdy se nemohlo moc za hranice. Pořád věřím, že ta magie vodáctví ještě stále žije, existuje a že jsou místa, kde vodákovo srdce může plesat, svobodně pít a třeba zpívat. Koukám, co se nám ještě vyjde do dnešního pořadu a samozřejmě, pokud se chystáte na vodu, určitě se vám bude hodit vodácká odborná, ve které si prosvištíme některá vodácká slovíčka. Vy, kteří jste odporní suchozemci, se tím samozřejmě nemusíte nijak zaobírat. Vám vodákům, kteří vyrážíte, nebo jste třeba zrovna někde na nějaké plavbě, přeju hodně vody, sluníčko a kupu písní. Za týden naslyšenou se u dalších folkových pohlazení bude těšit váš průvodce Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Mezi proudy, naše dlouhý lodě bloudí,
3: bloubí poutní kroub,
2: vor,

0: Zabalák, vracák, hák, epevarek, smagá, šlích.
1: Zavírák, otvírák, táborák, epoxid, laminát, pích.
0: Kontraport, slán, travers, bord.
2: Nešlaj si nesraz vás.
1: Spáchá zabalák, mokrej mord, na tom, kdo nezabral včas.
0: Poňadra, kolejda, komínky, šprický, kanister, flastr, šprajc.
2: Sekera, pilka, sirky, třísky, nad řelkou kázajíc.
0: Citera, niněra, penčo, bum.
1: Basa a kytary, hlas. Kofola, rokola, budvar, rum.
0: Západ a zrzavej vlas. Peřeje, kurděje, leje, zleje, koleje, koleje, les.
1: Single, double, triangle, bagel, mělčina, svačina, jes.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda.
3: Ať už posloucháte ve stoje, za chůze, možná v klidu, v práci, u počítače, kdekoliv, tak my vás pobavíme takhle v sedě společně s Pavlínou Filipovskou. Usadili jsme se i dnes ve studiu. Hezké odpoledne, Pavlíno.
4: Dobrý den.
3: Jakou náladu přinášíte? Letní?
4: Já jsem dobře naložena.
3: Jo.
4: Pořád.
3: Jo.
4: Pořád, protože vlastně člověk musí být v určitém věku potom už vděčnej za všechno.
1: Humoriáda.

0: taky budeme vytahovat z takové naší archivní škatule nejrůznější ukázky z interprety. Tohle byly Rangers. S nimi se určitě musela Pavlína potkat se skupinou Plavci, ne?
1: Ano, já jsem se s nimi potkala a bylo to fajn. Vždycky s nimi. Byla legrace. Kluci to nebrali tak vážně, strašně netvářili se jako umělci a byli moc bilí.
0: Co si vybereme z mluveného slova na úvod? Jakou ukázku si pustíme?
1: No tak já bych ráda zavzpomínala na pány vedoucí divadla Rokoko. Já jsem sloužila pod Darkem Vostřelem jako ředitelem. Ano. Takový spoluředitel byl Jirka Šašek. No a pak byl nezbytný člen tohohle toho týmu, protože to byl inspicient, taky herec a hrozně milý kluk Oskar Hák.
0: Tak jo, tak na něj zavzpomínáme z úst tedy právě Darka Vostřela, Jiřího Šaška, možná i Karla Augusta tam zazní. Tady je tahle vzpomínka, kterou vybírá Pavlína Filipovská.
2: Hrála se filozofská historie na zájezdu Vytomyšli a Karel Bláha, zpěvák, tenkrát mladý zpěvák, přišel pozdě.
3: No ovšem, samozřejmě zdůraznuju, že Hák ho samozřejmě zjel
2: správně.
3: Před celým souborem.
2: Karel se strašně rozčílil a začal kout proti Oskarovi pikle.
3: Ano, odpolední představení proběhlo celkem v klidu, ale večerní, vystalo se večerní.
2: Ano, večerní to právě tam byl ten kámen úrazu. Oskar prohrdl jeviště jako vždycky a jako vždycky šel k oponě a dírkou v oponě se koukal na obecenstvo. No tak kolik jich přišlo, jak jsou oblečený, ta ženský taky.
3: Ano, jak jsou slečený, ano. Ale důležitý je, děkuji, že byl slečený vlastně ten Hák. On mě jenom trilky na sobě nevím.
4: Ale hezky.
3: No byl, ale on tam snad bylo horko, nebo se chtěl líbit. A kousal do takového velkého chleba se sádlem.
4: A to byla večeře.
2: No to on jedl vždycky a on tam dokonce se mě svěřil, že tam měl nějaké vitamíny pro růst.
3: Je to
2: pořád, to pořád.
3: Tomu upadlo asi na zem, protože nikdy neprojilo. Ale koukal oporou v trenérkách, jo?
2: Ano,
3: a toho využil.
2: Ano, využil Karel Bláha s Milanem Klipcem.
3: No, on Klipec původně tělocvik.
2: Ano, vylezli do provaziště, tam se chytli za provaz opony a spustili se dolů a ta opona, pardon, udělala a vylítla šílenou rychlostí nahoru.
3: To byl strašný fofor. To byl takový fofor, že si toho nevšiml ani ten Hák.
2: Ano,
3: no. Koukal, kousal do toho chebo v těch krychách, stál vlastně nahej před obecenstvem a koukal do té dírky.
2: Ale bez opony.
3: Ta dírka tam nebyla.
5: Tam byla, ale strašně veliká.
3: Dírka ani opona nebyla. Hák se zbláznil, zešílel v tu chvíli a začal zmateně pobíhat po celém jevišti.
2: Ano, to dělá dodnes.
4: Ovšem mimochodem pozor, to málo kdo ví, Rokoko bylo jediný divadlo v Československu, který mělo Oscara.
3: To je to. Ano.
0: Tak skutečně to takhle mohlo proběhnout. Taky nějakou historku s Oskarem Hákem máte, Pavlína?
1: Nemám takovou krásnou, přeskutou. Ten chleba se sádlem si pamatuju, samozřejmě, on dal i kousnout. To byl strašně hodný kluk a obětavej, kolik on toho zachránil, protože jako inspicient měl na starost, aby to představení probíhalo dle regulí, aby se všichni dostavili včas a zase odešli včas. A tak. A neměl to vůbec lehký, ten Oskar. Ale byl vždycky úsměvný. On, jestli to dělal ten chleba se sádlem, to já už teda nedovedu odhadnout, ale rozhodně byl dobře živený, protože on byl takový kulička, pohyblivý, neuvěřitelně a vždycky včas všude byl, což byl jeho úkol za prvé a za druhý taky touha, aby tam byl první, aby na sebe upozornila. Tak Oskar byl úžasný člen tohohle souboru a já si myslím, že všichni si ho zamilovali, i ti, kteří co nejvíc ho potřebovali, co nejvíc potřebovali, aby on dovedl i napovědět. A včas On to všechno znal, všechno věděl a kdo kdy má přijít, kdo kdy odejít a tak dále a řídil to. No a na Oscara myslím si, že všichni, kteří ho zažili takhle v akci, že na něj strašně rádi vzpomínají.
0: Hmm. I dnes Pavlína Filipovská vybrala si ukázku první s ním a ta spojka s tou další možnou do dvojice je právě Darek Vostřel s Jiřím Šaškem. Teď by mohli vystoupit sami spolu v Silvestru 68, povídání o námořnickém uzlu, to nabízím, podle toho, co vybrala Pavlína. To je Ačko v tom prvním dnešním souboji a variantou B je Oldřich Kaiser, kterého nasazuje já s jeho předpovědí počasí z ostravského televizního pořadu ještě v 80. letech. Tam se můžeme vydat v ukázce. Vybíráte ale vy. Opět máte k dispozici telefonní čísla, jedno přímo vedoucí do studia Humoriády 731 800 900. Volejte a vybírejte si, anebo hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zámecké léto. Na jakém zámku naposledy byla Pavlína Filipovská? Někdy. Výlet nebo
3: já
2: tak?
3: Já jsem se spíš pohybovala v Podzámčí. No, ale mám strašně ráda Konopiště.
2: Jo, jo, jo.
3: No, protože to je blízko tam, kde my máme chatu Poříčí nad Sázavou a tam já to mám strašně ráda.
2: Mm-hmm. Dobrá, další zámky najdete na adrese zámeckéléto.cz a můžete poslouchat jejich příběhy skrz celé léto. Teď budeme poslouchat vás, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou pokračovat. Vaše doporučení může směřovat buď k Davidu Darku Vostřelovi a Jiřímu Žeškovi nebo k Oldřichu Kajzerovi, to je ta druhá varianta. Kdo je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím paní Pavlinku.
3: Děkuji.
4: A i vás, Patriku.
2: Díky.
4: A já bych si přál Bčko.
2: Dobře, zapisuju, děkuju a jdeme dál.
5: Dobrý den, Patriku. Tady Ivana z Ondřejova, už jsem dlouho nebyla. Zdravím Pavlinku Filipovskou.
3: Děkuji.
5: Přeji hodně zdravíčka, pohody. Je podobná tatínkovi úplně ve všem.
3: To já vím. To slyším
5: takže
3: často.
5: Takže vám děkuju. Naschledanou.
2: Naslyšenou, mějte se krásně.
3: Naslyšenou.
2: A dobrý den dalšímu na telefonu 731 800 900. Jen poprosím stěšit se rádio, ať se dobře rozumíme. Povídejte.
6: Dobrý den, přeji vám. Tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím paní Pavlínku.
3: Děkuji.
6: Patrýku. A chtěl bych se zmínit jenom o tom. Darek Vostřel před mnoha lety byl ten robot Emil, jestli pamatujete.
2: Ano, ano, no, ještě ano, jednu verzatelku.
6: Můj kluk, tenkrát jsme mu udělali takový oblek a to a vyhrál, tenkrát ve Vltavě tady v Kralupech vyhrál dort, tak byl šťastný, takže mi to zůstalo v paměti, ten
2: ano.
6: Robot Emil.
2: Jo,
6: jo. A takže zdravím vás a mějte se moc hezky a přeju stále zdraví. Díky.
2: Dobře.
3: My vám taky přejem všechno dobrý.
2: Ať se daří. Myslím, že je rozhodnuto. Ty hlasy ale ve dvou třetinách směřovaly nikoli k pokračování s Darkem Vostřelem a Jiřím Šaškem, ale chcete slyšet Oldřicha Kajzera, jeho předpověď počasí z Dobrého večera z Ostravy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás na pravidelné relaci počasí včera, dnes a zítra. Omlouvám se za svůj zevnějšek, ale v podstatě jsem si to zavinila sama. Pokud jste mě sledovali minulý týden, viděli jste, že jsem přišla pěkně upravená. Ano, slibovala jsem vám pěkné počasí, poprvé jsem uvěřila sama sobě a takhle to dopadlo. Přitom ale manžel mi říkal, Eliško, vem si pláštěnku, já jsem si ji vzala, sice ale bylo pozdě. Já se jmenuji Eliška. Eliška Větrná, pracuji v Hydrometeorologickém ústavu v Praze, v Komořanech, k vrbičkám 28. Takže kdyby měl někdo zájem, no ale to sem nepatří. Počasí dnes. Přestože prší, na celém území naší vlasti je jasno. Počasí zítra. Nejprve si připomeňme, jak bylo zítra před 100 lety. Hezky. Nejvíc vás jistě asi bude zajímat, jak bylo včera. Severozápadní okluzní fronta svým výběžkem zasáhla Středomoří, kde naši kolegové napočítali 86 minibarů. Tlak vzduchu přepočtený 8 hodin večer na marky. Kryváň. Kryváň 13,5. Paříž 13,50. Evropa setrvalý stav. A nyní se společně podívejme na povětrnostní mapu. Děkuji vám.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tady to hezky vypíchnul Olda Kaiser. Já říkám vždy, že v rádiu není vhodné říkat, pojďme se podívat.
3: No jo.
2: Protože bychom měli spíš poslouchat. No, když tak se doporučit k podívání na stránkách nějakých internetových, ale takhle. Jakou, pamatujete tu éru, ještě když se naživo jelo třeba to zpravodajství počasí v televizi a zprávy a takové, vy to musíte přece pamatovat, teď i tatínek začínal s tím živým vysíláním v televizi.
3: No jistě, no. A já jsem si ho užila potom v Dobrých jitrech a tak,
2: ano.
3: Že to byly hodiny, hodiny živého vysílání a mě poskytovali takový zvláštní kouzlo toho blízkého bezprostředního styku s posluchači. A bylo to moc krásný. Zprvu jsem teda se topila v trémě. Úplně jsem z toho byla prostě celá vyřízená a tak. Ale časem to úžasné publikum rozhlasové mě ty trémy zbavilo. A já jsem pak s nima chodila jako na dostaveníčko do našeho takového bytečku, tajného, soukromého, což bylo to prostředí, mikrofon a oni. A my jsme si strašně rozuměli. A kolikrát jsme se těžko loučili. Technici už potom tam v kabině z toho byli zoufalí, protože mě to trvalo moc dlouho. Já jsem jim byla strašně vděčná za to, že poslouchají a že jsou se mnou, že tam nejsem sama.
2: Jste zapomněla na čas, na hodiny?
3: No jistě.
2: Jako, jak se říká, přetekla jste třeba i přes časové znamení nebo něco takového?
3: Je,
2: někdy?
3: To se mě neptejte. To se zeptejte třeba Jitka Sakalová, která většinou tam seděla jako vedoucí člověk.
2: Ano.
3: Tý technický...
2: V režii?
3: V té kabině.
2: Ano.
3: Kde, prosím?
2: V režii.
3: Jo, v režii. Ano, ano, to už znílím. Tak ta si zažila svý se mnou, protože já jsem vždycky odevzdala ten text, který jsem si po doma načmárala, teď jsem mi to všecko předala a jak to bude, Jitunko, a tak. A ono to bylo třeba úplně jinak. A ona nemohla najít ten konečně jako šlágvort, jak říkají odborníci, kde jsem chtěla skončit a čím jsem chtěla skončit, protože mě se nechtělo končit. Jo, jo, jo. My jsme byli v tak dobrý debatě a posluchači reagovali a no tak prostě se mi zalíbilo. Mm-hmm. Já jsem to živý vysílání milovala. A já si myslím, že živý vysílání taky člověka hodně prověří. Jestli chce a má co sdělit a jestli se chce podělit o to, co si přines do toho rozhlasu. No, sednout si takhle k textu, který vám někdo naklepe. Teď na stroji, teda na stroji ne, no, už dávno, že jo, že vy to máte na počítači a tak různě to, jo, ale stejně to máte už takhle připravený a nařízený. To já jsem neměla nařízený, já jsem byla taková neřízená střela a poměrně jsem dělala asi potíže, ale přesto musím říct, trošku se pochlubím, že jak ta Jitka Sakalová, těžce zkoušená, a ostatní zvukaři, kteří se mnou takhle absolvovali to živý vysílání, že na mě docela rádi vzpomínají.
2: Aby ne.
3: Protože ona jim ta služba utekla líp. Oni byli furt napnutý, co bude, jak to bude a to. A pořád a pobyhoval mezi tím Pepík Švehla, který tam měl hudbu připravenou, tu si mohl klidně odložit, pač na ní nedošlo kolikrát. Ale zase pak tam byla taková pauzička, která by se mi líbila, byla, kdyby něco pustil takovýho hezkýho, něžnýho a teď to bylo hrabání. To bylo tak krásný podívání do té režie, jakou já jsem tam...
2: Koření.
3: No, já jsem tam způsobila různý zmatky. No. Nevím, jestli tak rádi, jako já na ně, na všechny vzpomínám, ale bylo to krásný a užila jsem si to hrozně let.
2: A dnes si na to tak trochu vzpomíná a užívá si to opět.
3: Co Pavlina trochu, Chlitoska. Já to vzpomínám moc.
2: Ráda, no. Tak Humoriádě i ta je živým vysíláním a tady není připraveno dopředu nic, jen seznam ukázek a pak o tom rozhodují naši hosté a taky vy. Jako třeba v téhle chvíli, pokud jste si vybrali Oldřicha Kaisera, skočili jste do jiného šuplíčku, nabídnu ho ještě po druhé, dokončit předpověď počasí, anebo si uděláme změnu, řekli jsme si s Pavlínou, že bychom mohli zkusit nasadit, jak se říká, Ivu Janžurovou s Josefem Veldou.
3: Ivanku Janžurovou, prosím.
2: Tak, co vyberete vy? 731 800 900, telefon do studia a SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Stále ještě si můžete vybírat. Oldřich Kaiser v jedné z variant pokračovat s předpovědí počasí, anebo Ivo Janžurová s Josefem Veldou. Ukázka, která je ve hře, vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchám dnes i Pavlína Filipovská. Tak kdo tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karvine. Dobrý den, paní Filipovská.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i pro vás, Patriku, a hlasuji pro pokračování.
1: Dobře, předpověď počasí, jak asi dopadne. Dobrá, děkujeme moc. Přesouváme se za dalším, kdo tam je na telefonu. Dobrý den.
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a poslucháčov Humoriády. A 88 bodů dávám bečku.
1: Dobře, děkujeme, Brno, mějte se krásně. Ještě někdo tam je? Povídejte, hlasujte. Ve spojení jste s námi, tak škoda, že nepromlouváte, to znamená, že se přesouváme za dalším, kdo je na telefonu.
5: Dobrý den, tady Petr Zdanek, zdravím vás oba, zvlášť milou Pavlínku.
3: Dobrý den.
5: A vyslovila přání Ivu, tak já dám Ivu.
1: Dáte Ivu, dobře.
3: Děkuji vám.
1: Děkujeme za to zavolání, hlasování a ještě jeden hlas od vás posluchačů, ten telefonní, přičteme SMSky potom.
6: Dobrý odpoledne, to je Miloš Dlouhé Třebové. Já vás zdravím, Patriku, a i paní Filipovskou. A chtěl bych Ivanku.
1: Dobře, tak jo, získala většinu bodů Iva Janžurová, Josef Velda, a tedy nazváno je to Opletení a mužské emancipaci, ta ukázka, která v tomhle boji v Humoriádě vyhrála.
7: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
8: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znamená. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
7: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
8: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
7: No dovol, to je Goethe.
8: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
7: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
8: Co?
7: Rousseau.
8: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
7: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
8: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
7: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
8: V kredenci.
7: I s drátama?
8: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
7: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
8: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
7: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
8: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
7: A co bych proved?
8: No, ještě před měsícem jsi neuměl přišít ani knoflík.
7: No jo.
8: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
7: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
8: Máš kapes.
7: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
8: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Takže ty si do práce poneseš pletení.
7: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
1: Ta doba proměnila. Na kurzy vaření už chlapi chodí normálně, některé ženské časopisy, tak už to tak splnilo, taky proč ne. No to pletení nevím, ale možná taky někdo už se tomu
3: věnuje. Já nevím, já jsem se s Ivuškou dlouho nepotkala, což ano. Mě mrzí, tak se slýcháme, že jo, občas, ale ona byla hrozně rukodělná vždycky.
1: To je pravda.
3: Ano. Ano. Ona měla v tašce scénář, takhle jenom smotaný, tak to ona ani nepotřebovala nikdy žádný scénář moc. Ale měla tam nějakou práci rozpletenýho něco a nebo rozšitýho. A ona taky vyšívala, Ivuška. A my jsme hodně pracovali v tomhletý sestavě, pan režisér Podskalský, Iva a já. A on za mnou vždycky přišel, pan režisér, a říkal, Pavluš, co myslíte, co to tam teďko našívá? Co tím míní ty květy a tak? Já jsem říkal, pane režisére, já nevím, ale nejspíš to bude nějaký přehoz. A přes co, Pavluš? No, ona už to přehodí někde, ale... A to si představte, to mě až téměř slzy vyhrkly. Já jsem viděla Ivu nějakým takovým starším snímku a ona měla na sobě ty šaty, které jednou při natáčení měla rozešitý. A to byly neuvěřitelné květy, takový jako cizokrajný květy nepředstavitelných barev a byly k sobě takhle jak my říkáme, heftnutý. Jak se to řekne? No, přišitý.
1: Přišitý, ano. Heftnutý.
3: Heftnutý k tomu. A to se taky rodilo, tohleto velikánský díl, ale kdysi dávno. A Ivuška to všechno asi má poschovávaný, protože v těch šatech hrála jako vždycky výtečně jednu roli. Komickou, pravda. Mhm. Ale bylo to pestrý, bylo to nádherný a ty šaty mluvily za ni.
1: Iva Jendžurová vyhrála u vás. Vyhraje to ještě podruhé, ale v ukázce z Homolků po boku dalších interpretů, jako je třeba paní Motlová, Šebánek, Husák, Růžičková a tak dál. A nebo si dopřejete jinou skvadru interpretů, kterou nabízím já proti. Povídání o Sněhorce z úst Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršuly Klukové. Tak co si vyberete? Homolkovi nebo scénka o Sněhorce? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900. Pište SMSky, když se neprovoláte a posílejte je s heslem humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali, na číslo 90 011 04. Přispějete do pořadu
0: Humoriáda.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Vybíráte si, hlasujete na telefonu 731 800 900, dohlíží na to Pavlína Filipovská a Patrik Rozehnal tady ještě shrne. Nabízíme Ivu Janžurovou a spol v Homolkových, anebo scénku s Uršulou Klukovou, Jiřím Krampolem a Miloslavem Šimkem. Kdo se vyjadřuje teď po telefonu? Vítejte u nás.
4: Haló, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Tady Jaroslava z Kadaně.
3: Ano.
4: Moc vás zdravím, hlavně Pavlínku.
5: Děkuji.
4: A mám takový nápad. Ona byla vždycky taková akční, velice rádi všichni poslouchali. Jestli by neměla zájem ještě nějaký pořad třeba vyrobit, nebo nějaký vzpomínkovej, myslím, že by to hodně lidí potěšilo.
5: No já nevím, já mám ty vzpomínky tak jednu na druhou, ono musel by mě někdo řídit zhora.
3: Mávat, zastavit, nadhazovat.
4: To by jen tak napadlo, všechno. Myslím, že spousta lidí by zajásala.
3: Dobře.
4: Jinak vás moc zdravím, přeji
5: děkuju,
4: moc zdraví.
5: Děkuju vám.
4: A přeju si Ivanku.
3: Ano, dobře, děkujeme děkuju, i za ten nápad, naše. Mějte se pěkně, ať se daří, kdo další tam je?
6: Dobrý den, zdravím vás z Vrbátek.
3: Ano.
6: Chtěl bych sem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji.
6: A hlasoval bych pro Sněhurku.
3: Dobře, varianta B, píšu ji bod. Ať se daří, mějte se pěkně a ještě někomu dáme slovo.
7: A já vám za to slovo děkuju. Přeji vám krásné odpoledne, přitom vařím večeři. A chtěla jsem pozdravit paní Filipovskou.
5: Děkuji vám, opětuji.
7: A pan redaktor, jak oni jsou šikovní, ti redaktoři, jak oni umíjou ta mluva, to já úplně jsou z toho hotová.
5: No oni to umíjou, to vám řeknu, že jo.
7: Oni opravdu jsou vynikající. Oni tak umíjou, ale tak umíjou, že já se skláním až k zemi před ní. Paní Pavlínko, vy jste vzdělaná žena, já vás moc mám ráda.
5: Děkuji
7: a hlasovala
5: vám.
7: Bych pro Bčko, prosím. A děkuju.
3: Dobře.
7: A zdravím.
3: Děkujeme, my taky, mějte se pěkně a myslím, že je rozhodnuto. Skáčeme, řekl bych, hodně dnes. Opět na další ukázku, děláte si to pestré. O Sněhurce, Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková vyhráli právě u vás tedy s touto ukázkou.
8: My jsme chtěli sehrát také něco dětem, ovšem Jiří Krampol to měl na starost a zapomněl.
9: Milé děti, já se vám omlouvám.
8: No to je dobře.
9: Hele, co to napraví tím, že bychom teďka tady na jevišti se cvičili nějakou notoricky známou pohádku?
8: No možná by to šlo ale kerou.
9: Sněhurka a sedm trpaslíků.
8: No, tak špatná pohádka to není. To
10: je výborná pohádka, já budu hrát Sněhurku hlavní roli.
9: Ježišmarja.
8: No tak to už tak dobrá ta pohádka nebude. Uršo, prosím vás, já vás nechci plašit, ale už jste to někdy viděla, že by Sněhurka byla menší než trpaslíci.
10: No to jste mě teda vyplašil. No. Vy chcete říct, že já jsem malá.
8: No to jsem snad neřekl, jako kdybyste spíš nějak chodila světem na štorc, nebo co. Vzadu už určitě nejste vidět.
10: No tak si vemu vysoký podpatky.
8: Ty vás zachráněj, vy byste potřeba chůdy a ještě vysadit.
10: No tak to teda ne, chůdy si nevemu, to bych se odstala v rakvi dřív, než bych si kousla do jabka od baby.
8: No, tak vidíte, vy jste ještě ke všemu nešikovná, vy jste jako Sněhurka prostě nepoužitelná.
10: Proč by jednou Sněhurka nemohla být malá? Důležitý je, že jsem krásná.
9: Ježiš.
8: A proč tu krásu nevemete teda někdy sebou? Abychom se mohli s váma radovat společně.
10: Proč by Sněhurka nemohla být malá? Byla by to taková avantgarda.
8: Musím vás, zapomeňte na avantgardu. Avantgardou můžete otravovat dospělí diváky, intelektuály. Ty si snad i nic jiného nezaslouží. A ne děti, ty za nic nemůžou, ty jsou nevinný.
9: Uršulo, neblbni, buď trošku soudná. Co pak ty v tomhle věku můžeš hrát Sněhurku?
10: No počkej, Jirko, o jakým věku mluvíš, snad nevomím. Já mám léta stabilní věk.
9: Uršulo, prosím tě, já si pamatuju, když ty si v divadle Jiřího Volkra hrála paní Mariánku, matku Pluku. Tak my jako takhle malí děti jsme po tobě z praku střílili bábrdlata.
10: Aj, Jirko, to si pleteš, to byla Leopolda Dostálová, ale ne já.
9: To si byla, ty asi to pamatuju moc dobře, když jsme tě nemohli dostat ze stanu od vojáků.
10: Aj, prosím tě, helejte, to nebylo ze stanu.
8: Jenom z časových důvodů vás přerušu, jinak docela se zájmem poslouchám, jak se tady dvě kulturní památky hádají o to, která je starší. Jirko, ne, že bych se chtěl zastávat Uršuly. Ale srovnávat její věk s tvým, to je z tvý strany drzost.
9: Z mý strany?
8: No jistě, teď se ti přezdíváme Tuzalem, prosím tě. Jiří Krampo sice chytře vylepšuje věkový průměr své rodiny tím, že si bere za manželky stále mladší a mladší holky. Neboť zastává názor, že s jarem je třeba vymést babu z chalupy. Někdy si dokonce dělá jaro už na podzim. Ale my, co známe dlouho, víme, že jeho první manželka byla věstonická Venuše.
10: Prosím vás, nechte toho, budeme teda hrát Sněhurku nebo ne?
8: No můžeme, Jira, vy se rozlučte s tím, že byste jí stvárnila vy. Vy, pokud budete v té pohádce vůbec chtít obtěžovat, tak by bylo nejlepší, kdybyste hrála nějaký lesní zvířátko. Pokud možno takové, které za celou pohádku neopustí noru.
10: No. Jestli se taková nora najde, do který se vejdu, no, no tak klidně, že jo?
8: Musí do Štěchovic, tam pan mužík kope.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Já bych tady rovnou pokračoval, ať posluchači taky rozhodnou, jestli ta pátá ukázka bude zase změnou, nebo zůstaneme tady u té Sněhurky. Co říkáte, Pavlíno, dáme jim hlasovat?
5: Ano.
3: Dobře.
5: Ano. Hlas lidu, hlas boží.
3: Ano, tak Uršula Kluková, Jiří Krampol, Miroslav Šimek nebo Oldřich Velen a vzpomínka na Menšíka, to je ta varianta. Tak co si vyberete? Čísla znáte, 731 800 900 a taky je to SMS-kové. A teď si pustíme i Pavlínu ze záznamu v písničce. No.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zpívala si tady sama se sebou i Pavlína.
2: No samozřejmě, protože já jsem na tohle pyšná, že pan Vlach, tehdy Karel Vlach, dirigent, mě svěřil tuhle tu krásnou píseň, která hejbala Prahou svýho času. Ano. A představte si, že můj tatínek, který začínal u operety, tak tohle to zpíval a tančil u toho. No. A já jsem to potom takhle převzala, sice neumětelsky, ale s obrovskou chutí a ráda.
1: Tak čím uzavřeme? S Uršou Klukovou, Jiřím Krampolem, Miloslavem Šimkem, anebo s Oldřichem Vilenem a vzpomínkou na pana Menšíka. Ptáme se vás po telefonu. Ještě rozhodněte. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tady
1: co to bude?
3: Kroměříč. Já bych určitě chtěla paní Uršulu.
1: Dobře, píšu jí bod, když nám to tam vazbí, rozumím tomu dobře, ale zklamu vás. Víc bodů, to tu dlouho nebylo, že jsme takhle skákali, bylo pro Oldřicha Vilena a vzpomínku na pana Menšíka, Menšíkovu občanku. Tak tohle to si dáme a tím uzavřeme dnešní vysílání.
4: Takže toto mě všechno Láďa vyprávěl, jak dopadlo na to osobní oddělení. Já jsem říkal, Láďo, prosím tě, tak teďka tam jsi o 5 roku starší. Když to osobní oddělení, až budeš mít těch 60, ale to budeš mít těch 55, poznámí na důchodovém úřadě, že pan Menšík dožil 60, ať se mu pošlou papíry, že jde do penze. Tak na tom důchodňáku řeknu, no prosím vás, jste na tom Barandově, buď to jste ožrali, nebo jste se zblázili, nebo co, teď je mu 55. A Láďa říkal, ale prosím tě, to nějak dopadne, to ještě moc daleko. Načež utíkali roky a když Láďa už teda podle toho nového, když už byl teda o 5 let starší, když dosáhl 50, teda měl furt těch 45, tak si mě zavolal ředitel do Jindřišské ulice a říkal, poslyšte, vy jste kamarádi, vy jste rodáci, on je takovej umělec, že já už bych mu teď zařídil, zasloužil jeho umělce. No, ve mně to trošku vrklo, pak říkal k 50, že mu to nesto. No, říkal jsem, no dobře, on si zaslouží hledacoč, no. A za dalších 5 let mě ten tyž ředitel volal, říkal, poslyšte, on za pár měsíců bude mít 55. A to on je zralý na národního umělce, přece za to, jak on se prezentuje a tohle, já mu zařídím toho národního umělce. No to už jsem se spotil a povídám, no, s tím já vám neporadím, to se promluvte si s Husákem o tomhle. Až Husák rozdával národní umělce. Načeš? Láďa Menšík, já jsem to už pak sledoval jenom podle novin, jsem se dočetl, že dostal za národní umělce, Josef Kroner národní umělce a tohle. Šel jsem za ním, říkám, Láďo, prosím tě, ty už z toho nevybruslíš, to smrdí kriminále, prosím tě, už je v tom namočený i Husák. Jak chceš dál pokračovat? Prosím tě, teď, až to praskne, tak víš, co z toho bude? A on se rozezmál, říkal, ha, člověče, nic nemůže prasknout, protože Husák je v tom namočený. On si měl ověřit moje data, než mě to dal. A když to praskne, tak on bude mít takovej život, že může přijít i Voflek. No a takhle přišel Voflek Láďa a ne Husák.
1: Ta dnešní je na konci, hostem byla Pavlína Flipovská. Ať se daří a krásné léto, Pavlíno.
2: Děkuju moc krát a to krásné léto přeju nám všem. Mm-hmm. Protože krásný léto posvětí život a myslím si i zastaví čas svým způsobem, což my ženský potřebujeme. No a děkuju vám, bylo mi mezi vámi moc, moc dobře. Naschledanou.
1: A já doufám, že stejně tak milo a příjemně vám bude i zítra v Humoriádě, kdy hostem bude Carmen Majerová.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Akvacentrum Pardubice uzavře část areálu kvůli rekonstrukci. Polička připravuje nové zázemí pro hasiče. Poslanec Turek je dočasně přestane pracovat jako vládní zmocněnec. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubické akvacentrum ode dneška uzavírá akvazónu. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se dlouhodobě odlupuje. Práce budou stát asi 10 milionů korun a skončí zřejmě v listopadu nebo prosinci. Rozsáhlejší opravy už byly nutné, doplňuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
2: Tady vidíte v té zóně akvacentra, kde stojíme, že jsou vlastně rozbitý veškerý schody. My každý rok o výluce poslední týden v srpnu, první týden v září, kde máme jediný zavřeno v celém roce, tak jsme se snažili to každý rok opravovat, ale jak vidíte, ta mozaika už ani opravit nejde.
0: V provozu zůstávají dva bazény, fitness, wellness a areál letní pláže. V Pardubicích pokračují přípravy na vznik nového sídliště v okolí ulice SK Neumana. Na ploše zhruba 30 hektarů má postupně vyrůst čtvrť s bydlením až pro 6 tisíc lidí. První etapa už má pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje dva bytové domy s víc než 360 byty v severní části nedaleko Kauflandu. Poličtí hasiči se dočkají nového zázemí. Město kvůli němu začalo bourat nevyužívaný objekt v Hegerově ulici. Demolici během letních prázdnin zajišťuje záchranný útvar hasičského záchranného sboru, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Vše probíhá za účelem získání nového prostoru pro možné umístění budoucí stanice hasičského záchranného sboru. Zároveň zde vznikne nová komunikace, která spojí sídliště Hegerova a silnici 1/34.

0: Důvodem je plánované rozšíření sídliště o nové bytové a rodinné domy.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody. Oznámil to ve videu na Instagramu. Pokud ho vyšetřovatelé označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Při dopravní nehodě v centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev. Turkovi se nic nestalo, druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Podle Turka je už řidič doma.
2: Podotýkám, že jsem opravdu do té křižovatky vyjel na zelenou a za tím pánem jsem běžel mu pomoci a jediného, co mi šlo, aby bylo v pořádku. Já jsem s ním dneska telefonoval, je doma z nemocnice a má poraněný loket.
1: Dálniční známky se nejspíš nebudou pravidelně zdražovat. Sněmovna podpořila novelu, která počítá se zrušením valorizace jejich cen. Teď se ceny známek mění každý rok podle inflace a rozšiřování dálniční sítě. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů chce, aby se v budoucnu platily stejné ceny. Opozice považuje novelu za populistickou. Třeba Pirátům vadí, že vláda neřekla, jak výpadek peněz nahradí. Bez pravidelného zdražování by přišel Státní fond dopravní infrastruktury v příštím roce o necelou 500 milionů, v tom následujícím o 750 milionů. Návrh teď posoudí sněmovní hospodářský výbor.
3: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, objevit se mohou bouřky, během dne místy polojasno, k večeru pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Nové dopravní omezení na silnici 1/17, Čáslavská ulice na příjezdu do Chrudimi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď taky něco, co k létu patří, když jsme v polovině července. Mizí jed způsobí podle alergologů u stovek Čechů ročně anafylaktický šok, tedy život ohrožující prudkou reakci. Po odeznění příznaků doporučují lékaři pacientům alergenovou imunoterapii. Co přesně obnáší, tak to řekneme za malou chvíli. A taky po 5. hodině hrajeme písničky, které nestárnou, nic jí neschází, to bude Hana Zagorová, taky nás čeká Bryan Adams, Petr Spálený jako obyčejný muž, anebo skupina Ballet, Hej pane disjokej. Jak jsme říkali, je středa 15. července roku 2026, svátek slaví Jindřichové a taky Egonové, přejeme pánové jenom to nejlepší.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve středu 15. července, 2,5 minuty před 6:15. Americká armáda uvedla dnes ráno, že dokončila novou vlnu úderů na Irán, která trvala 7 hodin. Iránské revoluční gardy oznámily útoky na Bahrajn, Kuvajt a nebo Jordánsko, píší agentury. Bahrajn a Kuvajt dnes v noci hlásili útoky. Další zprávy nabídneme o 17:30. Několik stovek Čechů ročně dostane podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné ihned volat záchranku. Jak se dozvěděla reportérka Andrea Skalická, po odeznění akutních příznaků by měl pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová z Centra alergologie a klinické imunologie Fakultní nemocnice Motol a Homolka Padesátníka Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, haló pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let, ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
5: Martin má vytažený rukáv,
4: dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem 100 lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě. Pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: To vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Z Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 5.20, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Domov pro seniory u kostelíčka Pardubice přišel s letní prosbou o přebytky ovoce a zeleniny. Léto je totiž obdobím vůní, chutí a vzpomínek a právě na tyhle vzpomínky rádi navazují i seniori. Mnozí z nich si dodnes pamatují časy, kdy doma pekli ovocné koláče s drobenkou, vařili marmelády a nebo zavařovali okurky a další úrodu ze zahrádky. A protože tyhle činnosti klienty pořád baví, rádi by je do nich zapojili i letos. Proto se obrací na všechny zahrádkáře, sadaře a pěstitele s prosbou, pokud vám na zahradě nebo v sadu přebývá ovoce, zelenina, nevíte co s nimi, budou rádi, když si na ně vzpomenete. Využijí je při společném pečení, vaření i zavařování. Neprosí o nákupy v obchodě, hledají hlavně to, co vám doma přebývá: třešně, jahody, jablka, švestky, meruňky, rybíz, okurky, cukety a nebo další sezónní úrodu, kterou už sami nestihnete zpracovat. V domově pro seniory u kostelíčka v Pardubicích.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm anebo přeháňkami a taky bouřkami, ojediněle silnými. Během dne místy polojasno a k večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Teploty mezi 22 a 25, na horách to bude od 16 do 19 stupňů Celsia.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
1: Český rozhlas Pardubice,

0: Český rozhlas Pardubice míří do kempu s Petrou Beránkovou a s předškoláky.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš a můžeš tam stanovat a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjet.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
5: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
5: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel a taky nějaké oblečení a peníze a můžeš tam vytáhnout si šňůru na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Šup a žíci.
5: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
5: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsme tam chodil na výlety a to bylo

0: Otak utvierta správy. Půl šesté.
1: Český rozhlas Pardubice. Správy.
2: Akvazóna pardubického akvacentra je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál vhodnější pro bazény. Moravské Třebové rozšiřují využití solární energie. Na střechách škol a budov technických služeb začíná instalovat fotovoltaické panely. Do nových zdrojů elektřiny letos investuje víc než 5 milionů korun. Tender na stavbu náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové i po novém hodnocení vyhrálo sdružení firem Garden Line a BAK stavební společnost. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, oznámil to ve videu na Instagramu. K rezignaci na post zmocněnce vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo v boji o titul se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, během dne místy polojasno, večer pak ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s dopravním omezením mezi Pardubicemi a Sezemicemi, kde si jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Jiří Korn dospíval 6 minut před 6:15 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 15. července a teď míříme do dnešních novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Ranní kávě, denní tisk.
0: Rius Centrum, které ve Svitavách funguje od června 2025, čeká během letošních prázdnin přechodné omezení provozu. Z technických důvodů je provozovna uzavřená už teď, platí to do pátku 24. července a následně bude zavřeno i od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Centrum se nachází v areálu Svitavského sběrného dvora v Olomoucké ulici. Zelená hala stojí vlevo před vjezdovou závorou a návštěvníci se k ní můžou dostat taky autem. Vstup je oddělený od samotného sběrného dvora a lidé při návštěvě nepotřebují odpadovou kartu. Obyvatelé můžou do centra přinášet věci, které už doma nevyužijí, ale pořád můžou sloužit někomu dalšímu. Další informace o Rius centru ve Svitavách a taky o letním omezení přináší Svitavský deník.
3: Pardubický kraj pokračuje v přípravě modernizace venkovního prostoru sportovního gymnázia v Pardubicích. Rekonstrukcí projde atletické zázemí, vznikne nové fotbalové, multifunkční i workoutové hřiště. Součástí projektu bude taky nová hala pro celoroční sportovní přípravu. Předpokládané náklady dosahují 37 milionů korun. Kraji se podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury. Ta může pokrýt až 50% výdajů. Stavbu chce dokončit nejpozději do konce roku 2027, napsala Mladá fronta dnes.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Kdybyste se chtěli na chvíli zastavit a prožít obrazy, které nevznikly digitálním spěchem, ale trpělivým dialogem s krajinou a čistým fotografickým řemeslem, tak se můžete stavit v Pardubické krajské knihovně. Tam začíná výstava Slovinsko ve Stříbře. Potrvá od dneška až do 14. září. Autoři jsou zástupci skupiny Triplet, Dana Stránská, Ivan Nehera a Andrea Benešová. Tak to byl tip z Pardubické krajské knihovny. A kdybyste radši na film do letního kina, tak se nabízí Choceň a kriminální komedie. Jedná se o projekci celovečerního debitu režiséra Ondřeje Hudečka s názvem Poberta. Právě tento debit zařadili do programu provozovatelé Choceňského letního kina. Promítání české kriminální komedie bude dnes od 21 hodin v areálu volejbalových kurtů v ulici U Koupaliště. Děj snímků se odehrává v období pandemie a sleduje skupinu zlodějů inscenujících falešné krádeže za účelem záchrany krachujících podniků. V hlavních rolích se představí Matyáš Řezníček, Václav Neužil a Stanislav Majer. Počasí. Dnešek bude trochu chladnější než ostatní dny, očekáváme maxima do 25, na horách do 19 stupňů Celsia. K tomu oblačno až zataženo, místy ještě s občasným deštěm nebo přeháňkami a taky bouřkami, ojediněle silnými, to bude situace, která se objeví hlavně dopoledne. Potom už odpoledne by mohlo být i polojasno a k večeru ubude oblačnosti a srážky úplně ustanou. Přepokládané množství srážek dnes od 0 do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 35, v opakujících se i víc. Rozptylové podmínky ty by dnes měly být většinou dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji se těžba dřeva postupně vrací na hodnoty před kůrovcovou kalamitou. Hasiči v Královéhradeckém kraji museli kvůli úterním bouřkám zasahovat jen ojediněle. Zásobníky plynu jsou v Česku plné ze 47%, to je míň než loni. A dnešek bude oblačný až zatažený, teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Ota Gutwirt. Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních 2 letech vrací k hodnotám před kůrovcovou kalamitou. Loni dřevorubci vytěžili 1 milion metrů krychlových dřeva, meziročně jen o necelé procento méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Výrazně ale ubylo takzvané nahodilé těžby, tedy kácení stromů poškozených kůrovcem, suchem nebo vichřicemi. Za rok její objem klesl o 40%. Lesníci dál nejčastěji těžili smrk, téměř o pětinu vzrostla těžba borovice. V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvlášť lesy u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Bouřky, které zasáhly včera odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Počasí nepřidělalo příliš práce ani hasičům, popisuje jejich mluvčí Zuzana Strouhalová.
3: V souvislosti s vydanou výstrahou zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji pouze u jednotek událostí. Bezděkově nad Metují jsme prováděli čerpání vody po přívalovém dešti a ve Žďáru nad Metují jsme likvidovali spadlý strom na dětském táboře. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.
0: V zásobnicích plynu v České republice se teď nachází méně plynu než loni. Podle statistiky Ministerstva průmyslu a obchodu jich v loni bylo o 800 milionů metrů krychlových víc než letos. Asociace nezávislých dodavatelů zároveň uvádí, že plyn je momentálně dražší než v létě bývá, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě. Asociace taky odhaduje, že cena plynu v topné sezóně vzroste zhruba o 5 až 15%. Přes 23 milionů korun pro výkonného ředitele Otakara Smolíka a skoro 21 milionů pro šéfku personálního Lidii Jaroměřskou. Tolik musí vyplatit zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra svým bývalým manažerům na odchodnou. Český rozhlas to zjistil podle informačního zákona. Jde o rekordní sumy. Například bývalý šéf VZP Zdeněk Kabátek, který roky řídil největší pojišťovnu v zemi, dostal o 20 milionů méně než Smolík. Miliony pro ex-manažery už prověřuje dozorčí rada pojišťovny i ministerstvo financí. Smolík ani Jaroměřská na otázky nereagovali. Sport. Cyklista Tadej Pogačar si vylepšil na

0: Skok v čele Tour de France. Slovinský obhájce titulu ovládl horskou desátou etapu a v průběžném pořadí vede o víc než 3,5 minuty nad druhým Dánem Jonasem Vingegaardem.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během dne může být místy i polojasno, k večeru čekáme ubývání oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Pozor na novou uzavírku mostu v Chocním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V řekách v povodí Labe je místy jenom 10 až 45% obvyklého množství vody. Zjišťovali jsme, jestli kvůli tomu bude letošní vodácká sezóna kratší. A odpověď nabídneme za malou chvíli. Je středa 15. července, 4 minuty po 6. hodině. Čeká nás i Karel Zich, Kristýna, Roxette, Vladimír Mišík a nebo teď Petr Novák. Začínáme s hvězdičkou blízkavou tuhle hodinu a vám všem přejeme pohodový poslech i hezké vstávání.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 6:45, posloucháte středeční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je 15. července. Pardubičtí basketbalisté teď mají volno po sezóně, příprava pro ně začne až za několik týdnů, do ní ale půjde proměněný kádr. K několika změnám došlo i přes vynikající minulý ročník. Vrátíme se k tomu podrobně kolem 6:50. A teď míříme za vodáckým sportem. Většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jenom 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na řece Orlici přesto vodácká sezóna pokračuje. A jak se přesvědčil reportér Jiří Hofman, na některých místech je ale potřeba z lodě vystoupit a pomoct si po svých.
1: Vodácký pozdrav, ahoj!
2: Vodácký pozdrav se nese nad divokou Orlicí zhruba 15 km před soutokem s Orlicí Tichou. Vody je sice méně, řeka je ale sjízdná. Jen je na některých mělčinách potřeba z lodě vystoupit. Překvapilo to i Luboše, který přijel s rodinou z Havířova.
3: Pan, který nám půjčoval lodě, tak říkal, že tak 200 metrů půjdeme pěšky, že trošku s tím budeme zapasit a potom už bychom měli celou dobu jenom sedět, takže zatím si myslím, že máme asi za sebou 170 metrů, protože ještě tady nějaký zápas bude, ale říkal, že tady potom za mostem, že už by to mělo být prostě sízdné.
2: Přesto si rodina plavbu užívá.
3: Počasí je úplně, bych řekl, nad ideální, jako úplně pecka, jako tu kombinaci s tou vodou, takže nám ani nevadí, že musíme lézt sem tam do vody.
2: Podle Libora Borůvky z nedaleké půjčovny lodí letošní stav vody nijak nevybočuje z předchozích let.
4: Že někdy je trošku méně, někdy víc, ale v podstatě každý rok od nás Kostelce na Dolicí, jakoby ještě se mně nestalo, jsme tady 20 let v tom kempu a na té půjčovně, že by řeka nebyla sízná. Jo? Lidi si to představují různě, ale my vodáci víme, že občas, když je míň vody a přijedu na mělčinu, tak ji musím přetáhnout. Jo?
2: Ne všude na Orlici jsou ale podmínky stejné.
4: Divoká Orlice, to je nádhera, že jo? Ale ta bývá sízná jenom v případě, kdy prostě ta je sníh a kdy z pastviny pouštějí vodu, protože tam je ta přehrada, že jo? Takže ten Litický oblouk, což je nejatraktivnější část vlastně Divoký Orlice, je po celou část roku suchá, že jo?
2: A právě nižší stav vody může být podle zkušeného vodáka výhodou i pro ty, kteří na řeku vyrážejí poprvé.
4: Myslím si, že pro ty začátečníky je lepší ten nižší stav vody než vyšší. Jakmile se ten vodní stav zvedne a řeka má větší průtok a tím pádem ten prout má větší sílu, tak je to pro ty lidi zase obtížnější na to řízení lodi. Že ten prout vody, ty neskušený, strhává pod ty vrbičky do těch zátok, pod ty padly stromy a tohleto, jo.
2: Na některých mělčinách tak vodáci sice musí na chvíli z lodě ven, o letošní vodáckou sezonu na Orlici ale zatím obavy nejsou. Z divoké Orlice u Kostelce nad Orlicí Jiří Hofmán, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čas strávíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a my jsme rádi. 3 minuty po 6:45, středa 15. července. Památník odboje Žamberk připravil odbornou přednášku s vojensko-historickou tematikou na téma Španěláci 1936 až 39, Čechoslováci ve španělské občanské válce. Víc vám řekne Lukáš Výšek a to v pivovaru v Žamberku dnes od 17 hodin. Počasí. Čekáme postupné ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Na obloze bude oblačno až zataženo, teď ráno místy mlhy. Přes den oblačno až polojasno, už jenom ojediněle, odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty vystoupí na 25 až 28, na severovýchodě kraje bude jenom kolem 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr slabý proměnlivý, přes den severní až severovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí. A ještě můžeme doplnit rozptylové podmínky, ty budou většinou dobré.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Kola Pop Music se točí dál, o tom bude zpívat Karel Zich už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Tohle byla Kristýna Astonka. 7 minut zbývá do 6:30 a teď nabízíme spotřebitelský servis. V něm budeme vracet zboží, jaké jsou podmínky a kolik peněz bychom měli dostat zpátky. Na to už odpoví Josef Černý. Ptejte se i vy na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Dotaz od pana Šimura zní takto. Po roce a půl a 4 opravách chci vrátit mobilní telefon. Prodejce mi odmítá vyplatit celou částku, protože je telefon jednak značně opotřebený a jeho cena je dnes nižší. Má na to právo? Pane posluchači, samozřejmě nemá. Oba argumenty jsou protiprávní. Že je telefon po takové době opotřebovaný, je pochopitelné, ale musí se jednat o běžné opotřebení, tedy setřené nápisy, odřeniny a tak dále, nesmí být vyloženě rozbitý. Prodejce nemá pravdu ani s cenou, vy musíte dostat zpátky tolik, kolik jste zaplatil, ať výrobek dnes stojí víc anebo míň než v době, kdy jste ho kupoval.

0: Olta Gutwirth a další ranní zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Radnice ve Vysokém Mýtě schválila změnu územního plánu, podle které bude město moct částečně ovlivňovat podobu budoucí výstavby. Informuje o tom na webu. Náměstí Bohuslava Martinů v Poličce po víc než roce dokončených prací získává novou podobu. Revitalizace za 47 milionů jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna. V Pardubicích zítra večer začíná Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Na 37. ročník přijede rekordních 5000 hráčů z víc než 50 zemí světa. Akce se zároveň vrací do hokejové arény, kde se konala naposledy v roce 2019. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Francouzské národní shromáždění bude hlasovat o zákonu, který zavádí právo na asistovanou sebevraždu a eutanázii. O možnost ukončení života by mohli požádat plnoletí pacienti s nevylečitelnou nemocí na základě jejich vlastní žádosti. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, ráno místy mlhy, během dne oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehodu máme hlášenou z vedlejší silnice 358-46 nedaleko obce Suchá, dodávka a osobní auto na boku mimo silnici.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Je středa, ale Pavel Bobek bude zpívat o neděli.
2: Dobré ráno.

0: a dnešní ráno trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Je středa 15. července za 6,5 minuty 6:45. Bolivijská prokuratura začala prověřovat možný nábor Bolivíců do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Uvedli to v noci na dnešek agentury AFP a EFE. Prokuratura reaguje na veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě při bojích padli. Ruské velvyslanectví odmítlo jakoukoliv vazbu s náborem Bolivíců do jednotek bojujících na straně Moskvy. Teď pojďme do dnešních českých novin s Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Začínáme v pardubickém deníku, ten píše o tom, že Pardubice chystají nové byty cyklostezku. Pardubičtí zastupitelé schválili změny v rozpočtu. Ty otevřou cestu k několika významným investicím. Schválené změny rozpočtu myslí taky na rozvoj městského bydlení. Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě dvou konkrétních projektů cenově dostupného nájemního i družstevního bydlení pro mladé rodiny, ale taky i pro město potřebné profese, které projekčně připraví právě rozvojový fond Pardubice. Oba chystané projekty vzniknou v ulici K Polabinám. Podrobnosti Pardubický deník.
0: Další milník na stavbě dálnice D11 ze Stříteže na hranice s Polskem. Stavbaři dokončili ražbu levého tubusu tunelu opevnění na stavbě dálnice D11 u Trutnova. K prorážce se propracovali přesně půl roku od zahájení ražby. V pravé tunelové troubě zbývá prorazit závěrečných 60 metrů. Bezprostředně poté se začne razit tunel Poříčí. Řekli to zástupci stavebních společností, které dálniční tunely budují. U Trutnova je tady hotová ražba prvního tubusu dálničního tunelu na D11. Informuje o tom dnešní vydání Krkonošského deníku.

0: minuta zbývá do 6:45. Tohle byli Pečo Boys ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Mandraže a taky Petr Rať. A ještě předtím pohled na železnici k sousedům. V Dětenicích na Jičínsku bude dopoledne prezentace projektu Vlakotramvaje Lenka. Lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo od společnosti AŽD. Akce ukáže možnosti využití bateriových vozidel na železniční infrastruktuře. A v sobotu 25. července dorazí do meziměstí zvláštní parní vlak Králický expres, tažený historickou lokomotivou Němka. Parní expres vyrazí ráno z Dolní Lipky a přes Letohrad, Žamberk, Kostelec nad Orlicí, Týniště nad Orlicí, Náchod pojede dál po trase. Vlak do meziměstí přijede odpoledne a následně bude pokračovat zpátky do výchozích stanic přes Náchod, Opočno a Letohrad. Součástí soupravy je bufetový vůz i možnost přepravy kol a kočárků. Kdyby toho ještě rodiny s dětmi neměly dost, tak můžou navštívit část meziměstí Vyžňov, kde se toho 25. července bude od 14 hodin konat u Svobodů program ke svátku svaté Anny. Mimochodem už teď o víkendu je v plánu parní trasa Ústí nad Orlicí, Hanušovice a zpět. Podrobnosti jízdní řády najdete samozřejmě na webu. Počasí. Středa v Pardubickém kraji bude oblačná až zatažená, teď po ránu místy s mlhami, během dne oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Maximální teploty 25 až 28, na severovýchodě kraje kolem 22, na horách mezi 16 a 19 stupni Celsia. Vítr slabý proměnlivý, přes den severní až severovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí. A to množství srážek dnes bude od 0 do 10 mm, v bouřkách ojediněle kolem 25 mm.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Petr Bebiak.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 7 minut po 6:45 ve středu 15. července. Basketbalisté Pardubic mají volno po minulé sezóně, ve které vybojovali druhé místo jak v lize, tak i v domácím poháru. Vedení klubu ale už teď pracuje na podobě kádru, který bude hrát na východě Čech v příští sezóně. A my si řekneme víc s naším reportérem Otou Gutwirtem. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme s odchody z vicemistrovského týmu. Kolik jich je a jsou některé změny překvapivé?
1: Tak jejich celkem, jestli dobře počítám, tak 6. Jacob Evans, Michal Svojanovský, Vladimír Vondra, Filip Horvát, Marek Simonides a co by poslední, Martin Nábělek. Takže tahle šestka pokračovat nebude. Možná se trošku uvažovalo, anebo se očekávalo, jestli nebude pokračovat Jacob Evans, který byl pro tým velmi důležitý, on měl svoje zkušenosti dokonce z té nejlepší světové soutěže, nastupoval v NBA, takže ten určitě k tomu druhému místu a k tomu finálovému trápení Nymburka velmi výrazným způsobem pomohl, ale nakonec kroky vedení jsou jiné, takže ani on pokračovat nebude. Takže tahle šestka prozatím v Pardubicích skončila.
0: Klub chce dát šanci i mladým hráčům, kteří z nich budou bojovat o pozici v A týmu.
1: Je to tak. Hugo Lejsek, Ondřej Bílek a Ondřej Provazník ti podepsali smlouvy s A-týmem a dostanou příležitost představit se v něm, ale tam to bude samozřejmě hlavně o sbírání zkušeností. Rozhodně to nebudou hráči, na kterých by měl ten klub stát nebo A-tým stát. Bude to jenom o tom, aby získávali ty zkušenosti v A-týmu a mohli se zapojovat. Pardubice přeci jenom budou hrát Ligu mistrů, takže budou potřebovat tu rotaci širší, takže je možné, že v některých ligových zápasech, ve kterých o tolik nepůjde, tak tito hráči dostanou větší minutáž, ale samozřejmě musí si ji zasloužit. To je rozhodující a bude jenom na nich, jak se s tou situací popasují a jak s tím naloží.
0: Zatím jsou oznámené dva příchody, kteří hráči tým posílí.
1: Tak je to Dalibor Vlk, který přišel z USK Praha. To byla první oznámená posila, která byla oznámená už na konci června. No a potom je tu takový pikantní návrat. Petr Šafarčík se vrací zase zpátky do Pardubic. Hráč, který samozřejmě tady v Pardubicích už dříve působil, tak nakonec hlásí návrat. Shodou okolností taky působil naposledy v USK Praha.
0: U Petra Šafarčíka je ten jeho příběh hodně zajímavý. Pro ně to opravdu není první seznámení s Pardubicemi.
1: Ne, on přišel do Pardubic v letě roku 2021. V té premiérové sezóně zapisoval průměrně přes 13 bodů na zápas. Je to rozehrávač, abychom uvedli tu jeho pozici na hřišti. V ročníku 23-24 měl dokonce přes 16 bodů na zápas, jenže potom v utkání, hned v úvodním utkání sezóny 2024-2025 se zranil a i když pak ještě do 4 zápasů nastoupil, tak už pokračovat nemohl. Následovala operace kolene a velmi dlouhá rekonvalescence. No a nakonec se byl rozehrát na konci té minulé sezóny v USK Praha, kde odehrál 3 zápasy na stavbové části a 2 utkání před kola play-off. Vypadá to, že je v pořádku, že je fit, že se zase může zpátky vrátit na palubovky v tom plném zápasovém režimu, takže s ním klub podepsal roční smlouvu a uvidíme, jak se mu povede zařadit.
0: Situaci u pardubických basketbalistů sleduje reportér Ota Gutwirt. Děkujeme.
1: Hezké ráno.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Vysoké Mýto schválilo nový územní plán, díky kterému ovlivní i podobu budoucích staveb ve městě. České zásobníky plynu jsou teď míň naplněné než loni. Spojené státy příští týden podle Trumpa zaútočí na íránské mosty a elektrárny. A dnešek bude oblačný, místy polojasný, teploty až 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otagu Twirt. Radnice ve Vysokém Mýtě schválila změnu územního plánu, podle které bude město moct částečně ovlivňovat podobu budoucí výstavby. Informuje o tom na webu. Nový územní plán zároveň počítá s koridorem pro chystanou cyklostezku Vinice.
2: Výška nových budov, množství zeleně kolem nebo vzhled oplocení, to jsou nová pravidla, která jsou po změně součástí územního plánu ve vybraných částech města. Nový dokument zároveň počítá s ochranou zelených ploch nebo přírodních míst a definuje rozvojové lokality, kde by mohly do budoucna vzniknout stavby pro bydlení, podnikání a občanskou vybavenost. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
1: Tender na stavbu nového náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové má i po novém hodnocení stejného vítěze. Zakázku znovu získalo sdružení firem Gardenline a Buck, přestože v soutěži nabídlo o 46 milionů vyšší cenu než druhý zájemce v pořadí. O zadání zakázky měli hradečtí zastupitelé původně rozhodovat včera odpoledne. Projednání bodu ale odložili, vysvětluje náměstek primátorky Lukáš Řádek z TOP 09.
3: Došlo, řekněme, k apelu ze strany opozice, že měli málo času takto významné a velké zakázky na studovat veškeré podklady a já rozhodně nemíním jakkoliv riskovat procesní čistotu takovéhoto kroku. Právě proto jsem navrhl stažení a aby měli všichni dostatek času se seznámit s výsledky hodnotící komise, předložím to standardně na zastupitelstvo v srpnu.
1: V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu, asi o třetinu méně než loni. Ukazují to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je naplněná ze 47%.
4: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
5: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
4: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat, potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
6: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
4: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek, podle Asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu. Řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den také armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Iránské

0: Česká média informovala o řadě explozí na různých místech v zemi. Podle nich protivzdušná obrana zasahovala v okolí jaderné elektrárny v Búšehru. Sport. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo ve finále se od 21 hodin českého času utkají v Atlantě Argentina s Anglií. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, ráno místy mlhy, během dne oblačno až polojasno, ojediněle, odpoledne pak místy přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 358-46 nedaleko Pazuchy, nehoda dodávkového auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krátce po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Pardubice, pokračuje naše prázdninové vysílání středa 15. července. Jeden tip, kam byste se mohli vydat s dětmi nebo s vnoučaty, na Zámeckém návrší v Litomyšli vyrostlo město z lega. Nová výstava Svět kostiček láká návštěvníky mezi stovky tisíc barevných dílků. Podíváme se tam taky v reportáži za chvíli. A k tomu písničky, které nestárnou, Petr Rezek, Petr Kolář, Marie Rotrová, Petr Němec a nebo teď skupina Ready Kirken.
1: Ráno s Jakubem Malým.

0: je ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Středa 15. července za 4 minuty bude 7:45. Německé dráhy Deutsche Bahn se za letošní první pololetí staly cílem sabotáže ve 2200 případech, napsal bulvární deník Bild. Jde o krádeže, žhářství anebo vandalismus. Takových případů je letos v porovnání s prvními 6 měsíci loňského roku o 7% víc. Další zprávy vám nabídneme o 7:30. A teď míříme do Litomyšle 800 tisíc dílků Lega, desítky modelů a celé město z kostiček. Zámecké návrší hostí výstavu Svět kostiček, která láká malé i velké návštěvníky. Na 10 metrech čtverečních představuje roboty, auta i další propracované modely. Nechybí ani herna, kde můžou děti i dospělí popustit uzdu fantazii a stavět vlastní výtvory. Mezi návštěvníky se vypravila reportérka Barbora Soukupová.
1: Co tady budeš stavět teďka?
2: Tak jako vždycky, auta.
1: 9letý Kuba přišel s rodiči, tatínek, pan Honza si tady staví s ním. Co říkáte na tu výstavu?
3: No už jsme jich pár viděli, takže to není naše první.
1: Do čeho se pouštíte tady?
3: Tak většinou nějaký příšerky, budovy a tak, a tady s malým lepíme, co se dá.
1: Máte tady další dvě děti, menší, tady nejmenší na stole si hraje s Legem.
4: Mně se teda líbí to prostředí, to je vlastně docela netradiční na Lego výstavu. My jsme většinou zažili někde v tělocvičně, ale tady je to moc krásný, v areálu zámku jsme to vlastně nečekali.
1: Pochvaluje si maminka Zuzka, my jsme tady vlastně v takových půdních podkrovních prostorách. A já už jsem tady s programovou vedoucí zámeckého návrší Helenou Marií Hendrych. Jsme v hlavní části výstavy, kde je toho úplně nejvíc a jsou to hlavně různá městečka. A
5: tak to město se rozkládá celkem na 10 metrech čtverečních. A skládá se ze tří částí. Tou první je takový zábavní park s různými kolotoči, s italskou riviérou a podobně. A největší středová část je opravdu jako město, včetně předměstské části, venkovské architektury, kostela, obchodů a železničního nádraží, depa.
1: Je tady i hodně vláčků, některé jezdí.
5: A ano, to máme z toho radost, je to taková prémiová záležitost, že tady máme 3 jezdící vlakové soupravy, které projíždějí celým tím městem.
1: Kromě toho spousta dalších objektů, různé obchůdky nebo fotbalové hřiště.
5: V té třetí potom oblasti se nachází taková holčičí zóna, Heart Lake City. Doporučuji se soustředit na různé detaily, tam mnoho probíhajících dějů roztomilých. A tahleta výstava vznikla ve spolupráci s inženýrem Petrem Šimrem, který se věnuje té architektuře Lega celý svůj život. A nejenže sestavuje ty sety, které jsou předpřipravené, ale vlastně vymýšlí a konstruuje i vlastní stavby.
1: V průběhu výstavy se lidé můžou zúčastnit také soutěže.
5: Ta soutěž je zaměřená na stavění, o to, kdo vytvoří nejnápaditější model nebo model, který bude nějakým způsobem kopírovat reálná místa Litomyšle.
1: Výstava i soutěž potrvají do 4. září. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: písnička dělaná na ráno, teď v ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice, středa 15. července, 3 minuty po čtvrt na 8. Tři generace jedné tvůrčí rodiny, muž, jeho dcera a vnučka, malíř, sochařka a multimediální tvůrkyně. Všichni jdou cestou svobodného tvůrčího projevu, ale každého ta cesta vede jinam a jinudy. Jak vypadá taková rodinná anamnéza, tak to můžete poznat ve výstavní síni v Chrudimi v divadle Karla Pipicha, a to už ode dneška. Vernisáž začíná v 17:30. Výstavu uvede kurátorka Martina Vítková. Představí se Jaroslav Koreček, Markéta Korečková a taky Juliana Macková. Tak to byl jeden tip s Chrudimi. Jinak tahle výstava pro vás bude k dispozici až do 13. září. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 13 a taky od 14 do 17 hodin. V sobotu a v neděli od 14 do 17. Je to ideální tip při návratu z koupání, abyste se trochu schladili právě v galerii v Chrudimi. Počasí. Dnes to na koupání taky bude, minimálně teplotně 25 až 28, na severovýchodě kraje okolo 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Na obloze oblačno až zataženo, během dne oblačno až polojasno, jenom ojediněle, ale odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Vítr slabý proměnlivý, přes den severní až severovýchodní, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tiskovka. Český rozhlas Pardubice vám teď nabízí knihu, která vám s upřímností a humorem ukáže, jak si pročistit život od lidí, věcí i pravidel, která vám lezou krkem. Jmenuje se Všichni mi můžete, hlavně, že mě je skvěle. Je od nakladatelství Kazda. Právě dnes slaví 80. sultán, který nastoupil na trůn v roce 1967 po abdikaci svého otce. V současnosti je nejdéle vládnoucím monarchou na světě. Ve své zemi bohaté na ropu má prakticky absolutní moc, je zároveň premiérem, ministrem financí, zahraničí a obrany. Za jeho vlády vzrostla životní úroveň tamních obyvatel, dnes jedna z nejvyšších v Asii. V sultánátu platí přísné islámské právo šaria. A my se ptáme, který pak sultanát to je, který máme na mysli. Napovíme, že začíná na písmeno B. Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak který pak sultanát na písmeno B by to mohlo být, kde dnes ten panovník, který tam vládne od roku 1967, slaví 80. Dívám se na telefon, už tam máme prvního volajícího. Pěkné ráno. Tak dobrý den.
1: Pěkné ráno.
0: Kdo se dovolal?
1: Monika.
0: Paní Moniko, co myslíte?
1: A já si myslím, to není Bolkiach.
0: Tak bohužel ne, zkusíme to u někoho dalšího. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ještě jednou telefon 726 46 48 48. Tak někdo další už je na drátě. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak, co myslíte?
2: Já si myslím, jestli to není Bhútan.
0: Taky ne. Správně to bylo Brunei na ostrově Borneo, takže Brunei jsme měli na mysli. Představíte se nám ještě vaše jméno? Tak je to už jedno, posluchačka už tam není. Tak nedočkali jsme se správnou odpovědi, snad zítra kolem 7 hodiny 20. minuty znovu.

0: Servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Otaku Twirt, další zprávy. Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Akvazóna pardubického akvacentra je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál vhodnější pro bazény. Moravská Třebová rozšiřuje využití solární energie. Na střechách škol a budov technických služeb začínají instalovat fotovoltaické panely. Do nových zdrojů elektřiny letos investuje víc než 5 milionů korun. Tender na stavbu náměstí v areálu Gajerových a Vrbenského kasáren v Hradci Králové i po novém hodnocení vyhrálo sdružení firem Garden Line a Bach stavební společnost. Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal. Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody, oznámil to ve videu na Instagramu. K rezignaci na post vyzval Turka už odpoledne premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Fotbalisté Španělska porazili v Dallasu Francii 2-0 a jsou prvními finalisty letošního mistrovství světa. O druhé místo v boji o titul se od 21 hodin českého času utkají Argentina s Anglií. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, místy se mohou objevit slabé přehánky. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Stále ještě pozor na možné došetřování dopravní nehody, která se stala mezi Litomyšlí a Pazuchou. Byla to nehoda dodávky.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Aneta Procházková a Dagmar Košanová se specializují na záchranu volně žijících ptáků. S jakými nejčastějšími případy se teď v létě potýkají a proč má jejich práce smysl? Budeme se ptát v radioporadně krátce po 11. hodině. Teď Valdemar Matuška.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Ráno je tady, je středa 15. července za 7 minut 7:45. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. S Otou Gutwirtem se hlásíme o dnešních novin. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: 3 roky starý autobusový terminál v Heřmanově Městci měl změnit cestování v celém regionu. Místo toho se ale po několika letech stal jedním z největších strašáků v novodobé historii města. Kvůli nenaplnění podmínek evropské dotace radnici hrozí, že bude muset vrátit více než 27 milionů korun, což by ohrozilo investice na další roky. Vedení proto svolalo mimořádné zastupitelstvo, které se neobešlo bez emocí. Terminál tedy dál děsí Heřmanův Městec, hrozí obří sankce. Další informace přináší Chrudimský deník.
1: Je to obrovská akce, na kterou se do Pardubic jede několik tisíc účastníků prakticky z celého světa. Jak už od nás víte, 37. ročník festivalu šachu a her Czech Open začíná zítra. Bude to tak trochu návrat do předcovidových dob. Dění se totiž poprvé od roku 2019 dostane do hokejové arény a jeho součástí bude znovu mistrovství Evropy mládeže družstev. Na šachy připadají 2/3 startů, na hry zbytek. Vedle samotných turnajů se pořádají 2 společenské večery, hraje se fotbal, stolní fotbal nebo šipky, informuje Mladá fronta Dnes. Ředitel turnaje Jan Mazuch bude naším dnešním ranním hostem. Do studia dorazí po 8:30.
0: A 9 členských států Evropské unie vyzvalo Evropskou komisi, aby přestala finančně podporovat Mezinárodní olympijský výbor. Píše o tom bruselský web Politico. Důvodem je rozhodnutí výboru zrušit pozastavení členství ruského olympijského výboru. Ministři sportu upozorňují, že Rusko dál vede válku proti Ukrajině a jeho návrat do mezinárodních sportovních struktur považují za předčasný a neslučitelný s hodnotami Evropské unie. A teď jsme se dozvěděli, že šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dorazila do Kyjeva, uvedla, že oznámí projekty spolupráce v obranném průmyslu. Jednat bude i o přístupových jednáních s EU.

0: Hezké ráno s Českým rozhlasem Pardubice. Za minutu a půl bude 7:45, je středa 15. července. Dalším trenérem, který po mistrovství světa skončil na lavičce svého týmu, je dosavadní kouč fotbalistu Haiti Sebastian Migné. Národní svaz téhle karibské země oznámil, že 53-letý Francouz odchází po vzájemné dohodě. Haiti vedl od června 2024, ačkoliv kvůli pokračujícímu vnitřnímu konfliktu v zemi na půdu Haiti nikdy nevkročil, postoupil s národním týmem na šampionát do Severní Ameriky. Další zprávy u nás budou v 8 hodin a teď jdeme na počasí. Noc na dnešek přinesla velkou oblačnost a taky na mnohých místech pokračující déšť. Teploty byly nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia. Počasí. Jestli dnes musíme počítat s nějakými těmi srážkami, případně s bouřkami, to už nám řekne meteorolog Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak to vidíte s dnešním počasím?
1: Tak nějaké srážky teďka ráno ještě na tom severovýchodě, které na těch Orlických horách, ale postupně to už odchází k tomu severovýchodu a během dnes spíše nějaký oblačno, polojasno. Během dne potom by se nám mohly vyskytnout výjimečně nějaké přehánky, v odpoledních hodinách by mohly být četnější, nějaká i bouřka by se mohla objevit, ale nebyla by nějak silná. Ty maximální teploty 25 až 28 stupňů, ale na severovýchodě kraje tam bude chladně jenom kolem 22 stupňů. A vítr slabý, proměnlivý, přes den severní až severovýchodní do 4 metrů za sekundu bude jenom přechodně v těch bouřkách zesilovat. Roste podmínky většinou dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: A pojďme rovnou na noc a zítřek, jaké tam bude počasí?
1: Oblačno až pojasno, v noci k ránu ojíly mlhy, ty nejnižší teploty 18 až 15 stupňů a zítra o něco tepleji 26 až 29, oblačno až pojasno a jenom výjimečně na horách by mohly být četnější nějaké slabé přehánky, by se mohly vyskytnout. Zatím to vypadá, že v pátek by nás přecházel frontální systém, takže postupně potom v pátek v odpoledních hodinách postupně zataženo od západu s nějakým deštěm, přehánkami i s nějakými bouřkami. Teploty by ještě vystupovaly v pátek někam ke 30 stupňům, za tou frontou potom na víkend by se nám už ochladilo. V sobotu už ty teploty jenom nějaké 24 a neděle taky vypadá nějakých 23 stupňů a spíše nějaký polojasno, oblačno, nějaké slabé přehánky ještě v neděli by se mohly objevit.
0: Říká meteorolog Imrich Drapák a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Přejeme pěknou středu, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Vítka.
1: Yes, we can.
0: Je 15. července, středa. Svátek má vládce domu, Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 000 skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
2: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
0: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT2. Nová krev podsvětí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Policie dokončuje revitalizaci náměstí Bohuslava Martinů. Od nového roku by mohlo znovu fungovat EET, o návratu budou hlasovat poslanci. Po nehodě dvou autobusů u Lidice záchranáři ošetřili 12 lidí. A dnešek bude oblačný, místy polojasný, teploty až 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Na městě Bohuslava Martinů v Poličce po víc než roce dokončených prací získává novou podobu. Revitalizace za 47 milionů jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
4: Na místě jsou již atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, nová dlažba, kašna odlitá z bronzu. Podzemí ukrývá složité technické objekty, související s provozem fontány, vodních prvků a systémem zavlažování.
3: Radnice v Moravské Třebové získala státní dotaci na opravu německé hrobky rodu France Salese Steibenchra. V 19. století byl dlouholetý starosta města, průmyslník a politik. Na opravu hrobky přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 150 tisíc korun, říká mluvčí města Lucie Krčmářová.
5: Tento krok navíc perfektně zapadá do našeho dlouhodobého konceptu péče o historické památky ve městě. Na hřbitově na Křížovém vrchu jsme již dříve vybudovali naučnou stezku, která návštěvníky seznamuje s historií tohoto unikátního místa a s osudy osobností, které zde odpočívají. Právě hrobka rodiny Steinbrecherů je jedním ze zastavení.
3: Po nehodě dvou autobusů u Lidic záchranáři ošetřují 12 lidí, uvedli to na síti X. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Ostatní pacienti podstoupí ošetření hlavně v nemocnicích v Kladně a ve Slaném, uvedli záchranáři. Jejich zranění jsou lehčí. Poslanci by dnes ve třetím čtení měli projednávat návrh o znovu zavedení EET. Od nového roku by se systém vztahoval na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Státnímu rozpočtu by EET ročně přineslo 14 miliard korun. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit. Současně chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Sport. Hokejisté Pardubice připravují na nový extraligový ročník. Po roční přestávce se představí i na mezinárodní scéně, zahrají si Ligu mistrů. Čtyři zápasy odehrají Východočeši ještě před startem nejvyšší domácí soutěže. Pokračuje pardubický hokejový brankář Roman Vil.
6: Ta Liga mistrů je extrémně důležitá jak pro nás, pro hráče, tak pro celou organizaci, takže na tohle já se těším a já z toho mám vždycky radost a tu Ligu mistrů hraju vždycky velmi rád. I z toho pohledu, že se tam člověk i podívá na nějaký místa, kde třeba hrával a tak dále, takže to mě přijde velmi zajímavý. Počasí.
3: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, během dne i polojasno, ojediněle odpoledne pak přechodně místy, přehánky nebo bouřky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, zdržení mezi Pardubicemi a Sezemicemi kvůli kyvadlovému provozu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553

0: 1953.
1: Noční déšť ochladilo hořící budovu ve Zlíně. Obavy ze silného větru, který by mohl mít vliv na stabilitu částečně zříceného objektu, se nepotvrdily. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, je tady Nový den, středa 15. července, 4 minuty po 8. hodině. Za chvíli se vrátíme na silnice s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkulovou. Z muziky nabídneme Rangers neboli Plavce, zvedněte kotvy, taky budou Šňůry, to je skupina Krištof, Holubídům Jiřího Schellingera a nebo Báječná ženská Michala Tučného.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Tři minuty a bude 8:45, středa 15. července. Tady je Český rozhlas Pardubice. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé zkritizoval výkon svého týmu po porážce 0-2 v semifinále mistrovství světa se Španělskem. Podle 27-letého kapitána obhájci stříbra nehráli tak, jak si představovali. Odpovědnost za neúspěch vzal útočník na sebe. Řekl to v rozhovoru s novináři. Tak francouzský výkon rozhodně nebyl k chlubení. Co k chlubení je, tak to už nám teď řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V prestižní soutěži Česká dopravní stavba a technologie získaly v Pardubickém kraji ocenění hned dvě stavby. V kategorii dálniční stavba získal mimořádnou cenu úsek dálnice D35 Janov-Opatovec, a to za výstavbu nově navržené směrově dělené čtyřpruhové komunikace se 13 mostními konstrukcemi. V kategorii silniční stavba uspěl severovýchodní obchvat Pardubic. Podle poroty obchvat přispívá ke zlepšení dopravní obslužnosti města a významný je i nejdelší zavěšený most v České republice. Obě stavby jsme uvedli do provozu v prosinci loňského roku.
2: Český rozhlas Pardubice žije.

0: Tři minuty po čtvrt na devět je středa 15. července. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Ukrajina zasáhla v Černém moři 20 ruských lodí, uvedl velitel dronových vojsk. Po útocích v Azovském moři jde podle něj o další fázi operace. Další zprávy u nás o 8:30 a ještě předtím rubrika Co v učebnicích nebylo. Podíváme se do vesmíru, konkrétně na planetu Neptun. Ta od svého objevení lidmi stačila oběhnout kolem slunce jenom jednou. Martin Písařík o tom bude mluvit.
1: Počasí.
0: A na planetě Zemi, konkrétně v Pardubickém kraji, dnes očekáváme oblačno až zataženo, po ránu místy mlhy, během dne oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy, přehánky nebo bouřky. Maximální teploty 25 až 28, na severovýchodě kraje okolo 22, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Před chvílí jsme hráli Holubí dům a to se nám bude hodit k naší radioporadně s Jitkou Slezákovou. Pěkné ráno.
2: Je to pravda, krásné ráno. V radioporadně po 11. hodině totiž představíme záchranou stanici Holubí dům. Přijedou dvě ženy mladé, Aneta Procházková, Dagmar Košanová, přijedou z hlavního města, protože tam je těch holubů opravdu hodně a oni se snaží jim pomáhat. Teď, jak byla ta vedra šílená, tak hlavně holuby to odskákali opravdu ve velkém. Tak si o tom budeme povídat, proč to má smysl zachraňovat holuby. Už jsme tady jednou tohle téma měli.
0: A to bude až po 11. hodině, co do té doby?
2: Budeme hrát opět v soutěži Věřte, nevěřte o vstupenky na Litomyšl Fest, což bude úžasná akce na přelomu července a srpna a my pro vás máme úžasné dvě vstupenky, takže na to si počkejte, kolem 10:30 soutěžíme, no a už hned po 9:00 nás pobaví Jaroslav Svěcený muzikantskými vtipy a můžeme nabídnout i takové slovíčko, to slovo zní pumlíč.
0: To se hodí asi k tomu fotbalu, co je teď.
2: No přesně tak, ty jsi to odhalil. Koukali jsme, víš, na fotbal a přejeme Španělsku.
0: No, bude to zajímavé při předávání případného poháru. Jitko, hezké ráno.
2: Krásné ráno všem.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Otaku Twirt přináší další zprávy.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Radnice ve Vysokém Mýtě schválila změnu územního plánu, podle které bude město moct částečně ovlivňovat podobu budoucí výstavby. Informuje o tom na webu. Náměstí Bohuslava Martinů v Poličce po více než roce dokončovacích prací získává novou podobu. Revitalizace za 47 milionů korun jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna. V Pardubicích zítra večer začíná mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Na 37. ročník přijede rekordních 5000 hráčů z víc než 50 zemí světa. Po nehodě dvou autobusů u Lidic záchranáři ošetřují 12 lidí, uvedli to na síti X. Jedna žena má středně těžké zranění, vrtulník ji přepravil do ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Poslanecká sněmovna dnes bude do třetice projednávat návrh vládní koalice o opětovném zavedení EET. Systém by se měl od nového roku vztahovat na obchody, restaurace i řemeslníky. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, během dne oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Počítejte stále s omezeným sjezdem z dálnice D35, sjíždí se na dřívějším exitu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A s hostem se vrátíme k zítra začínajícímu festivalu Czech Open.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Okno mé lásky, olympici ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 8:45 ve středu 15. července. Blíží se 37. ročník Pardubického festivalu šachu a her Czech Open, konkrétně začíná už zítra, tak si o tom popovídáme s ředitelem této akce, panem Janem Mazuchem. Vítejte ve studiu, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: Tady se ohlednete zpátky. Napadlo vás, že se z Pardubického festivalu stane jedna z největších šachových akcí na světě a že se tady spolu sejdeme u 37. ročníku?
1: Určitě, když jsme s kamarády v roce 1990 uvažovali o tom, jestli udělat víkendový turnaj anebo nějaký delší, tak nás ani ve snu nenapadlo, že by ta tradice trvala takhle dlouho a že by se jezdili tisíce lidí z desítek zemí světa, to rozhodně ne.
0: No, letos očekáváte kolem 5000 účastníků z více než 50 zemí, abychom to ještě vyčíslili konkrétně. Co všechno musíte vy jako organizátoři zvládnout, aby takový šachový svět v malém bez problémů fungoval?
1: Tak těch věcí je celá řada, ta příprava v podstatě začíná už, když běží ten předchozí ročník, tak každý den si děláme nějaké poznámky, co jsme udělali, co se nám nepovedlo, co se povedlo, aby jsme to zase postupně vylepšovali. A ta příprava vlastně obsahuje nejdřív vlastně nasmluvat nějaké ubytovací zařízení, dohodnout se na prostorách, kde se to bude hrát, a potom důležitá je propagace. Dřív klíčová propagace v těch prvních ročnících byla posílání pozvánek poštou, kde jsme schraňovali adresy různých šachových klubů a hráčů, a teď je to v podstatě, jsou to kvalitní webové stránky a plus nějaké mailové pozvánky těm, kteří vlastně k nám pravidelně jezdí.
0: Součástí Czech Open znovu bude mistrovství Evropy mládeže družstev, které se tady minule hrálo taky. To trochu asi nafouklo rozpočet.
1: Určitě ano, je to poměrně významná akce. Když to mistrovství začínalo před zhruba, nevím, jestli to bylo 15-20 lety, tak těch týmů bylo daleko míň, ani ne polovina. Letos očekáváme, že těch týmů přijde 65 z 16 zemí. Jsou tam vlastně 4 kategorie, jednak jsou odděleny věkem, to znamená do 12 do 18 let, a potom je to ještě rozděleno na dívky a na takzvaný open, to znamená v tom openu můžou hrát jak chlapci, tak dívky.
0: Festival se po několika letech, konkrétně po 7, vrací na zimní stadion do arény. Proč ten návrat a co to přinese hráčům i návštěvníkům?
1: Tak my jsme vlastně strávili předchozí leta od roku 2020 v Ideonu, kde jsme měli poměrně velmi dobré zázemí. Těch důvodů, proč jsme se tam přesunuli, bylo několik, hlavně v roce 2020, když vypukl covid, tak jsme ten turnaj odložili až na září a to už jaksi nešlo hrát na zimním stadionu, ani ten počet lidí nebyl takový. Sem jsme se rozhodli z několika důvodů, jeden vlastně už tady padl, to znamená, že bude to mistrovství Evropy mládeže, které se trošku nafouklo z hlediska počtu lidí, takže bude tady poměrně dost lidí hrát najednou v ten hlavní festivalový týden, ale i teďka ten první víkend obrovský nárůst máme u turnaje družstev a paralelně se hrají vlastně hry, takže už byly problémy s kapacitou.
0: Letos čekáte výrazně vyšší účast. Je to důkaz, že zájem o šachy po celém světě roste, protože tady budou hráči z Polska, Německa, Indie, Jižní Koreje, taky z Austrálie, Mexika, Jihoafrické republiky. Překvapuje vás ještě po tolika letech, jak daleko má festival v Pardubicích svůj věhlas?
1: Tak neskoro musím, že nás to jako nepřekvapuje. Samozřejmě, že jsou hráči ve světě, kteří o nás neslyšeli, ale myslím si, že třeba v Evropě většina lidí ví, že nějaký Czech Open existuje, tudíž i Česká republika a potažmo Pardubice. Trošku se těšíme na to, až tady bude vlastně větší ubytovací kapacita, protože hráči z některých západních zemí a třeba z Emirátů na to čekají, protože pokud není volný hotel Euro, tak sem prostě zatím nejedou.
0: Takový šachový maraton může zaujmout posluchače, ten trvá nepřetržitě 24 hodin. To už je pořádná porce koncentrace. Jak taková soutěž vypadá?
1: No tak ta soutěž vypadá tak, že se v podstatě hrají bleskové partie, pětiminutové. Každý hráč má 5 minut až do spadnutí praporku. V tomhle případě se nepřidává žádný čas. A oni se jako posouvají v tom takový systém, že když jsou třeba už unavení, tak většina to chápe a nestává se, že by si sedli za špatnou šachovnici. A jsou tam vždycky krátké přestávky, ale sami hráči nechtějí, aby byly dlouhé, protože pak by mohli odpadnout a usnout, takže to by nebylo žádoucí. Takže je to soutěž z diváckého pohledu zajímavá určitě. Já jsem, když jsem byl mladší, jsem se toho někde nezúčastnil, protože bych si ty šachy asi znechutil, ale takový ty, co opravdu milujou, tak pro ně to je zajímavý.
0: A Czech Open nejsou jenom šachy, jak za chvíli potvrdí taky náš dnešní host, ředitel tohoto festivalu šachu a her, Jan Mazuch, který je ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Budeme pokračovat dál hned po písničce.

0: Dál posloucháte Český rozhlas Pardubice, povídáme si tady o pardubickém festivalu šachu a hereček Open, tomu patří tradičně druhá polovina července, letos je to konkrétně od 16. července, kdy bude tento 37. ročník a naším hostem je ředitel celé akce pan Jan Mazuch. Mluvili jsme tady o 5000 startech, když se podíváme, na šachy připadají asi 2/3, na hry zbytek, co nabídnete vedle šachu?
1: Kromě šachu to budou jednak tradiční turnaje, třeba turnaj ve hře Go, v japonských šakách, shogi, v piškvorkách, které se hrají oficiálně pod názvem Gomoku. Bude tady ten další festivalový víkend, turnaj ve skládání Rubikovy kostky, uvidíme soutěž v logice a v sudoku, plus celá řada dalších deskových her, s kterými se lidé mohou vlastně seznámit a poznat je.
0: Nová strategická hra se tam má taky představit, jak jsem se díval dobře, Hive?
1: Je to hra Hive, přiznám se, že o ní nic nevím, jenom jsem se díval graficky, jak to vypadá, nebo opticky, takže se taky nechám překvapit.
0: Je právě tahle pestrost tím, co festival odlišuje od podobných akcí ve světě, řekl byste to tak?
1: Řekl bych to tak, jednak vlastně i ty vlastní šachy mají tam celou řadu disciplín od vlastně velmistrovských partií po turnaj mládeže, bleskové turnaje a podobně, nebo šachový maraton, ale i ty nešachové disciplíny, tam je opravdu celá škála vlastně těch diskových a jiných her.
0: Taky tam budou mankalové hry, které mají obrovskou tradici třeba ve Střední Asii, dokonce i v Africe. Co na nich návštěvníky může překvapit, zaujmout?
1: Tak když já se dívám třeba na ty partie, hlavně ty těch špičkových hráčů, tak co na tom je zajímavé, je to, že ono to trošku vypadá, jako když se hrají šachy, to znamená, mají tam hodiny, udělají nějaký tak, zmačnou hodiny, ale zvláštní na tom je to, že tam v podstatě nějakým způsobem přemístí kuličky, vytváří tam určitý řady, přiznám se, že neznám ty pravidla detailně, ale vypadá to jako zajímavě a jak přesně jak říkáte, hraje se to především v Kazachstánu a Kyrgyzstánu, třeba ten Togusku Malak, kde se hrají turnaje, kde první cena je třeba automobil. A potom se ty jiné mankalové hry se hrají v Africe, třeba vím, že v Ghaně a v zemích vlastně okolo.
0: Celkově festival Czech Open nabízí velmi bohatý program, zmiňovali jsme tady šachy, hry a pak ještě tam budou i společenské večery, bude se hrát fotbal, stolní fotbal, šipky, takže je to opravdu plejáda různých věcí, které můžeme zažít.
1: Tak my se snažíme, aby ty lidi se tady zabavili, aby to vzali jako svoji dovolenou, ono Pardubice k tomu i vyzývají, protože celá řada věcí je tady teďka opravených, ať už to je Pardubický zámek nebo mlýny. Takže ty lidi mají, sami si jednak naplánují čas a někteří teda dávají přednost tomu, že si dopoledne, když odpoledne hrají šachy, že si zahrají i dopoledne. Takže snažíme se vít každému vstříc. Někdo má rád hraje šachy od rána do večera, někdo jiný zase si to zpestří nějakou návštěvu památek nebo něco podobného.
0: A vy sám jako ředitel stihnete si ještě vůbec sednout k šachovnici, zahrát partii, nebo na to už není prostor?
1: Většinou si tak zahraju třeba ten jeden nějaký krátký turnaj nebo žádný, ale na další určitě ne.
0: Říká se, že šachy učí trpělivosti. Platí to i pro vás jako pro ředitele, nebo jsou během toho festivalu chvíle, kdy byste možná i ty figurky z té šachovnice smetl, když se něco nedaří?
1: Vždycky jsou nějaké chvíle, které člověk nečeká, když asi ta nejtěžší část je, když ty lidi najedou, jsou po dlouhé cestě, prochází registrací a teď má začít ten turnaj co nejdřív, tak to je asi ta nejsložitější situace pro každého pořadatele. Když se to povede, tak je z toho krásný pocit. Někdy prostě zase se musíme zamyslet nad tím, jak to pro příště urychlit.
0: Máte za ty roky nějaký okamžik nebo příběh, na který dodnes rád vzpomínáte, když se řekne Czech Open, co se vám vybaví a na co skutečně nezapomenete nikdy?
1: Tak my máme krásné vzpomínky na velmistra Cholmova, který byl vlastně si tou legendou, tím, že nebyl oblíbencem tamního ruského režimu, tak se nedostal na ty velké šachové turnaje, takže se neprosadil jako třeba někteří špičkoví velmistři, ale jeho reálná síla byla obrovská. A jednak na něm máme zážitek, že on občas trošičku se napil, takže i když přišel, přestože už mu bylo přes 70 roku, byl trošičku maličko ještě, jak bych to tak společenský unaven, tak dokázal sehrát fantastické partie s obrovskými kombinacemi. No a takový lidsky velmi dojemný zážitek byl, když se říkalo, že je smrtelně nemocný a že už asi nikdy nepřijede a hráči někteří se na něj skládali, aby měl na kvalitní lékařskou péči. No a tehdy se ještě posílali přihlášky poštou a teďka najednou vidím obálku, kde vidím jeho písmo a kde se přihlásil, že zase přijede na turnaj, protože chce kartu top 10, že už tady bude po 10. a že se to nemohl nechat ujít. Tak to byl takový krásný lidský okamžik.
0: Tak děkujeme za tuto vzpomínku. Začíná tedy festival Czech Open, konkrétně už zítra, a to v Pardubické aréně, 37. ročník. Ředitel festivalu Jan Mazuch byl naším hostem. Ať se všechno vydaří, mějte se, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji se těžba dřeva postupně vrací na hodnoty před kůrovcovou kalamitou. Od nového roku by znovu mohlo fungovat EET, o návratu budou dnes hlasovat poslanci. Spojené státy příští týden podle Trumpa zaútočí na íránské mosty a elektrárny. A dnešek bude oblačný, odpoledne i polojasný, teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otagu Tvěrt. Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních 2 letech vrací k hodnotám před kůrovcovou kalamitou. Loni dřevorubci vytěžili 1 milion metrů krychlových dřeva, meziročně jen o necelé procento méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
2: Výrazně ale ubylo takzvané nahodilé těžby, tedy kácení stromů poškozených kůrovcem, suchem nebo vichřicemi. Za rok její objem klesl o 40%. Lesníci dál nejčastěji těžili smrk, téměř o pětinu vzrostla těžba borovice. V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvlášť lesy u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: V Pardubicích pokračují přípravy na vznik nového sídliště v okolí ulice SK Neumana. Na ploše asi 30 hektarů má postupně vzniknout čtvrť s bydlením až pro 6 tisíc lidí. První etapa už má pravomocné rozhodnutí o stavebním záměru a zahrnuje 2 bytové domy s víc než 360 byty v severní části nedaleko hypermarketu Kaufland. Podnikatelé v Česku by měli od nového roku znovu elektronicky evidovat tržby. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve 3. čtení měli schvalovat poslanci. Fungovat by nové EET mělo od ledna a státnímu rozpočtu každoročně přinést 14 miliard korun. Současně se zavedením evidence chce vláda obnovit i některé daňové slevy, třeba na studenta a školkovné. Evidovat by se měly taky bezhotovostní platby. Ty jsou podle opozice ale dohledatelné a z předlohy by se proto měly vypustit, říká předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: O tom rozhodoval před 9 lety ústavní soud a už v té variantě původní EET tak bezhotovostní platby vyškrtl, protože už jednou evidované jsou. Z tohoto důvodu já považuji ten návrh vlastně v rozporu s nálezem ústavního soudu.
0: Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Zvláštní režim tzv. EET off budou moci využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Spojené státy chtějí příští týden zaútočit na íránské mosty a elektrárny, pokud s nimi Teherán neuzavře dohodu, řekl to americký prezident Donald Trump při vystoupení na stanici Fox News. Dodal, že američtí představitelé včera vedli s íránskými zástupci rozhovory. Ve stejný den taky armáda Spojených států oznámila obnovu námořní blokády na íránské přístavy a podnikla novou vlnu útoků. Sport. Hokejisté Pardubice připravují na nový extraligový ročník, v něm budou obhajovat mistrovský titul. Tým se výrazně neproměnil a z větší části zůstal pohromadě. Pardubický hokejový útočník Tomáš Vondráček počítá s tím, že na tým bude znovu tlak a soupeři budou mít motivaci východu Čechy porážet.
4: Všichni jako víme, v jakém týmu hrajeme a že se pod nás jsou výsledky a úspěchy a je to taková odměna pro nás, když ten tlak na tady ty výsledky je. Takže teď jenom dobře se připravit na tu sezonu, aby byla minimálně stejně úspěšná, tak jak to bylo teď. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno i zataženo, během dne oblačno až polojasno, odpoledne přechodně místy s přehánky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale s dopravním omezením počítejte v okolí Klášterce nad Orlicí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsme uprostřed pracovního týdne, vítejte při poslechu dobrého dopoledne. Právě startujeme 4 minuty po 9 a máme 15.

0: 10. července a Jindřichy zdravíme dnešní svátečníky. Co jsme pro vás připravili? Za chvíli vtipem nás oblaží muzikantským vtipem Jaroslav Svěcený a nabídneme i vážnější téma. Po kritice inspekce zavede střední škola technická ve Vysokém Mýtě školního ombudsmana. Nechá si taky zpracovat anonymní průzkum mezi žáky a zaměstnanci o vztazích ve škole. Už jsme o tom mluvili, ale podrobnosti přidáme v této hodině. Tak dobrý den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Necháme ještě chvíli zvony znít, ale před námi už je vtipná historka v podání houslisty Jaroslava Svěceného. Ten se nám před časem v zábavném pořadu svěřil s tím, že rád sbírá muzikantské vtipy. A úplně nejvíc má v oblibě ty, které mají reálný základ. O jedné události, která se kdysi skutečně stala, nám řekne právě teď.
1: Kdysi, kdy ve 20. letech 20. století dirigoval slavný dirigent Leopold Stokowski Los Angeles Symphony Orchestra zahajovací koncert a hráli nějakou Beethovenovou symfonii a přišla finální věta a teď prostě bylo forte, fortissimo, obrovská vržava, plechy, že jo, hráli naplno do toho se smyčcem a s dřevěnýma nástrojema dechovýma, prostě obrovský, dlouhej, jakoby silný zvuk vydával ten orchestr, no a logický je, jak to už kolikrát v těch symfoniích bývá, potom přichází takzvaná generálpauza, že jo, počítá se 1, 2, 3, 4, no a ten Leopold Stokowski, on takový dlouhý, rovný vlasy, tak se už nadzvedával, že dá ten finální prostě začátek té kódy toho posledního momentu, kdy ta skladba vygraduje. A v tu chvíli se tahle ve druhé galerii nalevo ozval takový štiplavý ženský hlas a praví, to zas já bych nikdy nesmažila na sádle. A to se skutečně stalo.

0: I když jsou prázdniny, míříme do školy. Kritická zpráva školní inspekce přinese na střední škole technické ve Vysoké Mýtě hned několik změn. Vznikne funkce školního ombudsmana, žákovský parlament nebo etický kodex školy. Vedení tak reaguje na výtky České školní inspekce, která kvůli řadě pochybení doporučila odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Pardubický kraj, který školu zřizuje, ale ředitelce ponechal důvěru a chce vyhodnotit, jestli přijatá opatření zlepší situaci ve škole. A více nám už teď řekne redaktorka Anna Svobodová. Hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Můžeš shrnout, o jaká opatření půjde?
1: Jak už jsi zmínila, na škole bude nově školní ombudsman, na kterého se budou moci obracet studenti i zaměstnanci se svými podněty nebo stížnostmi. Vedení školy taky zadá anonymní průzkum, jak studenti a učitelé hodnotí vztahy ve škole a komunikaci s vedením. Zároveň vznikne žákovský parlament, aby studenti měli větší prostor nebo možnost zapojit se do dění ve škole, a přibude etický kodex školy, říká mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
2: Vysoký věkový průměr pedagogického sboru, kdy 17 zaměstnanců je v důchodovém věku, bude řešen závaznými dohodami o doplňování kvalifikace a novým systémem uvádění začínajících učitelů, a to mimo jiné z řad absolventů školy.
1: Od 1. září taky ředitelka nebude současně vykonávat práci výchovné poradkyně. O tom, jestli přijatá opatření fungují, rozhodnou pravidelné hodnotící zprávy, které bude škola po každém pololetí předkládat Pardubickému kraji.
0: A připomeň ještě, co všechno inspekce škole vytkla.
1: Inspekce na základě kontrol z letošního dubna a z roku 2022 upozorňovala například na nedůvěru zaměstnanců vůči vedení školy, na velké množství stížností nebo na častou fluktuaci učitelů odborných předmětů. Na základě toho navrhla odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Kauza souvisí i se sporem se studentem, který na poměry ve škole upozornil právě školní inspekci. O neshodách na škole i rozhodnutí školní inspekce jako první informoval Deník N.
0: My budeme samozřejmě tu situaci postupně sledovat a informovat vás. Anna Svobodová tady byla. Díky a naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

seber si to sama. Seber si to sama.

se to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ani trochu toho diskotékového rytmu nám rozhodně neuškodí. Za 3 minuty bude 9:30, máme pro vás pozvánku na velmi zajímavou akci do Přelouče. Tam totiž už tento pátek odstartuje pobřežní festival na břehu Labe. Tenhle festival vznikl díky dlouhodobé spolupráci s divadlem Bratří Formanů, která festivalu vdechla takový hravý až poetický charakter. Jedná se o multižánrový festival a bude tam třeba cirkus Vrány Terezie Kovalové, muziku zajistí Rozálie Havelková nebo zpěvák skupiny Zrní, bude tam kapela 2, Bára Hrzánová a její Kondurango a další a taky je společné výtvarné dílo Matěje Formana a Davida Vávry, kteří společně s 8 dalšími místními výtvarníky vytvoří v plenéru panoráma města Přelouč. Tak si tohle nenechte ujít, vstupenky ještě jsou. V pátek všechno odstartuje pobřežní festival na břehu Labe v Přelouči. No a teď už tady máme jedno zajímavé slovo a to slovo zní pumlíč. Co to přesně je? Tak to nám řekne Dagmar Magincová.
1: Míč je obvykle kulatý a míčové hry provozují rádi dospělí i děti. Po domácku dělaným míčům pro děti se u nás říkávalo všelijak. Hadrák, habán, haby taky znamenaly hadry, nebo chumeláč. A bývaly vyplněné hadry pilinami nebo chlupy. Na jihu Čech a Moravy se míči z chlupů říkalo pucka, což bylo od kořene puc s významem nacpat. Základním názvem byl ovšem ten míč v Čechách a balón na Moravě a ve Slezsku. Míč je už staročeský a souvisí s praslovanským kořenem, od kterého máme třeba slovo měkký. Takže slovo míč znamenalo měkkou hadrovou kouli určenou ke hře. A smíšením pucky a míče pak vznikl pumlíč.
0: Konečně jsme se to dozvěděli, ale co se týká toho chumeláče, to jsem tady opravdu nikdy neslyšela. Krásné pojmenování pro míč z chlupů.

0: To už je Evergreen na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice, Náhrobní kámen, Pavel Novák, 9 hodin, 35 minut. No a před námi babské rady, naučíme se zacházet se šitaké, asijskou houbou s výraznou chutí a zajímavými výživovými hodnotami. No a hned potom už začne ve 9:45 přesně zámecké léto. Tak příjemný poslech.
1: Babské rady.
2: Houba šitake je doslova malá, ale šikovná. V Číně a v Japonsku je považována za elixír života, ničí viry a posiluje imunitní systém. Z pohledu čínské medicíny čistí krev, posiluje slezinu, žaludek a posiluje také plíce. Šitake je houba s bohatou historií, využívá se zejména v asijském kulinářství, a to nejen pro příjemnou chuť, ale rovněž pro svou výživovou hodnotu. Vegani a vegetariáni ji často používají jako náhražku masa. Do pokrmů se tyto vitální houby přidávají jak v čerstvém stavu, tak i sušené. Hodí se k masitým i zeleninovým pokrmům. Dají se opékat, dusit, smažit nebo grilovat. Šitake má velmi nízkou energetickou hodnotu a její nutriční hodnota je vysoká. Nasytí, ale nemusíte mít strach z přibírání na váze. Pokud budete výtažky hub konzumovat v potravinových doplňcích, je vhodné zvýšit příjem vitamínu C, který zajistí lepší střebatelnost účinných látek.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Hezké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemnou středu, i když nevím po té dnešní noci, jak moc příjemná je. Republika se nám rozdělila na tři části, tedy vlivem deště. Někde pršelo tak, že to zničilo třeba sazenice na zahradě. Někde to krásně zalilo a tam vládne nadšení. No a někde ani nekáplo, tak tam to nadšení není, protože ty zahrady by potřebovaly zalít. Tak já jenom, co se té nálady týče, já doufám, že ten náš pořad o zámecké léto náladu pěkně sjednotí, upraví, zpříjemní. A užijete si s námi 15 minut našeho příjemného vlastně vzdělávání i soutěžení. Vzdělávání, no navštěvujeme naše zámky a soutěžení hrajeme o zajímavé ceny. Tak pěkně postupně, František Kinský, to je náš průvodce zámeckým létem, už je nachystán a zve vás na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka anebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že poděděla po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině. Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já se vsadím, že vás zaujaly ty věže, no mě samozřejmě prostě jsem jenom člověk, zaujala ta záchodová věž. To by byla soutěžní otázka, tak která z nich tam nepatří? Ne, tak prozradím, tohle soutěžní otázka nebude, tak tím jsem vám to zjednodušil. Ale jestli jste poslouchali dobře to naše vysílání, tak odpověď na otázku bude, jak se říká, brnkačka. Zavolejte 731 800 900, soutěž může začít, třetí volající půjde do vysílání, no a pokud se mu nezadaří, tak pak náhradník a pokud ani jemu, tak tím by pro ten daný den soutěž skončila. Myslím, že se to nestalo ani v loni v Zámeckém létě, zatím taky ne, tak doufám, že ta tradice zůstane zachována, tedy tradice úspěšnosti.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: skupina Smoky v Českém rozhlase, u nás v české verzi Václav Neckář, Mídlový princ. No, veliký nápor teď na náš telefon. Mě by zajímalo, kolikrát bylo naše číslo 800, tady 731 800 900 vytočeno. Já už jsem jednou uváděl, že při tom prvním soutěžení v loni mi zděšeně volali z Prahy a říkali, co se u vás děje v tom studiu, že bylo vytočeno 300, ne 3 500krát vaše telefonní číslo. Takže je vám asi jasné, že dovolat se může opravdu jenom někdo. A já už vím, kdo to je. Je to paní Kristýna z Tábora. Dobrý den, paní Kristýno.
1: Dobrý den.
0: No, v Táboře tam je fůra památek, vidíte. Navštěvujete památky, máte ráda takové návštěvy?
1: Ale jo, občas jo.
0: Občas jo. Teď vás budu týrat dál. Kde naposledy jste byla? Aha, je mi jasné, je mi jasné. Dobře, necháme to, odložíme tuto otázku. Já vám položím jinou a na to mi budete muset odpovědět. Tak jdeme na to. Otázka zní, jak se nazývá hlavní brána zámku ve Žlebech? Za A medvědí, za B zubří, za C jelení.
1: Já myslím, že je to za B zubří.
0: Počkejte, vy myslíte, kdo to tam myslel vedle vás a řekl zubr? Já to slyšel.
1: Já.
0: Dobře, tak gratulujeme vašemu já. Tedy vašemu druhému já, teď už prozraďte, kdo to byl.
1: No, tak byl to brácha.
0: Brácha, takže bráchovi gratulujeme, jemu dáte ponožky z té výhry, souhlasíte?
1: No, souhlasím.
0: Dobře, dostanete totiž k ním brýle, deku, termosku a batoh a budete v pátek zařazena do slosování o soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak berete?
1: Ano.
0: Tak já jsem rád. Pokud ano, tak vám držím palce na páteční losování na konci prázdnin, pak budeme losovat výherce 3 víkendových zámeckých pobytů. Mějte se moc pěkně, paní Kristýno, naslyšenou, zdravím i vašeho bratra, hezký den. Paní Kristýna tam teď omdlí samozřejmě, jak jsem pochopil, naslyšenou, to už bylo v mdlobách trošku. No a naslyšenou se těší Pavel Kudrna zase zítra, krátce před 10:00, to se vydáme na zámek Jezeří, taky nádherný objekt. No co dodat, 731 800 900, to je důležité telefonní číslo, zapamatujte si ho, dejte si ho do mobilu, do paměti, pak se krásně vytáčí, jenom ťuknete a už to jede. No a už jede Marika Gombitová, no a samozřejmě další program Českého rozhlasu. Ať se vede, ať se daří.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: budoucích staveb ve městě. Zásobníky plynu jsou v Česku plné ze 47%, to je míň než loni. Ukrajinské drony zasáhly přes noc v Černém moři 20 ruských lodí a dnešek bude převážně oblačný, místy polojasný, teploty až 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Radnice ve Vysokém Mýtě schválila změnu územního plánu, podle které bude město moct částečně ovlivňovat podobu budoucí výstavby. Informuje o tom na webu. Nový územní plán zároveň počítá s koridorem pro chystanou cyklostezku Vinice.
1: Výška nových budov, množství zeleně kolem nebo vzhled oplocení, to jsou nová pravidla, která jsou po změně součástí územního plánu ve vybraných částech města. Nový dokument zároveň počítá s ochranou zelených ploch nebo přírodních míst a definuje rozvojové lokality, kde by mohly do budoucna vzniknout stavby pro bydlení, podnikání a občanskou vybavenost. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Bouřky, které zasáhly včera odpoledne a v podvečer Královéhradecký kraj, nezpůsobily žádné větší škody. Počasí nepřidělalo příliš práce ani hasičům, popisuje jejich mluvčí Zuzana Strouhalová.
2: V souvislosti s vydanou výstrahou zasahovali hasiči v Královéhradeckém kraji pouze u jednotek událostí. Bezděkově nad Metují jsme prováděli čerpání vody po přívalovém dešti a ve Žďáru nad Metují jsme likvidovali spadlý strom na dětském táboře. Během zásahu nebyl nikdo zraněn.
0: Zásobníky zemního plynu v České republice jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Hrného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí, protože ceny jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v letě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Ukrajinské bezpilotní letouny zasáhly v Černém moři 20 ruských plavidel, včetně 17 ropných tankerů, oznámil to velitel dronových vojsk. Podle něj jde o další fázi operace po tom, co Ukrajina minulý týden zasáhla 116 ruských lodí v Azovském moři. Moskva v noci pokračovala v útocích na ukrajinské přístavy, které mimo jiné odbavují náklad pro tamní armádu. Zasáhla 4 plavidla, přístavní infrastrukturu i nádrže na skladování paliva. Ve městě Oděsa ruský úder zabil nejméně 3 lidi. Sport. Hokejisté Pardubice připravují na nový extraligový ročník. Do něj půjdou v roli obhájce titulu. Stejné ambice chtějí naplnit i v dalším ročníku. Potvrzuje to i majitel HC Dynamo Pardubice Petr Dědek.
3: My určitě nechceme usnout na Vavřínech a budeme pokračovat v nastolený lajně a uděláme všechno pro to, abychom zopakovali vítězství, protože nám chutná. A po těch dvou prohraných finále doma, tak bychom rádi, aby taky v brzký době jsme před domácíma fanouškama to udělali. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, během dne oblačno až polojasno, odpoledne se místy mohou objevit přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírnými komplikacemi počítejte v Ústí nad Orlicí kvůli výměně semaforů.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A my se vrháme do další hodiny, je to druhá hodina dobrého dopoledne a jste na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Jak říkal před chvílí Pavel Kudrna, déšť někde působil velice dobře, například na Pardubicku, na Královéhradecku. Někde způsobil větší bouřky a kroupy, no a někde nepršelo vůbec. Jak jste na tom vy? Dejte nám taky vědět, můžete zavolat nebo ještě lépe napsat, ať jsme informovaní všichni na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. My vám zase budeme hezky hrát, tedy pokud máte rádi třeba Václava Neckáře nebo Richarda Millera za chvíli. No a také si řekneme, že lidé, kteří dnes navštíví Pardubické akvacentrum, se už nedostanou do akvazóny. Vysvětlíme proč.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Jardově slila jakořice voní motýlům a právě o motýlech teď bude řeč. Možná se slyšeli o motýlí půlhodince, která odstartovala už teď v pondělí. Jedná se o to, že se na půl hodiny zastavíte a pozorujete motýly kolem vás. A má to svůj dobrý důvod, stav motýlích populací přímo odráží změny v naší krajině. Úbytek druhově bohatých luk a nevhodný management sečení vedou k rychlému mizení těchto opylovačů. Motýly tak slouží jako jeden z nejspolehlivějších bioindikátorů skutečného stavu a zdraví české přírody. Takže tentokrát se nesčítají ptáci, ale skutečně motýly. A tento týden to probíhá od 13. do 19. července. Je to velmi jednoduché, můžete pozorovat úplně kdekoliv. Stačí vám ta půl hodina, jak jsem říkala, buď to na vlastní zahradě, v parku, na rozkvetlé louce, nebo klidně i během obyčejné procházky přírodou. Stačí sledovat předpověď, vybrat si den, kdy bude takové pěkné počasí, protože motýly mají rádi slunce. Nastudujte si běžné druhy, mrkněte dopředu do atlasu na přehled motýlů, ať rozeznáte babočku od běláska, no a potom si taky zapisujte své zážitky, užijte si chvíli klidu. No a mnohem více informací, jak na to, najdete na stránkách skupiny Jaro, která tohle právě organizuje, a ta stránka je jednoduchá, jmenuje se motýlípůlhodinka.cz. Navíc i letos pořádá skupina Jaro fotosoutěž a jejím odborným garantem je entomolog Pavel Krásenský, možná ho znáte, a soutěžit můžete s jednou fotkou zaslanou do konce července společně se záznamovým archem zaslaným na e-mail motýly@skupinajaro.cz. Když se podíváte na ty stránky, je to tady všechno velmi přehledně udělané, takže tomu můžeme trošku pomoct.

0: Jak už jsme vám říkali, v Pardubicích je ode dneška uzavřená část akvacentra. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se už několik let odlupuje a zaměstnanci ji musí pravidelně opravovat. Najít firmu, která rekonstrukci provede, ale nebylo jednoduché. Městu se to podařilo až na druhý pokus. Podrobnosti teď doplní redaktorka Šárka Rusnáková. Hezký den, Šárko.
1: Hezký den.
0: Co je tedy v pardubickém akvacentru ode dneška nepřístupné?
1: Uzavřená je akvazóna. Návštěvníci ale dál můžou využívat letní pláže, 25-metrový, 50-metrový bazén, fitness a wellness. Akvazóna zůstane zavřena přibližně 4 až 5 měsíců a znovu by se měla otevřít v listopadu nebo v prosinci. Důvodem toho uzavření je dlouho očekávaná rekonstrukce poškozených obkladů i mozaiky, jak už si říkala. No a právě malé skleněné kachličky na dně bazénu se opakovaně odlamují a jejich opravu musí městská společnost řešit úplně vlastně každou sezónu. Skleněná mozaika se navíc na dno bazénu vůbec nehodí. To potvrzuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
2: Víme, že to prostě opravovat už nejde a musíme to nahradit nějakou dlažbou. Z hlediska ty praxe a údržby je jasný, že na pochozích věcech a pod vodou ta mozaika skleněná prostě nefunguje. Dochází tady čím dál tím víc k úrazům, třeba malých dětí, jestli říznou prsty na nohou nebo při výuce už to je neúnosný.
1: Keramická dlažba, která ji nahradí, bude s protiskluzovou úpravou a bude také na vstupních schodištích a všude tam, kde je potřeba.
0: O nutnosti té rekonstrukce se mluví ale už hodně dlouho. Proč se s ní začíná až teď?
1: Je to tak, zaměstnanci akvacentra upozorňují na problémy s obklady i s mozaikou už řadu let. A když město na rekonstrukci konečně vyčlenilo peníze, nepodařilo se hned najít firmu, která by práce provedla. Radnice je původně chtěla zahájit už na jaře, kdy do areálu chodí údajně nejméně návštěvníků, plány ale zdrželo výběrové řízení. První soutěž vyhlásilo město na konci loňského roku, přihlásil se do ní jediný uchazeč, ale který nakonec nesplnil zadávací podmínky. Radnice proto musela vypsat nové výběrové řízení. Teď už má se s hotovitelem podepsanou smlouvu a rekonstrukce dnes začíná.
0: No a jak bude pokračovat, to nám příště zase řekne Šárka Rusnáková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy.

jen se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas.

0: Věříme, že snad jedeme v tom správném rytmu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli budeme opět soutěžit. Čeká nás vstupenka, nebo dokonce dvě vstupenky na Litomyšl Fest. O to budeme soutěžit, všechno si vysvětlíme. No ale teď úplně jiné téma. Dětské tábory, ty jsou v plném proudu. Důležité je psát korespondenční lístky, aby děti věděly, že na ně myslíme, máme je rádi. Někteří školáci chodí po celý rok do různých kroužků a na tábor se těší, protože tam jedou se svými kamarády, se kterými se dobře znají. A tak to mají zařízené třeba v Chulticích, kde žije kmen Trilobit. Ten založil Jiří Zelenka, zvaný Zelí, se svou ženou. Nabídla se mikrofon i Trilobitce Nele, která má přezdívku Vabluška. A zeptala jsem se jí, co je to vlastně Liga lesní moudrosti, ke které se kmen Trilobit hlásí.
1: Tak vlastně nejlehčí přirovnání je, že jsme něco jako skauti, ale my to obecně nemáme moc rádi, protože taková myšlenka těch skautů a woodcrafterů je trochu jiná. Vedeme dětské skupiny, s kterými se snažíme dělat věci v souznění s přírodou, jezdíme na tápory do týpí, kde vlastně přejdeme na louku, která je jenom holá a tam si postavíme takovou polní kuchyň, koupeme se tam v řece a vlastně když odjíždíme, tak ta příroda je úplně netknutá a celý rok s těma dětma se vídáme a učíme je například, jak rozdělat oheň místo sirkama, tak křešeme pazourkem a křesadlem, nebo poznávačky různý děláme, aktivity třeba ringo, to je taková indiánská hra, lacrosse, děláme s těma dětma všechno.
0: Jenom abychom doplnili, jaký je ten rozdíl významný, nebo možná i miniaturní, mezi Ligou lesní moudrosti, tím woodcraftem, jak jste říkali, a skauty. Je takové podobné, že to učí příroda a tak dále.
2: Určitě, ten rozdíl v zásadě není až tak veliký. Všichni se snažíme být v přírodě, všichni se snažíme dětem tu přírodu přiblížit, ale původně, když začátkem 20. století tyto organizace vznikaly, tak scout byl vždycky takový trošičku polovojenský, uniforma, buď připraven, jak mají ty hesla a tak. Kdežto woodcraft, nebo chcete-li Liga lesní moudrosti, vždycky byla spíš uvolněnější, inspirována hlavně třeba přírodníma národama, indiánama, ale i národama kdekoliv jinde na světě. A to gro toho je vystačit si v přírodě s jen s těma nejnutnějšíma věcma, přiblížit těm dětem tu přírodu, jakoby řekl bych, na vlastní kůži. Ne jenom, že tam půjdu jenom na vejlet, ale když jdeme na tábor, ta přijde vychřice, tak opravdu si musí prožít opravdu pod tím týpím, aby jako poznali, co ta příroda umí.
0: Týpí umíte postavit a jurtu taky. A to zase se dostáváme, to je taková zvláštnost jenom vaše v Chulticích, že máte jurtu.
2: No, u nás jo. Já myslím, že některý skauti jsem slyšel, že asi nějakou jurtu třeba mají taky, ale v naší organizaci jsme jediní.
0: Ano, tak zkusí Nela vysvětlit po svém ženském způsobu, jak to tam vypadá v té vaší jurtě?
1: Tak zaprvé je hrozně krásná.
0: Jak to je po tom ženském způsobu?
1: Je to vlastně nějaký kruhový objekt, ale není to žádný jenom stan. Máme tam normálně i plně funkční kuchyňku. Vlastně my máme dvě spojené jurty. Ta jedna nám slouží pro tu kuchyňku, kde se dá uvařit jakýkoliv jídlo na kamnech. A druhá místnost, ta je teda mnohem větší. Tam máme i veškeré naše vybavení, co se týče sportu, co se týče poznávaček, stolní hry. Naše topovka je, že vlastně máme spojenou i s koupelnou, kde nám teče teplá voda se sprchou, kde máme teda žádný suchý záchod, ale normální funkční záchod, to je na to, aby tam někdo bydlel.
0: Tak kmen Trilobit zve k návštěvě, můžete se podívat na jejich stránky nebo na Facebook, domluvit si schůzku a třeba od září můžete být členy.

0: Jestli tahle variace na renesanční téma patří mezi vaše oblíbené písně, tak jsme moc rádi. Je 10 hodin 39 minut, jdeme soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Kafe jsem dala kousek dál, abych si ho jak gestikuluju nezvrhla. Máme pro vás moc pěknou cenu. 2 vstupenky v podobě voucheru na Litomyšl Fest. Pro vás, kdo jste neposlouchali v pondělí nebo v úterý, tak mohu upřesnit, že tahle akce se koná od 29. července do 2. srpna a bude to opravdu velké. Čekají vás filmové projekce a koncerty. Všechno to bude soustředěné do centra historické Litomyšle. Mělo by to být přes 80 filmů, různé i nový třeba dokument Bára Basiková a 2 deci tuše, měla by tam být i sama Bára přítomna, nebo 5 švestek, veřejný prostor Františka Skály a tak dále. Účast opět potvrdili i tvůrci těchto filmů. No a z koncertu můžeme říct Vltava, 3 sestry, Tata Boys, nebo taky Jan Spálený či Jiří Šmicr. Ty 2 vstupenky mají poměrně velkou hodnotu a pro vás to znamená, že si vyberete jeden den, který se vám bude líbit úplně nejvíc a máte na všechno z toho dne volný vstup. Tak teď už je to, myslím, jasné a jdeme soutěžit. Jestli pak víte, co je to portobello? Portobello. Tvrdím, že to je název pro houbu. Konkrétně pro přerostlou muchomůrku růžovku neboli masák. Ten název portobello se používá mezi kuchaři po celém světě, protože právě ty velké klobouky vybízejí k různým kulinářským nápadům a hlavně růžovka je oblíbenou alternativou masa v kuchyni pro vegetariány. Takže zjednodušeně řečeno, portobello je název pro přerostlou muchomůrku růžovku neboli masák. 726 46 48 48. Pojďme si zasoutěžit a zdravím prvního z vás. Už jste ve vysílání. No, nejste, tak to někdo to asi zřejmě zaklapl, ale nevadí, tak zkoušíme dalšího. Dobrý den. No tak jak je to možné, že nám to... Tak teď už ale. Ono, jak vás je hodně, tak vystrkujete vzájemně jeden druhého, ale teď už doufám, že jste v éteru. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdraví vás Jarda od Hlinska.
0: Ano, pane Jardo, mám pravdu nebo ne dneska?
2: Nemáte, nevěřím vám. Mm-hmm. Protože to belu je vlastně jeden druh žampionů a jsou hnědý a jsou výborný, to naplňují mocím masem.
0: Takže vy byste vyměnil tu moji růžovku vynikající za žampion.
2: Já proti růžovkám vůbec nic nemám, jsou perfektní, ale
0: Dobře, Jardo, tak děkuji za váš tip, v každém případě pohodový den a nashledanou. Zkouší to další z posluchačů, pěkný den.
3: Pěkné dopoledne, zdravím paní Tuško, tady Petra.
0: Taky zdravím, do Dvora Králové nad Labem, ano.
3: Ano. Tak Jitoško, já vám taky nevím, že mě to zní spíš jako portobello, jako nějaký přístav, se přiznám, španělský.
0: Aha,
3: jo.
0: Aha, aha. Ale takže vy byste to vůbec jako do té kulinařiny nezahrnula?
3: No, do těch hub bych to nedala, je to možný klidně, že něco takového existuje, ale v životě jsem to neslyšela.
0: Aha, takže mi nevěříte, takhle jednoduše řečeno.
3: Jednoduše řečeno, nevěřím.
0: Mm-hmm. Tak jo, díky za váš tip.
3: Krásný den.
0: Ráda jsem vás slyšela, naschledanou. Tak a teď ještě poslední z vás, dobré dopoledne přeji.
4: Já taky přeju hezké dopoledne.
0: Ano, a už můžete klidně hovořit, slyším z auta, takže bude trošku stížený ten zvuk, ale věřím, že se uslyšíme. Tak kdo volá?
4: Tady Roman z Pardubic.
0: Ano. A portobello, Romane?
4: Je to vlastně stejkový šampion, takže nevěřím.
0: Mhm. Takže ani přístav, jak říkala Petra, vy to typujete na stejkový, říkáte šampion.
4: Jo, tak nějak by se měli používat, jestli se nepletu.
0: Aha, jako místo masa se udělá steak ze žampionu.
4: Tak.
0: No tak dobře, když myslíte. Já vám děkuji za váš tip a šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. Naschledanou.
4: Hezký den přeju, naslyšenou.
0: Tak já děkuju všem telefonistům a teď se vrhneme na maily. Opět zase, a už to asi nemusím říkat, že není potřeba nikde googlit, zkuste zapátrat v paměti, jestli jste to slovo někdy slyšeli, portobello, co by to mohlo být, dvě L tam jsou. A já říkám, že je to přerostlá muchomurka růžovka neboli masák. Mezi kuchaři se to používá po světě. A to i proto, že tahle růžovka, tahle velká, je velmi dobrou alternativou masa v teplé kuchyni pro vegetariány. studio.pardubice@rozhlas.cz

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Portobello, tak to bylo slovo, které jsme si tady vysvětlili. Já jsem tvrdila, že je to opravdu přerostlá růžovka neboli masák, že se to používá, tohle slovo Portobello, hlavně mezi kuchaři po celém světě. A třeba posluchačka Martina nám napsala, abych pravdu řekla, tento výraz slyším asi poprvé. K houbám mi úplně nepasuje, ale kdo ví, každopádně nevěřím. A ještě nám popisuje, že u vysokého mýta déšť hezky zalil a částečně naplnil sudy. Naštěstí žádné škody, tak to jsme na tom stejně. Martino, moc děkujeme i za tohle zpravodajství. Pak třeba píše pan Oldřich, Portobello je žampion v kulinářství a mimo jiné i španělský přístav v Panamě, takže růžovce nevěřím. Oldřichu, jako mnozí další jste na to kápl, ano, Portobello, tak je to, má to více významů. Obecně označuje hlavně známou turistickou oblast a trh v západním Londýně, Portobello Road, ale je to taky název historického přístavního města v Panamě a je to taky název pro houbu, nicméně nejedná se o růžovku, ale žampion hnědý, jak správně hned první posluchač, myslím, že to byl, že to odhadl a to byl určitě nějaký mykolog. To když tak se pak ještě ozvěte, protože tam to zaznělo naprosto jasně a možná napověděl mnohým z vás. Jinak já jsem na to přišla úplně náhodou, když jsem otevřela internet a najednou tam na mě vykoukl kuchař Roman Paulus a ukazoval tam Portobello. Plnil ty klobouky žampionu, ty přerostlé klobouky listovým špenátem, sýrem, bohatě to zalil olivovým olejem a zapekl. A vypadalo to úžasně. Takže tahle houba, žampion hnědý, je na tohle ideální. A když jsem si zjišťovala, jak to vzniklo, proč se to jmenuje Portobello, tak je zase více vysvětlení. Nepochází to z jednoho ověřeného historického zdroje, ale váže se k Portobellu několik populárních teorií. Tak já tady pár řeknu, jelikož jde o plně vyvinutou a rozvinutou formu běžného žampionu hnědého. Obchodníci ve Spojených státech a v Evropě potřebovali v 80. letech 20. století atraktivní marketingový název pro dříve neprodejné a přerostlé houby. A tak vzniklo Portobello. Pak tady je další hypotéza, právě ta módní čtvrť v Londýně. Houby mohly získat jméno podle slavné ulice Portobello Road v Londýně, kde se nachází tradiční tržiště s vyhlášenými lahůdkami. No a takhle bych mohla pokračovat. Nicméně vy, kdo jste mi dnes nevěřili, tak jste moc dobře udělali, bylo vás hodně. A kdo pojede na Litomyšl Fest, kdo získá dvě vstupenky na tuhle báječnou akci, to vám hned řeknu. A budou to manželé Ruškovi, kterým moc gratuluju. Ti se pravidelně účastní našich soutěží, tak dneska to vyšlo.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji se těžba dřeva postupně vrací na hodnoty před kůrovcovou kalamitou. Ministerstvo financí prověří kvůli milionovým odměnám hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra. Poslanci by měli hlasovat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. A dnešek bude oblačný až polojasný, teploty do

0: stromů poškozených kůrovcem, suchem nebo vichřicemi. Za rok její objem klesl o 40%. Lesníci dál nejčastěji těžili smrk, téměř o pětinu vzrostla těžba borovice. V Pardubickém kraji kůrovec poškodil zvlášť lesy u Nasavrk na Chrudimsku nebo Moravské Třebové na Svitavsku. Z Pardubického kraje Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Náměstí Bohuslava Martinů v Poličce po více než roce dokončených prací získává novou podobu. Revitalizace za 47 milionů jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna, říká mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
2: Na místě jsou již atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, nová dlažba, kašna odlitá z bronzu. Podzemí ukrývá složité technické objekty, související s provozem fontány, vodních prvků a systémem zavlažování.
1: Ministerstvo financí zkontroluje zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra. Zaměří se na její hospodaření, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Reagoval tak na zjištění Českého rozhlasu, podle kterého si končící manažeři pojišťovny při odchodu přijdou na desítky milionů korun. Odchodné přes 20 milionů dostane výkonný ředitel Otakar Smolík nebo šéfka personálního oddělení Lidie Jaroměřská. Vysoké odměny jim zajistili smlouvy podepsané bývalým generálním ředitelem pojišťovny Davidem Kostkou. Ministr Vojtěch uvedl, že rezort zdravotnictví je připravený podat trestní oznámení. Pojišťovna totiž už několik let vykazuje ztrátu. Ani jeden z manažerů na žádost o vyjádření nereagoval. Od nového roku má znovu fungovat elektronická evidence tržeb. Počítá s tím vládní návrh zákona, který by dnes ve třetím čtení měli schvalovat poslanci. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i na řemeslníky. Naopak výjimku ze systému by měli malí živnostníci, kteří by mohli využít tzv. EET off. Pokračuje poslanec Jan Hrnčíř z SPD.
3: Drobní živnostníci s příjmy do 1 milionu korun fungující v tzv. Režimu paušální daně budou mít tuto povinnost pouze dobrovolnou, takže chráníme drobné podnikatele před nadbytečnou byrokracií.
1: U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili celkem 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do ústřední vojenské nemocnice v Praze.
4: Počasí.
1: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne přechodně místy se objeví přehánky. Teploty 25 až 28 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, s kyvadlovou dopravou stále počítejte mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Asi všichni moc dobře známe písničku Holubí dům, ale Holubí dům je i záchranná stanice. Je v Praze a dvě mladé ženy, Aneta Procházková a Dagmar Košanová, se tam starají hlavně o záchranu holubů, kteří se teď v létě potýkají s velkým teplem v hlavním městě. Proč má jejich práce smysl a jak to funguje v takovém městském holubníku? Nedávno jsme tady o tom mluvili, že ta šance je i v Pardubicích vystavět městské holubníky, dokonce město na to dalo nějaké peníze, tak uvidíme, jakou zkušenost mají v našem hlavním městě.
4: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radio Poradna.
1: Tak už jsme tady ve třech, vítám tady Anetu Procházkovou a Dagmar Košanovou ze záchranné stanice Holubí dům. Vítejte, dámy.
2: Zdravý den.
1: Jsem ráda, že jste dorazili. Vlak jenom 5 minut zpoždění, tak to je paráda. Z Prahy, bezvadné. Jste tady na čas, abychom si popovídali o vaší práci, která teď nevím, jestli to je vyloženě koníček, nebo jestli vás to živí, že se staráte o zdraví holubů v hlavním městě v Praze. Tak začne kdo? Která? Aneta?
2: Já klidně začnu tak. Já jsem vyloženě dobrovolnice, takže za to nemám žádný peníze, ale spolupracuju tady právě se spolkem Holubí dům a já teda víc orientuju na tu záchranu těch konkrétních holubků, jako jsou nemocný, zraněný holubci a tak. A Dáša ta.
1: Dáša nám to řekne.
3: No, já už mám to jakoby práci, protože se starám o magistrátní holubník pod lesy hlavního města a to jsem jejich zaměstnanec. Mm-hmm. A pak mám ten holubník na Praze 6, kde teda taky, ale tam nemůžu říct, že je to vejplata, tak tam je to spíš dobrovolnictví.
1: Věnujete se tomu asi hodně, že?
3: Ano.
1: Je to takový váš život, dá se říct, součást už života.
3: Je to moje vášeň, no.
1: Je to vaše vášeň. A jak jste se zrovna dostala k těm holubům?
3: A já celý život pomáhám zvířatům. Nejdřív jsem začala s psema, ale to jsem věděla, že jich je hodně, pak kočky, jako hodně, co jim pomáhá, jako lidi, jo.
1: Jasný.
3: A pak jsem začala s kočkama, pak miluji potkany s myšama a v covidu jsem začala krmit holuby, protože všude psali, že oni jsou závislí na lidech a že jak prostě nechodí lidi ven. Tak nemají co jíst, tak jsem začala vlastně krmit, stala jsem se velkokrmičem.
1: A byla to pravda? Je to pravda?
3: Ano, no, jsou závislí na lidech. Oni si nedokážou najít tolik přirozený potravy jako jiný, jako ten holub, břivnáč a tak, no.
1: Takže covid za to může, že jste přešla od psů k holubům?
3: Ne, já záchraňuji zvířata od mých 13 let, že jo, už je mi 52 let, takže to šlo tak jakoby postupně. Jo, že když jsem věděla, že pro psy se hodně lidi obětujou, že jo?
1: To je pravda.
3: Jako hodně se o to zajímají, tak jsem začala s kočkama. Pak jsem k tomu měla ještě potkany a myši. No a teďka v covidu jsem přešla k holubům.
1: A jak to bylo u vás, Aneto?
2: Já teda, tak přibližně před 2 rokama jsem zachránila holubka s tím, že jsem se potom dozvěděla, že existuje nějaká pomoc, nějaký spolky, které se tomuhle věnují.
1: A jak to bylo s tou záchranou toho prvního vašeho holoubka? Jste ho někde viděla schouleného na ulici?
2: Já jsem šla právě domů a vidím holoubka, který ho lidi obcházejí a měl vlastně zraněný křídlo, krvácel, takže byl viditelně zraněný. A já jsem si říkala, proč ty lidi se jako nezastaví, když vidí zranění zvíře. Takže já jsem začala vyhledávat informace, jestli existuje něco jako je nějaká záchranka. Takže jsem volala právě pražskou zvířecí záchranku a tam mi právě řekli, že holubka odvezou do nějakého spolku. A já jsem pak začala hledat informace a zjistila jsem, že vlastně je celkem rozjetá síť lidí, co zachraňují holuby a od té doby jsem se nějak do toho ponořila, začala jsem si číst nějaký esej ohledně holubu, jako se vztahem s klidem a od té doby nějak jako
1: tak
2: jsem
1: nějak
2: se do toho ponořila.
1: Tak. A vy dokonce, to nevím, jestli to je uháčkované,
2: uháčkované.
1: Vy háčkujete holuby.
2: Ano,
1: a já jsem to dostala jako dárek a je nádherný. Klidně se podívejte na naše webkamery pardubice.rozhlas.cz a za chvíli se posuneme dál k té záchraně a k městským holubníkům, protože to nás tady v Pardubicích velmi zajímá.

0: jsme tady v důvěrném rozhovoru, jak slyšíte, na pohodu, prázdniny v plném proudu a našimi hosty Aneta Procházková, Dagmar Košanová z Holubího domu, což je spolek. A teď jsme se tady bavili o tom, kam patří ten městský holub, jestli mezi volně žijící zvířata není ani divoký vyloženě.
1: By měl patřit mezi domácí, protože byli dřív domácí, že jo, chovali je, jako by vlastně za války nám zachraňovali životy. A pak byli pošťáci, že jo, zprávy přinášeli všechno, no a pak se jich prostě lidi zbavili a tak tady vzniknul holub, no.
0: To, ten městský.
1: Ano, ten městský, no.
2: Oni to porovnávají k tomu, že je to jako kdybyste vypustila slepice. Protože ten holub byl zvyklý na člověka, byl na něj závislej a je to to stejné, kdyby prostě na ulici se pustili slepice a...
0: Tak by se taky utvořili, nějak by se přizpůsobili, že? A byli by závislí, ale na člověku. A mimochodem tady jsou blízko Holice a to je taková meka holubářů. Dříve to tak bylo, ale teď taky říkali chovatelé, že jich je stále méně, že jich ubývá, že to chovatelství holubů už není tak v módě, jako to bývalo dřív. Takže to máte pravdu v tom. A k těm holubům městským patří ještě jaké další druhy, o které se vy konkrétně v Holubím domě staráte?
1: Hřivnáč a pak to může být taky dubňák, ale taky už je málo.
0: Takže opravdu téměř 100% holub městský. To je i přímo název, městský holub.
1: Ano.
0: Když jste tady mluvila, Aneto, o tom, že jste viděla na zemi zraněného holoubka, měl poraněné křídlo a lidé se mu vyhýbali. Možná, že pořád ještě panuje mezi lidmi takové povědomí, že se těm holubím říká, že jsou to nečistá zvířata, dokonce létající potkani nebo létající krysy.
2: Když krmíme nebo když zachraňujeme přímo, tak lidi na nás pokřikují, že jsou nemocný, proč na ně šaháme, a tě necháme tam umřít. Je to fakt vyložené, že v těch lidech to je furt zakořeněné. Musím teda říct, že mladá generace už trošičku od toho jako odbrací a snaží se nějak o tom edukovat. Takže myslím si, že to pramení spíš z té starší generace, kdy to jako se učilo na školách, že holub je nemocný, že přináší nemoci a že...
0: No, my jsme si tady i hledali, když tady byla před dvěma měsíci kolegyně vaše tady z Pardubic, která se tomuto tématu věnuje, informace o tom, o té jejich inteligenci. A co mě tady naprosto uchvátilo, je to, že ten holub se pozná v zrcadle, pozná svoji osobnost, takže to neumí ani dvouleté dítě.
1: Já
2: mám zrovna třeba klec velkou a mám tam zrcátka a koukají se na sebe, takže je to hezký pozorovat, oni jsou velmi inteligentní. Málo kdo to ví.
0: Takže co třeba ještě dokážou, když s nimi jste v tom soužití?
1: Zvyknou si na krmiče jako na jeho tvář, jako, protože takhle jsem vlastně dělala ten přesun na Praze 6, že oni si na mě zvykli a poznají vás, no.
2: Tak pracuje, nebo tak funguje i ten holubník, že vlastně se stahují za tím člověkem, který ho znají.
0: A jakým způsobem vy je zachraňujete, nebo jaká jsou ta nejčastější zranění, Aneto, než se dostaneme k těm holubníkům?
2: Nejčastější zranění... Já musím říct, že nejvíce mi dostává právě holubku, který jsou nemocný nemocema, který se přenáší mezi nima. Prostě jako je trichomonóza a kokcídie. To je nejčastější onemocnění. Je to parazitní, takže je to uvnitř, jsou to nějaký parazity, nějaký bakterie, které se u nich množí a oni potom ztrácejí váhu, ztrácejí svalstvo a vlastně umírají. Takže to je nejčastější můj pacient.
0: A je na to nějaký lék?
2: Normálně ho vzíme na veteriny, tam ho prohlídnou, určej, jakou dávku toho léku se má dát a potom jsou na domácí léčení u nás.
0: A pak je vypouštíte, to vaším cílem vypustit je zpátky?
2: Ano, my holuby vypouštíme. Zdraví holuby, který jsou schopný normálně fungovat venku, tak všechny vypustíme.
0: A jak je to v Praze, když to řeknu takhle ošklivě, s likvidací holubů, protože tady se o tom právě hodně diskutuje teď v Pardubicích.
1: Likvidovala u nás jenom městská část, Praha 9, to jsme udělali petici, veřejný nátlak, tak byla veřejná debata a oni zatím přislíbili, že nebudou zabíjet.
0: Tím chemickým způsobem.
1: Ano.
0: A jinak Praha se věnuje těm holubům tak, že máte ty holubníky, takže
1: ano.
0: Jinde se to nedělá v jiných částech Prahy.
1: Dělá se to na Praze 6, Praha 3 má holubník, to bude teďka se posouvat do dalšího holubníku, no a pak je ten hlavní města Prahy, ten hlavní, ale nemusíte jakoby mít vždycky holubníky. Já třeba jsem propagátorka divokých hnízdišť, mám 3, tam jsou jako volně žijící holuby, kam chodím a vybírám vajíčka, nebo chodím do Strahovského tunelu, kde vybírám ty vajíčka. Holubník není důležitý, jo, protože se o tom musí starat jeden člověk a je to fyzicky náročný, ale dá se to dělat i jinak, že jo. Musíte vědět, kde hnízděj, přístupný, nebo si to přístupný žebříkem a měnit vajíčka takhle. To je pak nejlevnější varianta pro město.
0: Ano. Mít, najít to jejich divoké hnízdiště. No my si k tomu řekneme postupně, protože někteří posluchači teď možná vůbec netuší, co to tady, co to je městský holubník, jak to funguje a jakým způsobem se zmenšuje díky těm holubníkům počet holubů ve městě, protože mnoha lidem vadí hlavně v těch velkých sídlištích a tak dále.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Petr Bende, Láska na frekvencích Českého rozhlasu Pardubice. Za 3 minuty už bude 11:30. Máme tady Anetu Procházkovou a Dagmar Košanovou ze záchranné stanice, nebo spíše ze spolku Holubí dům. Starají se o městské holuby. 99%. A teď tady mluvíme o těch holubnících, o kterých uvažují i jiná města, například i tady v Pardubicích je taková snaha. No a vy se staráte, paní Košanová, přímo o magistrátní holubník.
1: Ano, o magistrátní holubník.
0: Jak to vypadá v magistrátním holubníku, abychom si to dokázali představit? Je to opravdu...
1: magistrátu notaci, jo? No, oni jsou tam takový, jakoby...
0: To zní, ano, tak...
1: takový knihovničky, jako to jsou ty hnízdiště, kde oni bydlej a jako jsou tam a mají tam ty vajíčka, které já vlastně měním. Máte tam jako nádoby na krmení a na vodu.
0: Jak jste je tam nalákali, ty holuby?
1: Já jsem je tam nalákala, trvalo mi to 3 roky jako na to krmení, no.
0: Jo, takže to není, že by za měsíc našli holubník.
1: Ono se může udělat taky ještě to, ono, já dělám tam přirozený a pak je odchyt, že je odchytíte a uzavřete a tam to jde pak rychle. 4 měsíce je máte uzavřený v tom holubníku, pak je vypustíte a oni se vrátí.
0: A už vědí, tak to je rychlejší varianta.
1: Ano, to je rychlejší varianta.
0: A vy jste to nabízela magistrátu?
1: Ne, ono už to tam tak začalo, oni už to s tím začali a já jsem to jenom převzala, jako po tým, oni to nějak tam, nevím, proč se dali tou přirozenou cestou.
0: Měli nějaké osvícené.
1: No, jsem měla nějaký jiný špatný informace. A tak jsem v tom začala jako vydělat a já dělám všechno stejně. Oni to mají rádi holuby a prostě mám svoji rutinu a oni to milují holuby, no.
0: Jo, že vědí, co mají čekat od vás. A co třeba všechno stejně? Jaký je ten váš
1: stejný
0: den?
1: Že chodím ve stejný čas. Aha. Jako vždycky chodím před svítání. Takže teď chodím hodně brzo, no.
0: Aha. A vaším úkolem je právě sebrat ta vajíčka, aby se nerozmnožovaly.
1: Ano, ano. Vyměnit je za atrapy, no.
0: Jak to potom funguje dál? Potom, když to vyměníte za ty atrapy, tak...
1: Tak oni sedějí dál na těch umělých vajíčkách.
0: Aha. Natolik inteligentní zase nejsou, že by to poznali.
1: No, oni jsou, jako, to jsou úplně přesní, jako s těma, jenom, že je to tvrdší, no.
0: Tak takhle funguje ten magistrátní holubník. Pak máte ještě na Praze 6, jak jste říkala. A to je nějaká maringotka? To je
1: maringotka, kterou jsme si jakoby předělali ze starší maringotky. Tak jsme si to i celý vnitřek jsme udělali jakoby holubník. Je to to samý vzhledově, ale že jsme si to předělali všechno sami, no.
0: Takže vy to nevidíte jako problém i pro další města v republice, že by to tímto způsobem mohlo fungovat? Protože se tady mluvilo o tom, že je to velmi drahé, už jenom na ten projekt je tady v Pardubicích tuším 200 tisíc.
1: No ale za tak 200 tisíc by byl holubník jako půdní. Já jako když jsem to viděla, tu cenu, tak říkám, že to není možný, jak mimo pražský města mají tolik peněz, že si udělají projekt. Jako normálně za menší projekt v Praze teď budu dělat pro jednu městskou část za 10 tisíc, tak jako...
0: Tak tady se jedná možná i o nějakou tu konkurenci? Už jsou na to firmy, které se na to specializují?
1: Ano, no, je na to firma, no, je na to firma, která to má jako podnikání. To ano, to pak si musí každý jakoby samozřejmě vybrat. Ale osobně si myslím, že jsou to zbytečně vyhozený peníze, protože za 200 tisíc by šel udělat holubník a za 10 tisíc se udělá monitoring, nebo za 20, jo, kdyby to musel dělat někdo mimo Pardubice. Ale tohle už jsou vyhozený peníze, teda pro mě, že jo.
0: Tak je to věc k zamyšlení.

0: vám přejeme pohodový letní den. Řeč je o holubnících a o holubech. Máme tady Dagmar Košanovou a Anetu Procházkovou z Holubího domu. Tentokrát jsou to dámy z Prahy přijeli, protože mají opravdu velké letité zkušenosti s holuby a s jejich možnou redukcí, ale přijatelným způsobem, zkrátka lidským způsobem. Vy jste tady mluvili i o tom, že vyměňujete ta jejich vajíčka za atrapy a telefonoval nám pan posluchač a říkal, jestli je pravda, že holuby nesnesou nikdy víc než 2 vejce, že on s tím má takové zkušenosti.
1: Tak ano, je to pravda, no. Že vajíčka jenom, když jsou teda v páru 2 samice, tak oni se nechají oplodnit od samce a pak tam jsou 4, no, a střídají se na těch vajíčkách. Protože i mezi těma holubama jsou homosexuální páry. Mm-hmm,
0: takže se mají rádi 2 samice.
2: Ano. 2 samice anebo 2 samce. Anebo... Ty si staví hnízdo, ale bohužel nikdy nesnesou ty vajíčka. Takže...
0: Ano, to bychom potřebovali, že? No, a co se týká celkově toho jejich rodinného života, je tam spoustu zajímavostí, podělte se. Aneto.
2: Tak já mám ta doma holubky. A je fascinující pozorovat jejich interakce a vlastně oni žijou hejnu. Je vidět, že spolu komunikují a že když přeletí jeden z jedné strany pokoje, tak všichni přeletějí. A zase naopak, když z druhé strany, tak všichni přeletějí. Jsou taky u sebe. Potom se oždibujou, to je jako, že projevují nějakou svoji náklonost k sobě. A je to fascinující, je to taky, že pozoruju malý hejnečko doma a snažím se je pak vypouštět spolu, protože jsou na sebe zvyklí.
0: Ano, když takže, se uzdraví, tak aby
2: když se uzdraví
0: spolu.
2: Šiny, tak já počkám, třeba když mám mláďata, tak počkám, aby šiny byly ve stejným, nebo stejným věku, ve stejný jako fázi, že umějí lítat, že už si umějí obstarat potravu a potom je vypustím. Mm-hmm. Takže aby byly jako pospolu, aby to...
0: Vrátí se někdy taky?
2: My je vypouštíme na jednom místě v Praze a... Když je to mladý, když jsou mláďata, tak je jedno, kde je vypustíte. Oni si zvyknou na to místo. Ale když máte dospělýho holuba, který třeba se vyléčí, já nevím, po trichomonóze, tak by nejlepší bylo je vypustit v tom místě, kde se je odchytla. Protože oni jsou na to místo zvyklí a pokud bychom je vypustili někde jinde, tak oni si dokážou přelítnout zpátky. Takže jim tak jako člověk usnadní práci, že vypustí vlastně v tom místě.
0: A Dášo, vy jste tady mluvila o úplně nejlepším řešení, aby to mohlo fungovat, o divokých hnízdištích. Řekněte k tomu ještě něco víc.
1: No takhle, ono třeba jsem by mohli k tomu přidat ty lidi na těch sídlištích, že když tam má jako na balkoně a dokážou ho tam nechat, takže by se tam zajelo, vyměnili by se tam ty vajíčka, když tam jim hnízděj, anebo určitě tady budou nějaký půdy, protože oni se dostanou i do těch půd, že jo, ty, u těch starších baráků, tam se jim leze nejlíp, tak kdyby se takového něco našlo, protože někde musí hnízdit, kde se rozmnožujou, a tak pak na to místo docházet, nebo pod nějaký most, tam taky jsou často, a ty vajíčka, buď jim to úplně odebrat, tam se to může i úplně odebírat, oni tam stejně zůstanou, anebo vyměnit, no. Mm-hmm.
0: No tak na balkoně to vám garantuju, že asi málo kdo si nechá.
1: No ono to je jenom, když jim to stejně odeberete, ty, tak oni už se tam nevrátí, že jo, protože zase holubník jim nabízí takhle zrní, že jo, takže oni, i když tam ty mladý nemají, tak tam zůstávají, protože tam mají jistotu toho jídla a té vody. Jo, a to takhle na tom balkoně nebude, že jo? Vím to tam až to.
0: Takže kdo se chce zbavit holuba, nemusí hned používat nějaké zabíjení a tak dále. Ano. Stačí odebrat ta vajíčka a holuby zmizí.
1: No, jo. A když třeba je to ještě vlastně tak 7 dnech, to vajíčko, kde se to dá vyměnit, tak se to může třeba i vyhodit, uklidit to hnízdo a oni už se tam nevrátí. Víte, problém lidí je, že oni ten balkon používají jenom v létě. Jo, oni by tam jakoby nebyli, že jo? Kdyby tam chodili třeba celý rok. Ale oni si na balkon vzpomenou v létě, když už tam ten holub bohužel je, no.
0: Tak. A taky v létě přichází možná i nejvíc stížností a,
1: no, ano.
0: A samozřejmě lidé tam, já to chápu, věší prádlo a tak dále, takže potom může...
1: Taky záleží, asi to tam nedělá holub řivnáč, no, že to lidi často ani nepoznají. A nebo si to pletou i s hrdličkou, že jo?
0: Že to jsou zase další v uvozovkách holuby,
1: ale ty
0: o
1: už
0: které
1: jsou
0: to jste tady jmenovala, že se taky o ně staráte.
1: Taky se staráme, ale ty už jsou chráněný, ty už se nemůžou dát likvidovat.
2: Tam je problematika, že lidi právě likvidují jim ty hnízda a oni jsou chráněný. Oni, lidi by to neměli dělat, protože prostě je to pak vymahatelný.
0: No v každém případě jsme lidi.
2: Tak.
1: No.
0: A to se odvíjí už potom všechno tak. Od toho. Každý si k tomu může samozřejmě přijít s myšlenkou sám. Mm-hmm. Já vám moc děkuju, že jste tady byli, že jsme si takhle mohli popovídat. No a teď ještě otázka na tělo na vás. Pokud by město přišlo, nebo i vesnice, kde uvažují o těchto holubnících, pro radu si k vám, jste natolik zaneprázdněné v hlavním městě, že už asi nemáte šanci pomoct nebo
1: ale
0: poradit.
1: Ale já určitě ráda bych nějak pomohla, jako hlavně, když si za těch 200 tisíc vemou holubník, a ne monitoring, jo.
0: A ne projekt jenom.
1: Ano, no, mm-hmm. No, to je to prostě bytečně vyhozený peníze. Mm.
0: Tak ještě jednou díky, dáme, ať se daří vám i vašim holubům, o které se staráte. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: nás ještě čeká na vlnách Českého rozhlasu Pardubice? Určitě děti, povídáme si s předškoláky, i když jsou většina tedy mateřských škol je zavřených nebo jenom tak na půl. My i tak natáčíme a můžeme se vypravit třeba k moři nebo pod stan do kempu společně s Petrou Beránkovou. A s dětmi, pochopitelně.
1: Tam se přespává, anebo se tam jezdí karavanem, jezdí se tam na dovč někdy.
2: Kemp znamená, že to je takový sorbor a tam můžeš jezdit do toho a tam si můžeš dělat, co chceš a můžeš tam stanovat a jestli máš stan nebo karavan, na tom nezáleží, ale musíš si vzít nějaký z toho.
3: Tam budeš třeba spát dvakrát nebo třikrát a pak zase odjedeš.
4: To je takový místo, kde můžou stány.
0: Proč se tomu říká kemp?
1: Protože se tam kempuje.
0: Co všechno potřebuji, když chci kempovat?
2: Musíš mít stán a jídlo, abys tam neumřel a taky nějaké oblečení a peníze a můžeš tam vytáhnout si šňůru na prádlo, kdyby ti zmoklo prádlo.
1: Ledničku jako kýbl a do toho kýblu se dají věci a pak se ten kýbl dá do vody, pak z toho je lednička.
4: Hořák.
2: Šup a žíci.
0: Už někdo z vás někdy kempoval?
4: Já jsem byl.
0: A jaké to bylo?
4: Dobrý.
1: Akorát, že jsme tam chodili na výlety a to bylo nejlepší.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Peter Bebiak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě nám zbývá pozvat vás k dobrému odpoledni, k tomu středečnímu. Máme 15. července. Zdravíme všechny svátečníky Jindřichy. Možná se na vás dostane v písničkách Od srdce, která odstartují už za nějakých 10 minut. Ano. Je s námi Honza Vamberský ve studiu. Ahoj.
1: Dobrý den, ahoj, ahoj. No, jestli se dostane na Jindřichy, to my neovlivníme, to ovlivní posluchači sami.
0: Přesně tak.
1: Jestli budou gratulovat, tak to samozřejmě budeme jenom rádi. A budeme taky rádi, když zůstanete u našeho dobrého odpoledne. Zůstaneme v Pardubicích, Gočárově galerii. Pozveme vás na výstavu, která propojuje tvorbu Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé. Neřekneme víc, dozvíte se víc krátce po 14:45. A to nebude všechno. Tady vidím, že vyrazíme ještě do Vysokého Mýta za ředitelkou technické školy ve Vysokém Mýtě Jiskrovou, ta dál zůstává ve své funkci, tak i k tomuto tématu přineseme podrobnosti.
0: Ano, no a pozor, bude i masážní robot. Na to bych byla zvědavá docela já. Tak teď už je tady kapela Mandraže, příjemný poslech přejeme.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Moravská Třebová začne instalovat další fotovoltaické panely. Policie vyšetřuje střelbu v Praze 10. Zásobníky plynů jsou v Česku plné ze 47%, to je míň než loni. A bude oblačno až polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Polední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Moravská Třebová navyšuje využití solární energie. Na střechách škol a budov technických služeb začíná instalovat fotovoltaické panely. Do nových zdrojů elektřiny letos investuje víc než 5 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Jedná se celkem o 5 objektů ve vlastnictví města. Je to tělocvična na ulice Piaristické, materská školka Boršov, dílny technických služeb. Vše by mělo být hotové do podzimu letošního roku. Elektrickou energii z těchto zdrojů budeme

0: Filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
1: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný.
0: Zásobníky zemního plynu v Česku jsou teď plné zhruba ze 47%. Podle vrchního ředitele sekce energetiky rezortu Reného Neděli se skladování plynu obchodníkům tolik nevyplatí. Ceny jsou totiž kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než je v létě obvyklé. V topné sezóně ale podle něj nedostatek plynu nehrozí. Jeden člověk zemřel a další byl zraněn při střelbě v Herbenově ulici v Praze 10, kam policisti vyjeli po oznámení dnes dopoledne. Podle prvotních zjištění detektivů jde o vraždu asi 51leté ženy a pokus o sebevraždu o 4 roky staršího muže. Šlo o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí už žádné další nebezpečí. Uvádí to policie na síti X. Původně oznámila, že pátrá po pachateli.
2: Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Denní maxima 25 až 28 stupňů Celsia, tlak slabě stoupne, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, pozor ale v sousedním Královéhradeckém. Nehodu máme hlášenou na hlavním tahu z Hradce do Kostelce nad Orlicí, konkrétně v Častolovicích, nedaleko zámeckého parku. Nehoda osobního auta, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty po 12. hodině je středa, písničkových vzkazů a pozdravů je třeba i gratulacím všem Jindřichům a nebo Egonům. Ti dnes slaví svátek, to ale vy, kteří máte po ruce kalendář, dobře víte. Co ale nevíte, jsou písničky, které máme v playlistu pro tuto hodinu a ze kterých si můžete vybírat. Tak, co nabídneme? No, bude tady Marek Ztracený, ten je připraven, stejně jako Marie Rotrová, kapela Olympic, taky Queeni tady budou, těšit se můžete i na Vanastovi věci, Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem, Michaela Jacksona, Karla Gotta, Věru Martinovou nebo kapelu Krištof.
2: Písničky.

0: Choreograf Láska a v něm promítačka Hanička Písnička na začátek středečních poledních písniček od srdce. Tak, jako vždycky, telefonní číslo 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro SMSky 90 011 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Někdo už čeká na telefonu, kdo to
2: ano,
0: je?
2: Ano, určitě, dobrý den. Vysoké mýto, Ilona. A já bych chtěla zahrát Marušku Rotrovou.
0: Dobře.
2: Všem, kdo ji má rád.
0: Ano, je připravená. Střepatá, nohatá je Maruška teď.
2: No hezky.
0: Tak je to tady, mějte se tak krásně v mýtě.
2: Hezký den, děkuju, naschledanou.
1: Český

Marie Rotrová dospívala, před námi další z vašich písničkových pozdravů. Tentokrát mrkáme do SMS brány, kam také píšete: zahrajte hezkou písničku do práce, a to pro manželku Kristýnku. Díky moc, toho času Marot Karel. Tak teď se pěkně ohlédneme přes rameno. Over my shoulder, Mike and the Mac.

Minuta po čtvrt na jednu, středeční polední písničky Od srdce jsou v plném proudu, čekáme na vaše telefonáty, mezitím tady odbavujeme vaše e-maily a SMSky a teď jedno přání k narozeninám. Dnes slaví bratr a strýc pan Josef Freiwald z Linhartic a to své kulaté narozeniny a tak je tu, pane Josefe, také přání. Život to vzal nějak zkrátka, už je tady sedmdesátka. Budiš pravdou dávné rčení, stár, že člověk nikdy není. Když se cítí v duši mlád, život umí užívat. Ať tě vše tak stále baví, jen to dobré hodně zdraví. Přejí sourozenci Lída s Aničkou a také Miloš a Haničky. A taky Helenka a Jiřík. Ale ti to udělají jenom jakoby nic.

0: V písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice, přesně jak zpívají, láska prostě přijde jako by nic, když s tím nikdo nepočítá, ale my jsme počítali s tím, že někdo zavolá. Kdo pak? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Jarka z Říkovic.
0: Tak zdravíme Říkovice.
1: A poprosila bych zahrát písničku pro mého zetě Václava, který nám vymaloval kuchyň, jídelnu a chodbu.
0: Pánečku.
1: A teď za odměnu vyrazil na 3 dny na ryby, tak mu přeju, aby něco krásného, velkého ulovil.
0: Přesně tak, Petru zdarmu posíláme i s Markem Ztraceným. Mějte se hezky.
1: Dobře,
0: naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Je to 80 let od úmrtí jednoho z nejznámějších českých architektů spojených s dnešním Pardubickým krajem. Josef Gočár se narodil v Semíně u Přelouče a za manželku si vzal dceru Sládka zámeckého pivovaru v Pardubicích. Ve městě pak navrhl řadu zajímavých staveb, které představí Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Queen a jejich oslavná písnička a teď také někdo na telefonu, kdo pak volá, hola hola.
1: Tady pejskař ze Dvora Králové. Zdravíme nad Labem.
0: Do Dvora Králové nad Labem.
1: Zdravím. Co pak tam máte na výběr teďka?
0: Teďka olympiky můžeme nabídnout, lanastovky, Michaela Jacksona, Karla Gotta tady vidím, Věru Martinovou, kapelu Krištof.
1: Máte tam Pecho Boys?
0: Nemáme Pecho Boys.
1: Co pak tam je od olympiku za písničku?
0: Kufr.
1: No tak si dáme olympik,
0: dobře,
1: klasiku.
0: Dobře, dáme klasiku. Tak je to připraveno. Jenom tak pro vás, pro dobré odpoledne.
1: A pro vás, pro vaše kolegy. Děkujeme. A pro posluchače, pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
0: Dobře, zdravíme vás, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Já vás taky, díky, naschle.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.

0: kapele Olympik je připravená také Marcela Holanová zpívat Jestli je na nebi Bůh a také další z vašich pozdravů. Někdo opět na drátě, kdo volá? Dobrý den.
1: Ahoj, Ondříku, tady Slávek z Letororu, Kaťák.
0: Nazdar, Kaťáku, tak už si to slyšel, Marcela Holanová ti bude zpívat.
1: Jo, díky.
0: Jo, dobře, měj se moc hezky, naslyšenou.
1: Ahoj.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A další z vašich pozdravů. Tentokrát opět někoho podpoříme v práci. Píšete: dobrý den, prosím o zahrání písničky pro našeho nejvíc spokojeného kolegu Vaška Vaníčka. Přejeme mu, ať mu jde práce pěkně od ruky, takhle i nadále, a ať je v práci dlouhá léta spokojen. To je tým spolupracovníků Máro.

A jdeme na další z vašich písničkových pozdravů. Tak telefon 726464848, samozřejmě linku stále máte k dispozici pro vaše živé polední písničkové pozdravy stejně, ale tak můžete třeba i napsat ještě do e-mailové schránky studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo na SMS-kové číslo 900104, tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Tak vybereme tady teď jeden z pozdravů. Dobrý den, prosím, zahrajte pro Martina do Vysokého Mýta, ať si hezky užije dovolenou. Děkujeme moc, holky z kanceláře. Yeah.

0: zloba na svých věcí přivolalo někoho na telefon, kdo pak nám volá. Dobrý den. Haló? Je tam někdo?
1: Ano,
0: výborně, slyšíme
1: se. Ano, slyšíme se, Jiří, já jsem mluvila, jsem neviděla, jestli ještě vaše znělka, nebo jestli už jste to vyhodla, to tak splynulo.
0: Jo?
1: Já jsem mluvila, já jsem se do toho asi nějak moc zažrala. U telefonu Marca Lešáková, pane Novotný, já mám volám jenom krátce s tím, že budeme platformu, která lidem může investovat i menší částky do konkrétních projektů.
0: No počkejte, ale vy voláte do živého vysílání, to nejde takhle. A já nejsem pan Novotný, tak my vám zahrajeme písničku za chvíli Michaela Jacksona a přejeme vám hodně pracovních úspěchů. Mějte se hezky,
1: naslyšenou.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Ano, přesně tak, žádný pan Novotný. Tak, ale teď další z vašich pozdravů. Tentokrát tady vidím psáno v e-mailu na adrese studio.pardubice@rozhlas.cz, že by Boženka z naší nabídky chtěla slyšet Věru Martinovou. No tak my to ještě trošku víc povýšíme, protože Věra Martinová nebude zpívat sama, bude zpívat s Janem Kanizou Poslední relí.

0: priateľstvo vážne relí poslední.
1: Tak tohle nebyla zdaleka jediná písnička, kterou Věra Martinová s Janem Kanizou naspívala, i když v téhle písni spíš Jan Kaniza hovořil a recitoval, ale existují i skladby, ve kterých spolu skutečně zpívali a Jan Kanize je skvělý zpěvák. Tak ale teď písnička, která je z těch známějších, tedy poslední relí. Bylo to i poslední přání, poslední pozdrav této hodiny, který jsme vyřídili. Další pozdravy zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. A co vás čeká po 13., tak to opět bude pořad Alex a host. No tentokrát si Alex Minářová pozvala k rozhovoru režiséra Petera Bebiaka. Tak na jejich společné povídání se můžete těšit mezi 13. a 14. a Jan Vamberský se už teď těší na to, že se společně uslyšíme u dobrého odpoledne z Pardubic, které bude jednak plné informací, nejenom z našeho regionu, také přidáme pár zajímavostí a hlavně písničky, které nestárnou. Tak abych vás navodil a navnadil, těšit se můžete třeba na kapelu Kabát, na Václava Neckáře, vidím tady třeba také Jakuba Smolíka, Víťu Vávru, Karla Gota, nebo Pavla Nováka či Petra Koláře. Těch písniček bude mnohem víc. Teď ještě kapela Krištof a Pravda pravdoucí, život je krásný.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Kdo ke komu vlastně patří? Lásku uprostřed velkoměsta budou hledat samotáři v kultovní komedii Davida Ondříčka. ČT 2. Nová krev pod světí. V ulicích New Yorku vybudují své vlastní impérium na špatné straně zákona mladí gangstři v premiérovém filmu. A ČT Art. František Černý a Karel Holas na výletě za barvitou historií kapely v dokumentu Čechomor 30 let. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Pardubické akvacentrum ode dneška uzavírá část vnitřních prostor. Hasiči 7. den zasahují u požárem zničené budovy ve Zlíně. Předání místa majiteli se odkládá. Tour de France bude odpoledne pokračovat 11. etapou a bude oblačno až polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Willem Branda, vítám vás. Akvazóna pardubického akvacentra je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už několik let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál, vhodnější pro bazény, uvádí ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
4: Tady je jistá věc a říkáme to všude, že za náma někdo i přijede od kolegů z jiných bazénů, že prostě ta skleněná mozaika nepatří na pochozí věci a do vody. Víme, že to prostě opravovat už nejde a musíme to nahradit nějakou dlažbou, která se na to dno dá.
3: Akvazóna se má znovu otevřít v listopadu nebo prosinci letošního roku. Radnice v Moravské Třebové získala státní dotaci na opravu německé hrobky rodu France Salese Steinbrechera. V 19. století to byl dlouholetý starosta města, průmyslník a politik. Na opravu hrobky přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj částkou 150 000 korun, informuje o tom.

0: nehodě dvou autobusů. Při srážce se zranilo několik cestujících. Dechová zkouška na alkohol byla u obou řidičů negativní. Příčinu nehody budou zjišťovat kriminalisti. Odhadovaná škoda je přes 1 000 000 korun. Sport. Cyklistická Tour de France nabídla 10. etapu. Tu na francouzský státní svátek ovládl Slovinec Tadej Pogačar. Po etapě pak prozradil, co pro něj vítězství právě na den dobytí Bastily znamená.
1: Etapu jsem si opravdu užil. V závěru jsem nevěděl, jestli to vyjde, ale v posledním kilometru jsem ze sebe vydal úplně všechno. A děkuju všem fanouškům podél trati. I ti, kteří na mě bučeli, mi nakonec dodali ještě víc sil. Počasí.
0: Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až polojasno, ojedinělé odpoledne přechodně místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, tlak slabě stoupne a bio je na prvním stupni zátěže.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Auta na konci dálnice D35 před Stradouní u Vysokého Mýta teď nově sjíždí už na exitu 157 a dál na Vysoké Mýto pokračují přes Ostrov. Důvodem je stavba dálnice. Nový úsek D35 z Ostrova do Mýta se řidičům otevře 24. srpna. Výjimkou je tunel Homole, ten bude otevřený až příští rok v létě. Tolik doprava.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
3: Seriál 90. případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstve v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petera Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, prajem.
2: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Peter Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Ducho. Na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak som vedel, že nebudem mať prácu. Pretože to bolo obdobie, kedy sa odovzdávali ako herecké ceny trebárs Zlaté slučky. To bolo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal jste si, že jako režisér se můžete obsadit.
1: Tým pádom můžem mať větší jako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj příležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tým pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mne vyhovuje, alebo čo očakávam od režiséra, akým spôsobom so mnou bude komunikovať, ako ma bude nejak motivovať, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tú cestu k tej postave. A podľa toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Istotu to znamená, že ste potreboval od režiséra vedieť, že to, jakým spôsobom ste tú roli, tú postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správne?
1: Presne tak, ako hrám, to, čo hrám, je správne tak, ako to on chce, ako to cíti, ako to vzájomne možno vnímame obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastne vyvoláva ako keby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, byste se řekl, pak jako režisér, tak takhle. Určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal. Já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat. Mě to baví být na tom placi. Mě baví, keď se mnou komunikuje a ako vlastně pracuje. Protože málo kdy se stane režisérovi, aby přišel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastně jsem aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická stránka, pretože aj takí sú, a necháva ten priestor tomu hercovi, ale nie je to taký ten priestor, že je to o tej dôvere, ale je to taká tá, že nemá chuť s hercom pomáhať mu, alebo nejak ho inšpirovať, niekam ho navádzať. A tým pádom som vlastne v takom bezvetrí a sa snažím potom zachrániť tak, ako sa len dá, ale z toho vlastne nemôže vzniknúť žiadna dobrá kontinuálna práca ani výsledok.
0: Takže vlastne režisér pak je sám proti sobě.
1: Niekedy každý, tak ako sú herci individuálni, tak aj režiséri, každý má iný prístup. Niekomu vyhovuje to, že vzniká niečom na tom placi, že je to taká improvizácia, niekomu zase vyhovuje to, že to, čo má pripravené, tak presne toho sa musí držať a tak to musí pôsobiť. Niekto je viacej ladený na tú hereckú prácu a niekto skôr na tie technické prvky, ako je kompozícia, svetlo a tá herecká práca zostáva ako keby v rukách tých hercov, kvôli tomu si obsadzuje takých hercov, ktorí to zvládnu aj bez toho, ale to najprv musíte ako keby vedieť, pochopiť to myslenie toho režiséra a tomu sa vedieť prispôsobiť.
0: Říká Peter Bebiak, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karola Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejak nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách. Tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si,
0: 35 že nie. Letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, akým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra, Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karolem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Peter Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhej době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mi to jako, mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mňa bolo dôležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a a je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si může zmeniť postavy, může si vymýšlet, protože to je autorská záležitost, ale veľa vecí je právě jako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nějak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu práve v tej vizuálnej a v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Peter Bebiak zůstává naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlataláska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Chystané splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posouvá do další fáze příprav. Zámecké návrší v Litomyšli hostí výstavu Svět kostiček. Jeho západ Čech zasáhnou odpoledne silné bouřky, můžou padat i menší kroupy. A zítra bude opět oblačno až polojasno, odpoledne a večer čekáme i přeháňky anebo bouřky a teploty zítra až 29 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Plán splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posunul do další fáze příprav. Ředitelství vodních cest předložilo návrh na stavbu nového plavebního kanálu v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí. Ten má zajistit překonání nesplavného úseku u současného jezu.
2: Plavební dráha povede částečně řekou a pod stávajícím jezem novým pravoběžným obchvatem mimo současné koryto Labe. Šířka bude 50 metrů. Současný jez Přelouč zůstane funkční. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Na zámeckém návrší je do 4. září výstava Svět kostiček. Návštěvníci se můžou těšit na desítky modelů z Lega a k tomu jedno velké město ze stavebnice. Na výstavě je taky herna, kde si lidé můžou sami stavět a zúčastnit se soutěže. Pokračuje vedoucí zámeckého návrší Helena Marie Hendrich.
3: Tahle ta výstava má okolo 800 tisíc dílků stavebnice Lego. Máme tady velké město, v kterém jezdí pohyblivé vlaky, robotí bojovou zónu. Máme tady od zemědělských přes technické, přes letadla, přes helikoptéry a třeba i hasící vozy.
0: Na jihu a jihozápadě Čech se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí až do 10 hodin večer. Podle meteorologa Františka Šopka se budou tvořit bouřky hlavně na Šumavě.
4: Může spadnout kolem 30 mm srážek, vyskytnout se malé kroupy a nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
0: Ve čtvrtek a v pátek varují meteorologové před silnou zátěží organismu kvůli teplu. Platí to pro

0: Sport.
1: Tenistky Krejčíková s Valentovou postoupily do druhého kola premiérového ročníku turnaje v Aténách. O stejný úspěch bude hrát Sára Bejlek, která kolem 20. hodiny nastoupí proti Tagerové z Rakouska.
0: Počasí.
1: V noci bude přibývat oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra pak na východě Čech čekáme opět oblačnou až polojasnou oblohu, ráno a dopoledne bude zataženo místy s deštěm, postupně pak můžou přijít lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Teploty zítra podobné jako dnes, 26 až 29 stupňů Celsia, pované slabý proměnlivý vítr a tlak se zítra měnit nebude.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou v centru Hlinska, konkrétně mezi křižovatkami ulic Vilznova a Nade Mlýnkem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli vás v našem vysílání pozveme na výstavu do Gočárovy galerie, která zkoumá, kde končí naše skutečné já a začíná svět sociálních sítí. Podrobnosti tedy uslyšíte krátce po 14:45 a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. A to od kapely Kabát, také třeba od Aby, Věry Špinarové, anebo Václava Neckáře.
0: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

mnohými oblíbený Michal David a píseň Nenapovídej v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice 15. července. To je dnešní datum. V roce 2023, tedy před 3 lety, jsme se pěkně pekli. Bylo 37,6 stupně Celsia, zatím nepřekonaný historický teplotní rekord právě pro tento den, a nejchladněji bylo v roce 1840. Tehdy bylo opravdu o poznání chladněji než ve zmiňovaném roce 2023. Nebylo ani 9,5 stupně Celsia. Považte. Věděli na den rozeslání apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam, odkud věje, velká láce. Pravý pranostika pro dnešní den. Jak to s tím větrem bude, to budeme vyzvídat zhruba za hodinu od odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Teď se ale podíváme na jedno neštěstí z roku 1896. To byl totiž den, kdy v Horním Jelení schořelo při rozsáhlém požáru 39 domů, jsem to špatně spočítal. 39 jich bylo, představte si to. Tak ale jedna dobrá zpráva také přišla pro všechny filatelisty. 15. července v roce 1936 totiž vydala Československá poštovní správa 2 nové druhy korespondenčních lístků. Na jednom bylo vyobrazeno pardubické Perštínské náměstí se zelenou bránou a na druhém potom Kunětická hora. A ještě rok 1945 něco pro milovníky motoristického sportu, protože v roce 1945 uspořádal veloklub Pardubice na betonové dráze městského stadionu celostátní cyklistické závody o velkou cenu Pardubic.

0: Mirai podniknul písničkovou cestu z města v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice, tak jestli teď také podnikáte cestu z města nebo třeba do města, přejeme, abyste dobře dojeli, ideálně kolečkama dolů, anténkou nahoru, jak se říká. Jak moc nás proměňují sociální sítě a kde už končí naše skutečné já? Tak právě na tyto otázky hledá odpověď výstava Gočárovy galerie s názvem Soft Touches, kterou najdete v pardubickém domě u Jonáše na Perštínském náměstí. Spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň, Lucie Rosické a Nikoly Emy Ryšavé, které prostřednictvím obrazu i soch otevírají témata těla, identity a tlaku na dokonalost v digitálním světě. Na výstavu se zašla podívat i naše redaktorka Naďa Kubínková.
1: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
2: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat, nebo dále i co předchází potom jako taková ta příprava, než někam vlastně jako jdeme do ulic.
1: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
2: No tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání, ona si musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse, takže jakoby to finální jako dílo se realizuje, dá se říct jako centimetr po centimetru, jo, kdy musí mít přesně všechno naplánované, aby do sebe jako sedělo.
1: Přicházíme do dalšího výstavního sálu.
2: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
1: Ano, je to tak. A mám chuť si na to sáhnout, tak nebojíte se o to trošku.
2: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane, a zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázet jako celou touto výstavou.
1: Jakýmsi opakem je pak tvorba Nikoly Emy Ryšavé, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
2: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
1: Jsou to ženy?
2: Jsou to primárně ženy. Takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání, a tady ty třeba tváře, tak to jsou přímo jako i Nikoly, a ty ruce už nejsou ruce, jsou to takové třeba už nějaký jako krab nebo tak, takže je to opravdu, jak každý se cítí každý den jako trochu jinak.
1: Znají se obě autorky navzájem?
2: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práci velmi dobře, a věděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
1: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli se hrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Věra Špinarová chtěla, abychom ji nechali hádat 2 minuty po 2:30. My vás rozhodně nenecháme hádat, co uslyšíte za písničky, které nestárnou v našem dalším odpoledním programu. Těšit se můžete na slovenskou kapelu Elán a také na Václava Neckáře. Ten přijde s dobrou zprávou. Teď také pro vás máme jednu zprávu. Místo maséra z masa a kostí vás totiž může masírovat jenom obyčejné robotické rameno. Ano, i tak by mohly v budoucnu vypadat relaxační masáže našich namáhaných zad a kloubů. Odborníci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT koneckonců vyvíjejí speciální robotický systém, který díky skenovací kameře dokáže namasírovat člověka. A že to funguje, tak to zatím mladí inženýři zkouší hlavně sami na sobě. A byla u toho i naše redaktorka Eva Kézrová.
1: Tady máme masážní lehátko. Tady je vedle pultík, ze kterého vyčnívá jenom taková robotická ruka. Chcete říct, že když si lehnu, tak vlastně mě může masírovat?
2: Ano, je to kolaborativní robot, který může namasírovat člověka bez toho, aniž by ho nějakým způsobem zranil.
1: Říká mi Ondřej Švec z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT a tím, kdo vyzkouší robotického masera, bude teď Adam Procházka.
3: Takže pokládám se břichem dolů vlastně, hlavu si dávám tady do útvoru na masírování.
2: Hýbu s robotem.
1: Zapínáte to robotické rameno a co teď?
2: A můžete slyšet, že provoz vůbec neruší procedury.
1: A teď začíná ruka skenovat vaše záda. Nemáte obavy, že dopadne na ty záda úplně?
3: Ne, jelikož jsme to vlastně tady vytvářeli, tak já tomu věřím.
1: No tak jaké to je, když máte na zádech místo masérově ruky ruku robotickou?
3: Tak cítím takové vibrace, je to příjemný. Myslím si, že se mi pomalu uvolní svaly.
1: Zásadní je kamera, která snímá tělo a robotovi pak říká, co má dělat.
3: Je tam speciální modul infračervený, který vlastně změří tu vzdálenost, zkonstruuje 3D obrázek a na ten projektujeme trajektorii, která se bude vykonávat tou robotickou rukou.
1: A teď to tady vidíme, jsou tam takové modré čáry, takový stromeček bych skoro řekla, že to vytvořilo na záde.
2: Ano, a zajímavostí je, že si vlastně fyzioterapeut mohl zvolit svůj po spirále nebo v trajektorii cikcak.
1: Takže robot si to oskanoval a teď vidíme, že to rameno se skutečně dostává k tělu člověka, ale jenom lehce.
2: Tedy je pro nás naprosto klíčová vlastnost toho, že má ten impedanční režim. To znamená, že kde by normální robot projel člověkem a zlomil mu kosti, tak tento robot zpracovává zpětnou vazbu a člověkem neprojede. Skutečně pracuje jenom s těmi vibracemi z té pistole.
1: Cítíte tam rozdíl, když srovnáte robotickou masáž s masáží člověka?
3: Určitě, my tady vlastně masírujeme na základě fotografií těla a masér dokáže prostě nahmatat body a další věci.
1: Masážního robota vývojářský tým ČVUT zatím testoval jen na sobě. Teď mladí inženýři chtějí pokračovat s fyzioterapeuty a maséry. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice.

0: Dobrou zprávu tedy přinesl Václav Neckář, za chvíli kapela Climby Fisher, tedy se svou písní o tom, že láska všechno změní a o podvodu bude zpívat Honza Nedvěd, ale ještě předtím Zámecké léto, které je v plném proudu a my jsme si dali do vínku, že během léta navštívíme více než 50 hradů a zámků. Tak to nezdržujme, pane hrabě Františku Kinský, kam nás pozvete dnes?
1: Zámecké léto.
2: Zajímat se dnes budeme o velkolepé romantické sídlo rodu Auersperků, ležící na Kutnohorsku, inspirované Anglií a Francií. Jedná se o zámek Žleby, který ukrývá rozsáhlé sbírky zbraní, luxusního nábytku, ale také velkolepou funkční zámeckou kuchyň. Víc vám už řekne Bára Kvapilová.
3: Pár kroků od parkoviště a ocitnete se na zámeckém návrší, které ze tří stran obtéká říčka Doubrava. Gotickou branou tady vstoupíte rovnou do pohádky a dokonce si můžete vybrat, která to bude. Natáčeli se tady Tři bratři, Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka a nebo Ošípkové růžence. Průvodcem mi tady bude kastelán Tomáš Řehoř.
4: Jsme na dolním nádvoří Žlebského zámku, takzvaném předzámčí, kterému dominují dvě věci. V první řadě je to Fernkornova kašna, na jejímž vrcholu je znázorněno erbovní znamení rodiny Auersperk, knížecí rodiny Auersperk, které představuje zubra. Tady na kašně navíc vidíme praotce Auersperga, který podle pověsti zachránil císaře Karla Velikého před útokem zubra a císař po vděčnosti toho zubra věnoval do erbu. No a v novějším provedení vidíme toho auersperského zubra nad hlavní branou Žlebského zámku, které se také říká Zubří.
3: Návštěvníci to určitě nepřehlédnou a my jdeme hlavní branou rovnou dovnitř.
4: Rytířská síň vlastně vstupním antré celého zámku, odkud se ty cesty rozebíhají na strany, jak do té části reprezentační, tak do části soukromé, kde se nacházely knížecí apartmány.
3: Nacházíme se v modré sametové ložnici, krásné vilemíny z Auersperku. Čím byla zajímavá?
4: Tak třeba tím, že byla o 14 let mladší než její knížecí manžel, a kterého o 31 let přežila. A krom toho, tak byla vlastně spoluautorkou toho, jak zámek byl přestavěn, jak byl upraven do té romantické podoby, ale také významně přispěla do rozšíření sbírek, protože díky tomu, že podědila po svém tatínkovi z rodu Colloredo Mansfeld Kolorecký palác v Praze na Starém Městě a třeba zámek Zelenou horu u Nepomuku, tak sbírky, nejcennější sbírky, vlastně včetně knihovny, byly převezeny na Žleby.
3: Dá se říci, že měla blízko k císařovně Sisi?
4: Jako členka velkého císařského dvora byla palácovou dámou, takže rozhodně měla přístup, stejně jako její manžel, k císařské rodině.
5: Tohle jsou vlastně autentické kresby z těch pověstných, tedy skicářů auersperských kněžen. Kněžny a samozřejmě Vincenc Karel navrhovali i jednotlivé části vybavení, ať to byl nábytek, ať to byly kožené tapety, ať to byly parketové podlahy.
3: Žleby mají neuvěřitelných 9 věží. Umíte je z paměti?
4: Pokusím se. Velká věž, holubová věž, záchodová věž, dál je zubří věž, 2 věže v čele toho severního průčelí, hodinová věž, parková věž a větrná věž.
3: Prošli jsme zámeckou kuchyní i divadlem a jsme na konci okruhu.
4: No tak zase někdy příště.
3: A pokud budete mít ještě sílu, tak jako já, můžete se projít krásným zámeckým parkem a navštívit oboru s bílými jeleny.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žleby si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Těšte se na dokumentaristku Helenu Třeštíkovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Za 5 minut budou 3 a zdravíme do Přelouče. U vás v pátek začne pobřežní festival na břehu Labe. Festival vznikl díky dlouhodobé spolupráci s divadlem Bratří Formanů, který vlastně vdechnul divadlu jeho hravý a poetický charakter. Multižánrový festival opět nabídne třeba nový cirkus, také muziku a spoustu dalšího ze zajímavého a pestrého programu. Co konkrétně můžete zažít na letošním ročníku pobřežního festivalu, tak to se dozvíte v našem vysílání zítra odpoledne od redaktorky Nadi Kubínkové, která na břehu Labe v Přelouči bude samozřejmě program sledovat a vyzvídat.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubický kraj zmodernizuje sportovní areál gymnázia v Pardubicích, přibude i celoroční stanová hala. Polička dokončuje revitalizaci náměstí Bohuslava Martinů. Sněmovna odsouhlasila opětovné zavedení EET. A zítra bude opět oblačno až polojasno, odpoledne a večer můžou přijít přeháňky nebo i bouřky a teploty až 29 stupňů Celsia. Odpolední zprávy přináší Vilém Branda, vítám vás. Sportovní gymnázium v Pardubicích čeká rozsáhlá modernizace venkovního areálu. Pardubický kraj tam nechá postavit novou stanovou halu pro celoroční sportovní přípravu. Zakryje běžeckou rovinku a umožní tak trénink i za nepříznivého počasí. Součástí úprav bude taky kompletní obnova atletického zázemí.
4: Na místě vznikne nový běžecký oval, rovinka i sektory pro skokanské a vrhačské disciplíny. Uprostřed areálu přibude osvětlené fotbalové hřiště s umělým trávníkem, multifunkční hřiště i workoutová zóna. Pardubický kraj na projekt získal dotaci z Národní sportovní agentury, která může pokrýt až polovinu nákladů. Modernizace za 37 milionů korun má být hotová do konce příštího roku. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
3: Náměstí Bohuslava Martinů v Poličce po víc než roce dokončených prací získá novou podobu. Revitalizace za 47 milionů korun jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna, pokračuje mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
5: Na místě jsou již atypické prvky mobiliáře, včetně lávky k budově fary, nové posedové schody pod kostelem, vysázené stromy, nová dlažba, kašna odlitá z bronzu. Podzemí ukrývá složité technické objekty související s provozem fontán, vodních prvků a systémem zavlažování.
3: Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Začne platit od příštího roku, tentokrát už bez povinného tištění účtenek. Podle vlády tak půjde o modernější verzi EET. Opatření má podle koalice narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Opozice zákon kritizovala a navrhovala jeho zamítnutí. Například podle poslankyně Věry Kovářové z hnutí STAN nebude mít EET slibovaný přínos.
6: Výnos z EET pro státní rozpočet bude v podstatě nula. Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Předlohu teď musí posoudit.

0: Hlavně přeháňky, ojediněle taky bouřky. Teploty zítra podobné jako dnes, 26 až 29 stupňů Celsia, pované slabý proměnlivý vítr a tlak se zítra měnit nebude.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v kraji hlášené nejsou, se silnou dopravou ale počítejte na trase Pardubice Lázně Bohdaneč. Důvodem je zavedení kyvadlové dopravy a stavební práce. Tolik doprava.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po kritice inspekce zavede Střední škola technická ve Vysokém Mýtě školního ombudsmana. Podrobnosti pro vás k tomuto tématu chystáme chvíli po čtvrt na čtyři, chystáme i kalendárium a písničky, které nestárnou, to je samozřejmost. Tak jaké to budou? Helena Vondráčková bude zpívat, kapela Olympic, také třeba Beatles, Karel Gott, anebo Pavel Novák.
1: Dobré odpoledne a Jan Bamberský.

0: Pronostika pro dnešní den říká: vějeli na den rozeslání apoštolů jižní vítr, tak bude velká drahota a tam, odkud věje, zase velká láce. Tak já si nasliním prst, jak se to dělává, odkud vítr vane, nevíme, tady ve studiu je bez větří.
1: Počasí.
0: Ale co venku, to nám poví Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pane Drapáku, odkud venku vítr vane?
2: Bude láca, je to nějaký sever, severovýchod, takže v pohodě.
0: Výborně, tak to jsme rádi. Tak prozraďte nám, jak to bude s počasím vypadat po zbytek? Ta obloha je taková polovičatá, občas slunečná, jsem tam zakaboněná, tak co se bude dít?
2: Bude nějaký pojasno, oblačno, teďka odpoledne na večer se může někde vyskytnout nějaká přehánka nebo i slabá bouřka, zejména na horách. Vítr teda ten severní, severovýchodní 2 až 5 metrů sekundu bude jenom v těch bouřkách zesilovat. Prostě podmínky jsou dneska většinou dobré a bio máme na stup číslo 1 mírná zátěž. Mm-hmm.
0: No, přeci jenom čtvrtek, pátek a je tady víkend, tak co se bude dít po zbytek tohoto týdne? Vezměme to pěkně od zítřka, to nás zajímá asi nejvíc, protože čtvrtek je za dveřmi.
2: Mm-hmm. Ještě v noci můžou doznívat nějaké ty přehánky nebo bouřky, postupně potom by ustávaly a v druhé polovině noci by nám přibývala oblačnost. Ty minimální teploty 8 až 15 a zítra bude přát oblačno až polejasno, ale ráno a dopoledne může být až zataženo a místo se nám může vyskytovat nějaký slabý déšť, ten by potom během toho dopoledne postupně odcházel směrem na severovýchod a odpoledne potom a na večer by se mohly vytvářet jednotlivé nějaké opět přehánky nebo i nějaká bouřka a postupně potom později večer by ty srážky začaly ubývat. Teploty budou ale vysoké, docela 26 až 29 stupňů. Takže to vypadá, že čtvrtek by měl být takový pohodový a pátek potom tam od západu nás bude přecházet frontální systém. Takže pátek přibývání oblačnosti v odpoledních hodinách a postupně s deštěm. Teploty by před tou frontou ještě vystupovaly na nějakých 29 stupňů a za tou frontou potom by se nám na sobotu neděli už ochladilo. V sobotu ještě zpočátku doznívání nějakých srážek, ale postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty do nějakých 24, 23 stupňů. A neděle nějaký polojasnou oblačnou přánky spíše na horách a opět teploty do 24 stupňů.
0: Takže to vypadá podle předpovědi, že na víkend si naplánovat spíš, člověče, nezlob se, kanastu, žolíky a tak podobně.
2: Tak bude trošku chladně, ale já si myslím, že to je docela příjemný, na těch horka zase to byly.
0: Tak děkujeme za aktuální informace, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Tak hezký den, naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Z dola zvoní podkovy, sem do mého podkroví.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: Jakub Smolík, Můj kůň a hřích. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice za chvíli Beatles, taky Vítě Vávra, Karel Gotta nebo Pavel Novák. Tahle čtyřice se vám postará o další písničky, které nestárnou. Kritická zpráva školní inspekce přinese na střední škole technické ve Vysokém Mýtě několik změn. Vznikne funkce školního ombudsmana, žákovský parlament a nebo etický kodex školy. Vedení tak reaguje na výtky České školní inspekce, která kvůli řadě pochybení doporučila odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Pardubický kraj, který školu zřizuje, ale ředitelce ponechal důvěru a chce vyhodnotit, jestli přijatá opatření zlepší situaci ve škole. Víc nám k tomu řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak můžeš prosím tě jenom shrnout, o jaké opatření tady půjde?
1: Jak už jsi zmínil, na škole bude nově školní ombudsman, na kterého se budou moci obracet studenti i zaměstnanci se svými podněty nebo stížnostmi. Vedení školy taky zadá anonymní průzkum, jak studenti a učitelé hodnotí vztahy ve škole a komunikaci s vedením. Zároveň vznikne žákovský parlament, aby studenti měli větší možnost zapojit se do dění ve škole a přibude taky etický kodex, říká mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.
2: Vysoký věkový průměr pedagogického sboru, kdy 17 zaměstnanců je v důchodovém věku, bude řešen závaznými dohodami o doplňování kvalifikace a novým systémem uvádění začínajících učitelů, a to mimo jiné z řad absolventů školy.
1: Od 1. září taky ředitelka nebude současně vykonávat práci výchovné poradkyně. O tom, jestli přijatá opatření fungují, rozhodnou pravidelné hodnotící zprávy, které bude škola po každém pololetí předkládat Pardubickému kraji.
0: A ještě prosím tě připomeň, co všechno inspekce škole tedy vytkla.
1: Inspekce na základě kontrol z letošního dubna a z roku 2022 upozorňovala například na nedůvěru zaměstnanců vůči vedení školy, na velké množství stížností nebo na častou fluktuaci učitelů odborných předmětů. Na základě toho navrhla odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Kauza souvisí i se sporem se studentem, který na poměry ve škole upozornil školní inspekci. O neshodách na škole i rozhodnutí školní inspekce jako první informoval Deník N.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, přinesla nám aktuální informace, co by se mohlo změnit na střední technické škole ve Vysokém Mýtě po kritice školní inspekce. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Orlicko Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz.

0: 6. července, středa. Svátek má vládce domu Jindřich. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dopravní letadla, stíhačky, helikoptéry, bojová letadla, vesmírné rakety, raketoplán. To vše vyrábí firma Boeing. Jeden ze dvou největších světových výrobců letecké techniky byl založen v americkém Seattlu přesně před 110 lety v roce 1916. Policie České republiky vznikla na základě zákona před 35 lety v roce 1991. Twitter slaví dnes 20 let od spuštění plné verze. Název populárního komunikačního kanálu vychází z anglického slova tweet, tedy pípat. První epizoda populárního amerického sci-fi televizního seriálu Stranger Things měla premiéru přesně před 10 lety. Premiéra závěrečné páté série byla odvysílána letos v lednu. Pokus o vojenský převrat v Turecku začal před 10 lety v roce 2016. Nezdařil se, a tak prezident Erdogan odpověděl rozsáhlými čistkami v armádě, policii, justici, státní správě a ve školství. 290 lidí přišlo o život, 10 tisíce skončili ve vězení. 20. července byl dokonce v zemi vyhlášen 3měsíční výjimečný stav. Česká tenistka Markéta Vondroušová vyhrála před 3 lety jako první nenasazená tenistka dvouhru ve Wimbledonu.
1: All of you guys are amazing, you know, my little sister, she's crying out there, so...
0: Rok po ní se tam radovala Barbora Krejčíková, teď v sobotu v českém finále Linda Nosková. V roce 1606, to je 420 let, se v holandském Leidenu narodil jeden z nejslavnějších malířů, Rembrandt van Rijn. A já přeju pěkný den.

0: to je v plném proudu. Český rozhlas Pardubice hraje písničky, které nestárnou. To je mimochodem také jedna z metod, jak si zpříjemnit horké letní dny, vidíte. Ale co třeba takový pes, navíc pes, který je v psím útulku, tak to zajímalo redaktorku Vítu Balcerovou, jak psi v psích útulcích zvládají horké letní počasí, a navštívila lenčkrounský útulek Pet Heroes.
1: Útulku v Lenčkroumě v Třešňovci mě nevítá jenom pan František Vyskočil, ale také pejsci, kvůli kterým já jsem sem dneska přišla. Jak se vyrovnávají s těmi teply?
2: No tak je to pro ně obzvláště složitý. Každopádně chladíme jim podlahy, dáváme jim mlžnou stěnu, chladící podložky a napouštíme jim denně čerstvý bazének, takže se můžou vyčachtat i kteří mají zájem a mají rádi vodu, takže se tahle chladějí a tou mlžnou vodou jim chladíme.
1: To znamená, že máte asi jiný režim než normálně.
2: Je to jiný režim, jak prvé doba venčení se zkracuje pro ně, protože v těch extrémních vedrech to je pro ně náročný, pro nás, pro lidi, tak i pro ně, takže zkracujeme i třeba na 10-15 minutovou dobu venčení.
1: Znamená to, že třeba už nescháníte někoho, kdo vám ty pejsky provede, nebo to pořád platí?
2: Jo, tak lidi na venčení určitě uvítáme, to jsme moc rádi, když přijdou, ale určitě dáváme ty psy na kratší dobu, protože je to těžký pro ně. No.
1: Můžu se podívat, kolik tady máte pejsků?
2: Určitě teď momentálně tady máme kolem 22-23 psů a máme tady zhruba nějakých 11 kočiček, jejich teda převážně většina v karanténě.
1: Co znamená kočičí karanténa?
2: Tam se ošetřují nemocní kočičky a kočičky po příjmu, co musí být na vyšetření, a tahle jako při příjmu.
1: Pane Vyskočile, je zájem o pejsky?
2: Co se týče sociálních sítí, tak se docela daří jakoby pejsky do rodin jako dávat. Většinou chtějí lidi štěňátka takovýhle, no, takže ty starší pejsci, ale taky se jako zadaří, že jdou do rodiny. No. No, je to zájem spíš o takový střední, menší. Ty velký budí dojem strachu, ale jsou to hodný psi, jako máme tady 9letýho psa velkýho a je fakt hodný, je to náš miláček.
1: Já jsem se vás ptala, jestli jste brigádník, vy jste říkal, že jste zaměstnanec a že jste sem chodil na brigádu. Co vás sem táhlo?
2: No, mě sem vzala jednou kamarádka na veřejný venčení. Chytlo mě to tak, že jsem chodil častěji a už jsem pak začal pomáhat, když tady potřebovali na různých akcích, a už jsem tady přes 15 let. No.
1: Baví vás to?
2: Baví mě to. Ta práce s těma zvířatama je super.
1: Koukám na slečnu, která je tady na brigádě, ano?
3: Já tady mám školní praxe.
1: Školní praxe, to znamená, že jste tady z vedlejší zemědělský?
3: Ano, ano. Tam chodím do prváku, tečka.
1: Co tady máte na starosti?
3: Tak každý den tady pomáháme uklízet tady ty kotce a pak odpoledne sem vždycky jdeme vyvenčit. Jsem tady ráda, já mám zvířátka ráda a když tady můžu takhle pomáhat se psema, tak jsem šťastná.
1: A i během roku?
3: Jo, i během roku.
1: S kým jsem mluvila?
3: S Adélou Stodolovou.
0: Český rozhlas

0: Vaříme s Habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme špenátové ravioli, což jsou vlastně plněné těstoviny původem z Itálie. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho prázdninového seriálu s Radkem Pálkou a poradíme dětem, jak si udělat jednoduché domácí nanuky. A povídat si budeme i na téma chlebíčky a pohanka, aby si vybral každý.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tenky v Humoriádě mezi 16. a 17. hodinou, po 17. hodině opět Den v kraji s Petrem Seidlem a teď ještě spotřebitelský servis. Dnes budeme vracet zboží. Jaké jsou podmínky a kolik peněz bychom měli dostat zpátky? To už odpoví Josef Černý.
1: Dotaz od pana Šimura zní takto. Po roce a půl a 4 opravách chci vrátit mobilní telefon. Prodejce mi odmítá vyplatit celou částku, protože je telefon jednak značně opotřebený a jeho cena je dnes nižší. Má na to právo? Pane posluchači, samozřejmě nemá. Oba argumenty jsou protiprávní. Že je telefon po takové době opotřebovaný, je pochopitelné, ale musí se jednat o běžné opotřebení, tedy setřené nápisy, odřeniny a tak dále, nesmí být vyloženě rozbitý. Prodejce nemá pravdu ani s cenou, vy musíte dostat zpátky tolik, kolik jste zaplatil, ať výrobek dnes stojí víc anebo méně než v době, kdy jste ho kupoval.
2: Český rozhlas Pardubice.
3: Telegram s adresou svět.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Silničáři zprovozní nový úsek dálnice D35 u Vysokého Mýta na konci srpna. Agentura pro rozvoj Broumovska uspěla u soudu, znovu může provázet turisty po klášteře v Broumově. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. A zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 29 stupňů Celsia. Pěkné odpoledne u zpráv od Viléma Brandy. Víc než 5 týdnů budou auta z dálnice D35 mezi Pardubicemi a Zámrskem projíždět přes ostrov. Obec funguje jako objízdná trasa. Nahradila tak provizorní přeložku na silnici 17, kterou silničáři uzavřeli kvůli napojení právě dokončovaného úseku dálnice mezi ostrovem a Vysokým Mýtem. Kvůli vyšší intenzitě dopravy a průjezdu kamionů obec Ostrov dočasně zavedla nová místa k parkování. Nový úsek dálnice bude v provozu od 24. srpna. V Pardubicích zítra večer začíná Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Na 37. ročník přijede rekordních 5000 hráčů z víc než 50 zemí světa. Akce se zároveň vrací do hokejové arény. Po 6 letech bude součástí taky prestižní mistrovství Evropy mládežnických družstev. Letos ho provázejí přísnější bezpečnostní opatření, vysvětluje zástupce ředitele festivalu Petr Lauschmann.
2: Tato část, kde bude vlastně hrát zhruba 200 lidí, bude vyčleněná tak, aby měli vlastní toalety, vlastní občerstvení a nepřišli do styku s nikým dalším z toho důvodu, aby nedošlo k nějakému nepovolenému zásahu do hry, například konzultací s počítačem, s mobilním telefonem, s trenéry nebo s kýmkoliv dalším.
0: Barokním klášterem v Broumově na Náchodsku budou nově procházet dvě skupiny průvodců. Jedni zastupují vlastníka nemovitosti, tedy benediktýny, a druzí agenturu pro rozvoj Broumovska, která má podstatnou část kláštera v pronájmu. Jde o výsledek několika měsíčního sporu obou stran, který řeší i soud.
3: Benediktýni jako vlastník kláštera nedávno agentuře pro rozvoj Broumovska vypověděli smlouvu na provázení turistů po barokní památce. Agentura se bránila soudně. Nejprve neuspěla a prohlídky tak převzali benediktýni. Turistům nabídli trochu jinou trasu. Nově ale soud agentuře vyhověl předběžným opatřením a tam může provázet znovu. Benediktýni se ale svých prohlídek už vzdát nechtějí. Návštěvník si tak nově bude mít možnost mezi nimi vybrat. Z Broumova Václav Plech. Český rozhlas.
0: Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Informovali o tom francouzští četníci z Chamonix, podle kterých je třetí člen výpravy zraněný. Neštěstí se stalo v noci na dnešek. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce, další dva byli jeho klienti. Další podrobnosti zjišťujeme.
1: Počasí.
0: V noci bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra pak na východě Čech čekáme opět oblačnou až polojasnou oblohu. Ráno a dopoledne bude zataženo, místy i s deštěm. Postupně pak můžou přijít lokálně přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty zítra 26 až 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Humoriáda.
1: Další hodina se zábavou, s ukázkami, s vašimi telefonáty a s hostem, který je ve studiu. Toho dobře znáte i z těch letních repríze Zlaté lásky. Jedna z průvodců, tedy Carmen Majerová, se mnou ve studiu. Carmen, zdravím, hezké odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Vy jste přišla i s Petrem, Petra máme ale za dveřmi.
2: Ano.
1: Ano. Kdy naposledy vás rozesmál?
2: Já myslím, že každou chvíli.
1: Máte doma veselo?
2: Ano, ráno máme hlavně veselo, protože probíráme, jak si stojíme, jak se zvedneme.
1: A jak ten den uběhne.
2: A kam půjdeme.
1: Tak jsem rád, že jsme se sešli tady. Humoriáda.

0: rozjedeme už na plnou humoriádu dnes s Carmen Majerovou. Zek, doufám, že jsem se tak jako trefil třeba i se jmény, která by mohla něco říct. Jsem zvědav, jaké vyberete jako první, Carmen. Tak
1: no
0: co to
1: ano, bude? Já vyberu s radostí Merinku Rosulkovou a Stelu Májovou.
0: Dobře, takže scénka nazvaná Žádost o rozvod.
2: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
3: Chápu, děvenko, chápu.
2: To je veliký a... Abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
3: 38 let, děvenko, 38.
2: 38 let a po tolika letech manželství...

0: No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
1: Motelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
0: Prosím vás.
1: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano, jemný mechanik. No,
0: chodí tedy pozdě domů.
1: Ale motelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů. Například ten Markaloup od nás, od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
0: Ale já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
1: Ale motelík se nehrdlí, děvenko. Nehrdlí. Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
0: Ano, ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdaná.
1: 38.
0: Váš manžel vás nebije.
1: Nebije.
0: Nehrdlí se.
1: Kdepak.
0: Nepije.
1: Počkat, to já nevím.
0: Jak to, že to nevíte?
1: No, když on Moutelík...
0: No?
1: Když on Moutelík před 38 lety...
0: No?
1: Odešel z domu a ještě se nevrátil.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, Lučka Rosouková.
4: Tak to tak... jsem se potěšila.
3: Jo.
4: To jsem se tak potěšila. Merinka i Stelinka, obě kolegyně, na které hrozně ráda vzpomínám. Jestli pak víte, že Merinka byla velký dobrodruh. Ona kamarádila s Evou Svobodovou,
3: ano,
4: které jsme říkali vlk. Jo?
3: Proč?
4: Nevím, jednou jsme seděli a Květa Fialová kouká na Evu Svobodovou a povídá, hele, poslechni, ty jsi vlastně takovej vlk. Ty vůbec jsi ženská. Tak, a od té doby se jí říkalo vlk.
3: No. Ano.
4: A Merinka, oni hodně cestovali, byli a už měli vysoký věk, tak oni byli třeba například na první svatbě Charlesa III.
3: Jeli.
4: V Anglii, když si bral Dianu, tedy princ Charles tenkrát.
3: Jak se tam dostali?
4: Tak oni vyrazili, a to nebylo nic jednoduchého,
3: no,
4: peníze, žádné, víza, tohle všechno, ono, to nebylo jen tak, jako dneska se seberem a jedem.
3: Mm-hmm.
4: No, takže my žasli, dámská šatna v napětí, když se vrátili, jak vám vyprávěli pochopitelně barvitě, že to všechno viděli zblízka.
3: Takže ty davy, které jsme viděli, tehdy vlastně jeden z největších televizních přenosů, z hlediska sledovanosti,
4: ano,
3: se mluví
4: ano,
3: o miliardě a
4: ano,
3: více,
4: ano,
3: tak tam někde byla
4: ano,
3: i
4: Merinka. Ano, tam byla Merinka Rosouková a vlk. Ty. Z městských divadel pražských.
3: Takže jste pak měli zprávy z první ruky, tak říkají za hlavně v té době teda, protože toho se tady
4: no,
3: tolik neinformovalo. Jistě. Ten bulvár tady nebyl tam už, jo?
4: No
3: že
4: jistě
3: jo?
4: Ne, to pro nás, to byla prostě událost.
3: Mm-hmm. Tak takovýhle dobrodruh byla Merinka, tak ano, v takovém věku. Dobře, no tak jsem rád, že jsme si ji mohli vybrat. Třeba i posluchači vyberou ještě po druhé, protože ve hře je navíc po boku Josefa Bejvla, Zdeňka Najmana, povídání nebo scénka nazvaná Ochotníci. Zůstaneme u divadla. A nebo já nabízím proti Václava Postráneckého a Miroslava Moravce s židovskými anekdotami.
4: Ano.
3: To je ta druhá varianta a posluchači teď rozhodnou na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď. Stejně jako psát SMSky na textovkové číslo 90 01 04. Humor mezera A, tedy pro Marii Rosulkovou, anebo humor mezera B pro ty židovské anekdoty, když to zjednoduším. A k tomu jedna písnička, ať na to máte čas. Marie Rotrová.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, připomínám dnes s Carmen Majerovou a taky s vámi. Jste ve spojení po telefonní lince 731 809 se studiem a vybíráte si z dvou ukázek jen jednu tedy. Tak Marie Rosulková s Josefem Bejblem se Zdeňkem Najmanem nebo Václav Postránecký a Miroslav Moravec a jejich židovské anekdoty. Komu byste dali bod vy? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý den, tady je Vladimír z Prahy 10, já bych nechal Ačko. A chtěl jsem se zeptat paní Majerové, jak se má Zuzanka?
5: A dobře, naše Zuzanka se chystá na cestu, zítra letí se svým tatínkem do Norska.
3: Užij si.
4: Tak jo. Jestli si mě pamatuje ještě, nevíte, ještě se s ní nemluvila.
5: To já nevím.
3: To musíte se zeptat Zuzanky.
5: Ano, zeptám se Zuzanky.
3: Dobře.
5: A pardon, vaše jméno?
4: No, řidič z vozovny Strašnice.
3: Řidič z vozovny Strašnice a Vladimír a příjmení?
5: Ano, to určitě bude.
4: To příjmení to jiný nezekré.
3: Dobře, takhle. Dobře, vyřídíme.
5: Já to zjistím.
3: Děkujem, mějte se pěkně. Přesouváme se za dalším hlasujícím.
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a paní Carmen. A chtěla bych Ačko a musím jí poděkovat a panu Kostkovi za ten pořad, jak jste vy uváděl ty lásky. Bylo to perfektní.
3: Ano, děkuji. Jenom připomenu, že tyhle ty příběhy my teď ještě jednou přes léto, každý všední den po té 21. večer opakujeme. Pokud vám nějaký unikl, tak si můžete poslechnout a vlastně Petr Kostka a Carmen Majerovou jsou s námi. Dobře, tak děkujem.
5: My taky,
3: mějte se krásně.
5: Děkuji, je to milé, děkuji.
3: Kdo ještě přidá svůj hlas na konto nějaké ukázky?
7: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Majerová.
5: Dobrý den.
7: Dobrý den, Ivan Patriku a hlasuju pro židovský anekdoty.
3: Dobře, tak jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Ještě aktualizuji i naši SMS bránu a vidím, že tady hlasy i ty, které byly předtím rozhodly, že vítězí dobrý výběr Carmen Majerové, ještě jednou Marie Rosulková.
5: Ano.
3: Dáme si tedy právě i se Zdeňkem Najmanem a Josefem Bejvlem. Ochotníci.
8: Pojedeme, ten výstup si vezmeme ještě jednou. František přichází zleva.
9: Jo.
8: A za tu židli, jo?
9: Takhle, jo?
8: Ta židle to je jako strom, jo? A jukne, a jukne.
9: Jako ze za stromu, jo?
8: Jo.
9: Juk!
8: Hurá! Františku, ty musíš jukat radostně.
9: Juk! To máme. Jukat radostně tady na Voráčkovou?
8: Samozřejmě! Stojí za stromem a radostně jukáš. No.
9: Juk. Ty mě podrž. Počkej, já tady mám nějaký řeči.
8: No.
9: Já spěchal jsem za tebou, Voráčku, totiž lásko má a svět byl hned hezčí. To mám říkat radostně Voráčkovi tady z tohle.
10: Ale samozřejmě, když jsem to přece říkal.
9: No tak no. Dobře. To svět neviděl, co se na mě žádá na pracu.
11: No, no.
9: mužstva. Spěchal jsem za tebou, Horáčku, a směl být dnes hned hezčí.
11: Já jsem tě čekala, čekala.
9: Heleď, Horáčku, a ty na mě nešišlej a čekej mě. Čekej mě, jak to máš napsaný s otevřenou náručí. Já tě prosím, aby mě čekala Voráčková, jak to má napsaný.
8: Samozřejmě, soudružko Voráčková, ale my nemůžeme libovolně zacházet s autorským textem, jo?
9: Tak to slyšíš. Dobře. Tak bych prosil, abys otevřela tu náruč.
11: No dobře, já jsem tě čekala, čekala s otevřenou náruč.
9: Leze to zní jako sklupatý.
11: Dobar.
9: Ale když jsem viděl Voráčková, totiž... Marie, když jsem viděl kouš rodného hnízda, zapomněl jsem na školu, na kamarádi.
8: Dy?
9: Co?
8: Dy?
9: Dy? Co dy?
8: Kamarádi!
9: Jo tak, kamarádi, no jo. A svět byl hned hezčí, pro mě si existovala jenom ty. On asi spisovatel neznal, Horáčku. Tak teď ty.
11: Můj milý Odone, víš, že i naši poznali, že přijedeš a neřekla jsem jim ani slovo.
9: Teď ona nedá pokoj a budeš
11: jen šítat. Jsem se těšila, těšila.
9: Těšila, těšila. Dej rozum, Marie, co to je možný? Podívej se, to bylo prvně, co jsi mě řekla, ani slovo. To já bych poznal, že se něco děje. Víš?
11: No ale dobře, já to nemusím rád s tebou, víš? No. To se ví, aby se nám všichni smáli, ne?
8: Koukej, soudružko Horáčková, umění se nikdo smát nebude.
9: Teda učitelské umění ne, ale nám jo. Hele, učitelské, vem rozum do hrsti, ona má Voráčková dočista pravdu, koukni, vypadám já na 18 a Marie tady na 16.
12: No, je to trošku.
11: To se ví, soudruhu režisére, najdi si proto nějaký mladý blázny, no, to je pro mladý.
9: To není pro nás. No.
8: To já taky vím, že vy dva se na to moc nehodíte. No. Ale co mám dělat, když vy dva jste nejmladší z té vesnice?
0: Humoriáda.
3: Ochotníci tedy. Carmen, ochotničila jste taky?
5: No vlastně ano. Já jsem začínala jako malá nebo mladá dívčina. Ano, hrála jsem, byly to teda školní léta.
3: Ano.
5: Ale vedl nás herec divadla v Trutnově, krajského oblastního divadla v Trutnově, pan Miroslav Grác, který si mě někde odchytil na ulici a říká, a děvenko, nechtěla bys hrát divadlo? A já, ano, ano.
3: Takže vy jste nalezený talent. Ano. Takhle. To ne jako, že by se někdo přihlásil.
5: A měli jsme tedy soubor a hráli jsme, jezdili jsme na zájezdy a na základě toho jsem pak vlastně dostala nabídku mezi profesionály, že jsem hrála Barunku v Babičce, v inscenaci Babička, která se hrála v létě v Ratibořicích. Takže a tam jsem vlastně tedy vstoupila mezi ty profíky.
3: Jo, jo, jo.
5: No a tam to zavonilo v tom divadle strašně moc. Nádherný, vzpomínám na to.
3: No a pak, když to skočím, přišla i ta městská divadla pražská. Ano. Tam jste se asi potkali i s Josefem Bejvlem.
5: Ano, ano, Pepička Bejvla byl, on byl rozmilej, no tak... Já si vzpomínám jedna historka. Po 68. se, myslím, vyrojili takový ty dívky, co se... No, nebo tak, jo? Na ano. těch kabaretech a různě. Ano. A on jezdíval, měl své číslo a jezdíval na kabarety, já vím. Vzpomínám si, že jo, jednou chlapi v šatně říkali, hele, Pepo, ty včera byl, jo, a jaký to tam bylo? A on říkal, jo, představ si, tak, a než já jsem měl to svoje vystoupení, tak přišla dívka a měla jenom kalhotky a tady nahoře, a teď já to nemůžu, diváci mě mě nevidí, ale takhle v oblasti tedy
3: kroužil.
5: Dámských ňader kroužil rukama a říkal, a tady měla takový, no takový, a teď oni, no co třásně, ale ne, a teď, tak co tam měla, no takový puklice. Tak to mě, do dneška si to připomínáme.
3: Tak vážení, tohle je Humoriáda s Carmen Majerovou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Krásně ten čas ubíhá, když se hezky vypráví a poslouchají příjemné ukázky. Tak dnes s Carmen Majerovou, co vybereme dalšího pro posluchače?
2: No tak já myslím, že by to mohla být Jiřinka Bogdalová a pan Karel Šíp. To bude kvalita.
1: Z pořadu Za oponou, tedy v režii Viktora Polesného, Vyprávění vtipů.
3: Já jsem se přišla jenom zeptat, jestli vám řekli, že jste tady v divadelním zákulisí. Řekli? Jo? No to je ale dobře, protože jsem normálně nikdo nesmí, že jo? Jenom herci a takový ty lidi okolo, jako je třeba inspicient nebo nápověda.
4: Co pak, Jiřínku, nějaký problém?
3: Ne, no žádné, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli lidi vědí, že jsou v zákulisí.
4: A to oni samozřejmě vědí. No, to přeci víte, no nedělíte, že ne?
3: Ale ne, no, ale no já jsem...
4: No ne. Paní, vy jste snad říkala tady Jiřince, jako že nevíte, o co jde, nebo co? Paní, já na vás koukám od začátku, nechte... já si od začátku říkám, že s váma tady budou problémy. Vy jdete do první řady, možná to máte i zadarmo a děláte problémy. Rozumíte? No ne, to tak... nejde. Helejte se, nemyslete si, já si to s ní vyřídím, Jiřinko. No, nemyslete si, paní, to už dneska se dá udělat, že my třeba hlasováním vás můžeme vyloučit z tohohle divadla.
3: Ale to...
4: Jiřinka má tyhle ty pravomoce.
3: Ale ne,
4: víte, jak my tady říkáme? Big Mother.
3: No tak to nechte toho. No to je... Ne, to... Ne, to... Já jsem vám jenom ještě chtěla říct, že takovouhle hromadnou exkurzi tady pořádáme poprvé, jo? A to víte, když je něco poprvé, no tak to... Ne, ale jinak v zákulisí, jo, to tady žije normálně. Tady se rozebírají rodinný vztahy a říkají nejnovější vtipy, že jo?
4: Jo!
3: A co?
4: To jste mě připomněla. Jeden jsem slyšel, dobrý. Nevím, jestli ho znáte, asi ne. Můžu. To takhle povídá manželka manželovi. Ty jsi prej vyprávěl v hospodě...
3: Takže alkoholik, jo?
4: Vy ho znáte?
3: Koho?
4: No ten vtip.
3: Ale vtip ne, ale pár alkoholiků znám a vím, co umějí. Ne, promiňte, no, prosím. Já jsem chtěla jenom toho chlapíka jako upřesnit.
4: Ano, ano,
3: prosím,
4: dobře.
3: No, to...
4: Můžu?
3: Jo.
4: Hele, to takhle povídá manželka tomu svýmu alkoholikovi.
3: Tak
4: jo?
3: Přece.
4: Ale ne, to já jsem tam teďka dal jenom kvůli vám.
3: Jo.
4: Jinak to tam není důležitý, jestli je to alkoholik nebo ne. To v tom mým vtipu není podstatný, jo, rozumíte jo. To? On jako bych v té hospodě mohl klidně sedět u limonády.
3: Cokoliv. No tak dobře, pokračujte. Manželka řekla tomu svýmu. No.
4: Jo. Manželka povídá manželovi.
3: Tomu svýmu.
4: No, komu jinému asi?
3: Jo, no.
4: Samozřejmě tomu svýmu, tam není žádný manžel jiný manželky.
3: Jo, no.
4: Tak to přesně nemusím říkat v tom vtipu.
3: No jo, no.
4: Vám se teda krásně vypráví vtipy.
3: Ne, ale já mám ráda vtipy, ale musím být přesný. Mě nebaví takový to potkali se dva, ten jeden povídá, ne? Potkali. Jestli v tramvaji, nebo na letišti, nebo v ložnici. Je z ložnice, to znám jeden, to takhle manžel. Odešel do práce a manželka si přivedla domů milence. Za půl hodiny přišel domů i její malej syn a když viděl maminku v ložnici s cizím pánem, tak se rychle schoval do skříně. Najednou ta manželka slyší, že se vrací manžel, tak do stejné skříně strčila milence. Ve skříni bylo chvíli ticho a najednou ten kluk povídá, je tady tma, co? Je. Já tady mám s sebou baseballový míček, nechceš ho koupit? Nechci. No já jenom, že táta je venku, stačilo by zavolat. No tak dobře, kolik? $250. Tak jo. Za chvíli kluk zase. Je tady tma, co? Já mám s sebou ještě baseballovou rukavici. Kolik? $750. Tak jo, no za pár dní otec povídá synovi, hele, vem baseballový míček, jo, a rukavici, půjdem si zahrát. Kluk povídá, to nemůžeme, já jsem to prodal za $1000. No to je příšerný, za $1000, kdy to nemá vůbec takovou cenu. Jak můžeš takhle okrádat kamarády? Půjdeš do kostela a vyspovídáš se. Kluk přijde do zpovědnice, rozhlídne se a povídá, tady je tma, co? A farář na to, nezačínej zas.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Pořad za oponou a vyprávění vtipů, tedy Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Usmívá se i Carmen Majerová, vybrala si tuhle scénku. Tak na pana Šípa nebo na paní Bohdalovou se zavzpomínáme, připomeneme si.
2: Já pana Šípa osobně neznám. No a na Jiřinku ráda zavzpomínám, ale tak jako teďka no, jsme vlastně se viděli, měla svou oslavu. Mm-hmm. Byli jsme za ní v tobogánu, já jsem ji upekla sekanou, nesla jsem ji to v krásné míse a říkám, Jiřinko, Jiřinko, prosím tě, tady je ta sekana, jo, já vím, to je výborná, protože už jsem jí to jednou, jo, já vím, to je ten recept, ten, a ty jsi mi ho nadiktovala, všecko tohle věděla, já říkám, hele, tady nejde o tu sekanou, tady jde hlavně o tu mísu, jo, prosím tě, mám ji vrátit, jo, já říkám, ne, proboha, ne, to je právě ta vzácnost, to je právě to, aby si dávala pozor, aby si s tím někde nemajzla v podlahu, rozumíš?
1: Ano.
2: Jo, tak, ona je to vzácnost.
1: Takže původně dárek mísa a řekla jste si, nepřinesu ji
2: no,
1: prázdnou.
2: No prázdnou to nemůžu.
1: Rovnou do toho něco ano, udělám.
2: Takže tam byla pěkná sekana.
1: Ježíš, já se začínám kát úplně. Aha. Já jsem kdysi taky dal Carmen mísu, ale prázdnou.
2: Ano.
1: A měl jsem tam něco.
2: Sekanou.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? S Jiřinou Bohdalovou a s Karlem Šípem? Vyprávění vtipů, anebo nabídnu, no musím taky něco silného, aby to byl aspoň zajímavý souboj. Tak zkusím děkovnou řeč od Luďka Soboty. Varianta B. Ačko Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, Bčko Luděk Sobota, vyhlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou, kterou s heslem Humor mezera A či B, podle toho, co jste si vybrali z ukázek, posíláte na číslo 90. Tak do toho, je to na vás.
5: Bylo let

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál. Láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Připomeňme si Karel Šípěř na Bohdalová nebo Luděk Sobota, ukázky, které jsou ve hře. Vy s námi jste ve spojení, telefonní číslo je 731 800 900. Tady Patrik Rozehnal a Carmen Majerová. Kdo je na telefonu?
4: Dobrý den, u telefonu pan Baranec.
3: A pro co hlasujete?
4: Já bych jsem chtěl hlasovat pro pana Sobotku, i když teda Jiřínka Bohdalová jako žena má přednost.
3: Ale Sobota to vyhrává.
4: Ale to bylo první, co mě napadlo, byl ten Luděk Sobotka, proto mě vždycky rozesmíval a chtěl bych to věnovat své rodině.
3: Dobře, ukázku i poslech. Fajn, tak jo, dobrý den dalšímu.
5: Dobré odpoledne. Tanda Zemík vás, Patrik, do zdraví, její paní Carmen. Ano. A já bych chtěl Bohdalovou.
3: Píšeme jí bod i s Karlem Šípem tady. Ještě někdo, kdo se přidá?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho milého hosta. Prosila bych Ačko a jenom bych chtěla říct paní Carmen, že je úžasná i v říčních lidech města Pražský.
7: Děkuji. Jste moc milá.
3: Děkujeme za to hlasování, děkujeme za pomoc všem. Je rozhodnuto, ten druhý dnešní souboj vyhrává Karel Šípa, Jiřina Bohdalová. Dál budeme pokračovat ve vyprávění vtipů.
8: Ten je docela dobrý, jo? No. Ale tenhle taky.
9: Jo.
8: To takhle povídá manželka v ložnici?
9: No jo, no.
8: Tomu svýmu alkoholikovi.
9: No jo, protože v tomhle stavu už vidí, že s ním nic nebude, jo, tak si chce aspoň před spaním popovídat, no. Že jo? Ne?
8: Jo. Jo. A ta blondýnka mu povídá.
9: Jo, ona je to blondýna.
8: No tak to mě tak napadlo, blondýna, tak jako jiná by si snad notrika ani nevzala.
9: No jo, ale já vám teda nevím, co, teď se to rozmohlo proti těm blondýnám. Teda, mě to nevadí. Mně to nevadí, já jsem odjakživa tmavá. Já ani blond paruky nenosím. Ono to může prosáknout do hlavy. No, ne, ale přitom blondýnky dokážou měnit i pravidla silničního provozu.
8: Jděte to, ne?
9: No jistě, jeden můj známý mi říkal, že kvůli blondýnkám policajti vymysleli úplně novou dopravní značku.
8: A jakou?
9: Konec kruhového objezdu. No.
8: To takhle povídá manželka manželovi. Ty prý si v hospodě vykládá.
9: A to už jste ale říkal. O té hospodě. Už na začátku.
8: No to jsem říkal.
9: Já si pamatuju.
8: Ale už je to dlouho. Já kvůli to souvislosti, to si každý už nemusí ten začátek vtipu pamatovat.
9: Ale jo, pamatuju.
8: No tak jako by si to pamatuju. Ale paní si paní si nepamatuje, no. Tak jako kdybyste mě taky nepřerušovala, no, tak už tak jste se tady dávno všichni zasmáli. No, tak. Povídá takhle manželka manželovi. Ty prý si vykládal v hospodě, že jsi s mě bral pro peníze. Co je to za blbost, já jsem přeci žádný peníze neměla. A on říká, a co jsem měl teda říct?
9: Ty to měl říct, no pravdu.
8: Jakou pravdu?
9: No pravdu, proč jsi doopravdy vzal, že jo, tak dál.
8: Co dál?
9: No už dokončete ten vtip. To je...
8: To bylo celý.
9: To bylo celý?
8: To bylo celý. Jiřinko, až zase uslyším nějaký nový vtip, můžu ho tady vyprávět zase?
9: Ale můžete, ale měl by být veselější. A hlavně celý. Ne, já myslím, že už je čas uvést prvního hosta. A víte co? Uveďte ho vy.
8: Ano.
9: Jo, uveďte ho vy. Ale dávejte pozor, aby byl celý.
8: Přichází rock'n'roll band Marcela Burmina.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ten tentokrát vynecháme, máme nachystanou jinou píseň, která udělá předěl u dalšího hlasování, ale s tím Karlem Šípem. Osobně se neznáte, Carmen, ale v Všechno party nebo u něj v poradu jste byla?
2: Ne, ne, nebyla.
3: Jak to, že vás tam nepozval ještě? To není možný.
2: No nevím,
3: možný.
2: Asi mě nezná.
3: Není možná. A Petr tam byl?
2: Ano, ano, no, ano.
3: Tak
2: ano.
3: Jak to, že neví?
2: No,
3: to
2: nevím,
3: se, to
2: no.
3: Se musí napravit, to musíme Karlovi zavolat, kde se stala chyba.
2: Ne, to by se mu asi nelíbilo, to bychom mu vnucovali.
3: To ne, ale jenom ne. Tak jako vnukli myšlenku, že třeba. Nebo byste se tam necítila?
2: Ne, to ne, jo. Určitě. No tak on je milý, spontánní no. Člověk.
3: Ano.
2: Aspoň já mám tu představu. Takže vlastně teď jsem ho potkala když v tom tobogánu, když jsme no. Byli za tou Jiřinkou, ale tak jenom dobrý den,
3: ano.
2: Ano, takže, ale jak říkám osobně, ho neznám. Mm-hmm.
3: Vyprávíte si doma i někdy vtipy, takhle jako si herci třeba v šatně vypráví, protože
2: no, vy jste taková
3: herecká rodina.
2: No určitě Petr vždycky přijde s nějakým, protože přeborník ve Vinohradském divadle je pochopitelně bez pochyby Tomáš Tepfr, který prostě... To sype a Petr je rád vypráví, umí vyprávět, ano, ale já si žádný nepamatuju.
3: Takže jenom nasloucháte.
2: Já naslouchám.
3: Co si zase přines, co Tomáš
2: no,
3: vyprávěl?
2: No někdy jsem taky někdy možná nějaký, ale taky jsem možná nějaký vyprávěla.
3: Mm-hmm. No a veselé historky z rodinného života, když se také sejdete, ať už se Zuzankou Zelenkou, s Tereskou, no, tak vyprávíte si takové, co se jako stalo, takové, jako co se komu přihodilo, nebo připomínáte si
2: jo,
3: i to, co léta všichni
2: no to,
3: znají?
2: Jo, ježiš, ne, to se povídá, to se semele všechno možný, ale vždycky nejroztomilejší na tom je to, že když my s Petrem na něco vzpomínáme a teď si nemůžeme vzpomenout, kdy to bylo a kdy jsme to vlastně byli a který to bylo, tak já nevím, právě si třeba zeptáme Zuzky, protože je nejstarší a říkám Zuzi, a jak to teda tenkrát bylo? A ty jsi tam, a já nevím. A to já už si nepamatuju. No, tak to je.
3: Paměť je
2: to
3: těžký. Rozná všech, dobrá. Vážení, musíme to uzavřít a protože nechceme vybírat za vás, ale vám dát tu možnost vybírat se mezi ukázkami, tak do hry vracím ta svá Bčka. A jedno bude Ačkem a teď Bčkem. Takže Václav Postráhnický a Miroslav Moravec, ať to nepletu, Ačko, Bčko, Luděk Sobota, tedy buď Žirovské anekdoty, anebo Děkovná řeč, proti sobě a telefonní číslo stále stejné 731 800 900 pro vaše hlasování. Když se nedovoláte, využijte SMS brány s číslem 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete, čím uzavřeme dnešní vysílání. Petr Spálený už je připraven v našem pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě nějaký ten hlas může přibýt na konto buď Václava Postráňského s Miroslavem Moravcem, nebo můžete hlasovat pro Luďka Sobotu. S Karmen Majerovou se ptáme, kdo volá. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den. Zdravím paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A pana redaktora.
1: Děkuju.
2: A je to moc těžké, já nevím. To je tak těžké.
1: Tak si hoďte koronou.
2: Tak třeba Ačko.
1: Tak
2: ano,
1: třeba
2: a
1: Ačko.
2: Děkuju.
1: My taky za zavolání a za tu těžkou volbu. Kdo se dovolá? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr ze Štětí. Zdravím vás.
1: My taky.
4: Oba.
3: Ano.
4: Hlavně Carmen, protože jsem si dneska pouštěl Chalupáře. A ten díl, jak ona tam věští, moc po hostele, spíš hotel,
1: ano.
4: Pneumatika, prvý.
1: Ano, několo spíš pneumatika, ano.
3: Pneumatika,
1: tak,
3: ano, děkuji.
1: Co to bude?
4: Bude to Miroslav Moravec.
1: Je to tak, můžu to už prozradit, součet hlasů tomu hodně, hodně napovídá, takže nějaké ty anekdoty na závěr.
5: Mám pro vás skvělou partii, mladý muži, spouští jiný šathen stavidla své výmluvnosti. Mladá, bohatá, vzdělaná, že by neměla žádnou chybičku, diví se nápadník. Jenom docela maličkou, koktá. Pořád? A kde pak? Jenom když mluví.
6: Domluvá šathen starému mládenci, aby se oženil. Ani nápad, brání se muž. Žiju se dvěma sestrami a ty se starají o všechno, co potřebují. No, to je hezká věc. Nedá se odbít dohazovač, ale ani dvě sestry vám jaksi nemohou poskytnout to, co jedna vlastní žena. Jak to, že ne? Kdo říká, že ty sestry jsou moje?

0: Tak vy chcete vízum do Brazílie, pane Seidler, povídá úředník na konzulátě. A máte nějaký opravdu závažný důvod?
1: No jak pak by ne? Mám se příští měsíc ženit.
0: V Brazílii?
1: Ne, v Čáslavi.
0: Friedenfeldovi provdali dceru. Po svatbě si povzdechne matka. Jsem ráda, že už to máme za sebou. Jenom si pořád říkám, jestli se naše Rivka opravdu dobře vybrala. Jestli bude se svým mužem šťastná.
1: Vaza jist šťastná, míní otec. Jsem já šťastný? Jsi ty šťastná? Tak jako my bude šťastná taky.
0: Slyšel jsem, že ses oženil.
1: Slyšel jsi správně.
0: Jsi spokojen?
1: No jistě. Už mě nebavilo potloukat se pořád po hospodách.
0: A teď?
1: No teď už mě to zase baví.
0: Krejčí šmauc hučí do svého kolegy, který se právě oženil. Nic mi potom není, ale proč jsi zvedl takovou šeredu? Mně to nevadí, protože je krásná uvnitř. No, tak bych si ji nechal alespoň obrátit.
1: Obchodník Grinfeld se prochází po náměstí svatého Marka v Benátkách a potká na šince. Jomtov, pane Grinfeld, co vy tady, ptá se krajan. Jomtov, jsem... Mazltov, a kde máte paní? No kde by byla? Někdo musel zůstat v krámě a ona je víc klidem.
2: Humoriáda.
3: Děkujeme za pomoc, děkujeme za poslech. Carmen Majerové za to, že dorazila do studia a mohli jsme si popovídat, bylo to fajn.
4: Ano, děkuji Patriku za pozvání, moc ráda jsem přišla, bylo mi ctí.
3: Ano, a uvidíme a uslyšíme se s posluchači zase na přelomu prázdnin, jestli se nepletu. Těším se na to.
4: V září.
3: V září, je to tak. Mějte se krásně, ať se vám daří a poslouchejte další naše pořady a Zlatou lásku můžete každý všední den po 9:00 večer. Carmen, naslyšenou.
4: Naschledanou, krásné dny.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Vysoké Mýto schválilo nový územní plán. Moravská Třebová začne instalovat na některých svých objektech fotovoltaické panely. Sněmovna schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Systém by měl začít fungovat od příštího roku. A zítřek bude v Pardubickém kraji oblačný až polojasný s teplotami do 29 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Vilém Branda, vítám vás. Radnice ve Vysokém Mýtě schválila změnu územního plánu, podle které bude město moct částečně ovlivňovat podobu budoucí výstavby. Informuje o tom na webu. Nový územní plán zároveň počítá s koridorem pro chystanou cyklostezku Vinice.
4: Výška nových budov, množství zeleně kolem nebo vzhled oplocení, to jsou nová pravidla, která jsou po změně součástí územního plánu ve vybraných částech města. Nový dokument zároveň počítá s ochranou zelených ploch nebo přírodních míst a definuje rozvojové lokality, kde by mohly do budoucna vzniknout stavby pro bydlení, podnikání a občanskou vybavenost. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová rozšiřuje využití solární energie na střechách škol a budov technických služeb, začíná instalovat fotovoltaické panely. Do nových zdrojů elektřiny letos investuje víc než 5 milionů korun, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Jedná se celkem o 5 objektů ve vlastnictví města. Je to tělocvična na ulice Piaristické, mateřská školka Boršov, dílny technických služeb. Vše by mělo být hotové do podzimu letošního roku. Elektrickou energii z těchto zdrojů budeme spotřebovávat přímo v objektech, případně sdílet do dalších objektů, kde možnost instalace fotovoltaik není.
2: Podnikatelé nejspíš budou muset od příštího roku znovu povinně evidovat tržby. Vládní návrh, který s tím počítá, schválila koaličními hlasy sněmovna. Podle vlády má jít o modernější verzi elektronické evidence tržeb bez nutnosti tisknout papírové účtenky. Povinnost zavést EET by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově taky na řemeslníky. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO to má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést do státní rozpočtu zhruba 14 miliard korun.
3: Počasí.
2: V noci bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra pak na východě Čech čekáme opět oblačnou až polojasnou oblohu. Ráno a dopoledne bude zataženo místy i s deštěm. Postupně pak můžou přijít lokálně přehánky, ojediněle taky bouřky. Teploty podobné jako dnes 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr a tlak se zítra měnit nebude.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehodu máme hlášenou na silnici číslo 14 v obci Záměl. Je to na hlavní trase z Vamberka do Ústí nad Orlicí, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Jsme přesně v polovině 29. pracovního týdne, je 15. července a co přineslo dnešní den v kraji? Tak akvazóna v Pardubickém akvacentru je ode dneška na několik měsíců zavřená a už za chvíli vám řekneme proč. Taky vás pozveme na 37. ročník festivalu šachu a her Czech Open, který začíná zítra. Na své si přijdou i milovníci lega, prohlédneme si totiž město, které z tisíců barevných kostiček vyrostlo na zámeckém návrší v Litomyšli a prohlédneme si novou výstavu dvou mladých umělkyň, která v Pardubickém domě u Jonáše otevírá témata identity, těla i tlaku na dokonalost v dnešní digitální době. Středeční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice.

0: Pokud se přejete zpravodajský souhrn dnešního dne, máte ho mít, je tu Vilém Branda.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pěkné odpoledne vám přeji. Plán splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posunul do další fáze příprav. Ředitelství vodních cest předložilo návrh na stavbu nového plavebního kanálu v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí. Ten má zajistit překonání nesplavného úseku u současného jezu.
3: Plavební dráha povede částečně řekou a pod stávajícím jezem novým pravoběžným obchvatem mimo současné koryto Labe. Šířka bude 50 metrů. Současný jez Přelouč zůstane funkční. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: Akvazóna Pardubického akvacentra je ode dneška uzavřená. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch nahradí odolnější materiál a podrobnosti přidá naše reportérka živě už za pár minut. Náměstí Bohuslava Martinů v Poličce po víc než roce dokončených prací získává novou podobu. Revitalizace za 47 milionů korun jde do finále a město chystá slavnostní otevření na konec srpna, informuje o tom radnice. Těžba dřeva v Pardubickém kraji se v posledních dvou letech vrací k hodnotám před kůrovcovou kalamitou. Loni dřevorubci vytěžili 1 milion metrů krychlových dřeva, meziročně jen o necelé procento méně. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Sportovní gymnázium v Pardubicích čeká rozsáhlá modernizace venkovního areálu.

0: Pardubický kraj tam nechává postavit novou stanovou halu pro celoroční sportovní přípravu. Zakryje běžeckou rovinku a umožní taky trénink i za nepříznivého počasí. A v Litomyšli je až do 4. září k vidění výstava Svět kostiček. Návštěvníci se můžou těšit na desítky modelů z Lega. Reportáž přímo ze zámeckého návrší v Litomyšli vám nabídneme v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Za minutu bude 17:45 a jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak v Pardubicích je ode dneška uzavřená část akvacentra. Důvodem je rekonstrukce poškozených obkladů a mozaiky, která se už několik let odlupuje a zaměstnanci ji musí pravidelně opravovat. Najít firmu, která rekonstrukci provede, ale nebylo vůbec jednoduché. Městu se to podařilo až na druhý pokus a podrobnosti teď doplní redaktorka Anna Svobodová. Ano, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co je tedy v pardubickém akvacentru ode dneška nepřístupné?
1: Uzavřená je akvazóna. Návštěvníci ale dál mohou využívat letní pláž, 25-metrový i 50-metrový bazén, fitness a wellness. Akvazóna zůstane zavřená přibližně 4 až 5 měsíců. A znova by se měla otevřít v listopadu nebo v prosinci. Důvodem je dlouho očekávaná rekonstrukce poškozených obkladů i mozaiky. Právě malé skleněné kachličky na dně bazénu se opakovaně odlamují a jejich opravu musí městská společnost, která areál provozuje, řešit téměř každou sezónu. Skleněná mozaika se na dno bazénu vůbec nehodí, potvrzuje ředitel společnosti pod Pardubice Jiří Vysoudil.
2: Víme, že to prostě opravovat už nejde a musíme to nahradit nějakou dlažbou. Z hlediska ty praxe a údržby je jasný, že na pochozích věcech a pod vodou ta mozaika skleněná prostě nefunguje. Dochází tady čím dál tím víc k úrazům, třeba malých dětí, že si říznou prsty na nohou nebo při výuce už to je neúnosný.
1: Keramická dlažba s protiskluzovou úpravou bude i na vstupních schodištích a všude tam, kde je to potřeba.
0: O nutnosti rekonstrukce se mluví už dlouho. Proč se s ní začalo až teď?
1: Je to tak, máš pravdu. Zaměstnanci akvacentra upozorňují na problémy s obklady i s mozaikou už několik let. Když město na rekonstrukci konečně vyčlenilo peníze, nepodařilo se hned najít firmu, která by práce provedla. Radnice je původně chtěla zahájit už na jaře, kdy do areálu chodí nejméně návštěvníků. Plány ale zdrželo výběrové řízení. První soutěž vyhlásilo město na konci loňského roku, přihlásil se do ní jediný uchazeč, který ale nesplnil zadávací podmínky. Radnice proto musela vypsat nové řízení. Teď už se má se zhotovitelem podepsanou smlouvu a rekonstrukce dnes začíná.
0: Tak tolik redaktorka Anna Svobodová, děkujeme za aktuální informace a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: čas.
1: Za 7 minut bude 17:30, jsme přesně v polovině pracovního týdne, je středa 15. července. Výstrahy meteorologů se naštěstí alespoň v Pardubickém kraji nenaplnily. A jaké počasí nás výhledově čeká až do konce tohoto týdne, tak to už nám prozradil pan Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Ještě v noci můžou doznívat nějaké ty přánky nebo bouřky, postupně potom by ustávaly a v druhé polovině noci by nám přibývala oblačnost. Ty minimální teploty 8 až 15 a zítra bude přát oblačno až polejasno, ale ráno a dopoledne může být až zataženo a místy se nám může vyskytovat nějaký slabý déšť, ten by potom během toho dopoledne postupně odcházel směrem na severovýchod a odpoledne potom a na večer by se mohly vytvářet jednotlivě nějaké opět přehánky nebo i nějaká bouřka a postupně potom později večer by ty srážky začaly ubývat. Teploty budou ale vysoké, docela 26 až 29 stupňů. Takže to vypadá, že čtvrtek by měl být takový pohodový a pátek potom tam od západu nás bude přecházet frontální systém. Takže v pátek přibývání oblačnosti v odpoledních hodinách a postupně s deštěm. Teploty by před tou frontou ještě vystupovaly na nějakých 29 stupňů a za tou frontou potom by se nám na sobotu neděli už ochladilo. V sobotu ještě zpočátku doznívání nějakých srážek, ale postupně ubývání srážek i oblačnosti. Teploty do nějakých 24-23 stupňů. A neděle nějaký polojasnou oblačnou přánky spíše na horách a opět teploty do 24 stupňů.

0: Druhá polovina července patří v Pardubicích tradičně festivalu šachu a her Czech Open. Jaký bude 37. ročník, tak to jste mohli slyšet v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice od šéfa akce Jana Mazucha. Záznam najdete, jak jste zvyklí, na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Já jenom dodám, že všechno startuje už zítra. Dorazí kolem 5000 účastníků z více než 50 zemí světa a moderátor Jakub Malý se mimo jiné ptal taky na mistrovství Evropy mládeže družstev, které bude součástí.
1: Jsou tam vlastně 4 kategorie, jednak jsou odděleny věkem, to znamená do 12 do 18 let, a potom je to ještě rozděleno na dívky a na takzvaný open, to znamená v tom openu můžou hrát jak chlapci, tak dívky.
2: Festival se po několika letech, konkrétně po 7, vrací na zimní stadion do arény. Proč ten návrat a co to přinese hráčům i návštěvníkům?
1: Tak my jsme vlastně strávili předchozí leta od roku 2020 v Ideonu, kde jsme měli poměrně velmi dobré zázemí. Těch důvodů, proč jsme se tam přesunuli, bylo několik, hlavně v roce 2020, když vypukl covid, tak jsme ten turnaj odložili až na září a to už jaksi nešlo hrát na zimním stadionu, ani ten počet lidí nebyl takový. Sem jsme se rozhodli z několika důvodů, jeden vlastně už tady padl, to znamená, že bude to mistrovství Evropy mládeže, které se trošku nafouklo z hlediska počtu lidí, takže bude tady poměrně dost lidí hrát najednou v ten hlavní festivalový týden, ale i teďka ten první víkend obrovský nárůst máme u turnaje družstev a paralelně se hrají vlastně hry, takže už byly problémy s kapacitou.
2: Co nabídnete vedle šachu?
1: Kromě šachu to budou jednak tradiční turnaje, třeba turnaj ve Go, v japonských šakách, shogi, v piškvorkách, které se hrají oficiálně pod názvem Gomoku. Bude tady ten další festivalový víkend, turnaj ve skládání Rubikovy kostky, uvidíme soutěž v logice a v sudoku, plus celá řada dalších deskových her, s kterými se lidé mohou vlastně seznámit a poznat je.
2: Nová strategická hra se tam má taky představit, jak jsem se díval dobře, Hive?
1: Je to hra Hive, přiznám se, že o ní nic nevím, jenom jsem se díval graficky, jak to vypadá, nebo opticky, takže se taky nechám překvapit.
2: Je právě tahle pestrost tím, co festival odlišuje od podobných akcí ve světě, řekl byste to tak?
1: Řekl bych to tak, jednak vlastně i ty vlastní šachy mají tam celou řadu disciplín od vlastně velmistrovských partií po turnaj mládeže, bleskové turnaje a podobně, nebo šachový maraton, ale i ty nešachové disciplíny, tam je opravdu celá škála vlastně těch deskových a jiných her.
2: Celkově festival Czech Open nabízí velmi bohatý program, zmiňovali jsme tady šachy, hry a pak ještě tam budou i společenské večery, bude se hrát fotbal, stolní fotbal, šipky, takže je to opravdu plejáda různých věcí, které můžeme zažít.
1: Tak my se snažíme, aby ty lidi se tady zabavili, aby to vzali jako svoji dovolenou, ono Pardubice k tomu i vyzývají, protože celá řada věcí je tady teďka opravených, ať už to je Pardubický zámek nebo mlýny, takže ty lidi mají, sami si jednak naplánují čas a někteří teda dávají přednost tomu, že si dopoledne, když odpoledne hrají šachy, že si zahrají i dopoledne, takže snažíme se víc každému vstříc. Někdo hrát hraje šachy od rána do večera, někdo jiný zase si to zpestří nějakou návštěvu památek nebo něčeho podobného.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 800 tisíc dílků Lega, desítky modelů a celé město z kostiček. Zámecké návrší v Litomyšli hostí výstavu Svět kostiček, která láká malé i velké návštěvníky a na 10 metrech čtverečních představuje roboty, auta i další propracované modely. Nechybí dokonce ani herna, kde si mohou děti i dospělí popustit uzdu fantazii a stavět vlastní výtvory. Mezi návštěvníky se vypravila i reportérka Barbora Soukupová.
1: Co tady budeš stavět teďka?
2: Tak jako vždycky, auta.
1: 9letý Kuba přišel s rodiči, tatínek, pan Honza si tady staví s ním. Co říkáte na tu výstavu?
3: No, už jsme jich pár viděli, takže to není naše první.
1: Do čeho se pouštíte tady?
3: Tak většinou nějaký příšerky, budovy a tak, a tady s malým lepíme, co se dá.
1: Máte tady další dvě děti, menší, tady nejmenší na stole si hraje s Legem.
4: Mně se teda líbí to prostředí, to je vlastně docela netradiční na Lego výstavu. My jsme většinou zažili někde v tělocvičně, ale tady je to moc krásný, v areálu zámku jsme to vlastně nečekali.
1: Pochvaluje se maminka Zuzka, my jsme tady vlastně v takových půdních podkrovních prostorách. A já už jsem tady s programovou vedoucí zámeckého návrší Helenou Marií Hendrych. Jsme v hlavní části výstavy, kde je toho úplně nejvíc a jsou to hlavně různá městečka.
5: A tak to město se rozkládá celkem na 10 metrech čtverečních. A skládá se ze tří částí. Tou první je takový zábavní park s různými kolotoči, s italskou riviérou a podobně. A největší středová část je opravdu jako město, včetně předměstské části, venkovské architektury, kostela, obchodů a železničního nádraží, depa.
1: Je tady i hodně vláčků, některé jezdí.
5: A ano, to máme z toho radost, je to taková prémiová záležitost, že tady máme 3 jezdící vlakové soupravy, které projíždějí celým tím městem.
1: Kromě toho spousta dalších objektů, různé obchůdky nebo fotbalové hřiště.
5: V té třetí potom oblasti se nachází taková holčičí zóna, Heart Lake City. Doporučuji se soustředit na různé detaily, tam mnoho probíhajících dějů roztomilých. A tahle ta výstava vznikla ve spolupráci s inženýrem Petrem Šimrem, který se věnuje té architektuře Lega celý svůj život. A nejenže sestavuje ty sety, které jsou předpřipravené, ale vlastně vymýšlí a konstruuje i vlastní stavby.
1: V průběhu výstavy se lidé můžou zúčastnit také soutěže.
5: Ta soutěž je zaměřená na stavění, o to, kdo vytvoří nejnápaditější model nebo model, který bude nějakým způsobem kopírovat reálná místa Litomyšle.
1: Výstava i soutěž potrvají do 4. září. Z Litomyšle Barbora Soukupová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jak moc nás proměňují sociální sítě a kde končí naše skutečné já? Tak právě na tyto otázky hledá odpověď výstava Gočárovy galerie s názvem Soft Touches, kterou najdete v pardubickém domě u Jonáše na Pernštýnském náměstí. Ta spojuje tvorbu dvou mladých umělkyň, Lucie Rosické a Nikoly Emirišové, které prostřednictvím obrazů i soch otevírají témata těla, identity a tlaku na dokonalost v digitálním světě. Na výstavu se zašla podívat i reportérka Naďa Kubínková.
1: Lucie Rosická pracuje hlavně s látkou, jako je samet nebo bavlna, a technikou vyšívání, vysvětluje kurátorka Aneta Kopecká.
2: Vidíme tady jako autoportrét, kdy ona se sama jako zachycuje často v nějakých jako intimních jako situacích, nebo potom vlastně je to i nahlédnutí právě do našich domovů, které vlastně nechceme třeba jako veřejně prezentovat, nebo dále i co předchází potom jako taková ta příprava, než někam vlastně jako jdeme do ulic.
1: V čem je vlastně ta technika zajímavá a unikátní?
2: No tak je to jednak teda jako práce s materiálem, jako konkrétně jako s látkou, a pak jako to prošívání, ona si musí nejdříve udělat jako plán, jak ten finální jako verze toho obrazu bude vypadat, a pak už jede jakoby technicky jako na tom stroji jako kus jako po kuse, takže jakoby to finální jako dílo se realizuje, dá se říct jako centimetr po centimetru, jo, kdy musí mít přesně všechno naplánované, aby do sebe jako sedělo.
1: Přicházíme do dalšího výstavního sálu.
2: Na tu výstavu se nemá šahat, ale tím, že se to jmenuje Soft Touches, tak to přímo k tomu vyzývá.
1: Ano, je to tak. Mám chuť si na to sáhnout, tak nebojíte se o to trošku.
2: Je to křehké poměrně, ale věřím tomu, že tady se tomu nic nestane, a zároveň ty materiály, vlastně taková ta hladkost, ta nás bude provázat jako celou touto výstavou.
1: Jakým si opakem je pak tvorba Nikoly Emirišové, která také zkoumá ženskou identitu, ale trochu jiným způsobem. Pracuje totiž primárně s betonem a laminátem.
2: Tady máme takové jako lapidárium, místnost, kde jsme vystavili sochy Nikoly, a tady už jsou takové velmi jako dramatické, jsou to taková monstra, ale jak už jsem zmínila, tak vlastně o těch monstrech nemluví jako špatně. Ona jako říká, že to jsme naopak jako my sami, když se třeba vidíme jako v zrcadle, že vidíme tam ten odraz něčeho, ale potom ten venek nás opak vidí jako úplně jako jinak.
1: Jsou to ženy?
2: Jsou to primárně ženy. Takže je to tady přesně o tom jako vnitřním prožívání, a tady ty třeba tváře, tak to jsou přímo jako i Nikoly, a ty ruce už nejsou ruce, jsou to takové třeba už nějaký jako krab nebo tak, takže je to opravdu, jak každý se cítí každý den jako trochu jinak.
1: Znají se obě autorky navzájem?
2: Autorky se znají, tak jsem právě i k této výstavě přistupovala, protože oni jako znají svoji jako práci velmi dobře, a viděla jsem, že tam bude jako mezi nimi určitá jako synergie.
1: A já úplně na závěr doplním, že výstava zůstane otevřená až do konce srpna. Z pardubického domu u Jonáše Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas

0: Tak taková byla středa v Pardubickém kraji a o čem bude řeč v našem vysílání zítra? Český hudebník a fotograf žijící v Pardubickém kraji Jiří Třos spojil své zájmy a věnuje se zejména dokumentární fotografii z hudebního prostředí. A jeho umění ocenili v těchto dnech také v italském Sanremu. Při 70. výročí tamního jazzového festivalu mu udělili za jeho fotografii v kategorii jednotlivců první místo a my ho zítra po 8:30 ráno přivítáme v našem vysílání v pořadu Máme hosty. S regionálním stopařem vyrazíme do srdce Železných hor, do Nasavrk na Chrudimsku, ale tentokrát to nebude do keltského archeoparku, ale do jeho těsné blízkosti. U takzvaného Malého lomu totiž vznikl zážitkový a odpočinkový park, který si prohlédneme. A řeč bude také o osudu bývalé vojenské plovárny, o kterém Pardubice zatím nerozhodly. Nechali si ale zpracovat technický posudek, který potvrdil velmi špatný stav budovy a rekonstrukce by podle odhadu stála asi 15 milionů korun, zatímco novostavba zhruba 18,5 milionů. Takže město zatím nevylučuje ani demolici, ale ani rekonstrukci a o dalším postupu se teprve rozhodne. Budova se zároveň objevuje v územní studii jako možné zázemí budoucího veřejného prostoru, takže zjišťujeme podrobnosti a víc vám řekneme zítra a navíc přidáme i kulturní tipy na blížící se víkend. Tak takový bude čtvrteční den v Pardubickém kraji, ke kterému se společně znovu vrátíme po 17. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: servis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Pardubické akvacentrum ode dneška uzavírá část vnitřních prostor. Ředitelství vodních cest předložilo stavbu plavebního kanálu v Přelouči k posouzení EIA. V Číně dnes zadrželi českého občana, potvrdilo to ministerstvo zahraničí. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, teploty až 29 stupňů Celsia. Pěkný podvečer vám u zpráv přeje Vilém Branda. Akvazóna pardubického akvacentra je ode dneška uzavřena. Důvodem jsou opravy dlažby a výměna mozaiky, která se už řadu let odlupuje. Skleněný povrch má nahradit odolnější materiál vhodnější pro bazény, potvrzuje ředitel městské společnosti, která areál provozuje, Jiří Vysoudil.
4: Tady je jistá věc a říkáme to všude, když za náma někdo i přijede od kolegů z jiných bazénů, že prostě ta skleněná mozaika nepatří na pochozí věci a do vody. Víme, že to prostě opravovat už nejde a musíme to nahradit nějakou dlažbou, která se na to dno dá.
3: Akvazóna se má znovu otevřít v listopadu nebo prosinci letošního roku. Plán splavnění Labe mezi Chvaleticemi a Pardubicemi se posunul do další fáze příprav. Ředitelství vodních cest předložilo návrh na stavbu nového plavebního kanálu v Přelouči k posouzení vlivu na životní prostředí. Ten má zajistit překonání nesplavného úseku u současného jezu. Vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy se teď nebude účastnit žádných oficiálních jednání, schůzek ani porad vedení Ministerstva životního prostředí. Českému rozhlasu Radiožurnál to řekla mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek včera oznámil, že pozici dává k dispozici do té doby, než policie vyšetří jeho pondělní dopravní nehodu, při které se v centru Prahy srazil se záchranářským vozem. Podle Ministerstva životního prostředí případný zástup v pozici může zajistit úřad vlády. V Číně byl nedávno zadržen český občan, dnes to potvrdil mluvčí ministerstva. Čínská ambasáda v Praze zadržení českého občana odmítla komentovat. Seznam zprávy tvrdí, že jde o českého podnikatele.
5: Čínské bezpečnostní složky Čecha podle Seznam zpráv zadržely na letišti počátkem června.
6: Evidujeme případ nedávného zadržení českého občana v Číně, s ním jsou kolegové na velvyslanectví v Pekingu v konzulárním kontaktu.
5: Potvrdil informaci mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge s tím, že další detaily rezort nebude sdělovat. Čínská ambasáda v Praze věc odmítla komentovat. Do Číny příští týden odcestuje s delegací podnikatelů předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. K situaci českého občana se aktuálně vyjadřovat nechce. Čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského občana pro podezření z práce pro čínské zpravodajce. Obviněný je z neoprávněné činnosti pro cizí moc a ve vazbě čeká na soud. Dominik Tesár, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra pak na východě Čech čekáme opět oblačnou až polojasnou oblohu. Ráno a dopoledne bude zataženo, místy i s deštěm. Postupně pak můžou přijít lokálně přehánky, ojediněle taky bouřky. A teploty zítra podobné jako dnes, 26 až 29 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nemáme, dejte pozor, v Hradci Králové v ulici Jandová máme hlášenou nehodu dvou osobních aut, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A je tady
2: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
0: Karel Sladký přeje příjemný 15. červencový podvečer s Českým rozhlasem. Zdravím do Pardubického, Královéhradeckého, Libereckého kraje. Všude tam, kde máme kvízovkáře, tak ať se vám dnes hezky hraje. Dobrý letní podvečer. Kvízovka vždy nabízí hodnotnou výhru, která je motivací zatelefonovat k nám do Českého rozhlasu. Dnes je to parádní desková společenská hra od alby Moskovna. Kdo získá Moskovnu, uslyšíme před 19. hodinou. Písničky jsou také připraveny, nasazeny na vaše přání, jejich 25, stejně jako otázek od jedničky do 25. Lovec Jakub Kvášovský se na vás také dnes nachystal a šťastné číslo, to už najdete na webu Českého rozhlasu, podívejte se do pořadu Kvízovka. Ať se hezky poslouchá, ale ještě lépe soutěží, to vám přejeme z Kvízovky Českého rozhlasu. Krásný pro někoho možná dovolenkový letní podvečer, pro vás ostatní určitě příjemnou hudebně soutěžní hodinu.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: 15. červencový letní prázdninový dovolenkový podvečer, jak chcete. Zdravíme vás z Českého rozhlasu z kvízovky a připomínám pravidla hry. Zatelefonujte k nám do Českého rozhlasu, vyberete si číslo od 1 do 25, pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ní správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování, kdy někomu z vás dnes věnujeme parádní deskovou společenskou hru od Alby Moskovna. Procvičí vaše schopnosti v 5 odlišných kategoriích. Zazáříte v matematice nebo v textových úlohách, máte výbornou paměť nebo spíš prostorovou představivost. A co všeobecné znalosti. Každý hráč má své silné i slabé stránky. To si ověříte v Moskovně ve společenské hře od Alby, kterou někomu z vás věnujeme před 19. hodinou. Tak tedy vyberete si číslo od 1 do 25, odpovíte na otázku, pokud správně postoupíte do slosování, pokud ne, rozloučíme se a zahrajeme písničku. Pod každým číslem je i písnička, jejich seznam na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu kvízovka a ani dnes nechybí šťastné číslo, ale to už je na vás, jestli jste si ho našli nebo teprve teď hledáte. Pokud se dovoláte, řeknete šťastné číslo, automaticky postoupíte do slosování. Pod čísly je někde dnes Jakub Kvášovský, pokud narazíte na číslo, kde je, Jakub vám položí otázku a na vás bude, zda budete jeho tvrzení věřit nebo ne. Jen si hlídejte, abyste neřekli číslo, které už si vybere posluchač před vámi, to bychom se podle pravidel kvízovky museli rozloučit. Držíme pěstí, ať se vám dnes v kvízovce Českého rozhlasu daří a správně odpovíte nebo najdete šťastné číslo a dovoláte se s ním. V závěru hodiny budeme s úspěšných volajících losovat jednoho, který získá hlavní cenu deskovou společenskou hru od Alby. Tak taková jsou pravidla kvízovky České.

0: rozhlasu, mluvil jsem o písničkách, tak jak bychom si mohli hrát třeba i takto? Mohli bychom si teď dát 5 z 25. Pod trojkou Léto mé Václav Neckář, že by to bylo šťastné číslo pro dnešní hru. Číslo 3 Václav Neckář. Sedmička Mandraže, Brouci. Pod třináctkou Dire Straits. Nasadili jsme do kvízovky pod číslo 13. A je léto, tak Ilona Čáková, Léto pod číslem 23. 23 léto. A Tabáček od Činasky máte pod 21, pod číslem 21. Pohoda, klídek. No, teď trochu adrenalinu, protože kvízovka Českého rozhlasu startuje. Tak to také odstartuji. 3, 2, 1.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Desková společenská hra z alby Moskovné hlavní výhrou kvízovky s datem 15. července, polovina července. Kvízovka pro vás také o prázdninách vždy ve středu mezi 18. a 19. hodinou. Přejeme příjemný podvečer.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Paní Marie z Pardubického kraje zkusí štěstí v kvízovce. Paní Marie, dobrý podvečer. Bohužel spojení není nejlepší, tak si asi moc nepopovídáme společně, ano. Tak, ale důležité je, abyste nám teď řekla, pro vás doufám, šťastné číslo. Jaké jste si vybrala od jedničky do 25?
2: No, 18.
0: A to protože?
1: Šťastné číslo.
0: Ano, dívala se poctivě na web, na internetovou stránku Českého rozhlasu do pořadu Kvízovka a našla 18. A všimla jste si, co tam je za písničku, co si dáme? Sandra Everlasting Love, tak to si zahrajeme a vy hladce s 18. postupujete do slosování před 19. hodinou. Škoda, že není lepší spojení, popovídali bychom a tak někdy příště. Mějte se hezky a držím pěsti. Na hezký večer, naslyšenou.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46 46.
0: Volejte a zkuste štěstí v kvízovce Českého rozhlasu. Dnes je motivace. Desková společenská hra od alby Moskovna. Hezký podvečer s námi, s Českým rozhlasem a kvízovkou.

0: Sandra v kvízovce Českého rozhlasu a teď paní Lenka ze západních Čech. Paní Lenko, zdravím vás, hezký podvečer.
1: Krásný podvečer, zdravím ze západních Čech, z Lázeňského trojúhelníku.
2: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: A když ze západních Čech, jestli pak jste byla na mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, nenechala si ujít?
1: No samozřejmě patří k Lázeňskému trojúhelníku i právě Karlovy Vary. Nenechala jsem si ujít Vary, nenechala. A asi největší ohlas měla opravdu režisérka Helena Třeštíková s Bárou Basikovou a ten film dostal dokonce diváckou cenu. Dostala jsem se i na besedu a opravdu teda už se těším, až bude v kinech. Bohužel na uvedení jsem se nedostala, ty lístky je téměř nemožný získat, ale měla jsem možnost se s obouma vlastně dáběma, s oběma dámami setkat, vidět, poslechnout si, podebatit, opravdu zajímavý.
0: Tak to je úžasné. Já myslím, že do Karlových Varů míří lovci sběratelů v naději, že tam uloví nějaký ten podpis nebo fotografii, že potkají na kolonádě nějakou tu známou osobnost. Potkala jste krom těchto
1: těch
0: dvou dám?
1: Těch podpisů jsem se přivezla samozřejmě několik.
0: Ano.
1: Opravdu několik. Bylo jich hodně.
0: Takže se to vydařilo. Jste spokojená. Jste toho plná. Je to slyšet.
1: Určitě. Bára Basiková byla jedna z nich. Další krásná beseda byla s Pavlem Kosatíkem, s autorem vlastně moderních, historických nějakých knížek velice zajímavých. Ta poslední je vlastně o Edvardu Benešovi. Takže i ten mi podepsal nějakou knihu. No a hodně zajímavý bude určitě i dokument Ani a Esther Geislerový, která ho režírovala, o jejich tatínkovi. Takže i s dámami, sestrami Geislerovými jsem taky poseděla a po tom filmu jsem si mohla taky poslechnout. Ale každopádně dostat se na ten film je těžký. No, takže až bude všechno v kinech, pár těch typů mám na co určitě do kina jít.
0: Tak teď se nám také řekla, to je dobře. No Bára Basiková je také v té naší kvízovce, je pod jedním číslem, tak jestli pak dáte dnes na Báru.
1: dám 17, protože zrovna Jesus Christ Superstar byl samozřejmě, to byl nejlepší muzikál, který byl.
0: Je tam Bára Basiková Baláž Jesus pod číslem 17 a pod 17 je taky hudební kvíz. My vám pustíme ukázku z jedné parádní letní písničky a potom bude následovat otázka, paní Lenko, ze západních Čech. Jste připravena?
1: Ano.
0: Tak to rozjíždíme.
2: S matrací na jezírko chodím,

0: vrací.
1: Benjo Bentivena Mládka, dívka s matrací. A teď nám jde o barvu té matrace. V jaké barvě, paní Lenko? A je ticho v západních Čechách.
2: Růžová, s matrací růžovou.
1: Říkáte s matrací růžovou. Tak jak to je? Tak si to ověříme.
0: S matrací na jezírko chodí, vždy s matrací na fukovací, když skákací kamínek jí hodím,

0: dívka s motrou, matrací, paní Lenko. Máte taky nějakou matraci?
1: Nemám.
0: A chodíte se koupat? Chodíte k vodě?
1: Vlastně už ani ne.
0: Už ani ne, no tak nepotřebujete matraci, logicky tím pádem.
1: Ne, nepotřebuju. Já využívám na naší zahradě rybářskou káč.
0: Rybářskou, no tak to je také dobrý tip. Tak vám posíláme Jesus.
1: Ano. A taková ta velká káč místo kaprů. Člověk tam se tam je.
0: Místo kaprů loví vás.
1: Ano, ano.
0: Dobře. Lenko, zdravím vás do západních Čech. Bára Basiková, Baláš a Jesus, písnička pro vás. Mějte se hezky. Pěkný
1: a
0: večer.
1: A přeju teda v ostatním více úspěchů v hádání.
0: Však vy to můžete zkoušet dál. Jsme tady ve středu mezi 18. a 19. hodinou. I pro vás. Děkuji za zavolání, mějte se hezky.
1: Naslyšenou,
0: pěkný večer.
2: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: telefonujete do kvízovky, potřeba držet sluchátko. Paní Věra od Kostelce na Torlicí položila telefon. To je škoda, paní Věro, protože jste si mohla třeba zrovna získat postup do slosování hlavní výhru. Držte prosím sluchátko, je třeba vydržet během písničky, abychom si mohli popovídat, abyste mohli do vysílání říct číslo, které jste si vybrali od jedničky do 25.
1: Hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
0: Telefon drží paní Růžena, kterou zdravím. Paní Růženo, hezký podvečer, vítejte.
2: Děkuji za přivítání, hezký podvečer.
0: Hezký podvečer. Kam byste nás pozvala, kam byste nás vzala na výlet?
2: No, asi na Koněčskou horu, kde bude v sobotu.
0: Ano?
2: No, Hrady CZ, ale nevím.
0: Festival Hrady, tak. No. Dobře, a vy se tam chystáte? Jedete na Festival Hrady?
2: Ano, chystáme, protože mám syna tam u Pardubice.
0: Tak třeba se tam potkáte s mnohými posluchači Českého rozhlasu, protože o tomto festivalu jsme také vysílali. Festival Hrady, vyhlášený Koněčická hora. No ale teď jste ve hře v kvízovky Českého rozhlasu, tak ať vám to číslo, které si vyberete, přinese štěstí. Pro jaké jste se rozhodla, paní Růženo?
2: Pro 23.
0: Nějaký důvod, písnička, interpretka, líbí se?
2: Ano, písnička. Chtěla jsem ji. Zkoušela jsem do šťastného čísla, to se mi nepovedlo, tak jsem...
0: Tak jste si vybrali Ilonu Čákovou. Ano. Její písničku Léto pod 23. Tak držíme pěstě, ať to vyjde. Ještě něco tam je pod 23.
1: Sázka na Jakuba.
0: A je tady avizovaný Jakub Kvášovský, lovec. Znáte ho, sledujete ho, posloucháte ho?
2: No, moc znám ho, ano, znám, ale nesleduji ho příliš.
0: No a posloucháte ve vysílání Českého rozhlasu a kvízovky, ano. A teď je na vás tady nachystán, ano. Lovec Jakub Kvášovský. Tak s čím pak je připraven? Může se vás zeptat, paní Růženo?
2: Ano.
0: Tak poprosím otázku pro paní Růženu od Jakuba Kvášovského.
3: Tvůrce populárních pohádek Jiří Strach obdržel od papeže řád svatého Silvestra za šíření víry.
0: Ano nebo ne, paní Růženo?
2: Domnívám se, že ano.
0: Tak domníváte, takže odpověď ano?
2: Ano.
0: Ano, říkáte. Trváte na tom?
2: No, myslím, ano, trvám na tom.
0: Tak říká se, první slovo platí, tak ano, dobře. Ano. Tak jak to je, Jakube Kvášovský?
3: Ano, někteří už to nepamatují samozřejmě, ale je to tak.
0: Je to tak, takže vám to vyšlo, postupujete do slosování před 19. deskovou společenskou hru od Alby Moskovna. Tak držíme pěsti, paní Růženo.
2: Jinak
0: užijte si tu Koněčickou horu, festival Hrady, ta nervozita se dostaví, to je jasné.
2: Já jsem chtěla jmenovat ty kapely, jenže v tu chvíli.
0: To, kdo chce, tak si to najde, to je dnes možností, takže určitě. Tak si to užijte vy ty kapely v sobotu na Koněčické hoře na festivalu Hrady a posíláme Léto Ilonu Čákovou. Mějte
2: se hezky. Děkujeme paní Lence, jak nás hezky poučila o festivalu.
0: No, proto se ptám i vás ostatních, tak si to třeba taky nachystejte zase na příště. Kam pozvat, kam vyrazit, aha, kam se podívat. Aha. Je to prýma, že se můžeme takto vzájemně inspirovat, protože kvízovkáře máme po celé republice. Tak toto byla paní Růžena od Dvora Králové nad Labem. Hezký večer, krásné léto, paní Růženo. Naslyšenou.
2: Krásné léto, děkuju moc.

0: zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Je dobře, že se vzájemně inspirujete, předáváte si tipy, kam vyrazit. Před chvílí jsme měli pozvání na Kunětickou horu. Slyšeli jste také, jaké filmy si nenechali tu ujít na základě návštěvy Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Paní Lenka se krásně podělila o své dojmy, pocity. A kam by nás vzal pan Jirka? Pane Jirko, dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer, pane Kájo. No tak jelikož pondělí začíná dovolená, vy jste to vlastně avizoval, tak já určitě tady po našich krásných vlastech, ale hrozně se těším podívat se právě na rozkoš, autokemping, jak tam je ta nová cyklostezka. Mají to tam teďka nějak nově otevřené, tak jsem zvědavý, jak se říká, nedá, určitě navštívím.
1: Rozkoš, východočeské moře, nová cyklostezka, takže si ji projedete?
2: Určitě, určitě využiju to, protože tam hlavně pane Kájo poukal, že počasí hlásí, že má být nějakých kolem 25 stupňů, což je na to cestování ať pěšky nebo na kole úplně ideální.
1: Tak nám pak pan Jirka dá vědět, jak se jelo na nové cyklostezce kolem rozkoše. No, někdo i na ryby, někdo třeba i na to lehátku, já nevím, každý to má jinak. A vykoupete se taky ještě? Využijete toho nebo jenom na tom kole, Jirko?
2: Ale tak určitě tady já říkám podívat se aspoň takhle kolem tady u nás a hlavně za kamarádama chci právě aspoň jeden den do Prahy se podívat, takže využít vlastně každý den nějakou tu naši tady krásu, uvidím co všechno podle počasí.
1: Mm-hmm. A jaké číslo jste si vybral v té naší kvízovce?
2: Tak já bych vás poprosil 13.
1: 13, Dire Straits. Tak to si zahrajeme. To jste šel na Dire Straits, je
2: ano,
1: mi to jasné.
2: Ano, vlastně jste dával těch první pětku a ta zrovna se mě tam hrozně krásně líbila.
1: Mm-hmm. Pane Jirko, kdo podle pověstí číhá na poli v čase oběda a trestá pracující lidi? Nebo unáší neposlušné děti?
2: Jo.
1: No?
2: A nějaká nápověda, pane Kájo,
1: no, není tady, není. Velká nápověda zazněla už právě v té otázce.
2: Tak ono to asi bude, jo, počkejte, to bude polednice.
1: Trestá pracující lidi.
2: Počkat.
1: Unáší neposlušné děti v čase oběda, číhá na poli. Tak poprosím o odpověď.
2: No, já si myslím, že by to měla být polednice.
1: No, ale neříkáte to tak moc přesvědčivě.
2: Tak no, řekl bych, měla by to být polednice.
1: Je to polednice, je to tak. V poledne se má podle starých zvyků odpočívat a kdo by to porušil, toho měla polednice vytrestat. Kdo tomu věří, měl by si při pohybu v polích dávat v poledne pozor. Tak v poledne do polí raději ne.
2: Ano, tak mě to došlo.
1: Pane Jirko, zajistil jste si postup do slosování o hlavní cenu deskovou společenskou duotalby Moskovna.
2: No tak to by bylo perfektní. Si myslím, že přes léto, takhle na podzim, až by začalo být trošku to příšeří, tak aspoň s rodinou bychom se doopravdy nenudili.
1: Pobavili se, zahráli si. A vy byste zjistil, v čem záříte, jestli v matematice nebo v textových úlohách?
2: No tak v matematice já určitě ne.
1: Ne. Tak tam jsou nejrůznější možnosti procvičit schopnosti v pěti odlišných kategoriích. Držíme pěsti, jste v závěrečném slosování, tak ať to dopadne. Mějte se hezky, pěkný
2: tak,
1: večer.
2: Já vám děkuju. Mějte se krásně,
1: naschledanou. No Dire Straits, jak říkal pan Jirka, za malou chvíli, ale vy už vytáčejte.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A nejenže posloucháte, ale také telefonujete, soutěžíte, hrajete deskovou společenskou hru od Alby Moskovna, procvičí vaše schopnosti v 5 odlišných kategoriích, zazáříte v matematice nebo v textových úlohách, máte výbornou paměť nebo spíš prostorovou představivost a co všeobecné znalosti, každý hráč si ověří. Jeden určitě ano, protože od nás získá Moskovnu před 19. Vlastně za několik málo minut budeme odměňovat vás, kteří jste byli úspěšní, tak doufám, že i pan Tomáš se přidá do té řady úspěšných soutěžících. Pane Tomáši, hezký podvečer, vítejte v Kvízovce.
2: Jo, krásný podvečer, přeju do Hradce.
1: Díky. Když už jsme dostávali ty tipy na různá místa, na různé výlety, možná jste slyšel před chvílí, i cyklostezka kolem Rozkoše, tak kam byste nás vzal vy, co byste nám doporučil teď o prázdninách v létě?
2: V Kalné Vodě mají krásné koupaliště, třeba například.
1: Chodíte se do Kalné Vody koupat?
2: No, už jsem se tam stihnul spálit záda. No.
1: V Kalné Vodě, to se bude dobře pamatovat. Kalná Voda, koupaliště.
2: Nebo to je Horní Kalná? Možná?
1: To se ptáte koho?
2: Tam se dá si stít.
1: Ano, vy víte, kam se chodíte koupat. Tak, děkujeme za ten tip. Tak doufám, že se bude dařit dnes i v Kvízovce Českého rozhlasu. Ještě tam je spousta možností, spousta čísel. Pane Tomáši, pro jaké číslo jste se rozhodl vy?
2: Já bych to vzal od začátku jedničku, no.
1: Jedničku. A série, tam je písnička pod jedničkou. No. Tak to si dáme.
2: No, ono to, jako česky to zní docela zajímavě, ale myslím, že španělsky to znamená něco jiného.
1: Hlavně, abyste věděl, co znamená to, co je pod jedničkou teď pro vás v tom kvízu, v Kvízovce. No. Tady je ukázka, teď? Tomáši.
2: No, poslouchám.
3: Kdo jste? Učitelka!
4: Učitelka?
3: Ano.
4: Vy máte žáky?
3: To nezma. Dobrá.
4: Tak se na ně podíváme.
5: Dobrý den, odvážný požárníku.
3: Je to jednička, a teď má trojky, viď?
5: Uh-huh. Pan Plínová.
3: Sedni si.
6: Ale to blbnu.
4: Tak vy jste jedničkářka.
5: No, uh-huh.
4: No tak nám slyšno povězte, co jste si z téhle výstavy odnesla.
5: No, tak já jsem si tady odnesla, přizím tebe, pojďme to zažít,
4: No, to vás chválím. A co ostatní žáci?
6: Co, jaký žáci?
4: To je ta žákyně, přece máte víc žáků, ne?
5: Máme jich dost, Juru. Trošku učitelko, můžu pro ně skočit?
3: Skoč,
5: ano. Děkuju.
3: Au, bystré děvče.
1: Pane Tomáši, z čeho byla ukázka?
2: No, tak to je docela složitý. Ta ukázka byla určitě z nějakého filmu. Nějaký možnosti by byly.
1: Dobře, že se ptáte na možnosti. Ruská ruleta.
2: To se mi moc nezdá.
1: Poznal jste tam ty hlasy v té ukázce?
2: Některých herců trochu, no.
1: A těch hlavních dvou stěžejních. Tak ruská ruleta, možná přijde i kouzelník, anebo velká filmová loupež. My jsme slyšeli v té ukázce dva skvělé improvizátor herce Jiřího Lábuse a Oldřicha Kajzera.
2: Tak to by měla vypadalo na tu velkou filmovou loupež.
1: Kouzelník to být nemůže?
2: Velká filmová loupež je docela hezký film, takový strandovní.
1: Mm-hmm. Tak u toho zůstaneme.
2: Tak já bych zůstal, ano.
1: Dobře jste udělali to, tak velká filmová loupež, kde taky skvěle zazářili a předvedli své herecké schopnosti, talent. Úžasné. Tak jsme si také...
2: Myslím, že tam byla Jaroslava Hanušová, že jo?
1: O velké filmové loupeži se bavíme, kde byla spousta herců úžasných, tam to byla přehlídka.
2: Tam byli skoro asi všichni, no.
1: Chcete další otázky ode mě? A nebo to necháme, jak to je? No pozor, abyste nepřišel o deskovou společenskou rotal by Moskovna, moc si nekoledujte. To hlavní jste splnil a to je důležité. Velká filmová loupež, z ní byla ukázka, pane Tomáši. A teď už si dáme to, co jste vybral pod jedničkou. Tak vám přeji, ať jste ta jednička taky. A když se ozve jednička za pár minut, no tak je to jasné, my se ozveme z Českého rozhlasu. Držíme pěsti, protože jste tam také. Ano, uslyšíme všichni za pár minut. Tak držíme pěsti a hezký večer, mějte se pěkně. Naslyšenou.
2: Krásný večer.
1: Paní Marie s 18, tam je. Tak držíme pěsti. Paní Růžena s 23, pan Jiří s 13, pan Tomáš s 1. Jeden z vás bude mít štěstí. Získá deskovou společenskou hru od Alby Moskovna. Držíme pěsti. Už za chvíli se dozvíme výherce.

0: Byli jste dnes úžasní, zábavní, dali jste nám tipy na výlety na různá místa, děkujeme za to, ale tak ať se vám ta dovolená nebo cestování vydaří podle vašich představ, tak jak to máte v hlavě, jak to máte naplánováno. Děkujeme pěkně za tipy, určitě i za týden ve středu si popovídáme, jaké je vaše léto, kam se chystáte, případně kde už jste byli, abyste nám to mohli zhodnotit plní dojmů, jako paní Lenka ze západních Čech. Ale teď je tady ten očekávaný moment, protože 19. hodina se blíží, kdy vyhlásíme výherce deskové společenské hry od Alby Moskovna. Hry, která procvičí vaše schopnosti v pěti odlišných kategoriích. Vítěz může být jenom jeden, je to na pěti u vás, kteří jste se dostali až právě do toho velkého finále kvízovky Českého rozhlasu s datem 15. července. Kdo to dnes bude? Na koho se usmálo štěstí? Je to číslo jedna, jednička a jedničku si vybral pan Tomáš. Pane Tomáši.
1: Posloucháte kvízovku. Hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
0: Tak vám ještě něco pustíme. Fanfára pro dnešního vítěze pana Tomáše. Jako bych ho slyšel, určitě paráda si říká, vyšlo to. Desková společenská hra od Alby Moskovna je vaše, pane Tomáši. Za malou chvíli vám budeme z Českého rozhlasu ještě telefonovat, abychom dopsali vše potřebné, gratulujeme. Jinak připomínám, že v kvízovce je možné vyhrát jednou za měsíc. Za týden bude další šance mezi 18. a 19. hodinou v našem vysílání zahrát si kvízovku, pobavit se a nejpozději před začátkem vysílání kvízovky najdete na našem webu šťastné číslo. Tak to je z té dnešní kvízovky vše. Za malou chvíli už vám nabídneme zprávy a pak další večerní pořady. Karel Sladký vás z Českého rozhlasu a z kvízovky zdraví. Za týden ve středu po 18. hodině. Nenechte si nás ujít. Opatrujte se.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Obec Ostrov na Chrudimsku bude víc než měsíc zahlcena auty, než se otevře další úsek dálnice D35. Pardubický kraj zmodernizuje sportovní areál gymnázia v Pardubicích. Sněmovna schválila znovu zavedení EET, návrh míří do Senátu. A zítra bude převážně oblačno až polojasno, teploty až 29 stupňů Celsia. Zprávy a Vilém Branda, pěkný večer. Více než 5 týdnů budou auta z dálnice D35 mezi Pardubicemi a Zámrskem projíždět přes ostrov. Obec funguje jako objízdná trasa. Nahradila tak provizorní přeložku na silnici 17, kterou silničáři uzavřeli kvůli napojení právě dokončovaného úseku mezi dálnice mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Řidiči proto musí z dálnice sjet už na exitu u Městce. Nový dálniční úsek bude v provozu od 24. srpna. Sportovní gymnázium v Pardubicích čeká rozsáhlá modernizace venkovního areálu. Pardubický kraj tam nechá postavit novou stanovou halu pro celoroční sportovní přípravu. Zakryje běžeckou rovinku a umožní tak trénink i za nepříznivého počasí. Součástí úprav bude taky kompletní obnova atletického zázemí.
2: Na místě vznikne nový běžecký ovál, rovinka i sektory pro skokanské a vrhačské disciplíny. Uprostřed areálu přibude osvětlené fotbalové hřiště s umělým trávníkem, multifunkční hřiště i workoutová zóna. Pardubický kraj na projekt získal dotaci z Národní sportovní agentury, která může pokrýt až polovinu nákladů. Modernizace za 37 milionů korun má být hotová do konce příštího roku. Z Pardubic Naděja Kubínková, Český rozhlas.
0: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET dnes ve finálním třetím čtení schválili poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje.
3: Obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: EET má narovnat podnikatelské prostředí, má i určitý přínos do státního rozpočtu, bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
3: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
5: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
3: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Při výstupu na francouzskou část hory Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Informuje o tom Česká asociace horských vůdců. Podle ní skupinu tvořenou horským vůdcem a dvěma klienty zasáhlo padající kamení. Jeden z klientů utrpěl zranění. Případ vyšetřují francouzské úřady.
1: Počasí.
0: V noci bude přibývat oblačnosti, ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Zítra pak na východě Čech opět oblačno až polojasno. Ráno a dopoledne bude zataženo, místy i s deštěm a teploty až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Žádné nehody právě teď v Pardubickém kraji hlášené nejsou, tak vám přejeme šťastnou cestu. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: To jsem pozdravil nejen magistru Dagmar Magincovou, ale takhle začíná i e-mail, který k nám přišel od posluchačky Inky. A ona nám napsala, nevím, jestli můj dotaz patří sem, ale nenapadá mne, kde jinde by se to dalo zjistit. Patří sem. Víte, paní magistru, patří. Paní Inko, máte štěstí, patří, vystihla jste to, našla jste správnou rubriku. V poslední době, jak píše paní Inka, se setkala s averzí k tomu, když někdo někomu přeje štěstí a drží mu pěsti. Všeobecně mezi lidmi se drží palce. Paní Inka ale od jak živa, když chce někomu přát, aby měl úspěch, nebo aby se mu dařilo, tak drží pěsti, protože pěsti jsou štěstí, píše. Na druhou stranu, pokud by držela palce, přeje prý dotyčnému kopance. Tak se ptá, jestli může

0: říct, jak to vlastně s těmi pěstmi a palci a držením a tak je. Předem děkuji za odpověď. To jsem zvědavý, jak jste se s tím poprala a co jste vyhledala.
1: Zkusím to trošičku zestručnit. Když se vrátíme k tomu významu, tak ten je samozřejmě jasný u obou těch rčení. Jak držet pěsti, tak držet palce znamená přát někomu úspěch, být na jeho straně, přát mu dobrý výsledek. A já jsem se tedy podívala do slovníku české frazeologie a idiomatiky a zjistila jsem, že tam se uvádí pouze frazem držet někomu palec nebo palce. O pěsti se tam nic neříká. A je tam ale zase navíc vysvětleno, že toto rčení se užívá zpravidla i s gestem, kdy palec zatneme do pěsti, schováme ho pod prsty ruky. A u toho frazému jde o přejímku z němčiny, ale původně to gesto je pravděpodobně z římských dob, kdy gladiátor, který prohrál, tak se o něm rozhodovalo tím gestem palec dolů. A proti tomu existovalo gesto jakéhosi soucitu a milosti. To znamená ten palec schovaný v pěsti, aby nemusel zemřít.
0: Jsou tady nějaká synonyma toho výrazu držet pěsti, držet palce, když už jsme u toho?
1: Jsou a zase můžeme zůstat třeba u těch, která uvádí ten slovník české frazeologie. Ze srdce někomu něco přát, nebo být v duchu s někým, a nebo někomu přát zlom vás, což je jaké velice zajímavé spojení. A jestli ještě můžeme na závěr ujistit paní Inku, že v těchto případech, kdy volím mezi nějakými frazémy, není nutné se ptát, který je správný a který je špatný, protože už Jaroslav Zaorálek, který se rčeními a příslovími intenzivně zabýval, vyslovil takovou charakteristiku rčení, nebo frazému, nebo idiomu, a sice, že jde o stylistické obohacení našeho vyjádření, které má lidový původ, spontánní, bezprostřední. Takže jakou variantu si zvolím, tak obohacuji svůj individuální styl, svůj jazyk, vyjadřuju svoji náladu a podobně.
0: Můžeme si s tím hrát, můžeme si dělat, co chceme.
1: Přesně tak.
0: Paní Inko, držíme palce, promiňte, pěsti, abyste se s tím poprala.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že od svého objevení Neptun oběhnul Slunce jenom jednou? Objev Neptunu je krásnou ukázkou přesnosti výpočtů klasické mechaniky. Francouzský matematik Urbain Le Verrier a britský matematik a astronom John Couch Adams spočetli v roce 1845 nezávisle na sobě z poruch trajektorie Uranu parametry dráhy nové planety, která tyto poruchy způsobovala. Vlastní planetu nalezl v roce 1846 německý astronom Johann Gottfried Galle. První podrobný průzkum Neptunu provedla až sonda Voyager 2 při průletu v roce 1989. Jako ostatní planety i Neptun obíhá okolo Slunce. Vzhledem ke vzdálenosti, která činí téměř 4,5 miliardy kilometrů, musí urazit nejdelší trasu. Trvá mu to zhruba 165 pozemských let. To znamená, že od doby svého objevení to stihnul pouze jednou. Podle výrazných změn v množství odraženého světla se také zdá, že na Neptunu se v průběhu rotace střídají 4 roční období. Každé z nich trvá okolo 40 let. Tahle teorie ale ještě musí být potvrzena dalším zkoumáním.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Brno v podvečer zasáhla silná bouřka. Hasiči vyjeli k 50 událostem. O stavbě obchvatu Volár na Prachaticku rozhodne referendum. A počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost a doznívání srážek. Postupně až polojasno, maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Hasiči v Brně v posledních několika hodinách zasahovali zhruba u 50 událostí kvůli silné bouřce s kroupami. Nejvíce zasažen přívalovým deštěm byl střed města. Zatopené byly například některé křižovatky. Hasiči proto hlavně čerpali vodu z ulic a odstraňovali spadlé větve. Potvrdil to jejich mluvčí Petr Příkazský.
2: Že jsme začali v 17.30 a řešili jsme odstraňování stromů z různých komunikací, chodníků i celnic. Někde jsme čerpali vodu komunikací a momentálně se situace teď uklidnila.
0: Lidé ve Volarech na Prachaticku rozhodnou v referendu o stavbě obchvatu. O vyhlášení usilovala petice, kterou nakonec podepsalo téměř 700 lidí. Její iniciátoři se obávají, že plánované rozšíření silnice z Blažejovic do Volar přivede do města více tranzitní dopravy a zhorší bezpečnost i kvalitu života. Lidé požadují, aby město začalo opět aktivně řešit obchvat.
3: Zatím teda si myslím, že to potřeba není.
4: Myslí si obyvatelka Volar paní Markéta. Podle opozičního zastupitele Tomáše Válka z Pirátů je cíl petice dát samosprávě závazný mandát o obchvatu jednat s odborníky i dotčenými úřady.
5: Pokud se tedy tato trasa rozšíří a přivede sem další auta bez toho, aniž bychom měli souběžně vyřešený obchvat, bude to pro Volary znamenat pomalou smrt.
4: Nezávislá starostka Martina Pospíšilová s vypsáním referenda souhlasí. Upozorňuje, že případný obchvat by zvýšil dopravu v okolních obcích.
6: My teď usilujeme odklon tranzitní dopravy na jedničkovou silnici.
4: O vypsání referenda zastupitelé definitivně rozhodnou na zasedání 27. července. Z Volar Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Na radnici v Jaroměři na Náchodsku se obrací nespokojení obyvatelé města, kterým se nelíbí kvalita nedávno dokončené opravy ulice Svatopluka Čecha. Podle starosty Jana Borůvky z hnutí ANO jde ale zatím ze strany státu pouze o provizorní opravu. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje rozsáhlou rekonstrukci několika ulic v Jaroměři.
7: Tady udělali ty nejnutnější opravy, protože za 2 roky, když se to bude celý předělávat, tak tohle to nový, vlastně co tam jako udělali, tak bylo, že se to úplně sypalo, tak to tam bylo opraveno, aby to 2 roky vydrželo. Nech se to celý udělá, zrekonstruuje jako znova.
1: Počasí.
0: Večer a v noci na zítřek čekáme v České republice zpočátku ještě oblačno až polojasno, místy přechodně skoro jasno, pouze výjimečně přehánky nebo bouřky. Postupně ale od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ujedinělé bouřky, a to hlavně v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 14 stupni, při zmenšené oblačnosti 12. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, doznívající déšť nebo přehánky, postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ujedinělé bouřky, a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32. K tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je nové omezení. U exitu Jirny Úvaly na kilometru 8 je provoz stažen do pravého pruhu, tvoří se kratší kolona. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Seriál 90. Případy prvního oddělení či film Zpráva. O zvěrstev v koncentračním táboře Osvětim či v letošním roce snímek Duchoň o legendárním slovenském zpěvákovi. To je jen krátký výčet úspěchů našeho dnešního hosta, režiséra Petra Bebjaka. Vítám vás, dobrý den.
9: Dobrý den, prajem.
1: Alex a host.

0: Do Českého rozhlasu zavítal zahraniční host, který nicméně zanechává výraznou stopu také u nás v Česku. Režisér Petr Bebjak. Na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech jste představil film Duchoň. Podílel jste se také na režii úspěšných kriminálních seriálů Kriminálka, Anděl, Případy prvního oddělení, Specialisté či 90. Nicméně původně jste vystudoval herectví, až pak vlastně režii, obojí na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. Herectví bylo málo?
1: To bylo také obdobě. Obdobě, kdy jednoducho po tom, že vyštudujem herectvo, tak jsem věděl, že nebudem mať prácu. Protože to bylo obdobě, kdy se odovzdávali jako herecké ceny třeba Zlaté slučky. To bylo za dubbing. Vtedy ste jednoducho mohli buď hrať v reklame, dubovať, alebo byť v divadle. A nevidel som nejak perspektívu, že čo so svojím životom ďalej, tak som si to predložil ešte o to štúdium režie.
0: A říkal ste si, že ako režisér sa môžete obsadiť.
1: Tým pádom môžem mať väčší ako keby priestor na svoju tvorbu, svoju prácu a tým pádom aj príležitosti pracovné.
0: Jak vám v režírování pomáhá to, že vy sám jste vlastně hercem?
1: Mně osobně velmi, protože tím pádom já jsem vnímal, keď jsem hrával, čo mě vyhovuje, alebo čo očakávám od režiséra, akým způsobem se mnou bude komunikovat, ako ma bude nějak motivovat, alebo ako bude hľadať spolu so mnou tu cestu k tej postave. A podle toho sa viem ako keby prispôsobiť tomu, čo môžem očakávať, že ten herec potrebuje. Ale každý je úplne iný, každý je individualita a každý potrebuje iný prístup. Ale to mňa zase naučilo aj práve to stretnutie s hercami, aj potom vlastne skúsenosti pri tej režii.
0: Jaký prístup ste potreboval vy, co by herec, ten režisérský?
1: Istotu. Istotu v tom, že to, čo robím, je správne. Nebyť spochybnený.
0: Jistotu, to znamená, že jste potřeboval od režiséra vědět, že to, jakým způsobem jste tu roli, tu postavu stvárnil, takže tak,
1: presne,
0: je to správně?
1: Přesně tak, jako hrám, to, čo hrám, je správně tak, jako to on chce, jako to cítí, jako to vzájomně možno vnímáme obidvaja rovnako. Ako náhle prichádza nekomunikácia alebo ticho, tak to vlastně vyvolává jako kdyby ten priestor na pochybnosti.
0: Setkal jste se ještě, co by herec s režisérem, a nemusíte jmenovat, který pro vás byl, řekněme, odstrašujícím případem, kdy jste se řekl, pak jako režisér, tak takhle, určitě ne?
1: Vtedy jsem to nevnímal, já ani nevnímám, keď hrám, tak nevnímám prácu režiséra tak, že to berem, že tu se mám učit něco, tu mám pozorovat, mě to baví být na tom placi, mě baví... keď so mnou komunikuje a ako vlastne pracuje, pretože málo kedy sa stane režisérovi, aby prišiel inému režisérovi na plac a pozoroval a tu vlastne som aj konfrontovaný s jeho prácou. A to, čo som nemal rád, je práve, že stretnutie s režisérom, ktorému viacej vyhovuje tá technická

0: Pozvání do Alex a host přijal režisér Petr Bebiak, který letos v Karlových Varech uvedl film Duchoň. V srpnu stoupil do kin. Film popisuje kariéru slovenské hudební legendy Karla Duchoně. Od jehož úmrtí vlastně letos uplyne, stalo se to v listopadu, 40 let. Čím to, že Karol Duchoň je stále na Slovensku, řekněme, známý, nebo mluví se o něm? Vy jste o něm natočil film.
1: Ono to nie je, že stále, ono je to istý návrat. Pretože bolo obdobie, už tie 80. roky, tá druhá polovica 80. rokov, už bola skôr taká, že už sa mu tak nedarilo, už nebol taký záujem o neho, o jeho vystúpenia, koncerty, ani tie nové pesničky nejaké nevznikali a nehrávali ho tak často, ani nebol žiadnych tých federálnych show v zábavných reláciách. A taký návrat, v podstate to je nejakých 10-15 rokov dozadu na Slovensku extrémny. A je to tým, že začali súčasní umelci robiť jeho cover verzie, jeho pesničiek, ale aj taká tá istá nostalgia pre istú skupinu ľudí a pre mladú generáciu, čo je na tom veľmi prekvapivé, že práve aj tá ho začala ako keby vnímať a počúvať častejšie. A zrazu sa z neho stal fenomén, ktorý jednoducho prevalcoval všetky veľké osobnosti slovenskej histórie aj kultúry, pretože vznikli o ňom tri divadelné predstavenia. Vydali sa dve knihy, podľa mňa aj tri teraz vzniká ďalšia. Je natočený film, jeho pesničky sa hrávajú v rádiách a hlavne ešte aj v reklamách sú jeho pesničky, ako tie, ktoré majú pritiahnuť tú pozornosť tých ľudí, ktorí majú nakupovať daný tovar. Takže je z neho veľký fenomén na Slovensku.
0: A říkám si, jestli by byl takovým fenoménem, kdyby se dožil vysokého věku, kdyby nezemřel tak strašne mlád.
1: Myslím si, 35
0: letech.
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že práve ten čas a to, že je to v sebe aj istá taká v úvodzovkách revolta alebo nejaký taký ako život, ktorý bol neviazaný, čo môže pôsobiť z toho práve, pretože zomrel naozaj v 85., keď mal 35 rokov a bolo to aj istým pričinením toho alkoholu alebo toho životného štýlu, takým fungoval a existoval.
0: Vás osobně, protože když zemřel Karol Duchoň, bylo vám 15 let, zasáhl vás nějak?
1: Nie, on nepatril medzi tých spevákov, ktorí v tom čase, ktorých by som nejak vyhľadával a počúval. Vtedy prichádzala éra Petra Nadia, Elán a úplne iná generácia mladých ľudí. Ale osobne som sa s ním stretol. A to, keď som mu bol povedať v Chynoranoch, odkiaľ som, keď tam prišli hrať koncert, tak mal som 12 rokov a prišiel som mu povedať dole z knižnice, kde som tak brigádoval, tak tam pracovala pani, ktorá mala na starosti kultúru. A prišiel som dole povedať Karolovi Duchoňovi, že sa nepredal ani jeden lístok. Takže otočili auta a odišli preč do Bratislavy a neodohrali koncert, lebo nebolo pre koho.
0: A to bylo vaše jediné setkání s Karlem Duchoňem a asi jste nemohl tušit, že za, nevím, x desítek let o něm budete točit film.
1: Tak to jsem vtedy určitě netušil.
0: Petr Bebiak je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Peter Bebiak, který se také podílí na režii úspěšných kriminálních seriálů. Já jsem v úvodu říkala, že tu zanecháváte u nás v Česku výraznou stopu. Vy jste se podílel na Mordpartě, Specialistech, Případech prvního oddělení. Jsou ty kriminální příběhy něco, co vás fascinuje, zajímá, protože jsou oblíbené divácky, takže asi i diváky zajímají.
1: Ano, ale celé to vlastně způsobilo a začalo někdy úplně dávno, kdy jsme na Slovensku vyrobili po dlhé době kriminální seriál, volal se Mesto tieňov. A na základě něho vznikla vlastně verzia novácká kriminálka Anděl, že se prebrali ty isté případy, len se upravili, něco se vyhodilo a potom se dopísali ještě aj nové. A tento seriál, ta prvá séria v danom čase mala obrovský ohlas, že to malo nějaké 40-50% šéry. A tým pádom mě jako režiséra, jako tvorcu, má to vlastně vo vnímaní alebo v té pozici, že ma začali ty producenti alebo televizie viac volať na tento žáner. Preto to tak nějak to jako prišlo, ale zase pre mě bylo důležité, aby aj v tom žánri som našiel nejaké veci, ktoré môžem posúvať alebo ktoré sa môžem naučiť a hlavne, keď vznikalo niečo nové. Pre mňa bola taká zlomová miniséria Spravedlnosť. Pretože to je zrazu projekt, ktorý sme sami vymysleli, vyvíjali, ale bol inak postavený. Nebola to taká tá klasická kriminálka, ale tam už vlastne o tom, kto spáchal zločin, viete na začiatku. A len sledujete cestu otca tej vrahyne, ako sa to snaží celé dostať niekde pod koberček, aby sa vlastne nevyšetrilo to, kto je vrahom. A to bol zrazu ako keby trošku iný pohľad a iná štruktúra v rámci toho rozprávania a to ma bavilo, keď sa to zrazu nejak mení. A potom trebárs ďalšia vec, ktorá mňa bavila osobne veľmi, tak bolo stretnutie s pánom Marešom. A to boli či už to prípady prvého oddelenia, alebo hlavne 90-ky, pretože zase to vychádza z tých absolútnych realít, ktoré tí ľudia prežili a tie sa dostávajú do toho scenára. A je to aj cítiť, je to aj v tom, ako tie postavy rozprávajú, ako konajú, čo sa tam deje. Nie je to žiadna akčná kriminálka, ale zase má svoje napätie, má svoj vtip a práve tom sa mi páčilo tiež, že je to taký nový prístup, že nie sú to také tie vymyslené kriminálky od stola, kde v podstate s realitou naozaj majú veľmi málo.
0: Ano, vy jste měl k ruce vlastně bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše. Dostali jste se někdy do sporu, protože přeci jenom on je ten, který ten proces zažil, zná ho, ale vy jste zase ten, který z toho musel udělat divácky záživný díl nebo záživně, aby to prostě lidi bavilo, aby to nebylo zdlouhavé, aby to ocípalo takzvaně.
1: To je právě, nikdy jsme se nedostávali do takýchto sporů, protože absolutně jsem bral to, že to, co napísal, vychádza z reality. To naozaj, že jasné, že aj on si môže zmeniť postavy, môže si vymýšľať, pretože to je autorská záležitosť. Ale veľa vecí je práve ako keby podkuté tou pravdou a tou reálnosťou. Takže do toho je ťažko nejak vchádzať a rozporovať to. A mojou úlohou bolo práve pomôcť tomu, práve v tej vizuálnej, a v tej hereckej alebo tej dramatickej stavbe, aby tie charaktery pôsobili realisticky, aby sme tú realitu, ktorú on napísal alebo dal do toho scenára, tak aby sme ju nezopsuli niečím umelým a vymysleným a aby sa zrazu z toho nestratil taký ten reálny, tá pachuť života.
0: Peter Bebiak zůstává naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s režisérem Peterem Bebjakem. Pane režisére, teď nedávno vstoupil do kin váš film o zpěváku Duchoňovi. Chystáte teď něco dalšího? Už na něčem pracujete? Nebo je teď ten čas toho volna, kdy si užíváte třeba divadel a podobně, koncertu?
1: V podstatě počas toho, keď něco točíte, tak už mezi tím musíte připravovat další 2-3 projekty, protože ak je to filmový projekt, tak trvá několik rokov. Niekedy, kým sa dostane k tej realizácii, ale vy musíte už ten projekt písať scénár, oslovovať producentov, písať explikácie, robiť tie formálne záležitosti, aby ste tie financie vôbec vedeli získať. A keď dotočíte, tak medzi tým môže prísť nejaká ďalšia práca v rámci seriálov, alebo máme v rámci firmy, vyrábame seriály dlhodobejšie, ktoré sú na český trh. Takže tej práci, vždy sa to tak nejak vzájomne prekrýva a doplňa. Takže taký ten klasický voľný čas mám iba keď si poviem, že teraz nechcem alebo nemôžem robiť, že si musím dať pauzu. Ale pripravujeme dve pohádky v podstate. Jedna pohádka je pokračovaním televíznej, také tej vianočnej, ktorú sme už robili pred 2-3 rokmi. Bola vysielaná. A druhá je pohádka, ktorú by sme chceli urobiť pre kina. A tá sa volá Hejkal a tam scenár napísal Marek Epstein. A je to to, čo sa mi na ne páči, že je to pohádka o inakosti.
0: V čem tá inakosť spočíva?
1: V tom, že ako ľudia sme rôzni a tým pádom ako k sebe aj tie postavy, ako k sebe pristupujeme, akým spôsobom sa na základe tej inakosti vieme odsudzovať alebo vieme k sebe nájsť cestu a v podstate, že jak je dôležitá tá inakosť v tej spoločnosti.
0: Sú to pohádky pro český trh?
1: Obidve.
0: Tak to jsme rádi. Plánujete do Vánoc stihnout? Má to být třeba vánoční pohádka?
1: Na ty další Vánoce. Na teraz nie, protože tu pohádku pre Českou televíziu my začneme vyrábať někdy v lednu. A ak všetko půjde dobre, tak by mala být vlastně připravená na ty další Vánoce. A to Hejkala, to by jsme chceli robiť na podzim budoucí rok. Ale treba to všetko připravit.
0: To vypadá, jako kdyby nikdy nebylo hotovo, že stále něco dokončíte a už něco je dalšího v běhu.
1: Ano, vždy to tak je. Albo málo by být.
0: Vy jste také točil seriál Chlap, kdy vlastně na Slovensku to byla druhá šance. Vy jste ale točil tu českou verzi. Čeká vás nějaké pokračování? Nerozebíhá se už natáčení další řady?
1: Ne. Ten projekt mal iba toto jednu sezonu. Toto už jsou rozhodnutia televízie, že či mal, alebo či naplnil očakávania, alebo nie. Takže do toho ja proste nevidím. Ale v podstate pripravujeme aj projekty pre ďalšie, či už pre komerčné stanice, alebo aj pre Českú televíziu. A sú to v podstate minisérie, ktoré obsahujú nejakých 6 epizód. Takže
0: krimi? Krimi?
1: Jeden projekt z toho je čisté krimi, áno.
0: Tak ať se vám práce daří a my diváci se budeme těšit na výsledek. Moc děkuju, že jste tady byl, režisér Peter Bebjak.
1: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna dnes schválila znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet akceleračních oblastí na Vysočině a zítřejší počasí zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání deště, postupně až polojasno. Maxima zítra odpoledne kolem 29 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Podnikatelé v České republice zřejmě od začátku příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení evidence dnes ve finálním třetím čtení totiž schválili poslanci. Podle vlády to přinese do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to ale rozporuje.
2: V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: EET má narovnat podnikatelské prostředí. Má i určitý přínos do státního rozpočtu. Bude tam minimum údajů, které musí uvádět. Velice jsme překopali sankční systém.
2: Výjimku z povinnosti mít EET mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Zároveň norma přináší balík daňových úlev. Kvůli tomu podle Věry Kovářové z hnutí STAN nepřinese EET žádný výnos.
4: Ohání se tím, že to bude dobré pro hospodářský růst. Já jsem v tom zákoně nenašla nic, co by podporovalo hospodářský růst.
2: Návrh teď míří do Senátu. Ministryně financí očekává, že ho senátoři vrátí zpátky do sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
0: Počet akceleračních oblastí pro výstavbu větrných elektráren na Vysočině klesne ze 14 na 10. 4 zóny se navíc zmenší. Vyplývá to ze stanoviska Ministerstva životního prostředí. Většina dotčených obcí s vyřazením z akceleračních zón nemá problém.
5: Zrušení akceleračních oblastí neznamená, že v obcích nebudou moct větrníky vzniknout. Investoři budou muset pouze absolvovat nezkrácené povolovací řízení. Některé zóny, které ministerstvo nezrušilo, ale obce i nadále odmítají. Proti stavbě větrníků ve zrychleném řízení je například vedení Obrataně na Pelhřimovsku. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Po ničivém požáru z loňského června opět ožívá pila ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Oheň tehdy zničil výrobní halu i většinu technologií. Dnes už na místě stojí nová budova a zaměstnanci se pozvolna vrací do práce. Podle vedení se podařilo obnovu zvládnout díky hlavně nasazení vlastních pracovníků. Potvrdil to ředitel pily Marian Koniar.
6: Specifikum naší firmy je, že máme vlastní kovovýrobu a po požáru někdy v zimě v podstatě celá firma začala pracovat na obnově, na výrobě strojů. Sport.
0: Před několika málo minutami začalo druhé semifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentinou a Anglií. Vítěz tohoto souboje nastoupí v neděli ve finále proti Španělům.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy ještě zataženo, doznívající déšť a přehánky. Postupně se budou vyskytovat opět lokálně přehánky, ojediněle také bouřky, večer budou srážky ubývat. Maxima zítra mezi 25 a 30 stupni, na jihu Moravy až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 Praha-Plzeň je u Berouna silný provoz. Podle všeho je to proto, že se mezi kilometry 18 a 14 pohybuje údržba. Tolik doprava. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
7: Láska je odměnou, silou, která překoná strasti a nesnáze. Dokáže vám to příběh, který jsme pro vás vybrali.
8: Jí je 71 let, on je o 4 roky starší. Už jsou spolu více než 52 let.
7: Už v dětství se naučili vážit si pokoje, dostatku a hřejivého citu. Láska je svedla k sobě a vynahradila jim vše, co jako malí neměli.
8: Milují se a váží si jeden druhého. A přitom stačilo málo a nevzali se.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny Miluška a Karel Cilichovi, kteří se poznali na Teplicku v severních Čechách.
0: Prožili spolu už 52 let jako manželé. Jejich láska je jak z červené knihovny. Plná zvratů, překvapení, ale hlavně vroucího milování. Vyražme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Miluška a Karel.
5: Ano, ano.
4: Jsme přesně, to my, přesně.
5: To my.
3: Tak pro Milušku mám květinu takhle.
5: Ježišmarja, děkuju pěkně.
3: A pro Karla mám něco sladkého, anebo se o to podělíte.
4: Děkuji, moc krát.
5: Děkujeme moc krát, super. A vítáme vás u nás.
4: Vítám, můžu vám říkat Patriku?
3: Můžete.
4: Jo.
3: Já vám budu říkat Karle a vám Miluško.
5: Dobře, děkujem.
4: Já děkuji.
5: Já mám trému jako blázen, to si nemůžete představit.
3: Z čeho teď budete vyprávět o tom, co jste prožili?
5: Jo, prožili a prožíváme, to je tuplovaný prožití teďko.
4: Prostě nádhera, jo.
0: Jejich láska se začala rodit v srpnu roku 1971. Karel se vrátil z dvouroční povinné vojenské služby a potkal svoji sestřenici, která ho pozvala domů na kávu.
1: Stejné pozvání dostala i mladá Miluška, která se s Karlovou sestřenicí kamarádila. Došlo k osudovému setkání.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A první pohled mi padla do oka, jo, že to byla prostě, jsem říkal, to je ta pravá, ta musí být moje. Byla nervózní taková, jo. Ale nějak jsme se prostě dali trošku do řeči a tak jsem ji pozval potom na rande, jak se říká, že jo. Chodili jsme na procházky hlavně, jo. Pořád se drželi za ručičku, aby mi neutekla. Byly to hezké chvilky, které jsme prostě prožívali a měli jsme se rádi. Chodili jsme spolu za ručičku.
3: První pusa, kdy přišla?
4: No, ta přišla, to bylo hned po týdnu asi, když jsme se poznali vlastně u té sestřenice.
5: No, bylo to takový nesmělý, protože říkám, tak známost byla krátká v podstatě, že jo. Tak člověk se trošičku zdráhal, protože já jsem těch vztahů moc neměla, měla před ním vlastně jeden vztah akorát. Takže to bylo takový prostě vzláštní, no, takže to byla taková letmá pusa víceméně, nebylo to takový otevřenější a takový to opravdu zamilování, no, zamilovaná pusa, no. Takže to chvilku trvalo, než jsem se do toho dostala.
4: No, bylo to hezký, ale já jsem říkal, musím to zkusit, zkusil, bylo to hezký.
3: Nějaká první pozornost, dárek nebo něco, co demonstrovalo to, že Karel o vás usiluje, bylo něco takového?
5: No většinou to byla nějaká kytička taková menší, jako jo. Jenomže to bylo na podzim, takže těch kytiček už moc nebylo, že jo. Ale jako vždycky nějaká pozornost malá to byla, teda to musím říct, ano, no.
4: Šli jsme i do koncertu do divadla, měl tady zrovna leckář zpívat, tak jsme šli do toho divadla, říkám, pozvuji, uvidíme. A samozřejmě už jsem mi chytal ruku, jo, vedle sebe.
5: A tak muž vždycky po mně šmátrala rukama, já pryč, ruce pryč, prostě jako jo.
4: No, a bylo to. Bylo to, vlastně to bylo koncem září a v listopadu vlastně jsme se brali, 20. listopadu.
3: Vy jste to vzali takhle hopem, Miluško?
5: Ano, takhle hopem. Ale říkala jsem si, no mám nebo nemám, protože manžel mě pak požádal o ruku, že jo. No. A já jsem tak trošku váhala, protože jsem si říkala, neznám ho, že jo, když se známe krátce, z toho nemůže být nic dobrýho, jako jo. A teď kolegyně v práci do mě hučeli, ty jsi hloupá, proč si ho chceš vzít hnedka, jo. Neznáš ho, kdo ví, co to je zač, jako jo.

0: A tak mě nasadili takovýho brouka do hlavy, že mě to prostě vrtalo furt hlavou. Já jsem prostě nemyslela na nic jiného, než na to. No a manžel pak zanedlouho přinesl teda svatební oznámení, že jo. A když jsem to teda viděla, tak jsem se rozplakala a řekla jsem, nezlob se, asi tě nevezmu. Já tě nechci prostě.
1: Karle, jaké to bylo, když vám Miluška řekla, ne, nevezmu?
2: No, byl jsem z toho celý zdrcený. Prostě jsem, nespal jsem, prostě říkám, to ne, to není možný, že mě nechce. Musím to nějak udělat, aby mě chtěla. Tak jsem se snažil prostě jí přemlouvat, říkám, vem si mě. A...
1: Přemýšlel jste, proč odmítla na začátku Miluška?
2: To nevím. Prostě řekla ne, já si tě nevemu, já teď mě vytištěný ty svatební oznámení, říkám, no tě hezky tady. Ale říkám, budu bojovat a vybojuji, bude moje.
1: Bylo chlapovi třeba v takovém stavu i do breku?
2: No řeknu vám, že bylo. Já jsem docela i takový lítostivý, jo, že citlivý na tohleto a docela mě to jako i mrzelo, když mi to řekla, jo, že jsem z toho i nespal, byl jsem prostě takový mimo. Řeknu, ale přežil jsem to a bylo to.
1: Přemýšlel jste i nějakou taktiku, zahrnutý květinami, víc projevy lásky, někam jí zvát, anebo prostě nechat to uzrát chvíli?
2: No, já bych to, já jsem říkal, že buď to bude, jak se říká tedy, ale jaký nějaký dary a tohle, na to člověk neměl tenkrát v té době, to byla doba, prostě my jsme byli, dá se říct, takový chudý rodin, já jsem z 10 dětí, jo, takže tam peněz nebyl na zbyt nikdy, co jsem si prostě neviděl mýma rukama, tak se neměli, jo. Takže nějaký dary, ale prostě se mi říká, že jí mám rád, že jí miluju a tohle to všechno, takže snad to pochopila a zůstalo to takhle.
1: Když se zamyslíte, Miluško, se to tak ve vás zlomilo, že jste sama pro sebe si řekla, ale jo, risknu to. Co bylo tím zlomem, nebo kdy to nastalo, jestli si i ten okamžik třeba pamatujete, kde to bylo, kdo vám k tomu pomohl, nebo jaké rozhodnutí?
0: No, tak mě k tomu taky nikdo nepomohl, ale prostě já jsem potom vlastně taky, jako byla z toho špatná, že jsem ho vlastně odmítla. A tak jsem si potom říkala, no tak zkusím, ale nebylo to hned. Určitě to nebylo druhý den, jako to vím, že prostě to chviličku trvalo. Nehledě na to, jak jsem říkala, že do mě hučeli kolegyně a všichni ostatní, tak jsem si říkala, hele, to je moje rozhodnutí konec konců, jo. Tak si zatím budu stát a jdu do toho. No, nehledě na to, že měsíc přede mnou se vlastně vdávala sestra, takže když jsme to pak jeli oznámit teda rodičům, ty bydleli ve Velvarech, tak tam byla sestra, její ten manžel nynější, že jo, ten do manžela taky hučel, jo, prostě co blázníš, co, jak to s ní myslíš a tohle to kde si, co si, takovýhle řeči, no, mamka z toho byla taky teda vykulená doslova, říkala, no, jestli chcete, tak prostě ta svatba bude, no, a byla, no.
1: Jaké to bylo v rodině mít takhle dvě svatby za sebou?
0: No bylo to asi hrozný, protože mamka z toho byla nešťastná, protože se všechno vlastně investovalo do první svatby sestry, že jo? Takže na nás bohužel už toho tolik nezbylo. No, skoro nic, no. Svatbu jsme měli sice hezkou, to jako máme na ní hezký vzpomínky, ale nebylo to takový prostě, jako to bylo třeba u té sestry, že jo? No.
1: Jaký byl ten svatební den Milušky a Karla Celichových, to se dozvíme za malou chvíli.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ty
1: si přijou za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
0: být. Až se v bílém půjdu v nad.
2: Já ti přijou za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na pláž.
0: Až se v bílém půjdu v nad.
3: Já ti přijou naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska.
2: Na začátku jejich vztahu byly ženské pochybnosti a mužské slzy. Možná za to mohl strach z neznáma, nebo opatrnost, kterou si oba nesli z dětství. Ale jak už víme, svatba nakonec byla.
1: Jakoby si vzali k srdci slova Johna Lennona. Láska je květina, kterou musíte nechat růst. Sezdali se v Teplicích 20. listopadu 1971.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Vzpomínám si ten den, jako že jsem šel ráno pro kytku, kterou jsem měl objednanou tady dole u Červeného kostela. A mrzlo ještě, už začalo mrznout trochu.
4: Miluško, jak začínal ten váš svatební den? Karel šel pro kytici, co vy? Vy jste se šlechtila?
5: Tak já jsem se šlechtila, ale protože jsem taky na šaty neměla, že jo. Takže jsem vlastně zdědila svatební šaty po sestře, která se teda vdávala v tom říjnu. Takže jsem měla vlastně její svatební šaty, takže taky nějaký velký zázrak to nebyl.
4: Byla jste před tím obřadem nervózní?
5: Hrozně. Hrozně. Klepala jsem se jak osika. Ruce se mě potily, prostě kytka se mi klepala v ruce, takže fakt ta nervozita teda byla, ale záhy to pak zmizelo v pohodě už jako jo.
4: Závoj byl?
5: No, byl. Byl.
4: Šel dobře zvednout?
3: Šel dobře zvednout závoj. Pusinka proběhla hezky, dlouze, bylo to nádhera.
4: Tak vy už jste to trochu trénovali předem, ne?
5: Ne, absolutně ne, to bylo jenom tak letmo vždycky, to nebylo zase až tak, no, to vzniklo až po té svatbě, potom úplně všechno a na té svatbě hlavně teda, no.
4: Co se dělo na svatbě?
5: No ty polibky, no, to byl jeden za druhým pak a to už potom byla vášeň, no. Tak to už bylo úplně o něčem jiným.
4: Mužka se usmívá až skoro červená úplně.
5: No, bude se červená, co to, no. No dobrý, tak můžeme.
3: No hostinu jsme měli nahoře tady v Dubí, v nějaké restauraci, to byla taková restaurace, kde bylo, prostě to, museli jsme to udělat tam, kde to bylo takový nejlacinější, že jo, peníze nás by nebyly. Že jsem si musel na té svatbě dopůjčit, dá se říct, jo, když to nerad říkám, ale svatba proběhla, dá se klidu všechno, nikdo se tam nepopral, manželku mi unesli, ale já jsem ji vystopoval. Koho milujete, toho najdete všude.
4: Kdy skončilo to svatební veselí? Jak dlouho do noci jste juchali?
5: No, tenkrát v těch restauracích jsme měli, většinou se zavíralo v 10 hodin, maximálně v 11 teda. Takže jsme tam teda byli do konce toho všeho a pak jsme vlastně svatební noc měli u manželovo bratra nahoře tady na sídlišti na Šanově. No a tam proběhla i naše svatební noc.
4: Kdo o ní promluví?
3: Tak svatební noc byla vášnivá, dá se říct, jo? Proto říkám, musím to rychle využít všechno a takhle. Ale bylo to hezký. Proběhlo to v klidu, všechno, paráda. Jsem byl spokojený. Jo? A jináč pak to pokračovalo dál a dál až do dneška. Máme rádi.
5: Jo, je to fakt, no, máme se rádi, co nám chybí, jsme spokojení, vidíte, jak jsme tady prostě, jak žijeme, takže jako je to všechno v pohodě, ale je to všechno naše práce, našima rukama, jako jo. Nic jsme pomalu nedostali.
4: Byl to těžký začátek? Byli jste na to sami?
5: Každopádně to bylo těžký, no. Ale o tom bych nechtěla mluvit, já jsem to dětství fakt neměla lehký, to bylo prostě hrozně složitý.
4: Ale je to podhoubí toho možná, na čem jste pak stavěli svůj vztah?
5: Tak to musím říct asi takhle. Můj biologický tatínek měl manželku, že jo, no. A oni byli takoví jako víceméně jako statkáři. A moje biologická maminka prostě u nich sloužila. A tatínek prostě se zřejmě zamiloval do toho, co tam pracovala teda. No a z toho jsem vznikla já. Ale protože jeho žena prostě nemohla mít děti, tak jsem v podstatě vyrůstala u nich. A do 15 let prostě jsem jí brala jako matku. A do 15 let jsem o mojí biologické matce nevěděla. Až když jsem dostala občanský průkaz a v něm v podstatě bylo, že teda moje biologická matka je úplně někdo jiný. No, ale tak jsme to pak nějak dali dohromady, jo. Takže jsme se poznali pak jako blíže, no v podstatě vlastně už byla sestra na světě taky, protože my jsme o rok jenom, takže jsme se začali navštěvovat, já jsem tam pak jezdila a u té nebiologické maminky, prostě když tatínek zemřel, tak jsem měla doslova očistec. To si neumíte představit, jo. Já jsem zakončila základní školu, udělala jsem zkoušky na ekonomku, jenomže ona mě to prostě zatrhla, že do žádné ekonomky nepůjdu, že potřebují peníze a že musí mít pracovat. Já jsem byla jako tintítko hubená a musela jsem to mě dotáhla za ruku přes jejího známého do mlékárny Teplický tady. Tam jsem tahala ty těžký konve, měla cisterny. Když byla vejplata, už stála před branou toho té mlékárny, sebrala mi všechny peníze a dostávala jsem 3 koruny na svačinu v té době. 3 koruny. Takže to byla katastrofa, já jsem neměla co na sebe. Ty ženský, co tam se mnou pracovali, tak mi po jejich dětech nosili oblíkání. Takže já na to mám hrozný vzpomínky, já jsem z toho byla pak úplně nešťastná. Ale říkám, dokavať žil tatínek, tak to bylo všechno jakž takž v pohodě, protože on nedopustil, aby mě bylo ubližováno. On mě fakt miloval a já jsem milovala jeho. Ale jakmile zemřel, a to vidím jako dneska, ještě on měl těžký astma. Takže skončil v léčebně tady za Teplicema v Křemíži, v ústavu. Takže já jsem za ním jezdívala, vždycky jsem si doslova vyžebrala peníze na autobus, abych se za ním dostala. A když jsem tam přijela, už byl před smrtí, tak to slyším ty slova jako ještě dneska. Miluško, prosím tě, už za mnou nejezdi, to je můj konec. To si neumíte představit, jak mě to sebralo.

0: Takže já jsem prostě ten život prožila hrozně ošklivej, teda musím říct. A potom, až teda to mě bylo asi 17, si mě k sobě vzala biologická máma. Protože si mě snažila za ty roky všechno vynahradit, že jo? Takže to bylo všechno v pohodě. Jenomže ona mě potom nějak vypátrala, ta matka nebiologická, a napsala dopis a prosila mě, ať se vrátím zpátky, že se změní a že bude jiná. Já jsem strašně mírumilovný člověk, já nemám ráda nesváry, nemám ráda hádky, nic takovýhle. Takže jsem nakonec teda zase vzala kufr a vrátila jsem se sem do Teplic. No. Nebylo to o nic lepší, v té době jsem pak poznala vlastně manžela, že jo? Takže jsme bydleli u nich. Jenomže to nešlo, oni nám dělali různý naschvály, prostě tragédie, no hrůza. To. Manžel si požádal o bydlení, takže jsme dostali starý byt, tady byla kdysi taková stará zástavba 1-1. Když jsme tam přišli, to byla šupna na uhlí, to si neumíte představit, jak to vypadalo. Takže manžel to celý zrenovoval, jo, dal to dokupy, udělali jsme z toho krásný byt, suchý záchod jsme měli na dvoře. V létě, když bylo hezky, jsme se koupali v prádelně. A jinak jsme se měli normálně klasika doma ve vaničce, jinak to nešlo. Ale mám na ty roky, bydleli jsme tam 5 let, vlastně jsme už pak měli prvního syna, že jo. 5 let jsme tam bydleli, já na to mám neuvěřitelně krásné vzpomínky. To byl prostě byt a bylo to naše, že jo, konečně, no.
1: Pro vás, Milošku, ale po té svatbě nakonec zjistit, že máte vedle sebe takového muže, který je ctižádostivý, ochotný pracovat, udělat pro vás první a poslední, vydobít vám nový domov, kde budete v klidu, budete mít tam své zázemí a navíc pojištěno tím, že ten jeho zájem byl tak velký, že o vás tolik stál, že se to vyplatí po jeho boku být. To musel být takový jako životní dárek a splacení všech těch negativ, které do té doby vás v životě potkaly, ne?
0: Ano, ano, jak říkáte. Protože muž je strašně hodnej, šikovnej, teda udělá první, poslední prostě. Jak v práci, vánoční cukroví peče, vánočku peče. Když potřebuju, tak uvaří prostě. Naprostá pohoda. Prostě to opravdu bylo splacení, protože jsem si říkala, já už si ani neumím představit někoho jinýho pak vedle sebe. Jo. To, že on opravdu udělal první, poslední jako jo, pro nás. A vůbec celkově i dodnes pro naši celou rodinu.
1: Jak byste během prvních let svého soužití tu vaši lásku popsali? Jaké přívlastky byste jí dali, co tehdy pro ní bylo typické, důležité, co jí vystihovalo?
0: Jo. No co, že jsme se měli rádi, že jsme se milovali v podstatě, že jo? To bylo to, to byl ten největší dar, který nás mohl potkat, jako podle mě.
2: No, je to pravda, protože nic jiného si nedovedu představit bez ní. Každou chvilku jsme byli spolu, seděli jsme, povídali si všechno, tak jak to má být.
3: Ty spíš, ponorená do snu, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Miluše a Karel Cilichovi prožívají nádhernou lásku. Jsou spolu už více než půl století. Všechno ve svém životě si museli vybojovat sami.
1: O to víc si váží každé maličkosti. Pěkného dne a vztahu, který rozkvetl jak jarní louka.
0: Chtěli bychom je potěšit, udělat jim radost. Proto jsme Patrikovi přibalili na cestu k ním i velký automatický kávovar a moderní přenosné DAP rádio.
1: Do této chvíle nemají o ničem tušení. Patrik jim naše dárky vybalil v kuchyni a teď je k ním vezme.
2: Yeah. To si děláte srandu, ne?
3: Ne, je to kávovar.
2: Je to káva, to vidím. No, to je bomba. Tak to je teda bomba.
4: To jste nás dostali.
2: To jste nás dostali, ano. To je neuvěřitelný. Patrika, vám musím dát pusu. Děkuju. Děkuju.
4: Já poblahu tomu, díky.
3: Já vám blahopřeju za ten život.
2: Jo, super, děkujeme moc. No, to nemá chybu. Nádhera.
3: Je to i s kávou.
2: Já to vidím.
3: Zrnkovou.
2: Zrnkovou dokonce. Teda to...
4: Máme radost, velkou radost.
2: Velkou radost. Děkujeme Carmen Majerový i Kostkovi, Petrovi a vám taky. Moc, jo, moc. Hezký.
3: Pijete kafe?
2: Pijeme. Já jsem vám ho chtěla uvařit.
3: Teď můžem.
2: Tak, jo. Tak máme. Dáte si kafe?
3: No musíme to vyzkoušet.
2: No musíme to vyzkoušet.
3: Jak? Ale pozor, je tam ještě jeden. On je taky hodnotný, ale je trochu menší ten dárek.
4: Rádio.
3: Digitální.
4: Rádio.
2: To je... To je snad zlej sen.
3: Nezlej, ne.
2: Ne, dobrý. Super sen.
4: Koplí transistorové rádio. Teď.
3: Tohle je přenosné, nabijete ho a vydrží vám a můžete na zahrádce pouštět a poslouchat váš oblíbený Český rozhlas.
4: Jo, tam posloucháme určitě tam. To je pořád jenom tam sever.
2: To je bomba. Já jsem v němém úžasu z toho. Super.
3: Slyšíte to, Petře a Carmen, jakou mají radost, my máme i za vás.
2: Neuvěřitelnou radost, neuvěřitelnou.
4: Moc krát děkujeme.
1: My jsme nadšeni s vámi. Užívejte si s oběma přístroji pohodové chvíle.
0: Život Milušku a Karla Cilichovi nešetřil. Připravil jim jednu velkou zkoušku vztahu. Díky ní dnes vědí, že láska pomůže, hojí, léčí, navozuje mír a otevírá nové naděje.
1: Ale začněme časem po svatbě, kdy nastaly nádherné roky a na svět přišli potomci, které čekalo šťastnější dětství, než měl Karel s Miluškou.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: První syn se narodil, teda my jsme bydleli vlastně od tom malinkým bytě a první syn se narodil 17. prosince 72 a na Štědrý den jsem přišla domů z porodnice. Takže to byl takový dárek pro manžela, teda, jo, že byl naklizeno, na stromeček udělaný, všechno připraveno prostě. Takže mě přivezla sanitka se řvoucím Radkem.
3: Dali jste si ho pod stromeček?
2: Dali jsme si ho pod stromeček, ano, dali.
4: Ale když jsem ho přivez domů, byl jsem šťastný, jo, že na ty, prostě jsem všechno obstaral, udělal v tom bytě. Postýlku jsem půjčil, protože na ní jsme neměli, že, tak jsem si ji půjčoval. No, ale přišla domů na Štědrý den přímo a byli jsme šťastní, že máme dárek.
3: Co se odehraje v srdci novopečeného táty, mámy, když přijde jejich první dítě domů?
4: Pro mě to byl zážitek, jako celoživotní zážitek, dá se říct, jo, ten náš kluk. Bylo to hezký.
3: Viděl jste se v něm?
4: Jo, viděl jsem se v něm.
3: Miluško, co pro vás jako mámu, co to bylo najednou mít svoje dítě?
2: Tak já jsem byla šťastná jak blecha, i když ten porod trval hrozně dlouho teda, ale pak když se narodil, tak jsem byla prostě šťastná jak blecha, no. Tak byl to první, že prvorozený synáček, takže to byl takový hezký dárek, no, pro nás. Hm.
3: Byl plánovaný?
2: Byl. A vyšlo to hned.
4: Až po svatbě.
2: Samozřejmě, no. Pak jsem teda otěhotněla znovu a narodil se nám druhý syn Martin. Jenomže bohužel tohle se nám nepovedlo, nebo našemu Martinkovi ne. Narodil se a od samého narození měl hrozný zdravotní problémy. Neustále už jako miminko, už snad hned po porodu byl, strávil v nemocnici. A to bylo snad každý měsíc ve špitálu v nemocnici. A po každý jiný chorobopis prostě. Takže jsem si tenkrát řekla, že už musím něco udělat jiného, tak jsem si nechala ofotit ty chorobopisy a poslala jsem to do Prahy, do Thomayerovy nemocnice. Tam nám odepsali, že teda máme Milio našeho chlapečka přivést. A tam teda zjistili, že má nevyvinutý ledviny a v celém tělíčku, že má zúžený a rozšířený cévy. Takže podstoupil takovou menší operaci, nějakou jako operativní zákrok. Vypadalo to, že to bude dobrý, dostal teda spoustu léků, takže jsme dávali léky, když teda přišli domů, že jsme ho přivezli. Jenomže jednoho krásného večera mi tady v pokojíčku plakal, že ho bolí strašně hlava. Začal nám padat domdlob, tak jsme volali záchranku. Druhý den jsme měli jet do Ústí na kontrolu, takže nás okamžitě převezli teda tam. Tam ho nasadili na přístroje, že jo. Když jsme tam pak druhý den volali, tak řekli, že je to beznadějný, že prostě podešel, že už dejchá jenom přístroje a že ho budou muset odpojit. Takže to bylo pro nás neuvěřitelný. No to bylo hrozný, to si nikdo neumí představit. Takže mu byly vlastně necelý 4 roky, když nám teda zemřel.

0: jako oni říkali, buďte se rozhodněte, že ho máme odpojit, anebo nechat ještě na těch přístrojích. Ale pak jsme se dohodli s Miluškou, že necháme odpojit. Ale to byl... To byla rána pro nás prostě, jo. Museli jsme dále, protože nechtěli jsme, aby trpěl pořád, jo. Tak jsme nechali odpojit a bylo to v pořádku potom, už jsme říkali, necháme to, uvidíme. Ale dobrý.
1: Byli jste tam s ním?
2: Byli jsme tam s ním, když ho odpojovali. To prostě, to je nepopsatelný, no. Nepopsatelný, ale v podstatě byl mrtvý, že jo, jenom ty přístroje prostě fungovaly, jenom nic nefungovalo. No, takže v podstatě on dostal jako mozkovou příhodu, jako u dospělého člověka přišla mozková příhoda, krvácení do mozku, no. A tím to prostě vzniklo, no.
1: Máte v paměti, kdy jste spolu tak jako mluvili naposledy, co jste si stačili ještě třeba říct, jako máma se synem nebo tak?
2: No, to byla ta noc vlastně, kdy se to začalo projevovat, že jo. Takže jsem ho držela v náručí a tak jsme si povídali, Martinku, to bude dobrý, to půjdeme za panem doktorem a bude to všecko v pořádku. On kejval jenom hlavou, on začínal být v té agonii, to prostě takový. Takže to byly tyhle ty moje slova. Já jsem ho držela v náručí a v podstatě mi umíral v náručí. Vlastně nepředstavitelný. Kdo to neprožije, tak jako fakt neví, o čem. No.

0: jak se říká, život jde dál. Jo? Museli jsme to překonat všechny, tyhle ty strasti a prostě to šlo.
1: Muselo to jít.
2: Co vám dávalo v tu chvíli tu největší sílu? Co vám nejvíc pomohlo?
1: Nejvíc nám pomohlo, protože tady byl starší syn, že jo? A ten byl předškolák. Takže jsme prostě, museli jsme to nějak překousnout a přejít to prostě, dostat z toho kluka, prostě mu to vysvětlit, že jo. No, tak byl taky, říkám, byl z toho taky teda špatný, no, Radek, no. A protože jsme teda nechtěli zůstat, takže nějakou chvilku to trvalo, takže jsme nechtěli zůstat jenom u toho syna, že jo, prvního. Takže jsme se s mužem rozhodli, že to zkusíme teda ještě na potřetí. No, vyšlo nám to teda, ale celý to těhotenství jsem žila ve stresu, ve strachu, aby jsme nezažili to, co jsme zažili předtím. Naštěstí to teda vyšlo, narodil se nám Tomášek, takže to byla velká úleva, že byl zdravý. Stal se z něho samozřejmě mazánek a ještě do dneška je to mazánek, jo, protože člověk to viděl furt takový, aby se něco nepřihodilo, aby byl v pořádku, že jo, tohle to. Dneska je mu 40, ne, že bych ho řadila na první místo, ale pořád je to prostě takový vysněný dítě, se dá říct.
2: Vymodlený.
1: Vymodlený, doslova.
0: Přežili jsme to, šli jsme dál a jsme spolu.
2: Říká se, že čas pomůže, stiší, uzavře rány, nezapomene na ně člověk, ale tak nějak vyléčí. Kolik času bylo potřeba?
1: No, potřeba času bylo hrozně moc, protože a ještě do dneska. Kor na Vánoce, když jsme prostě tady pohromadě s mužem teda, sedneme si ke stolu, tak mě tečou slzy. Mě tečou slzy prostě. Takže to prostě okamžitě se mi všechno promítne v hlavě a člověk nezapomene, to nejde zapomenout. A já ty Vánoce prostě odbrečím, odpláču.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Miluše a Karel Cilichovi si svou lásku opečovávají už více než 52 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle. Jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého dopředu. Jak se znají?
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik rozehnal, jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy až teď.
3: Karle, co jste se oba naučili v manželství? Co by bylo to, co vám manželství dalo?
4: Dalo nám takovou soudržnost k sobě.
5: No štěstí, zdraví, dlouhá léta. No tu lásku ne, naší.
3: Když máte špatný den, co vám pomůže?
4: Když mám špatný den, jdu na zahrádku.
3: Když má váš muž den pod psa, jak se říká, čím to léčí?
5: Čím to léčí? Pivem, že si dá pivo.
3: Pozoroval jste ji někdy, jak spí?
4: Jo, to pozoruju. To pozoruju, protože to jí chrápe, to někdy občas a dělám pořád jenom.
3: Co myslíte? Pozoruje vás někdy, když spíte?
5: Určitě. Protože někdy i zachrápnu. Teda. Takže, no určitě.
3: Ptáte se ho ráno, zase jsi se díval?
5: Jo, zase si mě sledoval, viď? Zase si mě budil.
3: Vaše paní je skvělá kuchařka, přesto je nějaké jídlo, které se jí nedaří, nebo ho nerada dělá?
4: Nerada dělávala koprovku. A najednou jí...
3: Které jídlo nerada děláte?
5: Sladký knedlíky.
3: Proč?
5: Protože já je nejím, já je nesnáším a muž to má rád.
3: Je to jediná věc, kterou má rád?
5: No, to jich je víc, koprovou omáčku například.
3: A přeci jen nejedla byste to kvůli němu?
5: No koprovku ano, tu jsem se naučila a to mě tak zachutnala, že ji můžu i studenou teď.
3: Ulejvá se někdy peníze?
5: Ne, nikdy.
3: Takže kasu držíte vy?
5: Kasa je tady pod mým palcem.
3: Kdo doma drží kasu?
4: Manželka. Miruška drží kasu.
3: Ulejváte si stranou někde?
4: Ne, neulejvám. Nemám proč.
3: Kdo je lepší tanečník?
4: No, já bych řežal.
5: Tančí dobře. No, dobře mu jde tanec.
3: Kdy se nejvíc Miluška vsteká?
4: Když něco nejde.
5: Od čeho se nejvíc vstekám, když mám jít žehlit?
3: Co je na Milušce nejvíc sexy?
4: To je dobrá otázka. Sexy. Já myslím, že všechno. Všechno je sexy na ní.
3: Kterou část vašeho těla si myslíte, že opěvoval?
5: Ježíš Maria. No asi celé tělo, ne. Nejenom jednu věc.
3: Tak něco třeba na vás je nejvíc sexy.
5: No tak to asi byly prsa. No.
3: Karle, jak Miluška líbá?
4: Tak klasicky, že jo. Jako každá možná, nevím. Je dobrá. Líbá dobře, tak je to.
3: Jak si myslíte, že Karel řekl, že líbáte?
5: Já? No asi dobře, ne. Přece by neřekl, že líbám špatně.
3: Když projevujete něžnosti, jak to vypadá?
5: Tak se obejmeme, prostě dáme si pusinku, no.
4: Začně mě hladit třeba, nebo pojď ke mně. Ty mi nedáš ani pusu. Už natahuje a dávat pusu v pusin. Aby, ty voníš. Takže takhle, jinak jako normálně, no. Obejme mě třeba.
1: Mladí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se zlatých manželů, Miluše a Karla Cilichových, jaký je návod na šťastný život? kde hledat duševní klid a jak poznat lásku.
5: Já si myslím, že jsme furt stejný, jako jo. Ale běží to, je to pravda, že říkám vždycky, hned je pondělí, hned je už zase víkend. Prostě ten týden uteče jako voda, vždycky říkám, a zase jsme o něco starší. No.
3: A jak ta láska po těch 52 letech vypadá? Jak ji jeden druhému projevuje? Řekněte to nám těm mladším, ať víme, co nás hezkého čeká.
5: No, musíte se mít hodně rádi, jako se máme my rádi s tátou. No, a to je ta láska to prostě. Láska. No.
4: Veliká láska.
5: Veliká láska. Tak tady projdeme, tak se poplácáme, nebo se obejmeme, že jo, i po těch letech, viď?
4: Vlastně, no. Řeknu, maminko, co budeme jo. Dneska papat.
5: Jo, a já, tatínku, nechtěl by si ustávat.
4: Jo, občas člověk něco přinese, nějakou kytičku, jo. Přes zimu, přes leto má na zahrádce, ať si ji vytrhne, že jo. Jo.
3: Je pozorný jako manžel?
5: Jo, každopádně. To musím říct, že ano.
3: A je pečující jako manželka?
4: Hodně, hodně. Hodně pečuje o mě všechno. I když to tolik nevyžaduju. Ale mám to rád.
3: Bála jste se někdy o Karla?
5: Jo, několikrát. Několikrát, protože muž vlastně podstoupil operaci. No, má problémy trochu se srdíčkem, takže to teda taky byl strach. Takže každopádně. No.
3: Vy jste se někdy strachoval o Milušku?
4: Určitě. Určitě. Někdy člověka napadne, jo, říkám, jako když jsem byl na ty montáži a řekla, co bude dělat nebo něco, že bude čistit okna, a řekla, prosím tě, nelez tam. To nejde. Nevíš, co se tím může hodit, jo, přihodit. No tak to jsem měl někdy strach. Člověk může mít strach, i když jdeš přes ulici, že jo. Člověk neví, kdo do vás prinkne.
3: Pro tu spokojenost, krásu a štěstí každého dne v tomhle věku, co je pro vás důležité?
5: No pro nás je důležité v našem věku už hlavně zdraví. A ten kontakt, že se chytneme za ruce, jo. Jdeme na procházku, že když se takhle tady projdu a po kuchyni, teďka jde kolem mě, takhle mě hezky poplácá vždycky, tak co mamko, co děláš? Jo, takže takhle prostě to vypadá. No.
3: A jak byste tu svou lásku, kterou teď máte, jak byste ji popsali?
5: Jak bychom ji popsali, no. No honem, no, jak bychom ji popsali. No, jsme šťastní, že máme jeden druhýho, že si žijeme ten náš život tak, jak jsme si ho zařídili. No a jinak tak ty běžné záležitosti, které tady spolu trávíme, no.
4: Máme se rádi a budeme rádi dále spolu trvat ve spolek, jo?
5: Přeju si hlavně, aby jsme nějaký ještě pár let vydrželi. A takhle, jak jsme.
4: Hodně let.
5: A hodně let.
4: Třeba. No. Hodně let, aby jsme vydrželi.
3: Kdyby, a třeba existuje, život po životě, znovu se člověk narodil. Myslíte si, že se znovu potkáte, že byste se zase vzali?
5: Já si myslím, že se potkáme i v tom druhém životě, tam nahoře někde. Že asi jeden bez druhého už nemůžeme být, takže se potkáme určitě i někde tam nahoře.
4: Já řeknu jenom to, že jdeme do toho, protože znovu a další roky. Tak.
5: V tom druhém životě, no.
4: Prostě žiju s ní, mám ji rád, miluji a tím to pro mě vadne. Nikoho jiného nechci. Jo? Jsem spokojený, že se to líbí život s mojí Miluškou.
3: Pořád ji milujete?
4: Pořád ji miluju, hodně ji miluju. Bez ní bych nebyl tady.
3: Pořád ho milujete?
5: Určitě, každopádně, na 100%. Děkuji mu za to, že vůbec jsme spolu teda, že jsme spolu vydrželi takovejch let teda. Jo, a že se máme stále rádi prostě. A že je ke mně vždycky a byl a je vždycky moc strašně hodný a milej. Za to mu děkuju.
3: Za co byste jí chtěl za těch 52 let ve vašem případě poděkovat?
4: No, chtěl bych jí poděkovat za celý život, že se o mě dobře starala všechno prostě a že jsme spolu vydrželi těch 52 let. A mě to strašně těší na srdci, jo, že prostě jí miluju. Mě jí prostě nikdo už neveme, tam jí zůstane pro mě jenom. A jí mám rád.

0: Miluška a Karel Cilichovi už vědí, že láska má čarovnou až pohádkovou moc. Na začátku Karel vysvobodil Milušku z těžkostí. Otevřel jí náruč a nabídl celý život. My už víme, že to byl od něj rytířský čin a pro ni královská odměna. Když milujete, není čeho se bát.
1: Jak někdo moudrý kdysi řekl, nenajdete lásku. Láska najde vás. Má to něco společného s osudem a tím, co je napsáno ve hvězdách.
0: Mějte na paměti, že vy sami, stejně jako kdokoliv v celém vesmíru, si zasloužíte lásku a náklonnost. Vděčně je přijímejte, radujte se a žijte.
1: Život patří lásce. To už dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: České zásobníky plynu jsou v těchto dnech méně naplněné než loni. Ostravská fakultní nemocnice právě dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny a počasí zítra zpočátku ještě zvětšená oblačnost, doznívání srážek, postupně polojasno. Maxima kolem 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. V českých zásobnících je teď zhruba 1,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Je to asi o třetinu méně než loni. Ukázala to data Ministerstva průmyslu a obchodu. Kapacita zásobníků je teď naplněná zhruba ze 47%.
3: Obchodníci letos plní zásobníky pomaleji mimo jiné proto, že ceny plynu jsou kvůli konfliktu na Blízkém východě vyšší, než bývá v létě obvyklé, říká vrchní ředitel sekce energetiky rezortu průmyslu René Neděla.
4: Takže samotné uskladnění nepřináší takový obchodní zisk jako v některých předchozích letech.
3: Plynu ale bude v zásobnicích dál přibývat. Potvrzuje to Denisa Řezničková, ředitelka obchodu a dispečinku státní společnosti Gas Storage CZ, která vlastní 6 zásobníků.
5: Kapacita našich zásobníků pro nadcházející zimní sezónu je v současnosti rezervována přibližně na 84%.
3: Plynu bude v Česku podle rezortu průmyslu na topnou sezónu dostatek. Podle asociace nezávislých dodavatelů energií, ale bude pro zákazníky zhruba o 5 až 15% dražší než loni. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Ostravská fakultní nemocnice dnes otevřela nové centrum preventivní medicíny. Lékaři se tam budou starat o lidi, kteří chtějí předcházet vzniku kardiovaskulárních, onkologických a dalších nemocí. Zájemci se mohou přihlásit také do programu zdravého životního stylu a dlouhověkosti, říká vedoucí centra Filip Ječmínek.
6: Vítáme i plně zdravé pacienty, kteří mají zájem o prevenci ještě dřív, než nemoci vůbec nastanou. A dalším skrytým bonusem je možnost vyhnout se i medikamentozní léčbě, to znamená lékům proti těm nejčastějším civilizačním onemocněním, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, cukrovka.
2: Společnost AŽD začala na Jičínsku testovat první českou vlakotramvaj. Vozidlo by mělo být schopné jezdit na regionálních tratích i do center velkých měst.
7: Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum společnosti AŽD Antonína Diviše přestavili.
8: Primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem.
7: Společnost dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze, popisuje generální ředitel firmy Zdeněk Chrdle.
9: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou.
7: České zákony zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa má právě teď na programu druhé semifinále. V utkání Anglie-Argentina je odehrán první poločas, stav je zatím nerozhodný 0-0. Vítěz tohoto souboje se v neděli střetne ve finále se Španělskem. Počasí. Večera v noci čekáme zpočátku oblačno až polojasno, přechodně i skoro jasno a jen výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Postupně od jihozápadu až zataženo, místy déšť, přehánky, ojedinělé bouřky, a to zejména v jižní části republiky. Nejnižší teploty mezi 19 a 13 stupni. Zítra přes den oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ještě zataženo, doznívající déšť nebo přehánky. Postupně se vyskytnou opět lokálně přehánky, ojedinělé bouřky a večer budou srážky ubývat. Maxima zítra vysoké 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až kolem 32. Povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Zdržení čekejte na dálnici D11 nedaleko Prahy. U exitu 8 je nové omezení. Na Prahu i Hradec Králové je zavřený levý pruh. Úseky jsou dlouhé zhruba 300 metrů. Kolony se zatím netvoří. Projíždějte ale velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, dámy a pánové. Uznávám, to oblečení, které jsem si vybral pro dnešní divadlo, není příliš společenské, ale za to viditelně praktické, protože nás čeká kavárna, ale nad řekou, takže chajda nebo stan, ohniště, modřínovej les a taky čaj s trochou jehličí.

0: pozvat na večerní posezení u táborového ohně, snad přece jen bych měl... Promiňte tedy ještě jednou. Posaďte se, prosím. Dovoluji si zvláště upozornit, že v kavárně nad řekou je nový typ křesel s vůní mateří doušky. Upozorňuji dále, že jedině v kavárně nad řekou je krb bez jediné cihly. Jedině v kavárně nad řekou na stropě padají hvězdy a podává se lesní káva s jehličím. Jedině v kavárně nad řekou se cigareta oklepává pouze na koberec. Račte tedy vstoupit, nebude vás obtěžovat pohled na načesané slečny a grenadínu s brčkem. V kavárně nad řekou nevadí šmouha na tváři a pommes frites à la kavárna nad řekou se jedí vždy jen rukou. Prosím, posaďte se, oheň už se rozhořel a večer v kavárně nad řekou začíná. Přisedněte tedy, pro každého ohně dost. A chcete-li pak šálek kávy, i ten se najde. Prosím? Ale ne, v kavárně nad řekou se platí úsměvem, písničkou, příběhem. Povíte nám něco?
1: Jsem motorista. A tak jako všechny motoristy, i mne pronásleduje v létě nepokoj a honí mě z místa na místo, z vesnice do vesnice, z města do města. Mám už svou techniku. Přijedu do města, zaparkuju auto, dojednám nocleh, prohlédnu muzeum, navštívím domy, kde přenocoval Jan Lucemburský nebo Karel IV., abych získal vzdělání, vyslechnu historii o paně zazděné do základů budovy, u cedule malé popovičky 3 kilometry vyfotografuju manželku, abych mohl dokumentovat, že jsem tu byl, a zapíchnout doma do mapy nalepené na hobře další špendlík s červenou hlavičkou. Nakonec navštívím místní hladomornu, aby mi v místní restauraci chutnala večeře. Jinak jsem člověk povětšině klidný. Pokuty za nepřiměřenou rychlost platím bez odmlouvání, alkohol nerad, stopaře nevozím a sekretářku jsem si už dávno vzal. Motorismus má však pro mne četná překvapení. Jako tuhle. Přijedu do města, rozhlédnu se, chci zaparkovat. Místo v hotelu jsem měl zamluvené a mohl jsem tedy stihnout ještě jednu hladomornu a dva kostely s gotickou řezbou. Vhodný parkovací prostor jsem našel brzy. Zdobila jej však zánovní cedule s nápisem Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. Platit poplatek za hlídání do 18 hodin a pak nechat automobil bez dozoru jsem považoval, promiňte, za nesmysl. Rozděl jsem se tedy do dalších ulic. Pochodil jsem však stejně. Buď v nich byl zákaz stání, nebo parkoviště hlídané stejně jako předešlé. Ani s občanů mi nikdo neporadil, až jakýsi stařík v roztřepené čepici mi řekl, abych si zajel do Kovářské uličky, kde prý za A není hlídané parkoviště a za B ani zákaz parkování. Zajel jsem tedy do Kovářské uličky a zaparkoval. Pak mi to nedalo a zašel jsem na místní úřad. Co je to za pořádek, řekl jsem referentovi, když pořádný automobilista může ve vašem městě parkovat jen v Kovářské uličce. Referent mě vyslechl, udělal si několik nečitelných poznámek plnicím perem značky Pionýr, potřásl mi rukou a ujistil mne, že není byrokrat. A nebyl. Druhý den se v Kovářské uličce objevil nápis Hlídané parkoviště od 8 do 18 hodin. A ani stařík v roztřepené čepici už by mi nemohl poradit. Je totiž v Kovářské uličce hlídačem.

0: toužil jsem po paroží, tedy jelením samozřejmě. Když se blížilo září, nebylo se mnou v kanceláři už vůbec k vydržení. Po kradmu, už posté, hltal jsem knihu Karpatský jelen a jeho rod. Plížil jsem se a přiskakoval po chodbách a na jedné poradě o komplexním rozboru jsem se tak hluboce zasnil, že jsem úplně bezděčně zatroubil jak statný dvanácterák. Soudruh vedoucí to považoval za osobní urážku, ale vysvětlujte mu duševní polohy myslivecké vášně. A pak to přišlo. Byl den svatého Václava, k večeru jsem dorazil k určené hájovně. Zabouchal jsem na vrata, nechal se očuchat strakatým ohařem a pěl chválu nad buchtami paní lesní. A netrpělivě jsem očekával hajného. Říkal, že jde jelena obeznat, aby byl úplně jistý, a že si máte chvilku odpočinout a posilnit se, ale nějak nejde, pravila paní hajná a nakropila si prádlo. Když začala žehlit, venku už se stmívalo. A to on to dneska bere, jak se patří, říkala. A když zahlídla, že tluču špačky, dodala. Tak už jsem vám odeslala, musíte se na to slavné ráno vyspat. Ještě za tmy vás zbudíme. Spal jsem neklidně. Ve snu jsem pronásledoval silného, korunovaného šestnácteráka a když už jsem ho měl na dostřel, zjistím, že nemám kulovnici. Spotil jsem se. A to už hajný stál ve dveřích.
1: Tak, mladej, jde se na to. Pomalu se rozednívá a jeleni troubě jak na pouti.
0: Byla ještě tma a chladno. Hajný byl zachumlaný do vlněné šály a pára mu šla od úst, když říkal:
1: Musíme jít zvolna, jen žádný zbrklosti a držte se za mnou. Slyšíte, jak na kopcích troubějí? Pánečku, tam jich je.
0: Zaposlouchal jsem se do nejkrásnějšího koncertu, jaký vůbec v přírodě je. V kopcích to hučelo a odráželo se v hlubokých údolích. Sotva zmlkl jeden, ozvali se z druhé strany zuřivě jeden, dva, tři na jednou. Rozbušilo se mi srdce obrovským dobrodružstvím.
1: Tak jdem. A hezky šoulat. Žádný běžecký závody, připomněl hajný a rozkolíbal se přede mnou.
0: Sestupovali jsme do doliny. Trochu jsem zneklidnil. Nad námi troubí jeleni a my se od nich vzdalujeme. Tiše jsem zašeptal, nepůjdeme za nimi?
1: Co? Zahučel hajný. Do kopce?
0: Zastavil se a prohlížel se mě podezřívavě.
1: Člověče, mě už slábne dech a nohy sotva vláčím. Až vám bude tolik jako mě, tak se do těch kopců taky moc nepoženete. Já mám mladíku v obou nohách revma jako hrom a v ramenou, ha, to byste bolestí kňučil jako kočka v železech. Jdem, tady se to hezky šlape.
0: Pokrčil jsem rameny, ohlížel jsem se k vrchům, které rudly vycházejícím sluncem. Jelení troubení zesílilo až do rozvášněné zuřivosti. Hajný se zastavil.
1: Víte, co ty moje starý kolena už zmohly? A rozedma plic, milý pane, ty vršky tady už mi dali do těla.
0: Hlučně si vyčistil nos a křičel.
1: Já bych vám přál těch 30 roků, co jsem tady na hájovně. Kolena mám skřivený jak stará borovice a prsty tuhý jak houžvé.
0: Nešťastně jsem se rozhlížel po dolině. Polekaný kos vyletěl vysoko na smrk a zoufale vřískal na poplach.
1: A už dostávám závratě, hulákal hajný. To jdu jako nic. Najednou se to se mnou zamotá, jako když na mě duchnu hodí. V očích se mi zatmí, ještě že mám tuhle sukovici. Tak jdem.
0: Zkousl jsem rty a ostrahitě se rozhlížel. Hajný si toho všiml.
1: Tady nic není. Zbytečně se namáháte. Tohle je dolina, kde ani pes neštěkne.
0: Zastavil se a nacpal si fajfku.
1: Jo, když tu ještě byla mlazina, tak to se táhla zvěř k potoku. Ale v tomhle stojáku, co by teď tady dělala?
0: Opatrně jsem podotkl, že snad nahoře, v kopcích, mával rukou.
1: Jo, tam je zvěře, radost pohledět. To, když chce člověk kácet dříví, aby rozháněl nejdřív jeleny. To jo, ale les tam nahoru, na to bych musel mít nohy.
0: Obezřetně jsem ucedil, že jsem myslel, jako, že jsem přijel jaksi, že prostě jsem tady na jelena. Zabafal zamyšleně z dýmky.
1: No jo, nahoře jsou. Ale víte, já mám žíly v lejtkách ohromný jak palce. To je všechno strhaný z těch vrchů.
0: Tak už jsem mlčel. Došli jsme k posedu. Podíval se po žebříku vzhůru a zavelel.
1: Tak, nahoru. Tady si střelíte. Povylezte a táhněte mě. Jo, to víte, bejvaly doby, kdy jsem vyběhl po žebříku jak křepelka, ale v poslední době mám něco se žaludkem nebo co.
0: Vlekl jsem ho od příčky k příčce. Vzdychal a naříkal nad tou strašnou výškou. Konečně jsme dosedli na sedátko. Připravil jsem si kulovnici a rozhlédl se po pasece. Hajný se zachroumil do kabátu, přitáhl šálu kolem krku a vyklepal fajfku.
1: Trošku si zdřimnu. Musíte pozorovat sám. Já se dolů podívat nesmím, zatočila by se mi hlava.
0: Byl jsem rozechvěn očekáváním a šeptal jsem, a jakého mám střelit? Podíval se na mě a škublo mu to v koucích.
1: Sem jelen nepřijde, ručím vám za to. V posledních 20 letech tu nebyl.
2: Ale dávejte pozor, někdy sem zajde taková stará laň, tak tu střelte, víte, moje hrozně ráda játra.
3: A dívejte se taky k pravý stěně modřínu. Tady se ráda toulává sousedovi skočka, ty to nedarujte. Je to mrcha zlodějská.
0: V tom okamžiku usnul. V kopcích troubili jeleni a slunce vyšlo jako krvavá koule. V údolí se rozprostřela stříbrná mlha. Bylo nádherné, svěží ráno. Hajný pochrupoval a lesnická čapka mu pravidelně nadskakovala. Svatý Huberte, za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou. Nestřelil jsem toho dne ani sousedovi skočku mrchu zlodějskou. Na zítří ráno jsme vytáhli znovu. Hajný běžel se mnou do kopců rychleji než křepelka. A když jsem složil svůj první kus nepravidelného desateráka, poblahopřál mi a s úsměvem podal zálomek. Posunul čepici do čela, přihmouřil jedno oko a povídá:
1: Nezlobíte se na mě za ten včerejšek? Víte, na Václava radši nikdy na jeleny nejezděte. Já jsem totiž taky Václav, no a ten večer před svátkem jsme přece museli v hospodě trošku obeznávat, ne?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kavárna nad řekou, kde se vyprávějí příběhy ze života, je sice pravda jenom rozhlasovým archivním pořadem, ale myslím, že dodnes v ní zůstala taková jakási zvláštní atmosféra pospolitosti, jako bychom se skutečně potkali na blízko a na dotek ruky. A co na tom, že autoři povídek v naší kavárně nejsou proslavenými spisovateli? Skoro se mi zdá, že se spíš sešli v jedné rozhlasové redakci a jakoby si tam aspoň na chvíli ten symbolický oheň kamarádství taky zapálili. A vůbec neměli bychom přiložit? Co říkáte?
2: Oheň už hoří, nebe rozsvicuje lampičky a kavárna nad řekou už otvírá. Pojď, každý host je stejně vítán. Přisedni. Z kotlíků už voní čaj s jehličím a popelem. Chvíli se bude mluvit o počasí, chvíli o cestách prašných, ale pak se určitě najde někdo, kdo řekne, pojďte si něco povídat. A všichni sáhnou někam do vzpomínek. Někdo si odkašle a s trochou trémy začne.
3: Kolikrát jsem slyšel, že cesta k nepravostem je velice snadná. Poslyšte, to není vůbec pravda. Nebo alespoň ne vždycky. Když jsem se dopustil své první velké nepravosti, nebyl jsem sveden ani příležitostí, ani špatnými kamarády, ba ani nedobrým charakterem, i když tedy připouštím, že panenská úbil mého charakteru je místy rzivá. Když jsem začal dobývat svůj kousek místa na slunci, přistěhoval jsem se do podnájmu penzionovanému lesnímu řediteli do malé spořilovské vilky. Zanedlouho po mně se přistěhoval můj kolega, reportér Vaněk. Pan ředitel ve výslužbě byl vdovec, bydlel ve vilce sám, než jsme přišli my. Měl neobyčejné pochopení pro mladé duše a tak jsme zanedlouho všichni tři začali žít v nádherné mužské anarchii, kdy všechno patřilo všem, krom peněz, které se nás jaksi nechtěli držet, a také krom šatstva. Ale za to mohla příroda. Všichni tři jsme měli tak rozdílné postavy, že jsme s velikou lítostí museli zanechat půjčování parádních kalhot. Pan ředitel měl někde v kamíku nad Vltavou jakousi chaloupku a píď země s ovocnými stromy se záhony jahod. I odjížděl tedy každý rok na celé léto na své latifundie, svěřiv svou vilku pod ochranu boží. A tak jsme se tedy každé léto stali domácími pány, žijíce si v klidné, nevzrušivé idylce, porušené jen tu a tam inspekcí mé nebo Vaňkovy snoupenky. Krom pochopitelného vzrušení a napětí inspekčních návštěv jsme mývali velice rádi spořilovské úterky, kdy jsme se sešli v malé partičce, popovídali při čbánečku červeného okumštu a vedli prostě mužské řeči. A jeden z těch úterků to byl, co mne zavedl na dráhu nepravosti a zločinu. Pan domácí byl na svých latifundiích. Kolega Vaněk zaspal a s hrozným kvaltem jen napůl oblečen vyběhl ven, aby chytil alespoň druhé ranní letadlo do Brna. Pomáhal se mu skládat kufřík, naházel se mu do něj nějaké čisté prádlo, pyžamo, kartáček na zuby a z jediné zásuvky, kterou jsme v pokoji měli, jsem vyhrabal pouzdro z doklady. Vaněk na mne akorát stačil křiknout: pozdravuj večer, kluky, přijedu až pondělí, a svištěl na tramvaj. Kluky jsem večer pozdravoval. A když už bylo ve čbánečku místo červeného jen ranní šírání, šel jsem je doprovodit, neboť mám velice rád probuzení dne. Člověk se potřebuje jednak vydýchat ze svých vykouřených cigaret a jednak se na ranní ulici ještě promodralé nocí báječně lehce řeší všechny problémy večer ještě nerozřešitelné. Proto je asi ráno moudřejší večera. Po zdravotní půlhodince jsem zamířil k domovu. Sáhl do kapsy, ale tam, kde měly být klíče, nebylo nic. Prošacoval jsem se a krásné ráno dostalo najednou značně hořkou příchuť. Klíče jsem prostě neměl. A tak jsem stál před domkem. Otevřené okno našeho mládeneckého pokoje se na mne výsměšně dívalo z prvního patra. A za tím okýnkem sladká postýlka a 4 hodiny spánku. A tu jsem se rozhodl, že se do svého bytu vloupám. Do branky před domem stačilo drcnout, nedržela. Zkusil jsem domovní dveře, zda jsem je náhodou nezavřel špatně. Ne, byly zaklapnuty a můj klíč tačil v zámku z druhé strany. Vyzkoušel jsem tedy laťky, které byly pod oknem přibity na zeď a na nich se pnulo psí víno. Zdálo se mi, že by mě mohli udržet. Zul jsem tedy boty, třikrát odplivil pro štěstí a pomalonku a opatrně se sunul pozdě vzhůru. Když jsem měl okenní rám už téměř na dosah ruky, laťky zapraskaly a já sletěl pěkně pozadu do maceševka tulipánu. Zvedám se ze země a slyším mužský hlas. Co pak tu děláme, mladíku? Otočil jsem se a za mnou stál muž v modré uniformě a se zájmem pozoroval, jak si tru naklepanou kostač. Jsem slušně vychovaný člověk. Dobré jitro, řekl jsem. Jdu domů z procházky. No, někdo se prochází ve dne, někdo v noci. A proč pak nechodíte z procházky domů dveřmi? Je to pohodlnější. Nemáte klíče? Ale mám, dokonce ve dveřích, jenže z druhé strany. Podíval se do zámku. Máte smůlu, řekl. Nikdo není doma? Ne, to bych se asi nešplhal po psím víně. Taky pravda. Ukažte mi občanský průkaz. Sáhl jsem do náprsníka psí. Byla prázdná. Je nahoře v šupletí, řekl jsem. Průkaz máte mít u sebe. Došel jsem akorát vyprovodit známé, kousek cesty, prostě jsem na něj zapomněl. Konečně vedle soused mě zná. Podívejte se, je 3:30, nemám nejmenší chuti kvůli vaší zapomnětlivosti budit sousedy. Půjdete se mnou na stanici, tam si vaši totožnost ověříme. Tak se obujte a jdem. Podíval jsem se na otevřené okno. Šklebilo se naplno, ale za ním byla postýlka a 3,5 hodiny spánku. Vsadil jsem všechno na jednu kartu. Můžu vás o něco poprosit? Jistě. Podívejte se. Mou totožnost si můžete ověřit nejdřív v 8 hodin, kdy už jsou na našem osobním oddělení. Budete s ním mít zbytečnou práci. Kdybyste mi pomohl do okna, odemknu, přinesu průkaz a vy mi napaříte pokutu a je to všechno vyřízeno v 5 minutách. Podíval jsem se mu do tváře. Byl úředně vážný, velebný, ale oči ho zrazovaly. Ty už se mu smály. Mně nejde o to dát vám pokutu. Ale kdybyste byl na mém místě vy, určitě by vám bylo podivné, že se někdo ve 3 ráno šplhá do prvního patra a notabene nemá u sebe doklady. Rozhlédl se po ulici, byla prázdná, pusta. V této čtvrti jen málo kdo vstává tak brzy. Pak se podíval na mne a řekl, no tak si zujte ty boty a polezte, ale fofrem, ať nás nikdo nevidí. Vyšvihl jsem se mu na ramena a zmizel v okně. Pak jsem otevřel, pozval ho dál a z naší jediné zásuvky vytáhl pouzdro s legitimací. Muž v modré uniformě se podíval na jméno, na bydliště, pak se podíval na mne a řekl, jak je stará ta fotografie v legitimaci? Nejmíň 6-7 let. Tak podívejte, stejně vám už končí platnost. Dáte si vystavit novou, samozřejmě s novou fotografií, tady už si moc podobný nejste. Pro dnešek to bude bez pokuty, ale jakmile vás potkám, tak si to zkontroluju a jak to nebude v pořádku, bude vás to stát 50 korun. Zasalutoval a odešel. Díval jsem se za ním z okna. Zmizel ve spořilovských uličkách. Skočil jsem k postýlce, rozestlal, žel už jen na 3 hodiny. Vzal jsem legitimaci a bezmyšlenkovitě ji otevřel. A mráz mi přeběhl po zádech sem a tam a tedy tam a sem. Z legitimace se na mne dívala studentská tvářička mého přítele Vaňka, kterému jsem dnes, vlastně včera ráno, hodil do kufru své průkazy. A tak jsem se vlastně dopustil krom vloupání dalšího trestného činu. Podvodu. Tyto činy jsem však spáchal z donucení a nevědomky a veřejně se k ním doznávám, což mi budíš prosím bráno jako polehčující okolnost.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli vám je v naší archivní kavárně nad řekou s humoristickými povídkami dobře, tak zase někdy přijďte na kus řeči. Divadlo pro vaše uši, to je přece skvělé místo ke vzpomínkám, které nestárnou. Jak to říkávala naše kolegyně redaktorka Dita Skálová. Prosím vás, pěstujte vyprávění tenhle nádherný český zvyk. Vypněte televizi a vypravujte si doma se známými a přáteli a nebojte se třeba i trochu přehánět. Tak, teď už neruším, protože v kavárně nad řekou je dobrých vypravěčů víc než dost.
2: Tak kdo pak je teď na řadě? Přece nebudeme jak děťátka rozpočítávat ententýky, dva špalíky, čert vyletě.
3: Pánové, já vážně nevím, jestli... Vzpomínám, co tak zvláštního. No, mně se opravdu nikdy nic... No, nevím. Možná tohle.
2: Ale ano, jen povídejte.
3: Byla to docela malá domácí recepce ve třech. Moje snoubenka, já a můj byt. A několik lahviček, abychom zažehnali chmuru. Když jsem dolil poslední, tuším sedmou, moje vyvolená projevila touhu, abych ji dopravil domů. Tu láhev samozřejmě ne. Ale ovšem, miláčku, pro tebe všechno, artikuloval jsem co nejgalantněji. Na pusté ulici jsem statečně vkročil do cesty prvnímu autu. Prosím vás, můžete nás vzít tam a tam? Ale jo, pronesl řidič stejně neohebným jazykem, takže jsme si byli rázem velmi blízcí. V údané končině na okraji Prahy nás vysadil. Jemu jsem vtiskl pár posledních bankovek, snoubence pusu, ona zmizela v osamělé vile, auto v dáli a já zůstal. Jako kůl, mírně se kymácející v neznámém plotě. Po nadlidské námaze mi došlo, že tato příměstská oblast je pro mě záhadnější než horské hřbety Afghánistánu. Den se chystal probudit do zářivého rána. Na rozdíl ode mne. Tichý mír kolem přímo vábil složit tělo do nedalekého lánu. Pud sebezáchovy však velel nesmíš, vymlátí tě kombajn. Moje druhé já se přidalo, jdi domů, povinnost volá. Nebylo ji sice slyšet, ale poslechl jsem. Pro jistotu jsem objel blízkou borovici, abych získal orientaci podle lišejníku. Důkladně jsem ji obcházel a žasl nad neobyčejně hladkým kmenem. Podivný to strom, nahoře mu co si hučelo. Jakési dráty. Lišejník nikde. Spolehl jsem se proto na nohy. Vždycky člověka někam odnesou. Zvlášť, když mu láska dá křídla. Na okamžik jsem se skoro vznášel, pak se to ustálilo, docela to šlo. K mé nesmírné radosti to se mnou šlo pořád z kopce, až jsem se divil, jak i necvičený turista může takhle hladce klesnout. Temná strž mi otevřela oči a zastřela jakoukoliv vyhlídku, jenom stezka se vinula vzhůru a první skřivan trilkoval své dotazy. Jak pak je dnes u nás doma, zdali pak tam ještě hučí jes? Ježíš Maria, že jsem nechal puštěný kohoutek v koupelně. Ale nesmysl, teď já přece koupelnu nemám. Před očima se náhle rozprostřela líbezná krajina, asi středočeská. Za těch pár hodin jsem nemohl jinam dorazit. Rychle jsem pronikl kouzelným trním, abych vychutnal její půvab. Výzka opodál mi potvrdila dohad již delší dobu trvající, že se přibližuji k domovu neustálým vzdalováním. Tento zajímavý paradox mě šíleně rozesmál. Stařenka v příkopu, kterou jsem povlovně míjel, upustila srp, asi slabostí. Pak úprkem cupitala k osadě, u chalup se ještě otočila. Sluneční paprsky přehouplé nad obzor třpitivě zasršely na mé hrudi. Teprve teď jsem zjistil s částečným úžasem, že ji kryje pouhý kabátek od pyžama. Jeho fialově zelené pruhy přímo žhnuly. Z dálky jsem musel působit jako nádherně vybarvená postava k podpírání. I sytě modré kalhoty z plandavého textilu podtrhovaly celkový dojem. Zmocnila se mě trochu tréma. Jak asi obstojím v tomto úboru před zkoumavými pohledy žen, které se záhy začnou houfovat u prodejen v naší čtvrti. Jak asi k ní vůbec dojdu? Za obcí čekal spásný ukazatel Praha 12 kilometrů a jakýsi pes, který nehlásal nic. Jen se ke mně vrhl s radostí opuštěného tvora, jenž najde za rozbřesku společníka. Pokynul jsem mu dobrácký, jdeš bestie? Nejevil zájem o nabízený druh přepravy, chtěl jít výhradně pěšky a za mnou, pořád. Já zrychlil, on taky, já zpomalil, on rovněž. Přiznám se, cestuji nerad se zatoulaným vlčákem za patama, i když jsem si jist, že takové zvíře mi nevrazí kudlu dozad. Čert se vyznej v jeho dalších úmyslech. Opakoval jsem pokyn, koukej mazat, nebo... Svěsil hlavu. Pak lítostivě olízl mou ruku. Máš hlad, jo? Hochu, já teprv. Co bych ti tak dal, zvíře? Sáhl jsem do kapsy a deseti haléře se rozkutálili silnicí. Kruci, vždyť nebudu mít na tramvaj. Hledej aspoň, nekoukej. Smutně mě pozoroval, pranic nechápaje mou úlevu, když jsem vykutal z trávy šestý desetník. Tak ty nepůjdeš domů? Napřáhl jsem kámen. Pod paží něco ruplo, pyžama. Balvan z mé dlaně zaletěl daleko do pole, rozdychtěný pes za ním skákaje přes oves. Byl asi hravý, cvičený a port pones pánovi. Šíleným cvalem jsem se od něho odpoutal a pádil, popobíhal, kráčel a sunul se blíž a blíž hlavnímu městu. Pár občanů v tramvaji na Konečné při mém vstupu krajně ožilo. Někteří na mě vrhli přívětivé škleby, průvodčí dokonce zahlaholil, tomu říkám vejkon, v červenci se vrátit z maškarního. Jak se zdálo, pasažéři ve fialově zelených kabátcích cestují touto linkou zřídka kdy, hlavně ne o 9. hodině dopolední. Zaujal jsem proto ležérní pozici devizového světoběžníka, pěkně nohu přes nohu. To mi v zápětí odhalilo další nevysvětlitelný úkaz dnešního jitra. Jedno moje chodidlo trčelo bosé, do černa uprášené, z polobotky módního tvaru. Chvíli jsem se začal cítit nesvůj, chvíli svůj, ale většinou mizerně. Pánové, nebudete mi věřit, nikdy jsem se nevracel k bydlišti takovou oklikou, tak cudně a váhavě. Využívaje všech výklenků, ploužil jsem se jako pestře zbarvená lasička podél činžáků důvěrně mi známých a drahých. Konečně, rodná ulice přivítala zbloudilého syna, nakvap se skupenou delegací tří domovnic. Neskrývali své ohromení nad tak nečekanou pastvou pro oči. Pietně sledovali můj znavený krok. Sebral jsem zbytek posledních sil a doslova vlétl do domovních dveří, překonal úskalí dvou pater, dveře mého bytu se otevřely sami a já byl vtažen dovnitř ženskou rukou. Civěl jsem do tváře své snoubenky a do mé lby, naprosto nepřipravené na takové zvraty, se vkrádala strašná jistota. Nedoprovodil jsem ji. Doprovázel jsem k vzdálené vilce za Prahou po paměti sám sebe. Všechna ta strádání a posměchy, všechno to bylo marné. Zavil jsem jak ratlík, kterému šlápnou na pac. Uklidni se, prosím tě, zažadonila má snoubenka. Nic se přece nestalo. Nic. Dal jsi ke mně klíče, aby si je nestratil, tak jsem ti je přivezla. Nechci, zařval jsem, nechci už nikdy doprovázet, nechci. Přežehlíš mi černý šaty a řekneš doma, že se za 14 dní berem. Přeju pánům rodičům hodně zdraví, dlouhý léta, kdyby si je pánbu vzal, opovaž se dědit. Ženská duše je zvláštní, pánové. Dodnes nechápu, proč má žena má dojem, že jsem se v rozhodujících chvílích života zachoval jako 100% chlap. La.

0: Zašumí soví perutě a voda se rozčeří rybím skokem. A obloha zažhne táhlou, žhavou čarou, jako by někdo o nebe se otřel zápalku, která nechytila. Člověk je najednou malý pod nočním nebem. Malý, ač mu nechybí odvaha na výšky ani na propasti. Oheň dohořívá. Je třeba přiložit náruč chrastí. A jak plameny vyšlehnou do výše a jiskry se rozletí vějířem, osvítí tvář muže, který dosud zádumčivě kouřil dýmku. Oklepal jí ožulové křeslo a jel se vyprávět.
1: Hovíte si v rekreační chatě a nedá vám to. Oknem pořád civíte na vrchol Slavkovského štítu. Nějak dráždí, provokuje, nebo co to je. Dobít ho. Já se za to nestydím. Ve mně je něco utlumeného, co najednou vybuchne a hoří. Takový nějaký malý Napoleon nebo jiný velikán. Prosím, Slavkovský štít mě vyzval. Přijímám. Zdolám tě tvrdě. Pravil jsem si v duchu a vyrazil jsem. Já vám povím tedy, protřelý kamzík by se mnou měl co dělat. Hnal jsem se přímo vzhůru, cesta, necesta, tabulka, netabulka. Mě teda, když chytne hrdinský instinkt, nebo co to je, tak se neznám. Vrhl jsem se na ten kopec nohama, rukama a když jsem se došplhal pod poslední svislou stěnu, kouřilo se země, jako když v zimě otevřete krecht s bramborami. A zase to přišlo, ten Napoleon, nebo tak. Zatnul jsem zuby a plazil jsem se po břiše, překulil jsem se přes ostrý hřeben a překonával závěrečné stoupání. A tady se to stalo. Luplo mi v kotníku a už jsem seděl. Moc příjemně. Pode mnou desítky metrů ničeho, nade mnou slunce a skalní orel, nebo vlašťovka, nebo co to je. Napoleon se úplně vytratil z duše, zůstala jen strašlivá beznaděj a ta ohromná výška. Mával jsem oběma rukama a zoufale jsem volal o pomoc. Nikde ani človíčka. A přeci, v tom moři kamení nějaká postavička zamávala něčím bílým a ozvalo se slabonké hvízdnutí píšťaly. Byl jsem bez sebe radostí. Ten človíček se skutečně pohyboval směrem k té obrovské homoli, na které jsem bezmocně ztroskotal. Blížil se ke mně takticky, bokem. Proto jsem ho brzy ztratil z očí a ponořil jsem se do hlubokého duševního spětí s mým neznámým zachráncem. Usilovně jsem si stále opakoval, musíš dojít, musíš dojít. Po nekonečně drahné době strašlivě zarachotilo kamení, obrovitý balvan se skoky řítil do údolí a docela zblízka zaslechl jsem ostýchavé zaklení. Otevřel jsem oči. Hřebínku skály vedle mne se křečovitě zachytily ruce. Naklonil jsem se a spatřil obličej. Byl skřivený utrpením, jako když se díváte špatně vyrobeným sklem. Měl modré, důvěřivé oči, rozšířené strachy a šeptal sýpavě. Kdybyste mě laskavě vytáhl, děkuji. Seděl vedle mě, stěžka oddychoval a zdálo se, že z něho pomalu uniká život jako z propíchnuté pneumatiky. Měl dokonalou horolezeckou výzbroj, porůznu připevněnou na těle, na prsou zbrusu novou píšťalu a teprve za hodnou chvíli se nadechl, otevřel oči a řekl s hořkostí. Dědoušek zachránil rychlovlak, visí za fíkusem a zase dlouho mlčel. Nad námi kroužili skalní orly nebo vlašťovky nebo co to bylo a můj zachránce se mi přerývaně svěřoval. Jeho životní stvol, jak pravil doslova, je trvale nahlodáván historií rodu jeho manželky. Její dědouš, jako robě, sotva se naučil prvním krůčkům, procházeje se v noci v nějaké vichřici, všiml si, že živel strhl železniční viadukt. Červenou svítilnou, kterou odebral z rukou bezduchého strážce tratě, zastavil mezinárodní rychlík těsně nad rozběsněnou řekou. Já jsem podotkl jemně, že jsem tento příběh četl v čítance. Pokýval smutně hlavou. Ano, I on má určité podezření, přesto však dědouškova fotografie visí na stěně za fíkusem, neboť to je místo cti a slávy rodu. Popotáhl nosem, otřel si z čela pot a opatrně pohlédl dolů do údolí. Sykl leknutím a zachytil se skály. Třásl se na celém těle a sděloval mi, že má příšernou závrať. Nesnáší ani první patro. Potom, když se uklidnil, tklivě pokračoval, že jeho tchán v mladistvém věku zakruté povodně vyvedl sousedce z chléva rozdivočelého býka. Ve výroční den navštěvují onu dědinu a, jak jsem si všiml, nikde tam není v nejširším okolí žádné vody. Ani potůček tam nezurčí. Přesto ovšem tchánova fotografie visí za fíkusem. Zmlkl a po chvíli procedil chmurně. Víte, mělo by ve mně něco bejt. Nějaká skrytá síla, něco doutnat. Ožil jsem, pozor, tohle já znám. Napoleon, vydechl jsem. Jo, Napoleon, nebo tak, pravil smutně. Pak se zoufale zadíval k nebi. Jeho manželka prohlásila, že děj se, co děj, musí jeho snímek také viset za fíkusem. Historie rodu to žádá. Stiskli jsme si ruce a dojatě mlčeli. Posílen mým pochopením pokračoval. Už týden hlídkuje v údolí, čeká na příležitost zachránit nějakého stroskotance. Půjčil si tuhle nesmyslnou horolezeckou výstroj. Několikrát se už zapletl do lana. Také ostrý krumpáč je hrozně nebezpečná věc. Skobek a hřebíku má plné kapsy. Připadá si jako zbrojnož v důchodu. Těžce vzdychl. No, zachránil jste mi život, pravil jsem vděčně. Jste hrdina. Podíval se na mě měkce, jako srna při východu slunce. Vy jste též hrdina, šeptal zaníceně a padli jsme si do náruče. Zalkali jsme pohnutí. Alkali jsme dost dlouho, protože jsme vůbec nevěděli, jak se dostaneme dolů. Kotník mi naběhl jak dřevnatý kedluben a nebyl jsem schopen bezpečně podpírat svého zachránce při sestupu. Spoutali jsme se lanem a přikovali ke skále. Pak už jsme propadli jen zoufalství a volali o pomoc. Snesli nás v pytlích chlapci horské záchranné služby. Dole nás fotografovali. Za týden mi došel telegram. Visím za fíkusem. A tu najednou se ve mně něco utlumeného pohnulo, sílilo, žhnulo a vyburcovalo myšlenku. Hochu, musíš dobít Gerlachovku.
2: V kavárně nad řekou se setmělo. Oheň řeřavý posledními žhavými uhlíky. Je čas. Je čas zvednout se z křesla svůní mateří doušky. Je čas, na stropě už padají hvězdy a večerní chlad se plíží údolím. Je čas. A zítra, pozítří a každý den je kavárna nad řekou otevřena. Přijďte se podívat, přijďte si popovídat. Sváteční šaty a všední starosti uložte do skříně. Do kavárny nad řekou patří tepláky a na nejvýš oblízkané kalhoty z manžestru. Ale hlavně dobrá nálada. Kavárna nad řekou vás všechny ráda uvítá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer. Stále ještě s datem 15. července vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět 2 hodiny společného setkávání se na rozhlasových vlnách, povídání si. No a samozřejmě pro vás máme také spoustu muziky a doufám, že i ta vám zpříjemní pozdní večer a potom i takovou tu časnou ranou noc a udělá vám radost a doufám, že najdete také chvilku času na to, abyste se u nás zastavili a abychom popovídali. No a o čem to dnes bude? Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili? Jaké období svého života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano, třeba několikrát za sebou? Víme, nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou. Není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo určitě kousek dítěte a také pohádky, které jsme četli. Dnes tedy můžeme zkusit v noční lince trochu snít a trochu kouzlit. No a kdybyste třeba měli Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení? Tak tolik a mnohem více na téma, kdyby jsme mohli změnit minulost, co bychom udělali jinak, co bychom pozměnili, kterou část svého života, jak a proč. Telefon k nám i tentokrát 731 800 900, pak máme web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Valdemar Matuška na úvod noční linky, tentokrát je středečně čtvrteční s písničkou Když jdou na mužskýho léta. No a jako první se k nám dovolal Pepa od Zlína. Pepo, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Přeji vám taky krásný pozdní večer a obdivuji všechny, kteří vytrvali ještě do teďka, protože já jsem třeba spal od 8 hodin už.
0: No vy se máte. Takže máte naspáno trochu.
1: Bych zmínil v životě všechno. Kdyby na to přišlo, nebudeme to rozebírat dopodrobna.
0: Všechno. A vyberete všechno. Třeba nějaký kousek toho života, že byste třeba odůvodnil.
1: Samozřejmě, že vyberu. No. Především bych chtěl poznat více žen. Aha. Mě uznala jedna žena. Uh-huh. A s ní jsem, máme sice 3 krásné děti a perfektní děcka, ale ona je úplně mimo realitu. Uh-huh. Jsem už 20 let rozvedený od ní. To je jediné takové štěstí, které mě potkalo.
0: Jo, takže vy byste to, jakoby kdybyste se vrátil zpátky, tak byste to změnil jak? Že byste si ji třeba nevzal, nebo?
1: Ne, že bych poznal více žen a mohl by si mezi nima vybírat. Takže, co to by bylo? Potom, divím se sám sobě, že jsem žil v komunismu.
0: No jo, to se tak přihodí občas,
1: ne? Že bych emigroval, že jsem měl emigrovat. Že to byl velký opěl, že já nevím, kolik roku jsem žil v tom komunismu.
0: A mimochodem, mrzí vás to, že jste neemigroval, že jste nejel prostě někam
1: mrzí
0: do světa?
1: Mrzí mě to, že jsem neemigroval, mrzí. Samozřejmě.
0: Když se tak zamyslíte zpětně...
1: Mrzí, že jste si dal, prosím.
0: Když se tak zamyslíte zpětně, tak kam byste se třeba býval, byl vypravil, kdybyste to udělal?
1: Do německy mluvících zemí, já mám perfektně německy. Jo, mám takže... rád skupinu Rammstein, kteří mají prostě v té nejspisovnější němčině tu řeč. Potom bych si nevzal tak krásnou ženu, tedy když ji uhnala ona, a nevzal bych si ji nikdy. Protože jsem si mohl myslet, že se mi do ní budou chlapi navážet. A taky se tak stalo.
0: Jo.
1: A to nám zrušilo manželství, které bylo 23 let, jsme byli spolu. Měli jsme 3 krásné děti. A vzal bych si nějakou šmudlu normálně, která by mě zobala z ruky, a bylo by to nejlepší.
0: No, Pepo, nevím, jestli by vás to takhle úplně bavilo, jak popisujete, že byste chtěl mít doma nějakou takovou, která by vám prostě podléhala na slovo, poslouchala, to úplně nevím, ale je to vaše věc samozřejmě, vaše volba. No.
1: A to by bylo tak všechno.
0: Dobře. Ale každopádně...
1: No, zeptejte se, či to chcete se, zeptejte mě, radši chcete se něco zeptat.
0: Já v podstatě asi nějaké podotázky nemám, protože vy jste to popsal, to zásadní, myslím, že jste popsal, že byste býval byl raději, žil v mnoha minulých letech někde úplně jinde, čemuž rozumím, ano. Velmi dobře a myslím si, že i s tou dobrou němčinou, že by se vám mnohde asi velmi dobře dařilo, že by to byl dobrý start, ta jazyková znalost, takže škoda možná, že jste tak neučinil, ale na druhou stranu, spousta lidí zase nelituje, že to neudělalo a jsou rádi za to, že byli tady, že mohli třeba nějakým způsobem pracovat na jiný.

0: určitě ne. Ale bych měl nejraději více těch dětí. A taky jsme se neřekli, jsme si správná odpověď, kolik se těch dětí, kolik dá pán Bůh si je správná odpověď. A ne kolik se naplánuje, nebo něco takového.
1: Jo. No dobře, no tak takhle jste to měli, tak jste to tak jako asi nějakým způsobem vyřešili. Každopádně blahopřeju k tomu, že tři děti vám dělají radost, ať z nich máte radost i nadále. A já moc děkuju za úvodní povídání, Pepo, ať se vám daří.
0: Omlouvám se, jsem byl takový drsný trošičku,
1: nejste
0: ale
1: drsný.
0: Já už prostě, už nebudu.
1: Nejste drsný, já děkuji moc za povídání a za návštěvu. Mějte se hezky, hezký večer.
0: Přeji pěkný večer a dobrou noc všem.
1: Dobrou noc, naslyšenou a zase příště u nás.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Marika Gombitová a její písnička Vyznaně. No a krátce po 23. hodině se k nám dovolala také paní Zdenka z Hradce Králové. Zdenko, krásný večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já děkuju za tak pěknou skladbu, co jste právě hráli.
0: Tak to mám radost, že vás potěšila, i když je to taková vážnější písnička, ale proč ne? No a vás se zeptám, co vás tak napadlo, když jste slyšela, o čem budeme povídat. Které období života se vám vybavilo?
1: Dětství. Já osobně, kdybych měla Arabelin prsten, tak se vrátím do roku 95. Mm-hmm. A změním asi to, že bych se nechala tehda, nebo respektive chtěla bych, aby mě rodiče odvezli do jiné nemocnice.
0: Mm-hmm. Tam byl zdravotní problém teda v tu dobu, jo?
1: Bohužel zanedbání lékařské péče s trvalýma následkama.
0: Jo. A když by se stalo tohleto, že máte pocit, že by vám třeba jinde, nebo že by pro vás jinde měli nějakou jinou péči, myslíte si, že by se něco změnilo v té diagnóze?
1: Jakože tam je to dokázaný, že jo.
0: Že by to bylo jinak, zkrátka.
1: Jo, tam opravdu byl prostě problém lékaře, který zanedbal péči. Já vždycky říkám, že všechno, co se mi stalo, tak mělo sice špatné věci, že jo, ale všechno je na něčem dobrý a každá ta zlá věc měla i spoustu pozitivních věcí.
0: Hmm. Tak samozřejmě to zdraví je asi pro každého z nás, myslím si, nejzásadnější, abychom mohli fungovat, ať už pro sebe především a potom samozřejmě potažmo i pro ostatní a pro okolí. Takže od toho se to všechno odvíjí, jaký život budeme žít a jak se nám žije a co můžeme dělat a jak můžeme pracovat.
1: Ale jinak jsem šťastná. Tak. Jako nejdůležitější je být prostě šťastný v tom, co člověk má, užívat si ten život tak, jak je.
0: Tak říká se, že štěstí je to, co máme, a ne to, co si přejeme, samozřejmě, no.
1: Jako člověk by měl hlavně myslet na to, že je tady na tom světě opravdu krátce a ten život si užívat i s tím, co má. Hmm.
0: Takže vy byste hlavně řešila ten dětský věk a zkrátka tu zdravotní péči.
1: Já bych asi změnila jenom čistě to,
0: jenom
1: protože je mi jasný, že tím by se odvíjel vlastně ten můj život asi jinak, ale každopádně nelituju jedinýho dne, který se jakoby udál i potom.
0: Hmm. No tak to je dobře, že přece jenom jste zabojovala a zkrátka jste přijala to, že nějakým způsobem se to odvíjí jinak, určitě pro vás nějakou vážnější formou. No?
1: Já mám skvělou rodinu, jako nemít je, tak je to asi něco jiného, ale nejlepší je mít prostě úžasnou rodinu, která podpoří a přátelé samozřejmě.
0: No tak to určitě, lidé kolem nás tak ti tvoří určitě 90% toho všeho, co nás na světě baví a těší, možná i vícero procent, a je to samozřejmě velmi důležitá část našeho života, to máte velkou pravdu. Dobře, Zdenko, tak vám samozřejmě přeju.
1: Kdybych ještě mohla, tak
0: určitě můžete.
1: Kdybych mohla otočit tím prstenem, tak bych otočila a přála bych to štěstí úplně všem. Protože fakt je, že v dnešní době je spoustu smutných lidí i mladých. A právě proto bych to přála všem, aby byli šťastní.
0: Aby zkrátka to své štěstí někde našli, anebo pokud ho nevidí, tak aby si ho stačili všimnout, že jo? Protože někdo kolem něj chodí a z nějakého důvodu ho nevidí, nebo si ho neuvědomuje. A může to být i velké štěstí.
1: Každý máme jiný život, někdo ho má těžkej, ale i v tom těžkém životě, aby si aspoň kousek toho štěstí našel.
0: Ano, ano, ano. Krásný vzkaz, krásné přání, já vám za to moc a moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, hlavně pevné zdraví, opatrujte se. A moc děkuju za návštěvu.
1: Večer všem posluchačům taky.
0: Děkuju moc krát za všechny. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak tolik paní Zdenka z Hradce Králové. No a my popojedeme tentokrát se skupinou Rakain.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aleš Brichta, skupina Arakain a písnička Slečna závist. Tolik muzika a dovolala se Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeji já vám krásný večer, Jituš, a všem lidem.
0: Děkuju.
1: To jsou na příjmu. Uh-huh. No víte, Jituš, co se říká, muška jenom zlatá je štěstí. Co je štěstí? Muška jenom zlatá. Víte, když je štěstí, tak člověk si to štěstí sám udělá pro sebe. I pro všechny známí, jako a svý sourovenci a celou rodinu, svými rodinami, jako a všem příbuzným, že jo. To je štěstí, že člověk má takový zázemí mezi takovými lidmi a i známými a tak kamarády a kamarádky. A to prostě takových hodně lidí, co je má kolem sebe dobrý. To je štěstí.
0: Jarčo, ale akorát, že to naše téma není, co je štěstí, ale kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to?
1: No, člověk by udělal to. Musel by člověk by znovu být menší, aby prostě bylo všechno, jak bylo. A tak by člověk mohl dát štěstí, když byl menší. Tak.
0: Já se zeptám ještě úplně jinak, úplně jednoduše, Jarčo, jo? Je nějaké období ve vašem životě, které byste chtěla změnit a prožít ho jinak?
1: No, bylo by možné, aby se to změnilo, ale prostě v tomhletom životě už se nic nezmění, tak jak by tě...
0: Já vím, ale hrajeme si. Kdybyste mohla, tak je něco, co byste vyměnila, třeba, že byste chtěla chodit na jinou školu, nebo že byste chtěla začít v jiné práci, že byste chtěla potkat jiné lidi, že byste chtěla žít v jiném městě a tak dále. Je něco takového?
1: No, v jiném městě. Člověk je zvyklý, kde je, protože to je menší městečko na Frýdlant, jako oproti ostatním městům, ale neříkám, že nejsou města pěkný, jsou, když člověk jede, tak si člověk udělá to, že má radost člověk z toho, že to štěstí je takový, že člověk si udělá, že když někam jede, tak se podívá jakoby do světa, no, jak se říká. To je takový štěstí.
0: Dobře, tak jak vás tak pozorně poslouchám, potrženo, sečteno, vy jste ráda tak, jak to všechno máte a není nic, ano, co byste změnila a velká spokojenost, jo?
1: Ano.
0: Výborně, ano. Tak to je za Jarču, já děkuju moc krát a popřeju hezký, ano, večer, Jarčo.
1: Mám taky.
0: Přeju a všechno dobré.
1: Všem, ano, mám taky.
0: A hodně děkuju štěstí a krásný mám život taky. I nadále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dalibor Janda, tak jsem si jí, nebo snad jsem si jí měl všímat víc. No, tak by to změnil Dalibor Janda, třeba všímal by si svého děvčete více v minulosti. Tak dovolal se k nám mistr cechu rybářského, Standa z Mostu. Stando, krásný večer.
1: Já tebe zdravím taky a všechny ty lidi kolem tvého rozhlasu.
0: Jo, mýho, tak úplně moc ne. Ale děkuju mnohokrát, že jsi mi ho takhle přisoudil. Dobře. Tak Stando, moc tě zdravím. Cože?
1: Jsi nejlepší.
0: No, děkuju moc krát. Ale moc tě zdravím, jsem ráda, že tě po dlouhé době slyším. Doufám, že se v přírodě vede krásně.
1: Nádherně, díčo, krásný léto, úplně bomba, to bychom si přáli víc.
0: Nádhera, za mě taky krásné léto zatím. No a teď vážně, nevážně, Stando, kdyby si mohl změnit nějakou část ze svého života, změnil bys?
1: Změnil.
0: Změnil nebo ne?
1: Změnil.
0: Měnil, já jsem špatně rozuměla, měnil, jo?
1: Jo.
0: A prozradíš, jakou část života?
1: 19. září 2015.
0: Tak budeš muset tam trošku vysvětlit, no. Jestli chceš, ne, ovšem.
1: Ten den mi zemřela manželka, jsou se byli na 40 let.
0: Aha.
1: A přesypala se celá rodina. Prostě děti se na mě nechci být prostej. Ale mám mraky kamarádů, ještě mladších jak moje děti a všechno. A jsem tady oblíbený na rybníku, já nevím, co se stalo, prostě...
0: Prostě stalo se.
1: Krkavost, no.
0: Takže to by si zkrátka změnil tak, aby tvoje paní s tebou byla nadále, aby to všechno pokračovalo, tak. Jak to bylo.
1: A dokud dělám, tak bylo všechno v sajku, maminka zemřela, přišly dluhy, jo. Po mamince, který nikdo nečekal.
0: Jo.
1: A prostě děti odčudali pryč. Pak se dívali, že jsem prodal zahradu, protože jsem to musel vyplatit, jo?
0: Ano.
1: Tak je to fakt, když jsem bral 80-90 tisíc, tak se žilo jinak. A pak jsem šel do důchodu a bral jsem 13.
0: No, to jsou pak velké rozdíly, to je jasná věc, bohužel.
1: Ona neuměla říct, nemáme, no tak se nabírala karty, půjčky a všechno se šlo chudinka.
0: Takže smutně vzpomínáš na svoji paní, která ti chybí určitě.
1: Chybí úplně moc. Jako, kdybych tady nechala milion, tak se zaplatil a prostě šlo by to dál. To je těžký, mít děti a nemít žádný. No. A máš kamarády, tady mám kamaráda Ukrajince, úplně vynikajícího člověka, jmenuje se Dimitri. Jeho manželka Oli, jo, profesor, ona je doktorka, on dře od rána od 7 do 7 do večera, pondělí a soboty. Pro mě, kdybych chtěl něco, tak přivez všechno, udělá všechno. Prostě a další, Tomáš, Káťa a další a prostě mám takový lidi úplně miluju a prostě nemůžu to zapomenout nikdo, co pro mě dělají, že mi sem nosí žrádlo, prostě všechno.
0: Myslí na tebe a jsou ti na blízku, to je důležitá věc tohleto.
1: Prostě bez těch lidí by mě nebavil život už taky. Je to těžký, no, jako dá se žít, je krásně, jako prostě, ale stejně tě to trápí furt ty myšlenky, prostě, co se stalo, jo, prostě, no, stalo se to, že jedna dcera má 5 bytů a tatínkovi pronajala byt místo za 4 000 za 8, no, tak jsem se nastavil a poslal jsem to někam do Budi, no.
0: Takže zkrátka se rodina rozpadla a skončilo to. Nebo vzalo to takový ten směr, jaký to vzalo. Ale každopádně, Stando, myslím, že pokračuješ zdárně ve svém životě a najdeš si spoustu věcí, které tě těší.
1: Mám krásnou čupku, která mi hlídá, která chrápe, říká, že je vedle mě.
0: Jo.
1: Běda, kdyby někdo šel, tak mě brání, jako to.
0: Pomáhá ti přežít smutné noci, když by nebo nebezpečné noci, když by se tam někdo objevil.
1: Jo. A když někdo přijde, tak je tady jak na Václaváku, máme 4 světla, že to tady pustí.
0: Jo.
1: Takže tady sranda, prostě pátky, soboty, neděle, tady veselo. Mám radost ze života, no.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Stando. Moc ti děkuju za návštěvu, jinak přeju krásné léto u vody, ať se ti dobře rybaří.
1: Já jsem vás dlouho neslyšel, protože jsem neměl rádio, zapadl se mi rozbilo jedno.
0: Aha.
1: Tak jsem vás měl poslouchat, když jsem dostal nový rádio, tak no. Vás zase budu poslouchat.
0: Výborně, tak děkujeme za přízeň.
1: Tak ti paní doktorku Noru pozdravit a další Vidlokovice, už jsem taky dlouho neslyšel, taktikáře a prostě všechny. A vzpomínám strašně na Mládíka.
0: Já vím. Tak ráda vyřizuju pozdravy, tobě děkuju za návštěvu a měj se moc hezky, krásné léto a brzy naslyšenou. Ano?
1: Pěkně, hezkou noc.
0: Hezkou noc i tobě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tereza Mašková a Marek Lambora a písnička Náš příběh. 7:07. Pozdravíme na Karlovarsko Jardu. Krásný večer, Jardo.
1: Já vás taky zdravím.
0: Děkuju mnohokrát. Tak vy asi téma znáte, že jo, naší noční linky?
1: No určitě, sleduju, poslouchám vás každý večer.
0: Děkujeme za přízeň a za trpělivost. Tak kdybyste mohl změnit něco ze svého minulého života, nějakou kapitolu, nějaký příběh, udělal byste to?
1: No já bych, jestli teda můžu, já bych nejdřív reagoval na předchozí standu v telefonát.
0: Mm-hmm.
1: A doufám, že mě teďka Standa poslouchá. Stando, jestli mě slyšíš, potkalo tě hodně špatného. Je taky, ale život jde dál a ty máš kolem sebe hromadu dobrých kamarádů, co jsem tak slyšel,
0: mm-hmm.
1: což já taky, a za to buďme vděční Pánu Bohu nebo nevím komu.
0: Mm-hmm.
1: A život jde dál, takže prosím, že to nevzdávej a žij si krásně. Kdybys nebyl tak daleko, tak ti pošlu telefonní číslo a kdy se sejdeme, ale zkrátka Standa je daleko, no.
0: Mm-hmm.
1: A teď k tomu tématu, hovoríte, já jsem ročník 1,70.
0: Mladý kluk, no.
1: No, děkuju. A neměnil bych, v životě bych nevyměnil svoje dětství třeba, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože já jsem kluk z vesnice a to měl jsem výborný rodiče.
0: Mm-hmm.
1: A dětství jsem si prožil vlastně na vesnici, a což dneska třeba hrozně těch mladých ani nechápe, co jsme my tam užili, všechno za srandy.
0: Jo.
1: Takže jako dětství ani náhodou. Potom juniorský věk, taky bomba.
0: Mm-hmm.
1: Asi je to tím, že jsme vyrůstali za komunismu, ale zase říkám, to je zbytečný se o tom bavit, to musel každý zažít. Žili jsme si bez starostí, bez nějakých sociálních sítí, bez toho, aby nás někdo obviňoval, nebo že bychom si brali od někoho příklad. Zkrátka každý tenkrát měl skoro to samý a byli jsme si vlastně víceméně všichni rovni. I když si byli někdy rovnější samozřejmě, no, ale tohle sem asi nepatří.
0: Mm-hmm.
1: Takže potom, když ten život šel dál, oženil jsem se, to se asi stát nemělo, protože i když moje bývalá žena je výborná ženská, byli jsme spolu 7-8 let, narodila se nám z toho vztahu výborná holka,
0: mm-hmm.
1: která mi dělá radost, dneska je 24.
0: To je dobře.
1: Jsem na ní pyšnej, dodělává vysokou školu a jako děláme fakt radost.
0: To je dobře, ano.
1: A víte, co bylo největší strach jsem měl, když ve 14 letech odešla do Prahy.
0: Jo.
1: Úplně sama. Z vesnice vlastně, z Karlovarska tadyhle. A já jsem tenkrát už jezdil kamionem, já jsem měl 22 let kamionák.
0: Mm-hmm.
1: Takže já jsem trnul každý den, jestli to dá nebo nedá. Ta holka mi udělala takovou radost.
0: No, vidíte, jo,
1: ona
0: to.
1: Ona to tam dala, v životě se nedá do nějaký party, na žádný fety, nic, není z ní alkoholik.
0: Mm-hmm.
1: Fakt dneska už dostudovala vysokou školu. Výborný dítě, já jsem si lepší přát nemohl. A moje žena bývala, do dneska jsme kamarádi, my jsme se rozlišili dobrým a dneska, když si voláme, tak je to všechno vždycky jenom dobrým a hotovo, paráda, krásná věc. Akorát my jsme se nikdy neměli vzít, no vlastně takhle, teď se možná tak blbost, protože vzali jsme se, aby jsme měli tu úžasnou holku.
0: No ne, tak to zase tady neříkejte, jako to říkají pětiletý děti, vím, kde se narodí děti až po svatbě, že jo, to zase, co? To nemusíme rozebírat tohleto.
1: No, ale hledajte, víte, co u nás to fakt bylo až po svatbě, ale.
0: No já vám to věřím, ale přeci jenom,
1: ne,
0: co?
1: Opravdu.
0: Ta podmínka je někde úplně jinde.
1: No jistě, je to samozřejmě, to je jasný. Takže já bych za svůj život nezměnil vůbec nic, jo, změnil bych jednu věc, no, v únoru mi umřela maminka,
0: jo,
1: tatínek před pár lety, to bych asi změnil, aby tady byli se mnou furt, no.
0: Jo, jo, tomu rozumím, že bych asi měl zjít přál.
1: Jinak já říkám, všechno, co se mělo stát, tak se stát mělo. Mm-hmm. Nebo všechno, co se stalo, tak se stát mělo.
0: Tak se stát mělo a jste za to životu vděčný, že se takhle přihodilo.
1: Hledajte se, protože každý průšvih vás posune trošku
0: no,
1: dál.
0: No to rozhodně, teda, to rozhodně, ano.
1: Teďka to jako naplno, když člověk není úplně blbej, teda, jo. Protože z chyb se člověk má učit, že jo. No. Takže já jsem se víceméně poučil a já jsem teďka spokojený člověk a žiju si. Jo a takhle, jako když jsem se rozvedl s tou mojí bývalou, tak to už je taky nějakých 18 let. A pak jsem zkusil jeden nebo dva vztahy. No ale vůbec to nebylo k ničemu. No a tím, že jsem jezdil jako tím kamionem, tak jsem se naučil hrozně moc samostatnosti.
0: Ano.
1: A dneska už jsem hodně let sám a jsem spokojený člověk.
0: Že to tak máte,
1: a
0: jasně.
1: A hlavně já nechci to měnit. Žádná baba do baráku nesmí.
0: Tak jste zásadový, jak to tak poslouchám.
1: Jo,
0: tak si
1: jo.
0: Ty své zásady pěkně udržujte a hlavně ať jste šťastný a spokojený. To je to nejpodstatnější. Třeba někdy.
1: Já mám, tak víte co, já mám taky hlavně, mám ty výborný sousedy a výborný kamarády. Takže
0: tak to je dobře.
1: A víte co, o tom taky ten život je, když máte ty lidi okolo sebe, který vás třeba i v tom průsledu podrží, nebo když vy máte taky něco, co nabídnou, takže to je úplně bomba potom.
0: Určitě. Dobře, no. Tak Jardo, moc vám děkuju, ať se vám v životě daří, ať jste spokojený, taky někdy šťastný, ať se to všechno potkává dohromady, ať se vám daří a mějte
1: šťastný,
0: se hezky.
1: Já jsem furt.
0: To je dobře, to je dobře. Moc vám to přeju a děkuju moc krát.
1: A ještě jednou se zmíním, Stando, buď šťastný taky, protože to, co máš, tak to ti nikdo nevíme.
0: Dobře, ráda vyřizuju, mějte se hezky, Jardo, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byla Iveta Bartošová a písnička se jmenovala Dej mi ruku. Pomalu se blížíme k půlnoci a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králového. Je to tak, Boženko, hezký večer?
1: Ano, ano.
0: Do Hradce, že jo? Nepletu to.
1: Ne.
0: Tak vám přeju hezký večer a moc vás zdravím.
1: Já vás taky a zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju.
1: A přála bych všem, aby už nikdy nebyla válka. Já jsem prožila svý dětství ve válce. Jsem ročník 36,
0: jo.
1: 42 roku jsem začala chodit do školy.
0: Ano.
1: A prostě to, i když jsem vyrůstala na vesnici, kde jako žádný bombardování a nebo prostě takový to nebylo, ale bylo takový omezování ty osobní svobody. Prostě přídělový systém, všecko jako přídavkový lístky, že jo, omezení potravin a dodávkový systém, prostě v lednu přišli vždycky a sepsali vám, kolik máte slepice, no prostě ty drubeře, a muselo se z toho odvádět, že jo, a tak nějak to bylo zatemnění, rádio to hlídali, chodili četnický hlídky, když lidi hodně poslouchali ten Londýn, že jo, ale už byla taková nesvoboda, jako a tam můj byl cihlářský dělník a v cihelně se dělalo vždycky do konce září a pak zase od března a přes tu zimu ty zaměstnanci si museli jako hledat práci, protože žádnej příspěvek jako nebo přídavek nebyl. No a pak asi v lednu přišlo nařízení, že musí vesnice poslat 20 lidí do Brna kopat zákopy a tak i můj táta byl odveden, no prostě poslanej do toho Brna, že jo, jenže on byl nemocný na plíce, tak musel asi týden, jenom pak byl v nemocnici, pak šel stopem z Brna až do domů. My jsme bydleli ve vesnici mezi Jičínem a Novým Bydžovem. Takže to byl pěkný kus cesty.
0: Ano, ano.
1: No, vlaky moc nejezdili, tak občas ho někdo svéz, no ale taky to nebylo prostě nic. Tak já bych už fakt nepřála lidem,
0: žádnou
1: aby prožili žádnou válku a to, protože to není nic pěkného a pro ten život nic vám to, no, je
0: Boženko,
1: to
0: myslíte si, že by se ten váš život ubral jiným směrem, kdybyste tu válku neprožila jako teenager vlastně?
1: No, Jituško, bylo by víc jako takový ty volnosti, víte? My už jsme v první třídě se učili německy zdravit, když jsme jako přišli do té školy, od druhé třídy jsme měli němčinu, no a i to omezení takový ty škole, to bylo, no, nevím, no, byla nesvoboda taková.
0: Takže to jste pocitovala jako především jako malá vlastně holka slečna tehdy.
1: To jako a můj strejda byl jako zahraniční voják v Londýně, tak občas měli nějaký ty kontroly, jo.
0: Jasně.
1: Doma a táta byl i v odboji trochu, byla skupina, že jo, který jako to tak taky bylo takový prostě napětí a my ho strejdu vyhodili z gymnázia většině, protože se zaplet nějak s letákama.
0: Jo.
1: No a aby nemusel do Rajchu, což teda chodili všetky, většinou ten ročník 28, tak hledali práci u těch sedláků, aby nemuseli být jako odsunutí, nebo odejít, že jo, protože do těch zbrojovek, do Německa a tak, no takže to bylo takový.
0: Rozumím.
1: Ale jinak ten život šel docela, jsme to tak brali.
0: V rámci možností, já vím.
1: No, my jsme si vždycky dávali jen cíl takový, na co jsme stačili.
0: Jo.
1: No, jenže jsme chytli i ten 53. rok, kdy byla měna.
0: Jo, další zase období.
1: Můj chlapec šel z vojny, co měl peníze, tak prostě nechal sestře, která dostavili barák a tak ji, ať si za to teda něco koupí, že jo. A začínali jsme teda s holýma rukama, no ale prostě hlavně zdraví a mít ty cíle takový, na co člověk dosáhne, víte?
0: Ano. Boženko, tak vám moc děkuju, že jste připomněla i tahle ta období, protože to se týká určitě mnoho našich posluchačů. A jsem ráda, že jste nám povyprávěla. A moc vám děkuju a přeju hezký večer a hodně zdraví, jo? Mějte se hezky.
1: Já vám taky, Tuško, a všem posluchačům a děkuji.
0: Děkuju.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc, zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pane Zagorová, líto je mi líto. Blížíme se opravdu těsně k půlnoci a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, protože hodně píšete a já za to děkuju mnohokrát. No a třeba Michal Sedlák z Myšlína napíše k našemu tématu, které zní, kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Tak Michal dodává, zaměřil bych se více na to, v čem jsem opravdu dobrý. Místo studia vysoké školy a možná i gymnázia bych věnoval čas budování svého profesního jména. Investoval bych odvážněji, méně do zlata, více do akcí, cestoval bych do jiných končin, místo do Vietnamu třeba do Brazílie, studoval bych jiný jazyk, místo Esperanta a podobných projektů by se učil přirozený jazyk, vyhledával bych přítomnost jiných žen a rozhodoval bych se více podle rozumu, než podle vzhledu. Tak tolik Michal. Michale, moc děkuju za upřímnost, přeju vám všechno dobré, ať se vám daří i s tou, jak tady trošku píšete, jakože tu vysokou školu moc neoceňujete, gimpl taky ne, tak ať se vám daří i s těma vystudovanýma rokama. Přeju všechno dobré do života a my popojedeme a přehoupneme se se švédskou čtveřicí ABBA do nového dne, kterým bude čtvrtek.

0: se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne. Je tady čtvrtek s datem už 16. července. Začíná veselý jupiterský den, takže doufejme, že si ho užijeme všichni s dobrou náladou, úsměvem, ve zdraví a s radostí. Pokud vás čekají nějaké důležité úkoly, tak ať to všechno klapne podle vašich představ. Pokud máte dovolenkový prázdninový den, tak ať to taky klapne všechno podle vašich představ. A co se týče noční linky, tak naše téma až do 1 hodiny bude pokračovat a zní takto. Kdybyste mohli změnit minulost, udělali byste to? Co byste změnili a jaké období života byste už nechtěli prožít? A jaké naopak ano? Třeba 2x, klidně i 3x. Víme, že nemůžeme změnit ani vteřinu toho, co máme za sebou, není taková síla, ale ve všech z nás zůstalo třeba kousek dítěte a pohádky, které jsme četli. No a dnes si můžeme zkusit zahrát v noční lince právě na to, že můžeme snít a můžeme kouzlit, můžeme čarovat. No a kdybyste měli třeba Arabelin kouzelný prsten, tak jakou větu byste řekli při jeho otočení, kam byste se rádi chtěli vrátit a co byste chtěli, aby vypadlo trošku jinak, než jak se to událo. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, náš web také pořád stejný, rozhlas.cz/linka, a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný nový den, krásnou noc a jedeme dále.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožora je skupina Elán a Šemielů to. No a krátce po půlnoci pozdravíme do veselí paní Janu. Krásnou noc, Jano.
1: Dobré ráno, už bude ráno, že jo?
0: Paní Jano, jsme v noční lince, netrapte mě tím ránem, prosím.
1: Ježi, to tak pardon.
0: Nic se neděje, já bych ještě do rána něco naspala, potom po noční lince přeci jenom. Tak, každopádně už se vás ptám, kdybyste měla tu možnost změnit něco, nějaké období svého života, udělala byste to?
1: Udělala bych si, udělala. Moje přání bylo to, co jsem prožívala v 60. letech.
0: Mhm.
1: Kdyby to šlo změnit na tuhle dobu, na tenhle datum, na tenhle, co jsme, byla bych tak hrozně ráda. Já jsem to neměla lehký v těch 60 letech. Narodil se mi syn, měl srdeční vadu.
0: Jo. Hmm.
1: Tak já jsem musela vozit do školy na kole, ze školy na kole.
0: Mm-hmm.
1: Do školy hral jsem do druhého poschodí, jeho na zádech a aktovku v ruce. Až do 6. třídy jsem to takhle dělala.
0: Mm-hmm.
1: Dneska je tak dobrá doba, kdyby ta doba byla tenkrát, tak by byla tak ráda. Dneska oni mají šlatý vozítka, že jo, berou na ně přídavky. To je tak teďka dobrý svět, že takhle na ty invalidi myslejí.
0: Mm-hmm.
1: Jo, dřív to nebylo.
0: No hlavně by možná ta lékařská péče vypadala úplně jinak a šlo by to úplně jinou cestou, ne?
1: Ano. Dneska, tenkrát nic, já musela do práce, ani korunčem, ani nepo... Dneska na ně berou přídavky, že jo, vozíka, invalidní, všechno.
0: Mm.
1: Jo, jsem jedině ráda za tuhle dobu, že takhle myslí na ty invalidní.

0: jeli v současné době, tak vy stejně máte pocit, současná medicína úplně nepomohla.
1: Ano. No třeba jo, vlastně pomohla, pardon. Dneska, já když vidím v televizi to, co on měl stužení, tu chlopeň, když to vidím v televizi...
0: Že už je to léčitelný jinak, jo.
1: Tak to vidím, oni to dělají takovýma drátama, já se na to dívám, pak to musím zhasnout, protože je mi to líto.
0: Já vím.
1: Za hodinu to je, on jde, za ten den jde domů. Dneska i to lékařství je lepší. Ono už je to teda 40 let, 30, co se...
0: Tak hlavně ten výzkum samozřejmě jde mílovými kroky dopředu a všechno ano. V tomto se hodně mění, zaplať pánbu, teda samozřejmě.
1: Ano, je to opravdu teď všechno lepší. Škoda, že to nebylo tenkrát v těch 60. letech.
0: Jo.
1: Když se to dalo změnit, tak by byla to, jenže to už se změnit nedá.
0: Takže to, konkrétně tohleto, tuhle vážnou vaší rodinou, anamnézu a situaci vašeho syna, hlavně to zdraví, tak to byste proměnila zkrátka v těch 60. letech.
1: Tahle doba by byla v těch 60. letech, tak by to bylo...
0: Bylo by vám lépe a jednodušej. No, tak jo, paní Jano, moc vám taky děkuju za váš příběh vážný, který úplně veselé, bohužel neskončil, skončil velmi smutně, což je mi velmi líto. Ale...
1: Ano.
0: Jsem ráda, že jste se zastavila na kus řeči, jak se říká u nás, a že jsme popovídali.
1: No, tak bych ráda změnila, bývala, no už to nejde. Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, paní Jano, děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Krásné letní dny vám přeju a hodně zdraví samozřejmě. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dlouho, dlouho spím. Tolik písnička a teď pozdravíme do Židlochovic Františka. Krásnou noc, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Jitušková, taky přeju krásnou noc a všem posluchačům další linky.
0: Děkuji moc krát, moc vás zdravím. Tak Františku, určitě jste rozmýšlel, kterou část svého života byste třeba čenžnul za něco jiného. Bylo by něco takového?
1: No, paní Jitušku, já bych se vrátil hodně zpátky, asi do 45. roku, když mě byly 3 roky, když už jsem začal trošku vnímat svět jako takový dětko, jo? Mm-hmm. Taky si v té době něco pamatuju, jo? Mm-hmm. A takže to jsem byl prvorozený syn, jo? Asi mě naši měli rádi, takže prostě nebyl jsem tak často bitej, no a tak, že? A za něco, ale to jsem v tom 45. roku v dubnu k nám přijeli tankem k té cíleně Němci s tankem, potom odejeli, zase tam přijeli Rusi, já jsem myslel, že oni si hrají na vojáky, já jsem vůbec nevěděl, že to nějaká válka.
0: Jo.
1: Víte? To mě vůbec nenapadlo, tak jsem si říkal, hrají si na vojáky, oni nebyli ani ti zlí, ani ti zlí, jo, oni nám tam, my jsme byli na takové samotě, takže to odjelo a bylo to zase v pořádku, no a potom jsem měl období, kdy jsem se snažil poznat, jaký je rozdíl mezi ženou a mužem, víte?
0: Jo.
1: Krásný období, jako jo, no, víte? No, a dneska, až člověk dospěne, tak to jsou samé povinnosti. Furt něco musíte, nebo něco nesmíte. A za všechno je člověk tak, když něco uděláte, tak jsou tresty. Já, když mě byly ty 3 roky, to mě myslí naši nemlátili ještě to až později, až už nám bylo 15, jo, když jsme začali kouřit a tak.
0: Jo,
1: tak,
0: tam padla rána, jo, říkáte, nepadla vedle.
1: Rodiče měli pravdu, taťka měl pravdu, že jako takový kluk 13, 15 roku kouřit, že to je prostě, to, a on sám byl nekuřák.
0: Tak třeba na tom teenagerovském věku změnil, na tom období změnil byste tam něco?
1: Na tom starší, když už byl dospělý?
0: No, když jste byli třeba ti teenagery, 15, 16, 17.
1: No, tak, no tam už prostě jsem hodně věcí musel, protože jsem se začal učit v učení, že brzo vstávat ráno a jezdit daleko do vlakem a autobusem do práce, tak to se mi moc nelíbilo, takže až na starý kolena jsem, no na starý kolena ne, až po vojně jsem si to všechno zařídil, ten život jinak. A tak jsou celkem spokojené, a když jsou ty povinnosti všelijaký, jo.
0: Takže byste neměnil byste vlastně nic, jak to tak poslouchám pozorně.
1: No, nic bych neměnil, no říkám.
0: Něco je tam s výhradama, ale vlastně s takovýma těma přátelskýma výhradama k té situaci.
1: Jo. Takový, to říkám, ten rozdíl poznat muže a ženu, tak to bylo krásný. To bylo krásný a teď už na to nejsou ani moc vědavé, takže...
0: takže byste taky nic neměnil, rozumím.
1: Nemění, no.
0: Tak to je dobře, tak to je spokojený František, no dobře.
1: Aspoň nemusím lítat po nocách, jo?
0: Ano. Můžete si konečně odpočinout a vyspat se, že jo, dobře.
1: No, jasný, tak to je se mnou, no, říkám, líbilo se mi to, když jsem byl děcko, když by naši nemlátili, měli mě rádi, no, pak mám bylo už 5 dětí, jo, no, tak a to už byly povinnosti, musel se pomáhat a lidem, rodičům na polu a tak, mě tak to už bylo takový zodpovědnější, ale ty jako to děcko, no to říkám, to...
0: Velká spokojenost.
1: To vůbec se nevnímá, že nějaká válka, že to bylo teda ke koncu už války, že je to nebezpečí takový, jo? To až teď to vidím, jak to všude vře a tak, no, tak je to špatný, no, takže... Dobře,
0: tak Františku, moc vám děkuju, jinak ať se vám daří a krásné dny přeju, hezkou noc.
1: Ano, děkuji, podobně, paní Tuško.
0: Mějte se moc hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Šindelář, hořeli padaly hvězdy, no a krátce před půl jednou pozdravíme do Pelhřimova Jardu. Krásnou noc, Jardo.
1: Já vás taky, paní Tuško, zdravím a všichni posluchači noční linky a obzvlášť paní Danu z Blaté, jestli poslouchá.
0: Ráda vyřizuju.
1: A teď k tomu tématu.
0: Ano.
1: Já bych se nejradši vrátil do té doby, když jsem byl úplně malý, když jsem měl v puse dudlík, pochcanou a posranou plídu.
0: Mm-hmm. No, ale ona ta otázka zní, já vás budu muset zase trošku tady mnohé začít trochu korigovat. Ta otázka zní jinak, co byste, kdybyste mohli změnit nějak svoji minulost, tak
1: změnilo,
0: udělal byste něco jinak?
1: Jinak, co bych udělal si jinak, chtěl bych se zbavit těch drogových závislostí, co bych jakoby tak nějak, co mám, jakoby, jako to se mi podařilo, platil jsem s alkoholem, jo, to bylo docela silný.
0: No, tak poklona, protože to jsou věci, které nejsou jednoduché, když je někdo závislý,
1: akorát
0: ano.
1: Akorát na tom kouření, to jsem se tomu stále naučil, jsem se to a nezbavil.
0: Kouření vám zůstalo.
1: A nejhorší, co teď mi doba, co bych chtěl změnit, chtěl bych se asi vrátit do toho období, nebyl internet.
0: Kdy nebyl?
1: Hmm.
0: Jo, takže byste současnou technickou dobu vyměnil za takovou
1: no,
0: trošku míň technickou.
1: Mě tam vadí ten internet, protože já mám takovou další drogu a to je shopaholismus, jestli víte, co to je.
0: Aha.
1: A to je hodně silná věc.
0: Jako no. Fakt nakupujete po nocích třeba?
1: Hodně, no furt, no. To je úplně to špatný, no.
0: No tak to je úplně jednoduchý, nezaplaťte za internet, oni vám to vypnou a je klid.
1: A ono celkově zase uvidíte něco v krámě. Možná by mohlo být méně věcí všeho, že to by byla ta doba, kdybych jakoby bylo to jako tenkrát, aby nebylo tolik věcí prostě všeho. No.
0: Jo.
1: To hrozně složitý tohle.
0: A už vám to někdo jako vyčer, že třeba stále nakupujete a že je to taková...
1: Jo, kamarádi to jako odkoupu.
0: Vidí to na vás.
1: Pozorujou, vidějí to na mě a...
0: Mm. No tak hlavně to taky dosleze do peněz, kromě toho, že se doma zavalujete věcma, které nepotřebujete.
1: Hlavně to není kam skladovat už.
0: No. Takže tak si uděláte jakoby svoji profesi druhou podnikání, že budete rozprodávat ty věci, co jste nakoupili.
1: No, asi po blešákách,
0: Nebo tak.
1: S prodělkem.
0: Jo, ano, no samozřejmě, no, tam to bude muset jít zase za jinou cenu. No, teda já vám řeknu, to není úplně jednoduchá taky vášeň tohleto, no.
1: No, není, no.
0: To má asi hodně lidí, takové to rádoby no, neustále.
1: No, právě, že ono to dělá, jako by myslí dobře, jako že něco nakoupí a
0: že si uděláte radost, že jo?
1: Jasně, no. A mě je to asi něco jiného, kdybych chtěl partnerku nebo ženu, že by ty peníze spaly nám, že jo?
0: Jo. No. Takže vy byste...
1: Ale mám strach.
0: No.
1: Mám strach, že se k tomu alkoholismu zase vrátím, protože já už mám zase nakoupený ty flašky, že jo?
0: Jo, že nakupujete i potravinové věci, tedy no, i alkohol
1: ne,
0: a dobroty.
1: Ne, alkohol, no, dobroty ani moc ne, ten alkohol, no,
0: alkohol.
1: Tak je skoro 400 láví, takže jestli k tomu zase sklouznu, to nebude asi moc veselý, no.
0: No tak to, abyste rychle nějaký ten svůj obchod otevřel a začal to prodávat, teda, to vám řeknu, teda. Protože to by byla škoda, kdybyste si to pokazil zase na druhou stranu. Když jste tak hezky z toho vybrůstil a pěkně jste to zvládnul, tak to by byla velká škoda. No jo, Jardo, tak každopádně vám taky moc děkuju a držím palce, aby se to nepřehouplo někam, kam si nepřejete.
1: Kam si nepřeju, děkuju. Přeju všem posluchačům krásné léto.
0: Děkuju.
1: A užívejte léta, hlavně ve zdraví, ať se nic nezdáří bez úrazu a hlavně to, no.
0: Hlavně ve zdraví, bez úrazu a s radostí, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, ať se vám daří.
1: Taky.
0: Jo.
1: Dobrou noc, krásnou.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Michal Tučný starýho psa novým kouskům nenaučíš. No a během písničky se dovolala paní Emma od Jeseníku.
1: Já sedím u televize v Slunci. Mm-hmm. Tak vás srdečně zdravím.
0: Nápodobně.
1: Dneska mluvím s tím paní...
0: Jitka vás zdraví, jo?
1: Paní Jitko, tak. Mm-hmm. Nevím, jestli s váma už mluvila.
0: Nevím, myslím si, že ne, ale to vůbec nevadí.
1: To nevadí. Mm-hmm. Srdečně zdravím všechny posluchače, protože já jsem večer z práce a jdu spát. Tak poslouchám vaše rádio. A dneska téma je úplně úžasné, jak se to vezme, jako to zklamání a to. Tak moje největší zklamání bylo to, že řeknu to úplně...
0: Paní Emo, ne zklamání. Kdybyste mohla změnit minulost, udělala byste to?
1: Ano. Promiňte, já jsem mluvila, jsem alergii.
0: Ne, v pořádku. Povídejte, přemýšlejte, povídejte.
1: No, já to říkám zklamání, protože...
0: Jo.
1: Já jsem od 6 let do 30 let tancovala za Českou republiku.
0: Aha, krása.
1: Tance.
0: No.
1: Pak jsem si zlomila kotník.
0: Jej.
1: No, rok jsem měla šrouby. Takže už jsem skončil.
0: Stane se, bohužel, někdy, no.
1: No a potkala jsem se s jedním mužem.
0: Ano.
1: Do kterého já jsem se zamilovala. Mám s ním teda dva syny, ale bohužel jsem zjistila, že to byl s prominutím, tak on to řekl, kurevník první třídy. Tak jsme se rozvedli, když synům bylo 10 a 9 roku, tak to bylo veliké, jako a tedy když to, tak můj tatínek mi říkal, miluji, že říkám, ano, miluji, protože s ním čekám děti a chceš si ho vzít, dneska já nevím. A jeho tatínek zase, jo, vemte se a to. No, tak jsme se vzali a dopadlo to, jak to dopadlo. Ale svým způsobem toho nelituji, protože jsem potom potkala nového manžela, to jsem tady u vás říkala na nějaké téma. Který byl vdovec, měl dospělou dceru, tak jsem získala dceru konečně, mám vnoučata, pravnoučata a jsem se dnem nebyl. Ale můžu říct, že do dneška, když tak nad ním přemýšlím, tak mě strašně mrzí, že jsem se nechala ukecat a vzala jsem si to dotyčného, protože ten mě připravil do takových problémů. Já jsem po dětech měla rakovinu. A on mi po roku léčby rakoviny oznámil, že jsme obě dvě děti císařem, mi oznámil, že no, měla jsem těžkou ženskou operaci a takové ty věci, tak mi řekl, že už jako o ženskou o mě nestojí. A u soudu, a jak to řekl u soudu, tak říkám, já jsem nechtěla rozvod kvůli dětem, říkám okamžitě souhlasím rozvodem. A když jsem potkala nového muže, tak asi po půl roku jsem mu řekla, jaké gynekologické problémy mám. A to on říkal, já bych to v životě nepoznal, kdyby mi to neřekla, jako jo. Takže asi tak nějak, no.
0: Takže byste změnila zkrátka takový ten vztah s tím vaším prvním partnerem, jako
1: ne, nechala bych si děti, ale v životě bych si ho nevzala.
0: Jo. No dobře. Tak samozřejmě dějou se věci, lidi se pak mění, každý z nás se trošku proměňuje na té životní cestě, ale došla jste k tomu závěru, že byste si ho zkrátka prostě nebrala, aby
1: ne,
0: to bylo klidnější.
1: Ne, kdyby mě poslechla jeho tatínka.
0: Rozumím.
1: A to, jo, vem si ho, čekáš tím děti a to.
0: Jo.
1: Já jsem hrozně váhala, no nakonec jsem si ho vzala, bohužel dopadlo tak,
0: a pak jste litovala. Dobře. Tak paní Emo, moc
1: ale
0: vám tak...
1: Ale nelituji, no. Protože mám krásné dva syny.
0: Takže jste ráda za ty děti, které máte a je to tak.
1: Za děti jsem vzala. No, tak já jsem byla po těžké operaci ve 20 letech a řekl jsem, že nebudu mít děti. A ve 30 jsem těhotná.
0: Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hlavně pevné zdraví, mějte se hezky a děkuju za návštěvu.
1: Jo, a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, protože já vás poslouchám každý večer.
0: Ano. Tak ráda.
1: Jenom mě mrzí jedna věc, když jsem měla 24. narozeniny,
0: no,
1: tak sloužil pan Honza, on má svátek.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se nemohla k vám dovolat.
0: Jo, tak někdy to nevyjde, holte, já vím, no, tak teď
1: ne, že bych přela k tomu svátku, jako jo.
0: Jo, dobře.
1: Takhle.
0: Dobře, tak ráda.
1: Takže všechny posluchače hodně zdravím, vás taky.
0: Děkuju moc za všechny.
1: Úžasné rádio.
0: Děkujeme, vás. Děkujeme a zachovejte nám přízeň, budeme rádi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Zdraví. Hezky,
0: zdravíme do Jeseníků, tolik paní Ema.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Dale a písnička v ozvěnách. A dovolal se k nám Pepíno z Valašska. Krásnou noc, Pepíno. Zdravím vás moc.
1: Taky pěknou noc.
0: Děkuju.
1: A zdravím všechny posluchače po dvojí době. Volám.
0: Ano.
1: No, tak jako téma, jako co by člověk změnil. Jako...
0: Kdybyste mohl něco v té vaší minulosti, co jste prožil, no, tak nějaké období vyměnit za něco jiného, tak jestli byste to udělal, eventuálně proč a za co?
1: Paní, my býváme na polosamotě, takže člověk byl naučený takový na taky tvrdší život, ale jako... My jsme byli spokojeni, nebo do dneška mě se splnilo přání jako jezdit s autama, povolání, takže to jsem byl úplně naplněný jako spokojeností, že no, vojna tež člověkovi něco dala, že a jako bylo... Byl ten život takový skromnější, že, ale teď už je to takové uspěchané, ale my jako si žijeme úplně jako v poklidu, pokud zdraví jako vydrží, že, klepe 80 příští měsíc, jestli dožiju, že, tak, tak nevím, no a tak.
0: Takže z té minulosti byste neměnil nic teda za to, že to bylo tak, jak to bylo?
1: Ne, my jsme byli spokojeni, jídlo bylo zdravé, všechno, jako pohyb v těch chalupách, co odlehlé, tak v každé chalupě byly 2-3 ogáři, takže jsme tak spolem hráli na různé ty hry fotbal a na zákopy jsme měli nadělané a také chatky postavené v ústí, že? Takže ten... Jako ten život šel, tak člověk si to bral jako takovou samozřejmost, že? No a práce na poli, že? A tak to nás tak trošku, jak už jsme byli větší, nějak se nám to nelíbilo, že? Ale tak,
0: jasně.
1: No, takže. A teď, jako co třeba teď je horší, já s koníkem třeba pro nákup jsem jezdil, že do dědiny, protože to máme daleko, ale teď už jako nemůžu, protože ten provoz je veliký a ten kůň potřebuje klid, že? Takže
0: jo,
1: musím to,
0: že by to nešlo. Ano.
1: V ruksaku donést, že? A tak my jsme celkem soběstační.
0: Tak to je
1: kromě
0: dobře.
1: Takových drobností.
0: Ano.
1: My máme, všechno si vypěstujeme doma, takže my to...
0: Tak to je krása. Víte no, co jíte, co pěstujete.
1: No, přesně. A vnuci a pravnuci přijedu a podívat, že však to víte, bez telefona neudělají ani krok. Že?
0: Jasně.
1: Takže, no, takže ten, ale jako hlavně, že jsou všetci zdraví, že ten, a přejeme všetkým lidem zdraví. Ten. No ale tak musíte se hýbat a zdraví jest, jo, to je
0: důležitá věc pro život, to je pravda.
1: Bylinky, paní a takové věci, jo. Mm-hmm. Takže
0: jste spokojený tam, kde žijete a jak jste jo, život prožil a jak ho žijete i teď.
1: Teď akorát, no, letošní sezona je nerostu hřiby.
0: To třeba začnou teprve, až zaprší určitě,
1: takže
0: co?
1: Nemusím, paní, po nich sbírat odpadky, víte?
0: No, tomu rozumím.
1: No, takže já vězná sbírám za leto odpadku po těch luftiákoch, no, jak my, co máme.
0: Já vím, to je hrozný tohle.
1: Máme papíry, spalíme, že? Takže
0: rozumím.
1: Takže... Ten, ale to je jako, máme jinak klid, nikdo nás neotravuje, jsem tam nejaci, co by to chtěli koupit, tu nemovitost.
0: Přijdou, optají se, no, jo.
1: No, takže ten, ale jinak jsme spokojení, takže...
0: Tak je to dobře, že nemáte potřebu nic měnit a že jste vlastně spokojen a šťasten. Pepíno, moc vám děkuju. Mějte se moc hezky a hodně zdraví taky přeju.
1: Ještě paní, bych chtěl pozdravit tu paní Vlastičku z Tokrnova. Ona přes kopec z Velkých Karlovic pochodí.
0: Dobře, tak snad nás ještě poslouchá, třeba nespí, je napřímo a určitě bude mít radost.
1: Dobře, opatrujte se a slunce buší.
0: Taky, nápodobně. Mějte se krásně, Pepíno, dobrou zase noc. Příště. Dobrou noc, v noční lince se budu moc a moc těšit. No a teď už je tady nachystaná s písničkou Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová dospívala písničku Toulavý džín. My jdeme do finále té středečně čtvrteční noční linky, protože jedna hodina noční nebo raní, jak chcete, se přiblížila. Pojďme do pošty. Blanka píše, kdybych mohla něco změnit, tak bych si přála vrátit se do 60. let. Měla jsem krásné dětství a mládí. Měla jsem oba rodiče i sestru, která už tu 12 let není. A teď bych si ještě přála, aby... byla, tam je nějaký překlep, já nevím, jestli to rozluštím správně, ale asi byla moje rodina zdravá a ve světě, aby byl pro všechny mír. Jinak zdravím všechny ponocníky i vás. Všechny zdraví Blanka z Choltic. Tak milá Blanko, přeju vám všechno dobré. Hodně, hodně zdraví a ať se vám daří v životě krásně žít a ať jste šťastná a spokojená.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Brontosauři a písnička Kamínky. No a než se rozloučíme, ještě jeden pohled do pošty. Třeba Pavel ze Židlochovic, také k našemu tématu píše. Tak asi by něco bylo, co bych změnil. Rád bych, kdyby k některým věcem došlo a rád bych, kdyby vůbec k některým věcem vůbec nedošlo, ale stalo se to tak, jak to je a teď z toho musím čerpat a pokračovat s tím dále. Jinak přeju dobrou noc všem posluchačům a všechny zdravím. Pavel, tak Pavel, ať se vám pěkně pracuje s tím, co máte, ať se vám hezky žije váš život, no a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc a hezké sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát, tak vám přeju třeba nádherný poslech také našich dalších nočních pořadů. No a jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer. O čem si tak asi povídají mezi sebou pánové, když se jednou za čas potkají někde u piva nebo nad pivem? Tak určitě fotbal a v případě starších ročníků nemůže chybět vojna. Léta v zeleném. S odstupem času samozřejmě už jen v těch veselých vzpomínkách. Ostatně jako v tom dnešním vydání Divadla pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Iveta Bartošová a titulní melodie ze seriálu Chlapci a chlapy v době, kdy leckterý mladý muž měl na vojně Ivetinu fotografii ve skřínce s osobními věcmi. No, kdo z nás by si nevzpomněl na to, jaké to bylo, když rukoval. A pánové Šimek s Grossmanem o tom taky společně napsali jednu ze svých povídek.
2: Vojenská služba je nejčestnější povinností každého občana, co má mužské pohlaví a měří nejméně 150 cm. Tolik úřední spis. I mne povolali. Měřím 151 cm a jmenuji se Pepa. Mé názory na vojnu nebyly jednoznačné. Brožurky sice tvrdily, že vojna je největší blaho pro mladého muže a svírat pušku milenku dá organismu pocítit větší slasti než pochybné známosti zavraty činžovních domů. Ale na druhé straně nápisy vojáků na záchodcích předních pražských lokálů tvrdili pravý opak. Také kamarádi, kteří přišli za 2 až 3 roky z vojny, neplýtvali slovy chvály. Když jsem zelené sukno bránil slovy z příruček, byli mě a křičeli cosi neslušného. Hezký obrázek, který jsem si o vojně vytvořil, pokazil i rotmistr Rudolf Nusle, náš soused. I když jsem se snažil mít ho rád, musím přiznat, že její vojenská služba poznamenala. Výložky neodložil ani ve vaně a vyznamenání si přilepoval leukoplastí na nahou hruď. Ze zásady odmítal pít mléko, neboť se mu zdálo málo zelené. Rotmistr Nusle vůbec rozeznával kvalitu podle barev. Kdo byl zelený, byl dobrý. Kdo měl barvu jinou, byl lump. My jsme měli protekci, neboť se jmenujeme Zelenkovi. Za to lékárník Černý z druhého patra nacházel často před svým prahem rozbušky, dvakrát pak pod rohoškou minu. I jinak si soused Nusle počínal jako správný voják. Na Štěpána rozehnal koledníky útokem na bodák. V pokoji měl zákop, kde přijímal hosty. A po uzavření domu si otvíral dveře granátem. Do schodů se pohyboval zásadně přískoky. Ve volných chvílích schromáždil rodinu, promítal zpomalené válečné filmy a vrhaje se co chvíli k plátnu ukazoval naběračkou chyby vojevůců. Přes tuto úpornou snahu nebyl však již 10 let povyšován a proto zatrpkl a snažil se sestavit z rodiny vlastní armády. Sledování všech těchto momentů a postřehů snad způsobilo, že jsem se na vojnu příliš netěšil. Kromě toho jsem byl ženat a musel jsem se starat o početnou rodinu. Snažil jsem se proto spíše této čestné povinnosti uniknout, ale marně. Jednoho 1. října, oblečen v tepláky, s malým balíčkem jídla pod paží, doprovázen svojí družkou Anou, 5 nevlastními a 3 vlastními dětmi, jsem se vydal k nádraží. Anna brečela. Vlastní děti se rvaly s nevlastními. Byl jsem trochu nesvůj. Zejména mě rozčilovalo, že občanové mě zřejmě považovali za kočovníka a dívali se na mne soucitným okem. Co chvíli někdo přistoupil a žádal, abych mu nabrousil nůžky. Nevlastní děti využívali dobroty těchto občanů a začali žebrat. Anna spínala ruce ke kolem jdoucím mužům a svěřovala se. Jede na vojnu. Běda. Teď budu ve svém bytě ve Vladislavově ulici číslo 2. 4. patro. Telefon 224628. Úplně sama. Někteří z pánů se zastavili, zapsali adresu a slíbili, že rádi vypomohou v udržování domácnosti. Jen se přimlouvali, aby Anna dala děti k babičce. Jeden pán dokonce slíbil pomoc hned ten den večer. Měl jsem v očích slzy štěstí. Teď už jsem z vojny strach neměl. 2 roky utečou, přijdu, bude mi 21 a máme život před sebou. A skutečně, vojenská služba nebyla tak zlá. I vyznamenání jsem získal. A nových věcí, co jsem poznal. Mýdlo, příbor, ruční.

0: Zazvonil jsem u dveří svého bytu. Dlouho mi nikdo neotvíral. Bušil jsem tedy a i kopanec přidal. Jakýsi muž odkryl špehírku a zvolal. Zmiz, dnes pomáhám já. Děkuji, řekl jsem, ale už nepotřebuji, vracím se z vojny. To je jiná, pravil muž. I když jdete poněkud nevhod, račte si převzít inventář. Shledání s Anou bylo radostné jako vždy a večer jsme si došli pro děti. Přepočetl jsem nevlastní. Bylo jich 7. Ty mne ale tolik nezajímají. Mé vlastní byly pořád jen 3. A já jsem rád, že mi Anna byla po celou vojnu věrná.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek teď ještě jednou společně s Karlem Černochem a Jiřím Vimrem v jednom ze starších pořadů, které tehdejší Československý rozhlas natáčel přímo na vojenských posádkách mezi základňáky, vojáky základní vojenské služby. A že bylo na co vzpomínat, i když, jak přiznává Jiří Vimr, asi v té době ještě lecos z toho nebylo zdaleka promlčené.
3: Já myslím, Karle, ty sice jsi vojín a já jsem svobodník, ale měl by si začít o té vojně vyprávět ty, protože co já si pamatuju, já jsem tě zažil jako svýho mazáka.
4: Ano, to je pravda. Vážení posluchači, vážení přátelé zde v sále, já jsem zažil Šimka jako bažanta. Bylo to nádherný, ten pocit, když jsme ho viděli, jak stál ve frontě u Holiče, jak čekal na to, až ta mašinka se zakousne do jeho dlouhé hřívy, neboť už tehdy se nosily dlouhé vlasy. A pak, když jednou se objevil, my jsme byli taková malá kapela, měli jsme bez názvu, měli jsme orchestr, ve kterém já jsem hrál na doprovodnou kytaru a zpíval jsem nějaký písničky. A jednou se objevil takový vojáček, ostříhaný skoro do hola. Ten veliký nos a ty velký brejle z toho koukali.
5: A znám větší nosy. Já znám jednoho chlapa, ten má nos, že by mohl šňupat rodinný domky. A on mluví o mým nose, já mám nosík.
4: Stál a tak jsme se bavili a on říkal, hele, já teda nevím, ale já samozřejmě teďko mám dost pernou službu, ale až bude po přijímači, tak já bych měl takový nápad, mohli bychom založit takovou skupinu, dramaticko-hudební skupinu nebo hudebně dramatickou skupinu. My máme takovou hru, kterou bychom mohli předvést a vy byste v ní mohli hrát a zpívat a co byste říkali. A tak jsme se domlouvali, bylo to takový jako nemastný, neslaný, nicméně nám opravdu scházelo něco, co by nás vlastně nějakým způsobem vedlo k nějaké tvůrčí práci. A tak jsme se dohodli. No a když jsme se představili, on říkal, jsem Slávek Šimek a s náma by dělal ještě Jirka Grossman, to je můj takový dobrý kamarád. On tam vlastně sloužil taky na vojně, že jo?
3: Tam sloužil až za rok později, on byl v Auzu.
4: Já vím, ale docházel tam nějak z nějakého důvodu, za tebou vlastně.
5: Tam docházel, no, protože za mnou chodili hezký holky, za ním ne, no tak jo. On tam docházel se na ně dívat.
4: Já to říkám spíš jako novinář, ale takhle, jak to říká Slávek, asi v takovém duchu se to vedlo, bylo to spíš taková jako malá legrace. Nicméně se z toho potom vylíhnul najednou soubor, kterému scházel název.
3: Jsem vymyslel za chvíli, jsem to měl. Jsem zakop o něco a nazval jsem soubor Voj.
4: Voj, no.
3: Oni to si to potom vojenské jeviště, to nemá nic společného.
4: Vojenské, oni si potom to pletli chvíli. Někde se říkalo třeba, že to je Tehe vojsko, jak v té době byly populární anglické názvy. Ale to byla zkrátka technicko-hospodářská evidence.
3: No ale ty jsi, Karle, začal o takový ty nadstavbě na vojně, o kulturní činnosti. Ty bys si se měl přiznat, jak ty si třeba prožil přijímač, jak jsi na tom byl fyzicky. Víš, takhle, no, teďka
4: špatně,
3: mluv.
4: Špatně, no, špatně jsem na tom byl fyzicky.
3: Jednou jsme vystupovali se souborem někde a na paní nás pozvala na večeři. Říkala, vemte si ještě nějaký, dával nám merunkový knedlíky. A Karel říkal, ne, děkuji, já už jsem jich měl 6. No a říkal, no, měl jste jich 8, ale vemte si ještě rád. Což kdyby si, Karle, zahrál nějakou písničku? Já jsem tě dlouho neslyšel takhle samotný s kytarou.
4: Zpívat, ne?

0: Mám utkvělou takovou vzpomínku, jak Karel Černoch sedí na chodbě, čistí boty a vedle má kytaru a pak začal hrát a to rozhodlo o tom, že jsme se pak setkali v tom souboru, který jsem tam zakládal, protože zpíval neuvěřitelně krásně.
1: Já musím říct, že Šimek se tady z toho dělá trošku šprťouchlata, ale Slávkovi vlastně, tobě vlastně já vděčím za to, že jsem se zpívání věnoval, protože jednou, když končila vojna, Slávek ještě měl rok a já už jsem odcházel, tak on říkal, ty se chceš opravdu na to vykašlet, na to zpívání? A já jsem říkal, no tak to vojna byla vojna, teď to bude jinak všecko. A on říkal, no, ale nebuď blbej, to bys měl zkusit, člověče, tobě to docela jde. No a díky Slávkovi jsem vlastně začal zpívat a hrát a zůstal jsem u toho do dneška.
0: No vidíte, jak člověk, který nemá hudební sluch, jako já, může objevit výborného zpěváka.
1: Si děláš legraci, nebo ještě? Myslíš to vážně? No. Tak to si řekl po dlouhý době něco vážně teda. Tak já zpívám, jo?

0: Co ty by si řekl přijímači, Jirko?
1: No já jsem měl, jak tak na vás koukám a poslouchám vás, já jsem měl proti vám asi lepší vojnu, takzvaně, protože já jsem byl 2 roky v Auzu, jako v armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého, takže já jsem vždycky slyšel, jaká to je fantastická vojna a tohleto. Nicméně se tam odehrával přijímač, no a já jsem se tam nějak tak trochu hodil marot, no já jsem měl takový teploty, tak já jsem vlastně neabsolvoval ani žádnou střelbu, ani ty povinnosti a tohle, protože jsem byl v nemocnici na vyšetření nějak ledvin. A takže jsem přijel potom přijímači do Auzu a já jsem tu pěknou vojnu, jak jsem si ji představoval, tak jsem začal vězením. Já jsem první, co bylo, se ocit ve vězení. A to tak, že na mě padla služba dozorčího. Jenže já jak byl v té nemocnici, tak jsem nevěděl, o co jde. Jako, co to je, bejt dozorčí. Tak tam visely v Auzu nějaký ty červený píšťalky. Jo, a
2: no píšťalky návojní, jsou žlutý.
1: Ty šňůry jsou červený. No a jakože já mám bejt dozorčí, tak jsem hned šel domů.
2: Jo? S těma píšťalkama.
1: S těma píšťalkama jsem šel domů a byl jsem doma, spal jsem doma, protože jsem měl vycházkovou knížku u sebe. No a ráno přišel pro mě nějaký houslista.
3: To byl Dalibor, no. Šli jste do vězení, no.
1: Já šel místo něho do vězení právě, ale on mě měl odvést, tak jako byl celý červený, bylo mu to jako takový... ne zrovna, byl žinantní, ano, tak se tak jako červenala doma u dveří, mě říkal, hele, ty máš jít do vězení. Já jsem říkal, co, kam? No člověče, do vězení, ty jsi dostal vězení a já tě mám odvést. Tak jsem s ním šel, celý zděšený, jako co, teď mám dozorčí, teď je všechno v pořádku. A ono bylo všechno v pořádku, ale on mě odsoudil na 7 ostrejch, jako. A teďka podle tradic Auzu, to mě zase zblbli ty mazáci, že se tam musí jet na náměstí Republiky, kde je posádková věznice, tak se tam prý musí taxikem. Tak já poslední peníze dal za taxik. A s tím houslistou jsme tam jeli. A teď jsme vysedli, přišli jsme k tomu podpraporčíkovi, který nás přijímal jako vězně a tohle. No napřed seřval hrozně toho houslistu. No a potom už jsem za chvilku byl v areálu posádkové věznice, že? No ale teďka chci, co?
2: Areál
1: zdraví, ano. Ale mně se tam hned první den stala taková podivná příhoda. Přišel za mnou jeden takovej mazák vězeňský a říkal, hele, podívej se, ono, od stráží my víme, kdo má jet ráno na jakou práci, jo, na rozdělení zaměstnání. Podívej se, my jsme taková jako uzavřená parta, nechtěl bys jako, víš, tady jde o tu záměnu, že by se nic jako nestalo, kdyby se zahlásil jiným jménem, jako víš, a my jsme spolu, tak my bychom chtěli dál být spolu, jo, tak by se zahlásil jako za mě a já za tebe a... Po příjezdu zase se zahlásíme tak a je to v pořádku. No tak já jsem nechtěl hned vypadat jako nějaký, jako že ne, co to tady je, jo. Tak jsem si říkal, no, když odmítnu, tak se na mě budou koukat, jako že jsem nějak jako pečlivej a tohleto. Tak jsem říkal, no dobře, čeče, nějak se mi do toho moc nechce, ale... No, a on říkal to, hele, nic se neboj, ráno při nástupu řekni, že seš černý, jo, já se jmenuji Černý, tak na černý řekni tady, jo, a předstup. A já zas, když zahlásí vězeň Vimr, tak předstoupím já, jo. Tak já jsem to tak slíbil. Jenže on si mě pamatoval, ten podpraporčík, co nás přijímal, jo. Jak se tak rozčílil, tak si mě nějak zapamatoval. A druhý den to začalo jako, vězňové, pozor. Tak mi pozor. Vojín Lelkeš, krok vpřed. Vojín Lelkeš, krok vpřed. A teďka ten černý byl hned na druhém místě. A on říkal, Vojín Černý, tak jsem řekl, zde, krok před. A teď se na mě takhle znova podíval a říkal, vy jste Vojín Černý? A jsem řekl, ano. On, vy jste Vojín Černý? Tak už jsem viděl, že je zle, tak jsem řekl, ne. On to říkal tak jasně, jo, že nemohlo být pochyb. A on říkal, tak jste Vojín Lelkeš nebo Černý? A čím dál víc mu plály ty oči a já jsem se začal bát a říkal jsem, Ne, já jsem vymr. A teďka z té řady vystoupil ten černý, který taky už měl strach a říkal, já jsem vojín černý, ale já myslel, že jste čet červený.
2: Já vám zaspívám takovou básničku, jestli můžu, takovýho čtyřicátníka nebo pětačtyřicátníka, to ještě není můj případ, to je myslím Slávek, viď?
3: Ne. Ještě dvě hodiny.

0: Okay. My jsme měli, jestli si Slávku pamatuješ, takového promítače. Ten promítal, jmenoval se Vojin Veselý. Ten měl, to byl fantastický človíček. On měřil asi 1,32 m, vyloženě pod míru. A samozřejmě šaty dostal na dvoumetrovýho chlapa, takže měl založený třikrát kalhoty. No prostě neuvěřitelná postava. A to byl takový kulišák, který vždycky vymyslel nějakou legraci a jemu všechno procházelo. To, co by si třeba dovolil on, to si nemohl v žádném případě dovolit jiný voják, protože ten to odskákal. A tenhle ten Veselý, to si pamatuju jako dnes, my jsme vlastně sloužili u stejného útvaru jako vy. A samozřejmě vždycky se stala nějaká taková věc s Veselým, takže jednou načapal taky tohohle Veselýho v kotelně. Ta kotelna byla velice zajímavá tím, že tam sloužili dva kotelníci, z čehož jeden vždycky spal v popelu. To říkal, že je největší teplo, jo. A tenhle ten Veselý tam chodil popíjet kafíčko, protože on měl v podstatě na starosti ty promítací mašiny a nějaký práce kolem klubu, ale jinak. A tam samozřejmě najednou vlítnul Doucha. Shodou okolností já jsem tam byl taky, něco jsem tam dělal, asi taky jsem popíjel kafíčko a najednou prostě on zblejsknul toho Veselýho a začal na něj křičet, co tady dělá. A ten Veselý se postavil do pozoru a s naprosto vážným obličejem řekl: soudruhu majore, akce je hla. A my jsme nikdo v té době netušili, co bude dál, protože jsme si mysleli, že opravdu je nějaká akce jehla nebo co. A ten Doucha jako, už jako to řekl, dobře, pohov, a teď mu to začalo docházet, co to vlastně znamená akce. Říkal: poslechněte Veselý, co to je ta akce jehla. A on s naprosto vážným obličejem, se salutující se rukou, řekl: zašívám se tady.
1: A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali: to budete za den hotový, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotový. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotový. Jo? Tom člověk horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků. A já jsem hrál takovýho řadovýho vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ty zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky musely stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér: ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle. zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, jako, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a... A stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér... Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Hergot, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten automat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nadcouvali zase.
2: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
1: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
2: stop, prosím vás, pane Vimr.
1: Já jsem říkal, Ježíši Kriste, co zase?
2: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr, teď vy jste v detailu.
1: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem si říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči, a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo, oni to neobracete, ten nadsouvali. Teďka ten Lomos, teď já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
2: prosím vás, přivést, jedem, ty tanky spustit.
1: Tak to, tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydrželo. No, hrozný. Pálil jsem na Němce sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči všechno. On říkal,
2: stop! To snad není možný, já toho vybrám, zabiju! On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
1: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že jsem mi nějak přilepil k hlavě, nebo přištěli. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to musel vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jako jít si sednout na náměstí Republiky do vězení. Jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jak jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak mě to, jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak to byl Pavel Bobek, který druhdy patřil do Semaforu, stejně jako třeba Luděk Sobota. No a ten společně s Karlem Peterkou a kytarou, to byla další dvojice, která vyrazila za vojáky s mikrofonem, aby natočili armádní setkání po letech. No a vidíte, i pro nás je to vlastně takové setkání po letech s tím, co zůstalo v archivu Československého nebo Českého rozhlasu. Tím je vlastně každé večerní divadlo pro vaše uši, které pro vás připravují Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Stůj! Kdo tam?
3: Tady je příslušník jednotky divadla Semafor, Luděk Sobota. Dobrý večer.
4: Zálžák, řidič, spojař Karel Peterka.
5: Na plince Michaelek, Danielek s Vladimírkem a taky Petřík, Geník, Jiřík, Vašík s Kazimírkem. Razítko na zadečku mají

druháku Jiříkovi Patrikovi splnil se sen. Na párty Senza Jenka v podkolenkách zůstala jen. A potom Pepa Vašek, Lojza Stašek, Fajnový, to jsou ti prýma kluci.

0: Když uslyšíte jméno města Mariánské Lázně, co se vám hned na poprvé vybaví?
1: Samozřejmě se mě okamžitě vybaví vojna. Na to člověk jen tak nezapomene.
0: Říká se, že pravé kamarádství lze prožít i na vojně. Vzpomínáte si na svého nejlepšího kamaráda, který s vámi vykonával vojenskou základní službu? Pokud ano, udržujete spolu písemný či jiný styk?
1: Já si vzpomínám na několik kamarádů. Vůbec kamarádi mě na vojně dost jaksi drželi nad vodou, protože kamarádství na vojně, myslím, to je jedna z vynikajících takových věcí. Tam se dokonce pozná, kdo je opravdu kamarád a kdo ne. Já jsem taky svýho kamaráda, který stál za mnou při nástupu, tak jsem ho nutil trochu do kamarádství s tím, že my jsme stáli nastoupený v řadě a já měl ještě vzadu všecko tohle jako v takovým nepořádku, že jo? Protože jsem to nestihl. A jenže jsem si v řádech, jak jsem zase na tom PŠM poslouchal, co se má, co se nemá, tak jsem se tam taky dozvěděl, že ten, co stojí za vámi, tak má za povinnost upravit toho, co stojí před vámi. Takže jak my jsme stáli, tak já jsem dozadu šeptal, uprav mě, dělej, je to tvoje povinnost.

mělo křesel jenom pár, jako dlaň velikou scénu. No a za ní